Tak to bylo něco na rozjezd dnešního setkání s Vlastou Pluchovou. No a vy už teď, prosím, račte vstoupit do sálku. Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy podruhé a vítám podruhé naše hosty. Klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Vítám mezi námi basistu, kontrabasistu Vítka Fialu. No a vítám teď toho hosta nejvýznamnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Pruchovou.

0: Tak, paní Bruchová, vítám vás po druhé u mikrofonu. Já, když jsem vás tak poslouchal a když jsem o vás četl všechno, co jsem se mohl dočíst, tak vy jste musela přijít do styku s obrovskou řadou významných kapelníků. Povězte, na které tak nejradši vzpomínáte, třeba z těch big bandů, nebo
1: to se nedá
0: takhle, se to tak říct?
1: Pak, to bych někoho urazila, nebo vůbec. Ale každopádně je to, není jazzový hráč v Praze, bohužel. Nebo jak je to, jak bych to řekla, s kterým jsem nehrála nebo nespívala. Prostě to jsou všichni, co žijou, teda do toho jde. Oni nám to odcházejí, to je hrozný. Proto já taky zpívám tu skladbu Goodbye, kde jako se to requiem, když Krautec umřela, když mě umřeli ty kamarádi z ty kapely, teď vlastně tam zůstali jedině Ivánek Domináků, celého orchestru a Honza Konopásek. A to je opravdu, no tak tam jsme nechtěli.
0: No.
1: Tak já nemůžu říct, já řeknu, s každým jsem zpívala ráda a nejvíc, když mi doprovázel Junior, můj syn, s těma klukama Vitoušovýma. S těma jsme byli do západního Berlína, do Blue Note Jazz Clubu a tam prostě jsme udělali trošku bouračku, jsme to tam krásně rozmetli. No ale to už to nám bylo taky kolik, je. Ty kluci byli 16, 17, 18, tak je takových 35 let nejméně, no. To víte, já už to počítám na desítky.
0: Paní Bruchová, máte tady dva mladé muzikanty. Máte tady i pivo, samozřejmě.
1: Neříkám značku. Všechny české piva jsou výborné.
0: Máte tady sebou dva muzikanty, významný, jazzmeny.
1: Tak je to
0: nechcete
1: jedenáctka,
0: na ně něco povědět?
1: Je to jedenáctka tím pádem.
0: Poněvadž já se budu za chvilinku ptát jich zase na vás.
1: To se ptejte klidně, no. To, ale říkám, že když jsou to dvě jedničky, jak je to jedenáctka, to je fotbalový manšat. Já jsem hrála vždycky fotbal, no, takže já mám jedenáctku ve dvou.
0: No. Já bych, poněvadž s Vítkem se znám díl, bych poprosil Vítku, mohl bych tě takhle předat mikrofon a nemohl bys něco prozradit, poněvadž s paní Pruchou, jak dlouho spolupracuješ nebo spolupracujete i pan Zdeněk?
1: Můžeš to spočítat?
2: No já bych chtěl úvodem říct, že jsem osobně vlastně udělal obrovskou kariéru, protože když jsem jako student práv s hodýma ušima chodil na tyto všechny hvězdy v čele s Vlastičkou, no tak jsem nikdy netušil, že bych mohl hrát po jejich boku. Proto si jako velice považuji, že mi osud dopřál tento stav. No a s Vlastičkou, to by mi mohl pomoct Zdeněk. Zdeňku, jak dlouho hrajeme, prosím tě? 10 let.
1: Víc?
2: Ne, víc? 12.
1: Honziček, to je 14 let Honziček.
2: Tak 15 let, ano.
1: Ano.
0: Zažili jste nějakou situaci zvláštní? Hráli jste a zpívala jste v nějakém prostředí nezvyklejším, než je tento bývalý Vepřín všema
2: na věci? Ano.
1: No, myslím, že jste jednička. No.
2: Potvrzuji, protože není možný hrát ve zvláštnějším prostředí, než ve Vepří.
1: No, máte to tady krásný, to musím pochválit. Opravdu,
0: tak
1: krásný.
0: Já jsem takhle nechtěl přímo, ale tak ne, je to taky
1: je
0: dobrý,
1: to pravda,
0: že to řeknete, víte?
1: Pravda,
2: škoda, že ty prasátka nikde nejsou vidět.
1: Počkej po půlnoci. Sorry.
0: No, já myslím, že bych se obrátil teď také na publikum, jestli má někdo nějaký dotaz, jak jsme se domluvili, že po přestávce se můžete ptát paní Průchový, ale i pánu muzikantu, bude-li někdo chtít. Dáme tady první dotaz.
3: Paní Průchová, bych se chtěl zeptat na dvě jména. Jedno je starý, když jste byla ještě po trošku mladší než vy, tak tady byl orchestr Grahama Bella, jestli jste se s ním nějakým způsobem setkala?
1: Ne, jenom jsem ho slyšela, poslouchala. Bohužel ne.
3: A ovlivnil vás taky nějak? Jako ovlivnil hodně tady, že jo? To
1: No, je to možný, ale já jsem byla spíš pro tu éru bebopovou a takovou tu jazzovější, on byl spíš tradicionál, že jo, nebo něco takového to bylo. A já věřím, že to mělo ten odpich taky, ale já jsem inklinovala díky snad Honzovi, že on na ten vibrafon hrál taky s těma Belgičanama nahoře, jak je to v tom, jestli jste viděli ten profil Honzův v televizi, to bylo hrozně hezky, udělali od toho režisera. Tam jako Honza byl v tom ve Fenixu v první patře hrál belgický orchestr Roger Rose a my jsme hráli dole. A teď on jim vypadl někdo a oni Honzu jako, a on hrál prvně na vibrafonu, si ho koupil a hned jel tamhle do Norimberku koncertovat, on byl úžasně nadaný. To jako Honza byl výjimečný na sport, hokej, tenis, trenér a dělal fotbal, všecko. A pak muziku, pak medicínu, no to jeho stihnout, to byl, taky jsem mu nikdy nestihla. A akorát s tím věkem, to je jediný, jsem ho předstihla, no. No a co jste to ještě říkal?
3: Jo, ještě bych se chtěl zeptat na jednu dámu, která taky dobře zpívá poměrně, Jana Koupková, jaký máte vztah k jejímu zpívání, myslím, a jestli jste kamarádky.
1: Tak. Jsme kamarádky, říkáme si ségra, si říkáme. A akorát se mi řekla, holka, jestli chceš být slavná nebo bohatá, tak nedělej jazz. A ona říkala, ale neposekla. Tak já jsem říkal, no tak to záleží na tobě, hotovo, no.
3: Takže bych se chtěl zeptat na to, co s tím souvisí, proč je tak malý zájem v televize třeba o
1: vaše zpívání. No to byste mě měl říct vy spíš. Takže když já se s nima jako občas potkám, tak říkám, no tak je to možný tam vůbec, že žáden nebyl a snad, já nevím, bude-li, nebude-li, ale oni mi řeknou, není poptávka, no a co teď, no tak není, že tam nepíšou lidi, že by chtěli, já když jsem na nějakém koncertě zájezdu, tak říkám, to mi říkal Palo Polanský, mi to poradil z Bratislava, bubeník, výborný kluk, který taky ve Vídním jako vedl něco jazzového a tak dále, teď vysílá a říká, všade povím, že hrajte jazz, napište dopis, my chceme počuť jazz, no, tak já takhle jezdím, tak dneska vám to taky říkám, napište dopis. My bychom chtěli trošku jako jazzu, a ne až ve dvě v noci, že jo, to už kdo to má vydržet. No tak no, to je.
0: Teď jste to řekla, tak to uslyšej ve čtvrt na jednu v noci. Tak.
1: No.
0: Už je lepší trošku.
1: Aspoň něco, no. Nějaký zatoulanej posluchač. Tak. Já taky občas takhle jsem z noci z hůru a prostě si poslouchám, lovím ty stanice a je mi s tou muzikou dobře. Mám takhle tři rádia za sebou, když se mi jedno nelíbí, tak si píchnu za druhý a druhý, třetí a pak některý mě jako chytí. No.
0: Tak přátelé, nějaký dotaz další?
4: Paní Pruchová, já bych se chtěl zeptat na rok 1965. To navštívil Prahu známý Sečmo.
1: Já.
4: Jestli jste se s ním setkala, jestli máte nějakou příhodu?
1: No každopádně byl to nádherný zážitek v té Lucerně. Tam jsem to teda proplakala, to vám řeknu. Takže to bylo tak úžasný. A dostala se od něj kytici, to bylo věnováno, jakože Armstrongově, teď na mě chtějí tu stůl, já ji nemůžu najít samozřejmě. A tak jsem pak manžel jako se skamarádil s tím lékařem jeho osobním, tak jsme je pozvali na oběd druhý den, oni hrozně rádi, vůbec tyhle ty lidičky, jako jít někam na drink nebo někam do hospody, to jako není, ale domů, když je pozvete, tak si to úžasně považujou. Tak já přesně vím, jako Honzíček pozval toho pana doktora, pak trombonistu Tyre Glena a pak tam byl ten klarinetista, jméno nevím, jestli víte někdo, tak mi pomožte. A tak tam byli u nás Eddie Shore. No. A ten jako byl pozvaný na nějaký ambasáda a on to dal přednost, přišel k nám. No a tak jsme tam prostě a ten doktor a teď ten Tyre Glen a dělal jsem teplý krásy prostě s předkremem, polívku, jídlo normálně, kdybyste chtěli, vám řeknu jídelníček. Už jsem o tohle říkala v Lucerně, když jsme dělali vzpomínku na Armstronga. A pak jsem šla lehonem zpívat do toho Lucerna baru, že to byl nervák, abych to stihla. nemám žádnou služku, nemám nikoho, kdo by mi pomohl, tak jsem navařila, prostřela a teď oni jsme šli k piano, mám z toho fotku, jak tam ten Tarylen hraje, Honza na basičku stojí vedle a najednou prásk a ta židle se rozsedla. No tak jsme mu dali jinou, no a ta už se nerozsedla.
0: Já bych se hned připojil ještě dotazem, poněvadž v těch 60. letech to nebyl pouze pan Armstrong, ale přijela Ella Fitzgerald, Count Basie posléze, teda to už potom Duke Ellington. Se všema těma osobnostma jste nějakým způsobem přišla do styku? Samozřejmě na koncertech jste byla.
1: Velice mě líto, že v té době, když tady byla Ella, tak jsem byla v Americe, ale tam jsem si byla poslechnout na Kennedy Stadium, tam bylo krásně, ona tam zpívala o krokec, že tam vřovali, tam skutečně tam vřovali, se s malými přeřovali ty, jak se jmenují? Krokec, ty jak več, v noci ječej, jak se jmenují?
0: Co to krokec?
1: To je on.
0: To je anglicky, jste mluvila teď?
1: No, počkej, ale kdybych já viděla cvrčci, no.
0: Ale
1: takhle veliký, jo. A ona říkala, no tak kdo bude zpívat, vy nebo krokec nebo já. No, tak to bylo v přírodě, v lese a tak. Tak to mám, já jsem jí v Praze propásla, ale Duke Ellington, ten jako toho jsme nepropásli, to bylo fajn, Honziček jsem o něj staral, mám krásnou fotku, jak ho vede na pódium, že tam byli davy, že jo, tak to jako takhle protahuje tím davem na to pódium, no tak to byl zážitek. Nebo když tady byl
0: Hampton.
1: Lion Hampton, no. Honzová láska, tak jsme šli do zákulisí za ním a zaspívali jsme u Four Brothers a ten čum mě říkal, jak to, že v Praze, v Čechách, já slyším Four Brothers, jo. No tak byl úplně odvázarej, no tak jsme říkali, no to víte, my nějak jsme takový nějaký lidi, který nějak jsme muzikální a umíme muziku a sport, no. Na světě jsme se jako tím pádem trošku tom, jako prosadili.
0: My na tom koncertě jsme seděli s bráchou, poblíž takhle v takové loži a tam jsme hulákali ejba, když se muselo odpovídat.
1: Aha, no,
0: no a já jsem si vzpomněl právě na dětství, protože to se mně nelíbilo, ale musel se můj bratr mě nutil, abych mu odpovídal tadyhle v té písni. Mě byly asi 4 roky a jsem nevěděl, která bije vůbec.
1: Ale
0: pak jsem to ocenil právě v té Lucerně.
1: No.
0: Ještě nějaký dotaz? Tamhle jsem viděl.
5: Je, tak. Tady prosím, paní Pruchová, já bych se vás rád zeptal. Bavíme se tady celé odpoledne o výborných jazzmenech, většinou starší generace, ke kterým chovám velkou úctu a obdiv, ale chtěl jsem se zeptat, zaujal vás někdo z té mladé generace v poslední době?
1: Ale jo.
5: U nás třeba tam, má někdo ten správný nátisk jazzový?
1: Určitě. Franta Kopp, to je výborný saxofonista, ten jako, nebo Petr Binder, kytarista, výborný.
6: Storci
1: na chvilu?
6: Ne.
1: No tak, co já s nima jsem se potkala, když se mi ptá pán na to, koho jsem potkala, tak to jsem potkala, pak byl ten mladý Růžička, taky byl šikovnej, no. Mladý, starý.
6: Mladý,
1: no. A je, pak... No já totiž, abych vám řekla pravdu, já chodím akorát tam, kde zpívám. I'm sorry. Protože mám takový problémy různý, že jo. Takže teď jsem byla jako ne na jazzové akci, pan napovídej, režisér Jakubisko měl narozeniny, tam jsem byla loni letos a paní Diana, tam mě jako říká, ty jsi moje dítě, víš? Já jsem se zpívala zrovna ten večer v Agartě, tak jsem nemohla na tu premiéru, to byl nějaký starý film, někde ho našli v trezoru a jako ho dělali mu premiéru a pak byla party v Jaltě. Tak mě jedna hodná kamarádka do té Jalty jako dokopala a tam jsem jako se sněla, teď jsem šla z náruče do náruče a je vůbec lidi neznala. A oni jako říkali, no vy nám dáváte energii, a vy tohle, jak to děláte? Říkám, jo, já bych potřebovala. Občas, ale ne, bylo to hrozně hezky a moc. A říká, ty moje dítě asi přišlo. Já hovorím, hej, přišla jsem těž.

Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které říkáme semaforek, a kde si obvykle přehráváme nějaké archivní nahrávky. Přemýšlel jsem, co zde zahrát dnes, aby to potěšilo také ucho zpovídané paní Vlasty Průchové. Mluvili jsme například o vynikajícím vibrafonistovi a bubeníkovi Lionelu Hamptonovi. Já se přiznal, že jsem si v pražské Lucerně zavzpomínal na dětství a spolu s bratrem, tentokrát bez jeho donucení, jsem si v publiku spolu s ostatními zaspíval tuhle písničku.

jak už bylo řečeno, prošli jsme dveřmi semaforku. A protože máme možnost poslechnout si v podání Vlasty Průchové jednu písničku pocházející z dílny divadla Semafor, nenecháme ji nevyužitou, no ne?

Tak a nakonec, do třetice všeho dobrého, teď vám ještě připomenu atmosféru té k prasknutí nabité pražské lucerny v březnu roku 1965, kdy hostila nezapomenutelného Louis Armstronga a jeho All Stars.

0: je položím, tak první taková věc. Tady v Šemanovicích žila manželská dvojice Drábkových. On architekt, ona sochařka. On, pan doktor, architekt Drábek, se léčil u vašeho manžela.
1: To je možný.
0: A neustále se vymlouval, pokud po něco bylo. Vždycky štamprličku čehosi a vymlouval se, že mu to poradil váš manžel.
2: Ano, to vám můžu dosvědčit. Nakonec alkohol v rukou lékaře je lék. No, to hlásal. A pak, víste tomu, já mám bohužel anginu pectoris a mám ischemickou chorobu srdce, nebudem mluvit o nemocech. Každopádně, a to víte, Honza byl kardiolog, jestli jste viděli ten film, on založil první koronární jednotku u nás, čeká pak tu angioplastiku, to prosadil všecko. A to se neví ani, ale teď ten film běžel o něm a tohle to mě vzkázal už po smrti, dá se říct. Vašek Irmanov, který byl náš jednička jazzový zpěvák, že jo? A on měl anginu pectoris také stonal a byl u Honzy jako u lékaře svýho a on říkal, Vašku, jak tě přijde tady, tam to tam měla včera, jsem měla taky blbej, jako hrozný tlak a tady v tom, jak tě to tady začne bolet, tak se zastav, rozlidí se, kde je první hospoda a dej si panáka. No a opravdu, ono totiž takhle zachránil i v Ženevě jednoho francouzského lékaře, tam měli veliký kongres a to mi říkal právě profesor, jo, jméno nevím, promiňte, a v český náš profesor a oni mu dali tak veliký panák whisky, jo, který měl a vezli ho do toho, na koronárku, na nějakou tu intenzivní a oni řekli, vy jste mu zachránili život, takže ono se to roztahne, tam to se zuží až konečně to praskne a hotovo. Než nitroglycerin mám v každý kapse, to vám můžu ukázat. A že když to začne působit, tak ten panák je daleko lepší, že ten už hned tu cévu, která by mohla jako zúžit a vám jako způsobit trouble, tak ten alkohol to roztahne a vy přežijete aspoň tu cestu do špitálu. Dostali s tím jazzem, teda já vám...
3: Já vám děkuji za tuto informaci, je tady moje manželka, takže to slyšela, myslím, že budu potřebovat...
2: No, nesmí se to zneužívat, to je jasné.
0: Takže prosím. Já to tež, protože tohle Drábek nelhal, nebo nevymyšlel si, protože když jsem vždycky přišel k němu, tak ano. Tam ta štamprlička byla na stole.
2: Takže
0: teďka určitě. Dva dotazy. Ten první je pamětnický. Já jsem chodíval za války a po válce na lodi Rytmu a na různých koncerty, kde jste učinkoval, aby později, nebo také ještě váš manžel a jeho skupina. Ale chtěl bych se zeptat té jednoho hocha, který se byl Jirka Werberger. No, my jsme totiž, já dopovím, byl to klavírista a zpíval takový nádherný písničky, jako ano. Mám život těžký, Žeška je hlava má, nebo už někdy na Prličku Slivovice a my jako kluci pubertáčtí jsme to později také zpívali a velice rádi a často. To je první otázka, Werberger. Druhá otázka. Vy jste velice známa a tak dále, jazzová zpěvačka. Jestli pak jste si někdy zaspívala třeba na tom Slovensku, kde jste vyrůstala s nějakým jazzovým orchestrem, nebo s Gustavem Bromem, a nebo jste už asi minula R.A. Dvorského, ten asi byl dřív.
2: Ne, já bych vám to řekla, tak se slovenskou kapelou jsem nespívala, aspoň si nepamatuju, bože, to víte, to už mám taky, tady něco občas mi vyskočí, ale my jsme tam byli teď pozvaný na festival do Trenčína, kde byl pod Hradem festival, tam jsme jako účinkovali, byli tam kluci, moji kamarádi a co se týče toho Werberga, to byl kouzelný člověk, fantastický člověk, můj syn k němu chodil do první hodiny na klavír a když on byl prostě, jeho dcera Ivetka nás volala, že tatínek má nějaký záchvat, že mu je špatně. No tak jsme okamžitě vyjeli a oni sanitou přijeli na František, tak my jsme šli jak ho vezli na tom vozíku, my jsme mu zpívali blues a tak jsme ho vezli to ten pokoj. A teď si představte, že on vykrvácel, oni neměli jeho krevní skupinu. Tak skončil. Ale my jsme mu zpívali na cestu blues.
3: No, přátelé...
2: Tak, takhle chci smutně končit. Honem něco veselýho, vymysli něco.
3: Ještě tamhle a tady další.
4: Paní Průchová, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jste někdy zpívala s Evou Olmerovou, nebo jak na ní vzpomínáte ještě?
2: Výborná, kouzelná zpěvačka, jazzový feeling, všecko. Zpívali jsme ve Viole třeba, tak jsme si jako zpívali takový sketový jako chorusy, ano, ano.
3: Tak další dotaz?
5: No, já jsem si chtěl jenom zeptat, abych rychle po těch nemocích vás někam dostal.
2: Já
5: jenom jaký měl ve vašem, vlastně se nejvíc obecně proslavila písničkama na

0: Litera, kde jste byla často slavná.
1: Písničky pro všední den.
0: Jo, pardon, písničky pro všední den.
1: To potom po nás kopíroval.
0: Co to pro vašem životě znamenalo? Jako tady
1: ta ohromný zvrat v tom směru, protože tenkrát vysílali tak strašný písničky v rozhlase jako dneska. Pořád opakuju třeba 4-5 slov dokola, až se z toho blbej, takže já vypnu a přepnu. A teď ta byla soutěž vypsaná na, jako hledáme písničku pro všední den. Tak se přihlásilo třeba, já nevím, 200 písniček přišlo do toho kola. My jsme to dělali několik let, já si to nepamatuju, to by mi možná pan doktor Doruška řekl, ten to je takový obrovský, to je encyklopedie chodící. Tak a z toho se vybralo 10 písniček. Podle charakteru se to přidělilo určitému zpěvákovi, že jo, tak tam byl Chladil, byla tam Hanička Hegerová, byl tam Luděk Hulan zpíval, pak zpíval taky Kája Velebný, já a já už nevím, pak Gott přišel hodně později, Jirka Popr. No a teď jsme prostě to předvedli a teď tam hlasovali, porota byla a řekla, tak ty a ty písničky pokračujou do dalšího kola a pak v finále bylo v Lucerně a točila to televize. A já si pamatuju, že jsme měli, jo, ten docela všední obyčej měla být taky jedna z těch soutěžních, ale oni říkali, ne, my si to vezmeme jako znělku. Takže vlastně to udělali znělkou toho celého pořadu a vyšly z toho krásné věci, jako jak zpívala paní Judita
2: Česovská,
1: je po dešti, nebo zase Jirka Popr zpíval Dva modré balonky, že jo, nebo Nedělní vláček jsem zpívala já, ale pak mi řekl pan autor, víte, paní Pruchová, ono to naspívá na desku Pepiček Zima, on je populární. A už to bylo. A furt mě brali takhle u huby. A, pardon. A takže, ale nevadí, Pepičkem si rozumím ho ráda, to je v pořádku, když to je jasný, tak to bylo, pak se to prodávalo. No, pak tam byli, jako, co jsme tam ještě vyhrali právě s Karlem Gottem, jsme vyhrali, až nám bude dvakrát tolik. Teď, když měl ty 60, tak jsem mu říkala, tak ty jsi to dožil. To by bylo 20, když to zpívala. Mně bylo tenkrát 33. Abych se dožila 99, tak to asi ne. Takže si to nemůžeme zaspívat. No ale tak to všechno k těm písničkám. Byly krásný, můžu říct, že byly krásný.
2: Přátelé, má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli není dotaz, já bych ještě jeden měl. Paní Pruchová, měla jste někdy v životě dovolenou?
1: Ne.
2: Aha. Čili druhá otázka, jak jste ji trávila, to nemá cenu.
1: Jedině na chalupě, kde jsem prostě plela záhonky a když už mě ty nohy zašly zlobě, tak jsem měla takhle židli, dlouhou motičku a takhle na dálku jsem v sedě to okopávala.
2: Jo.
1: Ale bohužel se teď nemůžu dostat, tak ještě jsem tam letos, já nebyla, abych viděla to krásně rozkvětlý, protože pořád někde nějaký zpívání a já jsem takový hamoun, že jdu všude, kde mě pozvou, protože mám pocit, že ještě žiju. Ta muzika mě drží, to říká, víte, jdeme autem a já mám nerváky z nemocí a s dětma, s vnukama. A říká, tak a jdeme se léčit jazzem. Hotovo. Já dojedu do Agarty a vůbec nevím, že mě bylo zlé. No. No, jako u vás.
2: Přátelé, jestli není více dotazů, já myslím, že by bylo teď hezké, když jsme se dostali až k tomu zpívání a že, k tomu, že paní Bruchová nemůže bez jazzu být, no, tak jo. Už jsme dlouho byli bez jazzu, že jo? Skoro 20 minut, ne? Půl hodiny.
1: To je skladba, která říká, vyznávám, že vás miluji všechny. I am confessing that I love you.

Děkujeme. Pěkně vám děkujeme všem. Ano, děkujeme moc. Děkujeme. Moc krát vám děkujeme. A teď, aby taky zazněla čeština, ta krásná, jak napsal Jaromír Hořec a můj Honza, docela všední obyčejný den.

0: Hagyjuk el, Táhle písnička mě provází celým životem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji.
1: Dámy a pánové, já snad řeknu tu závěrečnou větu akorát. Šimánovice navštívila paní Vlasta Pruchová.

milí rozhlasoví posluchači, Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Doufám, že bylo pro vás druhé šemánovické setkání s touto zpěvačkou stejně milé jako to první a nezbývá mi, než vám už teď jen popřát dobrou noc, popřípadě již předem dobrý den. Za týden zase naschledanou se s vámi všemi těší Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: V cyklu životopisy se tentokrát setkáme s Františkem Faitlem, českým letcem stíhačem, účastníkem bitvy o Británii a pozdějším velitelem české i britské jednotky v královském letectvu. Jeho životní osudy, vlasteneckou čest a bojové odhodlání nám připomenou herci Jaroslava Červenková, Martin Hruška a Jan Dvořák.

0: František Fajtl, část první, Z Donína do oblak.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním, řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92 a to už, věřte, má člověk vůči světu kolem sebe jistý střízlivý odstup, zvlášť když zažil všechno to, co já. Ale musím přiznat, že těch pár říjnových dnů, kdy jsem měl být takto veřejně oceněn, patřilo k tomu nejlepšímu, co jsem v životě zažil. Když pak ve Vladislavském sále všichni přítomní tiše povstali a vzdali mi čest, měl jsem, já, starý veterán, co dělat, abych se ubránil dojetí. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho. Mezi mé největší oblíbence patří moře a nebe. To pro své nekonečné horizonty. Užil jsem si jich nespočetně na obrovských prostorách globu i v nekonečné kubatuře nebeské klenby. Nezapomenu na jejich neskonalou nádheru, sílu, kouzlo a přitažlivost. Přesto nikdy nezískali prvenství citu a rozechvění nad titěrným rodným flíčkem velikosti zvící špendlíkové hlavičky této planety.
2: Budoucí nositel nejvyššího českého vyznamenání František Fajtl se narodil v sobotu 20. srpna roku 1912 v Donýně, vesničce nedaleko města Louny.
3: Bylo to v době, kdy se děti rodily ještě doma, kdy svět ještě neznal fenomén světové války a na dveřích úřadů v Čechách visely na místo dvou ocasích lvů černí rakouští orlíčci.
2: Sotva se z malého Františka stal školák.
3: Chodil od podzimu roku 1918 do obecné školy ve Vrbné nad Lesy.
2: Bylo všechno jinak. Než se naučil prvních pár písmen abecedy, nad katedrou už nevisel barvotiskový obrázek císař pána, ale solidní fotografický portrét prezidenta Masaryka.
1: Tohle všechno mi splývá s dobou a atmosférou začátků. A také s tím, že mě rodiče přihlásili do Sokola. Moc rád jsem tam chodil a cvičil, ale taky hrál divadlo a učil se mít rád svou vlast. Všechno tehdy začínalo. Já byl mlád jako ta naše republika.

0: Celkem 4 roky strávil František Fajtl na Teplické obchodní akademii, tam také na jaře 1932 odmaturoval.
1: Na přelomu 20. a 30. let se občas pořádaly aviatické poutě, jakési letecké přehlídky. Lidé byli zvědaví na tu novotu, na stroje těžší než vzduch.
2: Loudil jsem tenkrát na tatínkovi, aby mi zaplatil let. Ovšem stálo to 50 korun. To bylo hodně peněz a otec mě odbil. Ale já pořád toužil. Víte, já jsem viděl toho chlapíka v kukle a v těch brýlích a v tom plášti. Toho letce, jak tam dirigoval start i přistání. A potom, jak nasedal do aeroplánu, jak letěl. To mě tak lákalo. Hluk toho motoru a vůbec všechno, víte. Ježíš Maria, to je úžasný být ve vzduchu, říkal jsem si. Tak asi takhle jsem začínal.

0: Několik měsíců po maturitě, tedy v roce 1932, nastoupil 20letý František Fajtl do základní vojenské služby k pěšímu pluku v Mostě.
1: Touha létat jej neopouštěla, naopak. U armády bylo k letadlům a letectví blíž než kde jinde. Přímá cesta vedla přes vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.
2: Důležitý byl fakt, že jsem byl naprosto zdrav. Tělesně i duševně. I moje psychomotorika byla bezvadná. To byly předpoklady, které nebylo možné obejít. Vše se posuzovalo velmi přísně. Mnoho z těch, kteří také toužili létat, bylo vyřazeno zdánlivě pro banality, pro drobnou oční vadu, pro obyčejnou senou rýmu nebo kdysi přechozený zápal plic. Později, za bojových letů, jsem si na zamračené oční lékaře v dobrém vzpomněl. To, když jsem si namáhal zrak a pátral po obloze a hledal nepřítele, který byl v jedné chvíli malou černou tečkou v dálce, ale v příští vteřině obřím monstrem těsně za ocasem mého letounu. Vzpomněl jsem si na opakované vstupní rentgeny plic. To ve chvíli, když mi špatně fungoval přívod kyslíku v 10-kilometrové výšce a hrozilo, že ztratím vědomí. O nutnosti rychlých reakcích v boji ani nemluvě.
0: Po 3 letech studia byl Fajtl řádně a s dobrým hodnocením vyřazen jako poručík letectva.
1: Měl za sebou pilotní zkoušky, vojenskou přípravu a radiotelegrafickou a pozorovatelskou průpravu. Osvojil si základy světových jazyků, jejichž znalost se mu později hodila více než dobře.
0: Novopečený pilot-pozorovatel byl přidělen k 2. leteckému pluku v Olomouci. Pro velmi dobré výsledky se později stal i zástupcem velitele.
1: Jenže to se psal už rok 1938 a politická situace v Evropě neslibovala nic dobrého. Na druhou stranu, nebylo olomoucké letiště trochu stranou všeho dění?
2: Jen zdánlivě. Situaci jsme sledovali bedlivě. Tehdy poprvé jsme jako letci zaznamenávali vysokoletící německé stroje, které si drze fotografovali a mapovali polohy našich letišť. V naší výzbroji byly tehdy vynikající stroje Avia B534, ale měly menší stoupavost a než jsme dosáhli potřebné letové hladiny, byl drzoun z Luftwaffe dávno pryč. Navíc nejvyšší velení se tvářilo rozpačitě. Stíhání nám často ani nepovolili. Měli obavy z mezinárodního konfliktu. Doba byla plná napětí.
3: Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Und der kommende deutsche Mensch.
0: V srpnu 1938 byl František Fajtl převelen z Olomouce do Přerova. Než se stačil rozkoukat, byl tu osudný březen 1939 a s ním i potupné obsazení republiky sebevědomými německými okupanty.
1: 15. března v časných ranních hodinách, podle rozkazu z nejvyšších míst, čekala kompletní posádka přerovské letecké základny příjezd Němců. Sotva se rozednilo, z porivů padajícího mokrého sněhu se vynořila šedá auta s kříži na bocích. Jeden z německých důstojníků v zápětí natahoval ruku, aby přijal svazek klíčů od celé přerovské základny.
2: Náš velitel, pan major Skoba, byl toho rána neschopen vstát z lůžka. Trápil jej ischias. Bylo tedy na mne, jeho zástupci, abych pozbíral své znalosti němčiny a celou tu potupnou proceduru předání letadel, výzbroje a výstroje provedl a zažil tak na vlastní kůži. V momentě, kdy jsem s německým důstojníkem mluvil o zdravotní indispozici mého nadřízeného, utrousil zdravý, urostlý a pyšný Němec poznámku o indispozici celé té naší podivné armády. Větší ponížení jsem v životě asi nezažil.

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
1: Na jaře 1939, po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a ustanovení slovenského štátu, byla československá armáda definitivně rozpuštěna. Její letci, kvalifikovaní specialisté, dostali ovšem z německé strany lákavou profesní nabídku.
2: Pánové, za určitých pro vás velice lukrativních podmínek můžete vstoupit do elitního klubu naší Luftwaffe. A to prakticky okamžitě. Vy umíte bojově létat, to máme dobře zjištěno, a my máme ty nejlepší stroje Messerschmitt 109, to vy jako specialisté dobře víte. Zvažte to pečlivě a mějte na paměti vaši současnou situaci. Vůdce je velkorysý.
0: Scházeli jsme se tehdy s kamarády piloty po bytech a kavárnách a vím, že podobné nabídky jsme bez váhání a okamžitě zavrhli. Oni totiž ti němečtí letečtí oficíři dobře věděli, že létání je vášeň a že každý pilot chce do vzduchu a na tu strunku hráli. Ale vědomí, že bychom sloužili mocnosti, která rozbila naši Československou republiku a vůbec měla své mocenské spády, to stálo výše než pilotovat jinak vynikající stíhačku ME-109.
2: Tichou poštou, dopisy, vzkazy se mnozí čeští letci už po několika týdnech okupace dozvěděli, že existuje možnost, jak se dostat do Polska, jehož armáda by údajně o československé vojáky stála.
1: V případě útěku k severním sousedům šlo v první řadě o to dostat se bez úhony z protektorátu, překročit ilegálně hranici.
0: Bylo nás hned několik a měli jsme sebou jen pár osobních věcí, většinou v malém ruksaku na zádech. Bylo třeba vzbudit dojem, že jsme zkrátka parta kamarádů, kteří se chtějí, jako turisté, podívat do Beskyd. Jenže tam už na nás na smluveném místě čekal vlastenecký řídící učitel, pan Cyril Mach, a aniž jsme mu museli vše dlouze vysvětlovat, převedl nás bezpečně a ve vší tichosti na polskou stranu. Vzpomínám si, že jsem se sám sebe v duchu ptal, kdy se zase do vlasti vrátím a zdali vůbec. V mysli mi vytanul i obrázek ze školní čítanky. Komenský,

0: Na polské straně se Fajtlovi i jeho přátelům dostane rozpačitého přijetí. Padaly narážky o nebojujících Češích, o kapitulaci bez boje, o soběstačném polském letectvu a administrativních překážkách zařazení cizinců, Čechů, k polské armádě.
1: Nakonec se po pár zmatených dnech podařilo shromáždit české piloty v Krakově. Bylo jich několik desítek, mnozí přišli už dříve jinými cestami.
0: Díky tamnějšímu diplomatu, doktoru Vladimíru Znojemskému, se česká skupina dokázala sformovat a vyjednávat s polskou stranou.
1: Po pár dnech bylo jasné, že jediná možnost, jak zasáhnout do bojů, je vstoupit do zahraniční armády ve Francii.
2: Ani ve Francii nebylo vše úplně jednoduché. Šlo především o ten fakt, že žádný stát nebyl připraven na situaci, kdy bude mít pod svými křídly zahraniční vojáky. Evropské armády to byly ryze národní uskupení. Jediný statut nabízela takzvaná cizinecká legie, ta ovšem sdružovala pouze armádu pozemní, pěšáky. A to se nám, letcům, vycvičeným a hrdým na svůj nelíbilo. Vše nakonec urychlila válka sama. Jakmile byla Francie napadena, uvědomilo si velení, že spojenečtí piloti by mohli být něco platní.
1: František Fajtl se spolu s dalšími československými piloty stávají nezanedbatelnou pomocí v obranné kampani. Zjišťují, že francouzská armáda, náš tradiční spojenec a proklamovaný vojenský vzor, je na tom překvapivě hůř než předválečná armáda československá, technicky i personálně. Není na válku připravena a spoléhá na svou velikost a tradici.
0: Zkrátka, čeští, úředně vzato nováčci, jsou na tom s úrovní výcviku často mnohem lépe než jejich francouzské protějšky.
2: Při příchodu na francouzské letecké základny jsme měli, v dobré víře, ku pomoci přiděleny své učitele létání. No, nakonec proč ne? Člověk by se měl učit a sbírat zkušenosti stále. Jenomže jsme zjistili, že náš průměrný český pilot je na tom například v akrobacii mnohem lépe než nejlepší pilot francouzský. A co teprve naši letečtí premianti? O těch si Francouzi mohli nechat leda zdát. Česká škola tu vítězila na celé čáře. Pro uznání musím říci, že mnozí takoví přidělení instruktoři nám po zjištění, co dovedeme, jen s uznáním podali ruku a pustili nás na samostatné lety. Byly však i případy, že hrdý Francouz učitel svému žáku Čechu uděloval slovní lekce tak dlouho, dokud mu ten v tandemovém letu nepředvedl tak pokročilou akrobacii, že milého učitele museli z letadla později odnést a léčit jej koňakem.
0: Netrvalo dlouho a Francie padla. Jedinou další a poslední možností byla Anglie.
1: Po poměrně dramatickém opuštění Francie a nalodění se na plavidlo směřující do Liverpoolu zbývala naděje, že Anglie bude k českým pilotům vstřícná.
2: Ona naděje nás na několikadenní cestě po moři neopouštěla. Hrozilo sice potopení německou ponorkou, ale zároveň bylo jasné, že jiné cesty pro nás není. Věděli jsme, že v Londýně je naše exilová Benešova vláda a že je tudíž velká šance a důstojná možnost bojovat v královském letectvu RAF. A po přistání v Liverpoolu naše naděje ještě více pookřála. To bylo zcela něco jiného než v poražené Francii plné marnosti a malomyslnosti. Britové nás vítali a dávali od první chvíle najevo, že o nás stojí, že jsou vděční za to, že jdeme bránit jejich zem. To bylo ve spojení s anglickým klidem, který si dokázali zachovat za všech okolností, pro nás Čechy velmi povzbudivé a žádoucí.

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
1: Na konci léta 1940 vypukla největší letecká bitva všech dob. Bitva o Británii. Strategií nacistického Německa bylo ovládnout vzdušný prostor nad kanálem a Anglií, taktikou pak zničení královského letectva RAF a příslušného zázemí.
2: Konkrétní německá kampaň spočívala v intenzivním bombardování vojenských leteckých základen a objektů, kde se letecká technika vyráběla. Po této přípravě měla zakrátko přijít vlastní pozemní invaze Wehrmachtu.
0: Pravdou je, že na počátku bitvy o Británii na tom Angličané nebyli příliš dobře. Nebyli připraveni k odražení tak masivních náletů ze strany Luftwaffe. Ta naopak využila své početní převahy a získaných francouzských letišť k tomu, aby ve dne v noci ničila a decimovala možnou britskou obranu.
1: V Anglii se v té době odehrálo neuvěřitelné společenské vzepětí sil. Ač pod tlakem dokázal se celý národ sjednotit a ukázněně se zapojit do precizně organizované obrany, ať už šlo o armádní výcvik, domobranu, hlásnou službu nebo mimořádnou válečnou výrobu. Součástí obranné strategie bylo i zavedení nového vynálezu radiolokátoru, čili radaru.
2: Radiolokátory dokázaly poměrně přesně objevit blížícího se nepřítele a především včas a tím pádem účinně reagovat.
0: Brity jsem od počátku obdivoval. Po vlastní zkušenosti z váhajícího Polska a poněkud chaotické Francie jsem se setkal s vyrovnanými a odhodlanými ostrovany. Jejich země byla v tu dobu těžce zkoušená. Vždyť hořela celá města, ale oni namísto zoufání a paniky jednali cílevědomně a vyrovnaně ve víře v dobrý konec. Jejich armáda byla po počátečním zakolísání perfektně organizovaná. Poznal jsem to na vlastní kůži. Po příjezdu nás čekala týdenní karanténa a vzápětí seznámení s jejich stroji, robustním Hurricanem a elegantním a obratným Spitfirem, plivačem ohně.

0: Po přeškolení na britské moderní stroje byl František Fajtl 2. srpna 1940 odeslán k 17. stíhací operační peruti. Všemu předcházela přísaha věrnosti královskému letectvu, Anglii a králi.
1: Každá 12členná peruť byla organizována v 3členných letkách, takzvaných rojích, které měly svého zkušeného velitele, takzvané číslo 1, a další 2 letouny, jejichž hlavním úkolem bylo krýt bojujícímu veliteli záda. Jednotlivé roje byly v komunikaci s řídícím centrem barevně odlišeny.
2: Bitvu o Británii jsem prožil jako dvojka modrého roje 17. operační peruti. Hned v prvních dnech jsem měl na kontě spolupráci na svém prvním sestřelu. Nad deltou řeky Temže jsme byli navedeni na nepřátelský stroj, německý bombardér Dornier 17, a vzali ho do trojitých kleští. Naše harikeny měly každý 8 kulometů Browning a bandita neměl šanci. Když si to uvědomil, zamával křídly, což znamenalo, že se vzdává. Jak by ne, když už mu hořel motor a my mu pro jistotu zapálili i ten druhý. Nakonec přistál v našem doprovodu u města Ipswich. Pro německou osádku válka skončila. Putovala do britského zajetí.
1: Fajtlovi ovšem zbývala cesta zpět na mateřské letiště. V nádržích Hurricana však neměl dostatek paliva a bylo z toho nakonec nouzové přistání na pastvině, která byla v tu chvíli po ruce.
0: Stádo krav bylo natolik uznalé, že nechalo pilota v nouzi dosednout. Vůdčí bík stáda však považoval letoun za nevítanou konkurenci a pilota si pohlídal až do příchodu vesničanů, kteří Fajtla ze zajetí nejen vysvobodili, ale se slávou a lahví whisky dopravili k nejbližšímu telefonu, kde se ohlásil a požádal o pomoc.

0: Británie náporu Luftwaffe odolala a zůstala neporažena. Piloti RAF už Albion nejen bránili, ale postupně podnikali odvetné operační lety nad protivníkovy letiště v Normandii.
1: Roční služba u 17. peruti přinesla Františku Fajtlovi mnohé zkušenosti. 28. října 1941 byl povýšen do hodnosti kapitána letectva a mohl se tak stát velitelem letky 313. československé stíhací peruti. Po půlroční činnosti přišlo další ocenění.
0: Díky schopnosti velet a vynikající znalosti angličtiny se Fajtl mohl stát v dubnu 1942 velitelem čistě britské 121. peruti v hodnosti majora.
2: Létali jsme v tu dobu nad okupovanou Francií a já byl po jednom těžkém souboji, ze kterého jsem jen tak vyvázl, sestřelen. Byl zasažen motor. Já zůstal, zaplať pán Bůh, nezraněn. Pouze mi, jak jsem záhy zjistil, ustřelili podpatek u pravé boty. Podařilo se mi však nouzově přistát na jakési louce, opustit doutnající stroj a ukrýt se. Během několika minut už se okolí hemžilo nacistickými dravci, kteří hledali českého Číška, mě. V rovném terénu jsem se ukryl na jediném možném místě, v korytě nehlubokého potoka, přímo ve vodě pod podemletým břehem. Ležel jsem ponořen, bez pohnutí, až do setmění. V tu chvíli jsem mohl poprvé opatrně vyhlédnout a díky blikání svítilen zjistit pozici vojáků, kteří místo obklíčili. Mezi dvěma světélky jsem se proplížil a utekl jim. A pak se začala má několikaměsíční anabáze, kdy jsem putoval přes celou Francii, přešel Pyreneje, strávil týdny ve španělském koncentráku Miranda a přes Gibraltar se pak dostal zpátky do Anglie. Mnohokrát mi hrozilo prozrazení. Provázel mne hlad i nemoc. Nezištně mi pomohlo mnoho lidí. A vůbec jsem zažil věci, které jsem později sepsal v románu nazvaném příznačně Sestřelen.

0: František Fajtl, část čtvrtá, zametání na obloze.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Anglie 21. srpna 1942, den po svých 30. narozeninách.
3: Sestřelen byl přitom 5. května. Cesta domů mu tedy trvala více než 14 týdnů plných napětí, skrývání v neznámých zemích, častého hladovění a nejistoty, co přinese příští den.
1: Na britské základně u naší 313. peruti mě vítali jako ztraceného syna. Bylo pochopitelně o čem vyprávět a bylo i co oslavovat. Rozumí se, že nezůstalo u jedné pinty. Čeština mi zněla jako nebeská hudba. Dostal jsem několik dní odpočinku a během nich příležitostně vyhledal zápis z kroniky, kterou si Češi vedli. Nalistoval jsem zápis ze dne 5. května 1942.
2: Dnes se nevrátil seržant Pavlík. A ještě jedna těžká ztráta pro 313. Dozvěděli jsme se z hlášení, že Franta Fajtl, který se nedávno stal velitelem ryze anglické skvadrony, jako dosud jediný Čech, jemuž se podobné cti dostalo, nevrátil se z boje a byl prohlášen ještě s dalšími dvěma členy za missing, nezvěstného. Několik stránek před touto, na které vpisuji záznam o jeho zániku, najdete jeho dopis na rozloučenou se všemi jeho kamarády z 313 a poděkování za chvíle, které mezi nimi strávil, než byl povolán k velitelské úloze v anglické jednotce. Ve Fajtlovi ztratila peruť i prvního svého kronikáře, který zaznamenával co nejsvědomitěji všechny události, jež se v životě peruti odehrávaly. Tedy dva výtečné kamarády a bojovníky ztratila peruť v tento neblahý májový den.

0: lidské peruti. Vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem byl záhy povýšen na podplukovníka letectva.
1: Čekalo jej dalších 200 bojových hodin, což odpovídalo takzvanému operačnímu turnusu. Po jehož absolvování šel pilot na delší odpočinek od přímého boje. Většinou působil ve výcvikovém středisku pro nové piloty.
2: Ty 200 hodin ve vzduchu v přímém bojovém nasazení probíhaly většinou jako doprovod bombardérů, případně jako takzvané sweeps. Ono slůvko sweep znamená v doslovném překladu zametat. A my jsme skutečně létali nad okupovanou Francii, někdy i Belgii nebo Holandsko zametat. Naše rychlá a účinná košťata nás nesla do akcí, kde jsme ničili například uzemněná letadla Luftwaffe, kolony vojenských vozidel v pohybu nebo lokomotivy. Proto nám Francouzi říkali kotláři. Jako velitel peruti jsem v té době zodpovídal za 12 letců, 12 českých a slovenských kamarádů. Byli jsme, bez ohledu na hodnosti, nejlepšími přáteli. Když se někdo z nich nevrátil z akce, cítil jsem i osobní smutek, přestože s takovou možností bylo třeba počítat. A tyto události byly na denním pořádku. Byla přece válka.

0: V listopadu 1943 dochází k jednání mezi britskou vládou a představiteli českého exilového vedení. Vzniká dohoda o odeslání 20 stíhačů Čechoslováků na východní frontu do Sovětského svazu. Velitelem je určen František Fajtl.
1: Po přeletu a adaptaci v nových podmínkách jsou naši stíhači přesměrováni na Slovensko, kde mají podporovat Slováky při národním povstání.
2: Byli jsme od Sovětů vybaveni novými stroji, odolnými a poměrně moderními lavočkami LA-5. Spolu s mými piloty a ruským pozemním personálem jsme působili v týlu nepřítele a připravovali půdu pro blížící se rudou armádu. Byl to tehdy úplně jiný pocit, létat nad svou vlastí a bojovat proti okupantům. Zpočátku se vše i dařilo, Němci byli naší činností zaskočeni, nepočítali s leteckou ofenzívou. Podařilo se nám načas kontrolovat vzdušný prostor a napadat i nepřátelská letiště. Záhy se však Wehrmacht dokázal sformovat a uzavřít naši jednotku v obklíčení. Nepřálo nám ani počasí a také sovětské letecké zásobování zbraněmi, benzínem a potřebnými náhradními díly pro poškozená letadla začínalo váznout.
0: Slovenské národní povstání bylo nakonec potlačeno a přestože bylo jasné, že porážka nacistů je jen otázkou času, nic nebylo zdaleka rozhodnuto.
1: Fajtl v kritickém okamžiku dává rozkaz opustit i poslední kontrolované letiště Tři Duby a přelétnout do sovětského zázemí. Jiná možnost nezbývala. Nepřítel se už tlačil ze všech stran.
2: Situaci nad Slovenskem jsme plně kontrolovali po dobu 45 dnů. Ale déle odolávat nešlo. Chtěl jsem zabránit zbytečnému krveprolití a také ztrátě strojů. Ústup byl v dané situaci správným rozhodnutím.
0: Na počátku roku 1945 se druhá světová válka jednoznačně chýlila ke svému konci. To bylo zřejmé na obou bojujících stranách.
1: V době, kdy Sověti osvobozovali Polsko, působil František Fajtl se svými letci na letišti Poreba, právě na polském území.
2: Kruh se uzavíral. Počátek války mne zastihl v 39. v Polsku a po 5 dlouhých letech jsem na jeho území stanul opět. Vše ale bylo jiné. Kdysi pyšný Wehrmacht teď ustupoval na všech frontách a já jsem je pomáhal hnát jako pilot podplukovník na moderním spojeneckém stroji. Poslední válečnou operací, které

0: František Fajtl, část pátá, Bílý lev a černý stín.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Prahy v polovině května 1945. Přistál na pražském vojenském letišti v Letňanech společně se sovětskou leteckou divizí.
0: Rozkvetlá Praha, vítězný návrat do svobodné vlasti. To musel být opojný zážitek.
1: Jistému opojení se člověk neubránil. Nakonec ani nebránil, pochopitelně. Němci byli pryč a to bylo to nejpodstatnější. Ovšem pozornému a střízlivému pozorovateli nemohlo uniknout, že s tou svobodou to trochu skřípe. Naši kamarádi v RAF byli už v prvních květnových dnech jako natrní. Slyšeli volání Prahy o pomoc, ovšem vzhledem k politickým dohodám na nejvyšších místech čekali uzemněni na svých letištích. Nešťastní a zklamaní. Start nebyl povolen. Do Prahy se dostali až v polovině srpna 1945, kdy už byly karty v nově vznikající československé armádě v podstatě rozdány.
2: František Fajtl se vrátil do vlasti jako velitel pluku a zástupce velitele divize. Pokračoval v mírové službě na Kbelském a Letňanském letišti. Úkolů před leteckou armádou i před ním samým stálo mnoho. Šlo o práci a budování na léta.
0: Události po volbách v roce 1946 jsou v našich novodobých dějinách známy. Vzrůstající politický vliv komunistů se týkal i armády, té jako základní mocenské složky možná především. Metoda takzvaného třídního boje měla zatím charakter tiché vody.
2: Po únoru 1948 se rozpoutal onen třídní boj naprosto otevřeně. Kdo nešel s nimi, šel proti nim.
1: Na podzim 1949 jsem se od nadřízených složek dozvěděl, že pro mne dále takzvaně není zařazení. Když jsem pátral po skutečných příčinách a dal si dohromady tak říkajíc dvě a dvě, bylo patrné, že to samé potkalo i mnohé další takzvané západňáky, jak nás hanlivě označovali. Kdo? Naši většinou nově jmenovaní velitelé, kteří měli jedno společné. Byli majiteli průkazu člena KSČ.
0: Tragédií bývalých pilotů RAF byly nejen ztráta důvěry a zaměstnání, ale od roku 1948 i systematické zatýkání, obviňování ze špionáže a velezrady, týrání i věznění.
2: To všechno se dělo mužům, kteří se před 10 lety, na počátku války, rozhodli nečekat, ale jít do neznáma bojovat proti společnému nepříteli. Kolik jich přispělo svým umem a svojí odvahou a kolik se jich z války nevrátilo.
1: Pravá příčina smyšlených obvinění a systematické likvidace byl strach rudých mocipánů z lidí, kteří na vlastní kůži poznali ve světě demokracii a svobodu. Strach, že svou zkušenost budou šířit a předávat dalším.
2: Poměry v zóně sovětského vlivu, kam spadalo i poválečné Československo, se rychle změnily. Z bývalých západních spojenců se stali imperialističtí protivníci, kteří si brousili zuby na naši zemi a jejího přítele na věčné časy, Velký sovětský svaz.
0: František Fajtl byl na podzim roku 1949 po všech nucených dovolených a prozatímních volnech definitivně propuštěn z armády. Jedné lednové noci roku 1950 jej navštívili pánové v civilu, kteří dle místního zvyku přijeli černým tatraplánem a vyzvali ho, aby se odebral k podání vysvětlení na služebně. Není třeba si nic brát, je to jen na moment.
2: Vrátil se po 17 měsících, které strávil většinou na celách a v dílnách hradu Mírov. Velitel Peruti a hrdina z bitvy o Británii šil vatové vycpávky, kompletoval dřevěné skládací metry a plnící pera. To vše bez jediného vysvětlení a bez řádného soudu.
1: Bylo to ponižující, tvrdé a nepochopitelné. Jedinou vzpruhou bylo opětovné setkání s mnoha kamarády, se kterými jsem kdysi létal a bojoval. Sdíleli jsme společný hořký osud.
0: Po propuštění z Mírova byl podplukovník František Fajtl degradován do hodnosti vojína a vysídlen spolu s manželkou a dcerou z Prahy. Živil se jako nádeník na stavbách, jinde jej nezaměstnali. Později se našlo místo účetního v malém podniku.
2: Uvolnění 60. let mu přineslo částečnou rehabilitaci, povýšení do hodnosti plukovníka a možnost pracovat u státní letecké inspekce při vyšetřování leteckých nehod.
1: Po krátkém pražském jaru jsem žil opět v ústraní a snažil se zachovat povědomí o nás, Češích v Anglii, alespoň tím, že zachytím své osudy a osudy svých kamarádů, po nichž zbyl třeba jenom deník. Psal jsem knihy, většinou reportážní romány. Konečně nešlo tu zdaleka pouze o mou osobu, ale především, a na tom budu trvat navěky, o kus naší československé historie, na kterou můžeme být právem hrdí.
2: František Fajtl se dočkal plné vojenské rehabilitace a skutečného společenského uznání až po roce 1989, tedy téměř v 80 letech.

0: A tady končí další díl cyklu Životopisy. Tentokrát jsme se v něm setkali s osobností Františka Fajtla, československého stíhacího pilota, který bojoval za druhé světové války ve Francii, v Anglii i na východních frontách. Jeho životní příběh nám zprostředkovali herci Jaroslava Červenková, Martin Hruška a Jan Dvořák. Pořad připravil a natočil režisér Luboš Konýř.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Zdraví vás Jiří Kasal. Na vaší oblíbené rozhlasové stanici přichází půl hodinka vyhrazena kapitolám z dějin populární hudby, tedy setkání pod světly ramp. Rock and roll ve svém vrcholném období byl záležitostí z většiny mužskou, ale ani ženy v něm nehrály zcela podřadnou roli.

Zahájili jsme studiovou verzi písničky Ivon Přenosilové Roň slzy z roku 1964. Subtilní dívenka, která pak zpívala tuto něžnou píseň v originále, dostala podle názvu jiného songu přezdívku Slečna Dynamit, Miss Dynamite, která měla zdůraznit její neskrotný temperament. Svět zábavy ji však zná zejména pod jménem Brenda Lee, ačkoliv v Atlantě se narodila jako Brenda Mae Tarpley. Její maminka o ní vyprávěla, že milovala muziku už jako batole. Prý už v 8 měsících jí dělalo dobře, když v blízkosti postýlky hrálo rádio. Ve 3 letech už byla Brenda schopna opakovat melodii jednoduchých písniček a v 5 prospívala celý den. Láska ke zpívání dívku neopustila ani na škole a již v 1. třídě vyhrála vokální soutěž. V dětském věku se objevovala v rozhlasových i televizních pořadech a vše směřovalo k tomu, že z Brandy bude baby star, tedy dětská hvězdička, kterých americký showbiznis už více vychoval. Mladičká Brenda však tehdy zažívala i velmi smutné chvilky. To, když se v zaměstnání její tatínek pracující jako tesař těžce zranil s trvalými následky. Ve 12 nahrála první desku, byla to Jambalaya, kterou už uměla naspomínat dříve, než poprvé šla do školy.

Jambalaya, slavná písnička countryové legendy Henka Williamse, znamenala určitě začátek kariéry ještě neplnoleté Brandy Lee, ale světové hity na sebe nechali ještě nějakou dobu čekat. O jednom z nich si za chvilku něco povíme, ale předtím se zastavíme u její pařížské epizody. Brenda Lee jako 15letá zpěvačka vystoupila v posvátné Olympii. Její manažer Dub Elberton 3 roky svět okolo udržoval v naprosté mystifikaci stran jejího věku. Francouzskému tisku dokonce poskytl informaci, že Brenda Lee je 32letý skřítek. Hlavní organizátor jejího francouzského turné pár hodin před prvním koncertem v Olympii s ohromením zjistil, že nedosáhla ani 15. Ihned zakázal publikovat již vysázené články o Brandě Lee a zrušil úvodní vystoupení v Olympii. Jenže pravda samozřejmě rychle vyšla najevo, ale tato kontroverze maličké dívce z Atlanty spíše pomohla a deník Le Figaro nakonec měl důvod napsat. Lidé v Olympii nikdy po Judy Garlandové nikomu tak nadšeně netleskali.

0: Sweet nothings.
1: Můj miláček mi šeptá do ucha sladké hlouposti. On ví, že je ráda poslouchám. Tato a podobná slůvka zpívala Brenda Lee dráždivým hlasem v jednom ze svých velkých raných hitů Sweet Nothings, čili Sladké hlouposti. Výrazový rejstřík této juvenilní zpěvačky byl neobvykle široký. Pychlavě ostré frázování z ní dělalo hvězdu rock'n'rollu, kdežto vzlikavý výraz velmi dobře uplatnila v četných baladách z oblasti countryové hudby. Vedle Connie Francis měla svým vokálním výrazem nejblíž Brenda Lee i další úctyhodná, podle některých hlasů, první dáma rock'n'rollu, o 7 let starší Wanda Jackson.

Dvěma písničkami jsme vám představili zpěvačku Wendy Jackson, která vyrůstala v Oklahoma City, kde žila do té doby, než se s rodinou přestěhovala z ekonomických důvodů do nadějnější Kalifornie. Tatínek se sám považoval za countryového zpěváka, dceři koupil první kytaru a naučil jí hrát základní akordy. Když bylo Wendy 12, přestěhovala se zpět do Oklahomy, kde se zúčastnila se zdarem jako zpěvačka několika soutěží a kde si ji všiml countryový zpěvák Hank Thompson. Pozval Wendy Jackson do své kapely a s jeho pomocí také natočila ve studiu několik písniček, z nichž dvě pak vyšly na malé desce. Wanda ještě stačila dokončit střední školu, než se vydala na cestu s ansámblem, jehož největší atrakcí nebyl nikdo jiný než Elvis Presley. S ním cestovala po státech zhruba 2 roky a nablízku na cestách jí byl jak otec, tak maminka, která se starala o to, aby Wanda na pódiu vypadala pěkně. Myslím, že jsem první countryová zpěvačka, která nosila šaty s třásněmi, vysoké podpatky a dlouhé náušnice, zavzpomínala později tato zpěvačka. Spíše než typické countryovky zpívala rock'n'roll nebo jeho ranou podobou rockabilly. Zanedlouho již Wanda Jackson vnikla solově, nejdříve v Japonsku s obchodně dobře vymyšlenou písničkou Fujiyama Mama a potom také doma, potažmo po celém světě, s bezpochyby největším šlágrem své kariéry Let's Have a Party, udělejme si večírek.

0: Let's Have a Party. Po tomto velkém hitu zaznamenala Wanda Jackson svými nahrávkami několik menších úspěchů, ale především její živá vystoupení podpořila postavení skvělé rock'n'rollové zpěvačky. Při svém putování napříč světem přijela i do Československa v roce 1987, tedy v době, která v našich končinách vůči angloamerickým umělcům nebyla vůbec laskavá, a natočila zde půvabný česko-anglický duet s Karlem Zichem. S touto informací končí dnešní Světla Ramp na konci léta. Jiří Kasel vám, milí přátelé, děkuje za poslech a přeje mnoho hezkých věcí.
1: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
2: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny herečka Jaroslava Pokorná. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Jaroslavy Pokorné připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
2: Tandem startuje, Jan Rosák přeje dobrý den, tak můžete zůstat klidní, všechno je tak, jak má v tomto čase být. Často vám tady ze studia představují osobnosti, které znáte z divadelního jeviště, televizní obrazovky nebo filmového plátna. A mám vždycky ohromnou radost, když uspovídané osobnosti objeví něco, o čem jsem třeba zatím vůbec netušil. Navíc mám rád, když ten dotyčný nesloží ve svém životě ruce do klína a třeba už, řekněme, v dospělém věku se vydá na cestu studia a otevře si tak úplně nové možnosti. Dnes vám představím českou herečku, která právě takovou osobností je. Vítám Jaroslavu Pokornou.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas, přišla do Tandemu. Na vaši životní cestu i cestu k divadlu se zeptám hned po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže nejprve tou životní cestou Jaroslavy Pokorné se dostaneme zpětným chodem. Kam pak? Kde jste se narodila?
2: Já jsem se narodila v Praze a strávila jsem velkou část dětství na Malé Straně.
1: To je hezký místo k dětství. Spousta našich posluchačů si představí určitě takový ten seriál Kamarádi, jak si tam ty děti dováděli. Dá se to srovnat s tím vaším dětstvím?
2: Myslím si, že moje dětství bylo tak krásné po této stránce, že moje vnoučata o něčem takovým nemají potuchy, protože nikde rodiče se nebáli pouštět děti ven, což se dneska bojí. Takže my jsme mohli prásknout aktovkou a jít do seminářské zahrady Vojanových sadů a po okolí a v zimě sáňkovat. Všude na dvorcích byla kluziště, kde jsme teda trávili tu zimu, řekla bych, což dneska není možný, protože dneska jednak rodiče varují s nikým, nechoď s nikým se nebav, jsou zlí lidé, všude je spoustu aut, dávej pozor a pokud mají možnost, tak pokud možno děti nepouštějí z ruky. Takže toho my jsme byli ušetřeni.
1: To je pravda, já si tak zavzpomínám na svoje dětství a máte naprostou pravdu. Bylo to až idylický. Co takový ty plány nebo touhy, co budete v budoucnu dělat? Co vás tehrá bralo?
2: No, tak s tím byl v rodině problém. Já jsem chodila na základní školu, říkalo se té škole U Jezulátka. A potom se přecházelo obvykle na tu střední školu do Helichovky. A tam profesor Novotný vedl dlouho dramatický soubor a já jsem velmi toužila zúčastňovat se takových akcí.
1: Bylo to prestižní pro žáky toho gymnázia?
2: No, mě to rodiče vůbec nedovolili. Oni měli takovou hrůzu z toho, že bych mohla podlehnout jakýmkoliv uměleckým sklonům, že preventivně všechny kroužky a činnosti s tím spojené mě zakazovali. A
1: přitom ale oni všichni, nebo oba dva tedy jaksi umělci pocházeli?
2: Ne, oba dva rodiče nebyli umělci. To se vždycky směju, když náhodou mě někdo ukáže, co se tak stahuje o naší rodině z toho internetu. Takže tam stojí, že pocházím z umělecké rodiny. Moje maminka byla v domácnosti.
1: A já tady mám napsáno, že překladatelka.
2: No, tak to je úplná blbost.
1: Aha, tak možná to se tam nějak překládala těsto třeba spíš.
2: Ano, to se tam, nevím, kdo to tam jako dodal.
1: Ale zní to hezky. A tatínek byl tedy dramaturg a divadelní
2: věc. Ano, tatínek byl, no a právě z toho důvodu tam vznikala ta hrůza, protože asi věděl, jak to tak u těch divadel vypadá, nebo tak, jak říkali rodiče, to dítě by se mělo živit poctivě. Takže jsem potom tak jako od 12-13 let měla dlouhé rozhovory s maminkou, kdy jako jsem říkala, že bych, nevím, proč bych nemohla být tou herečkou. No a ona mě vysvětlovala všechna úskalí tohoto povolání a že na to nemám povahu a že to je hrůza a že ne každý to vydrží a že tam je velká konkurence a ještě pronášela takové krásné věty, jakože pokud člověk není mimořádný talent, tak nemá vůbec smysl se do toho pouštět a že dost pochybuje, že těch mimořádných talentů je málo, proč bych zrovna já měla mít ten mimořádný talent. A nakonec jsme se dohodli na takovém řešení, teda já jsem ho odkývala po dlouhých bojích, že teda bych vystudovala na nějaké poctivé povolání a nechala si to hraní jako koníčka. A že by mě to pak, že bych z toho teda měla jenom tu radost a nakonec, kdyby se prokázal nějaký talent, nebo že by to bylo k tomu, no tak proč ne, tak se to dá dělat, nebo ta cesta se tam prostě nějak objeví. Ale proč tomu napomáhat dopředu?
1: No, ale naštěstí to nakonec tedy dopadlo tak, že jste, možná jste se zašprajcovala, že jste si řekla,
2: ne, ono to
1: já do toho prostě jenom půjdu opravdu. A nejenom vy. Dokonce mám takový pocit, bratři. Že i bratr, takže to muselo být dvojnásobné zděšení v rodině. Naštěstí se oboje povedlo.
2: Ano, já jsem pak si podala přihlášku na Adamu a k těm zkouškám jsem se velice poctivě připravovala právě díky tomu školení předchozímu, s tím, že jsem si říkala, tam se dělají zkoušky v lednu, v únoru do dneška a potom na ty jiné vysoké školy až v červnu, takže to vezmu jako sázku do loterie, prostě to zkusím, nebudu s tím moc počítat, ale budu si moc dříct, no tak jsem to zkusila, nejde to, nejde to a můžu se směle pustit dál, no.

0: Tandem glosuje.
1: Já jsem říkal už v úvodu, že můj dnešní host Jaroslava Pokorná se ještě, jaksi už v dospělém věku, dále vzdělávala. Vy jste podstoupila postgraduální studia.
2: No ono to nebylo postgraduální studium, to je právě, to tam taky stojí na tom internetu.
1: Ne, samý ne, na tom nesmysl, bylo.
2: Ano, samý nesmysl. No, tak. Já jsem v 49 letech se stala řádnou posluchačkou denního studia, což by dneska neprošlo, ale tehdy to nějak prošlo, na katedře autorské tvorby a pedagogiky u profesora Ivana Vyskočila.
1: No, tak aspoň tohle to tedy platí, to tedy mám, to, ano, pod vedením Ivana Vyskočila a že působíte jako odborná asistentka herecké výchovy na DAMU, ano, to taky ano. Platí. Ale taky tady o vás je něco, co nevím, co, to jsem trochu na pochybách, že jste působila jako lektorka taneční výchovy na Zušce v Modřanech v Praze.
2: To taky. Já jsem toho prošla docela hodně v okamžiku, kdy bylo zrušeno divadlo Labyrint, bývalé realistické divadlo. A takže jsem vlastně začínala od začátku, tam se začala zajímat, já jsem učila i v artistické škole.
1: Ale co jste kde, učila v artistické škole?
2: No právě, jakože by měli mít nějaký základ herecké výchovy a tak.
1: Jako herecký takže, výraz třeba.
2: Já nevím, jak si to představovali, protože ty moji žáci nikdy neslezli ze všech těch hrast a konverzovali se mnou od stropu. Ale on to nikdo nějak nerozebíral, co tam vyvádíme, takže abychom vůbec vyvíjeli nějakou činnost, tak jsem je pak nalákala na příslib, že když si udělají artistické číslo, takže s nimi projdu Prahu, to taky, to už by taky dneska nešlo. No a oni teda v prachu staroměstského náměstí metali kozelce a byli úžasně natřený a vybírali do klobouku. A tak.
1: Baví že vás učit?
2: No, jo, já učím teda doteď. Baví mě to, zajímá mě to, ale musím říct, že vždycky, když odcházím z té školy, tak si připadám jak vyždímanej hadr. No, přijde mě to velmi náročné.
1: A je to tím, že nenacházíte dostatečnou odezvu, abych to takhle řekl?
2: Ne, já si myslím, že vám to možná potvrdí každý pedagog, který se to snaží brát nějak vážně.
1: No a co vás tak vyždímá, co vás tak vycucne?
2: Tak například moji, teď ta skupina mých žáků, ale ono to bývá velmi často, už je, někdy se cítím velmi bezradně, než vůbec je pohnu, zvednu z těch židlí a pohnu k nějakému činu, aby šli něco zkoušet. A když už se ten vlak rozjede, tak potom zase třeba není možno zastavit, pak je to začne bavit a zajímat a tak. Takže to mě přijde velmi vyčerpávající, no. Ale myslím si, že to není jenom moje zkušenost. Tam je ostych a spoustu věcí, kde oni se vlastně bojí zkoušet něco nového a tak. A myslím, že tam, co člověka stojí nejvíc energie, je přesvědčit, že můžou.
1: No, to by možná ta škola právě je měla naučit.
2: No, snad.

0: Český rozhlas Pohoda. V tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak už jsme tady několik těch bludů, které o Jaroslavě Pokorné putují na internetu, rozptýlili, tak teď doufám, že ty další údaje, které tady mám, budou už platit. Vystudovala jste herectví na DAMU. Kdo byl ve vašem ročníku, ať si to dáme takhle hezky dohromady?
2: Tak moji spolužáci byli Dana Kolářová, Hana Maciuchová, Radka Fiedlerová, Ladislav Potměšil, Jiří Ornest. Možná z nás nejtalentovanější byl Petr Svojtka, který ale tragicky zahynul v mladém věku. Monika Švábová, Jan Ekl a pak Čestmír Gebouský a myslím, že ti ostatní nějak to povolání teda nedělají.
1: No ale řekl bych, že ten, jak si ta úmrtnost byla docela malá, protože jsou ročníky, kde třeba, já nevím, jen jeden, dva zazáří a ostatní úplně zapadnou a dokonce to povolání třeba nedělají. U vás co jméno, to slavná osobnost, co si budeme povídat. Vy jste tehdy šla, měla jste asi kliku, že jste dostala hned nabídku z Kamenného velkého pražského divadla od realistů, je to tak, že jo?
2: Ano. My jsme měli možnost, a to snad je dodnes, od druhého ročníku hostovat a vůbec pracovat, takže to bylo strašně fajn. A já jsem vlastně už nějak v letním semestru posledního ročníku dostala nabídku od Karla Palouše do realistického divadla, kde jsem pak strávila, myslím, 30 let.
1: No, jste docela jaksi spojená s tím divadlem. Když si člověk vás představí, tak si okamžitě jedním dechem asi řekne buď to realistické divadlo, potom Labirint nebo dneska Švandovo. Cítíte se tam jako doma, dá se říct?
2: Ve Švandově divadle? No. Já tam jsem jako host, tam mám jedno představení, ale jinak jsem pak, teď to nevím teda přesně jak dlouho, asi myslím 12-13 let, v divadle v Dlouhé. Jsem přešla do divadla v Dlouhé, nyní jsem tam již pouze jako pracující důchodkyně.
1: V divadle Dlouhé?
2: Co
1: znamená?
2: To znamená, že oni mě tak se tváříme, jako kdybych tam byla členka, mám tam tu fotografii mezi tím souborem, ale vlastně už tam mám jenom dvě představení.
1: Ale víte, co jsem se taky dočetl, a to možná bude z další z bludů. Vy, taková herečka skvělá, vy jste obětovala taky se pro divadlo v Dlouhé jako nápovědka, je to tak?
2: Ano, no tak to bylo právě v tom mezidobí. No, obětovala, já to pokládám za vynikající zkušenost. Já jsem prožila zajímavé období právě po zrušení teda divadla Labirint, kdy mě bylo, myslím, 53 a začínala jsem od začátku a jak jsem se bála, že se neuživím a že kdo by tak jako stál asi o už stárnoucí herečku, tak jsem dělala kdeco. A například jsem nastoupila ve společnosti pro integraci lidí s mentálním postižením a odtamtud mě vyhodili za 3 měsíce zkušební lhuty, pač jsem si tu integraci představovala nějak trošku jinak. No a šla jsem kolem divadla v Dlouhé, viděla jsem, scháníme nápovědu a protože jsem si myslela, že to umím, když celý život někdo napovídal mě, no tak jsem se zeptala, jestli by mě nevzali, oni mě vzali. Tam jsem zjistila, že to vůbec neumím, že to je velmi jaksi náročná profese, ale oni to nesli statečně, to moje napovídání, nějak to vydrželi a jsem za tu zkušenost hrozně ráda, protože jsem konečně v klidu mohla pozorovat zkoušení na divadle, aniž já osobně bych byla stíhaná nějakou zodpovědností hereckou nebo ambicí a tak to bylo hrozně fajn. Ale pak jsem tam asi po půl roce napovídání teda dostala první roli a pak jsem tam teda zůstala jako členka souboru.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, si přála mezi klasiky českého humoru poslechnout si rozhovory Voskovce a Wericha, které jsou v současné době jaksi k dispozici, ale oni moc k dispozici nejsou, protože se
2: těžce schánějí. To je moje neschopnost. Kamarád, můj kolega z katedry autorské tvorby mě upozornil na to, že vyšlo CDčko s nějakými neznámými a novými rozhovory Voskovce a Wericha a že mě to nějak dodá a on mě to zatím nedodal. Takže já jsem slyšela jenom úryvky a to mě velmi zaujalo. Už proto, že na té katedře profesor Vyskočil velmi často se dovolává Voskovce a Wericha s tou větou, myslím Werichovou, že ucho se diví, co huba mluví. Takže vlastně z toho důvodu mě to ten kolega pouštěl a jak je to úžasně na tom vidět, jak se ty jejich ucha diví, co jejich huby mluví.
1: Tak tohle, o čem mluvíte, tady k dispozici zatím ještě nemáme, musíme si doplnit naše zásoby, ale my tu pár dialogů Voskovce a Wericha máme, ovšem z mnohem dávnější doby. Tenhle ten je z Pěsti na oko.
3: O čem byste rád zpíval?
4: No co třeba zkusit Odysea.
3: Odysea, kdo je Odysseus?
4: No to byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takhle.
4: Ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a fotocelu v uchu.
4: Ano, to bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
4: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
3: No to viděl toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá.
4: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
3: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
4: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
3: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
4: No, s jedním okem musíte rychleji, než se dvouma, že?
3: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, vidějí tam ležet takovou kládu velikou.
4: A ty rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
3: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
4: Jo, jenže...
3: Tom se ozvalo blbe,
4: blbe, blbe. Vovce tam měl.
3: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
4: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
3: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý chytli se těch vovcí ze spoda.
4: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
3: A tak vyklouzli.
4: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
3: Tak je ta historie podle Homra.
4: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
3: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
4: Aha, vymyslíte takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
3: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočiti k úřadu jako k vrchnosti.
4: Ano.
3: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
4: Výborně.

0: vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je hezké, když herec se najednou z ničeho nic, ale skutečně téměř z ničeho nic, objeví příležitost, chytí za pačesy a pronikne znovu do povědomí lidí, tak jak se to podařilo Jaroslavě Pokorné v okresním Přeboru. Já myslím, že jste ani když jste dostala tuhletu příležitost, netušila, jaká zajímavá šance to bude. Nebo už jste to od začátku věděla?
2: Já teda nevím, to je další blutra, se kterým já se setkávám. Já jsem docela měla takový úspěšný start jako mladá herečka.
1: Se ještě chci dostat k vašim filmům, samozřejmě. No.
2: Protože mě občas ti novináři říkají, no tak a jaké to je, že jste se na stará kolena stala takovou slavnou. Jsem říkala, já nevím, já už jsem jednou slavná byla, pak jsem zase slavná nebyla a myslím, že to je úplně jedno. No, já jsem o tom vůbec takhle neuvažovala, protože ten mladý režisér Jan Prušinovský a celá ta parta kolem něj, vesměs mladých lidí, tak to byla tak nádherná atmosféra a nádherná práce a ty lidi měli smysl pro humor a že jsem si tu práci samotnou teda ohromně užívala a byla s nimi ráda. A samozřejmě jim držela palce, protože to vlastně byli takový čerství většinou studenti, postfamáci. Takže jsem jim přála, aby se jim to povedlo a tak ani jak jsem nějak nekalkulovala s myšlenkou, no prostě mě nenapadlo, že když projdu někde hospodou, takže na mě budou volat ahoj Toničko a tak. Takže to mě prostě opravdu nepřišlo na mysl.
1: To já jsem ani nemyslel, že byste, herec to nedělá nikdy, nebo málo kdy to dělá pro slávu. Spíš proto, že to je dobrá práce.

0: akce. Byla ale, to dobrá ale jestli jste od samého momentu hned vytušila, když jste viděla scénář, že to bude fakt taková dobrá práce a že to bude takhle úspěšná práce.
1: No to mě nenapadlo. Mně se líbil ten první díl velmi a ani jsem nepočítala, že ta snad ti autoři taky ne, že by ta postava mohla pokračovat, ale cítila jsem se tam velmi, co mě přišlo úplně mimořádné, ta svoboda i možnost improvizace a ta pohoda, dobrá nálada, která tam byla, tak to mě mimořádné přišlo.
0: Já myslím, že to bylo z toho i cítit. Tam ožilo spousta jiných vašich kolegů. Ano. Třeba Luděk Sobota najednou zjistil, že má úplně jiné chlívečky v té své herecké.
1: Já jsem ho velmi prosila, aby nekoktal. Vždycky, když jsme měli spolu dialog, tak on, když řekl normálně větu, tak to byla krása, tak to bylo úžasně úplně jiný Luděk Sobota. Ale jemu to pořád, ho to nutilo, to nějak jak si tam dělat nějaké koktající humory. A tak jsem mu říkala, prosím tě, vykašli se na to, fakt věř tomu, že to bude takhle lepší a myslím si, že to tak bylo lepší.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, herečka Jaroslava Pokorná, měla svatou pravdu, když říkala, že už v útlém mládí si zažila jedno období velké slávy. Vy už jste jako posluchačka Damu hrála v souhvězdí Panny, jestli se nepletu, Sedm zabitých, potom ve spoustě dalších filmů, na které nejradši vzpomínáte?
2: Já myslím, že já jsem absolvovala v roce 68. A než ten pravý srab v těch 70. letech, která vypuknul, tak myslím, že jsem měla obrovskou kliku v tom, že jsem hlavně třeba v televizi měla možnost spolupráce s úžasnými režiséry, jako s Františkem Filipem, Evou Sadkovou a Anna Procházková. Kdy se opravdu ještě točily inscenace a ty seriály teprve nějak, ty ještě nebyly tak v módě. A to byla nádherná práce a taky jsem teda točila v pohádkách. A ještě jsem chytla v rozhlase krásné období, kdy jsem točila s panem Jarešem, s panem Henkem a tak dál. Takže, no ale ono to potom vzalo teda jiný směr, takže potom, takže to, já nevím, tahle ta krásná éra trvala do mých tak jako 31, 32 a tím to potom teda skončilo, no.
1: Ale vy jste si zahrála i potom docela zajímavé věci ve Smradech, v Městečku, Nudě v Brně.
2: No to už byla ta další vlna.
1: To už byla ta další vlna. To je to, co potvrzuje to, že jste říkala, že jste se v podstatě jaksi nevytratila samozřejmě.
2: No. Já myslím, že jsem se docela slušně vytratila, ale já myslím, že jsem docela se i vytratit chtěla, protože...
1: Slušně vytratila je hezký výraz.
2: No, protože ty ženy za pultem a to, co se tehdy točilo, ano, tak to už vůbec nemluvím o majorech, Zemanech a podobně, tak já jsem nějak neměla moc touhu se toho zúčastňovat.
1: No, víte, já jsem zrovna nedávno, protože to dost našich programů televizních opakuje, zrovna 30
2: ano,
1: případů.
2: Ano, a moc se to líbí.
1: No já vím, ale tam je takových herců, u kterých byste to taky neřekla, že by si chtěli zadat. Já nevím, pan Kemmer, pan Lukavský.
2: A já myslím, že se lidi báli, no tak já jsem se třeba taky bála, když jsem to odmítala. Tak jsem pak chodila a říkala jsem si, protože já mám dvě dcery a byla jsem s nima sama, tak jsem si říkala, no tím těch okeny teda asi neuživím, co já budu dělat, ale ještě ke všemu mě tehdy poslali takový ten snad nejpříšernější díl, který propíral ten 68. rok, no opravdu něco hroznýho, tak to jsem věděla, že teda nemůžu. Takže jsem se teda strašně bála, co bude a ono nebylo ku podivu nic, naopak mě nabídli roli v seriálu o Klementu Gottwaldovi a myslím, že to měla být role Hany Benešové, tak to jsem taky věděla, že nemůžu. No a potom jsem teda už toho moc nedělala, ale já si myslím, že ono to bylo všechno tím, že oni ty komunisti neměli moc systém, oni v tom měli trošku bordel. No.
1: Naštěstí.
3: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu v případě, že bych ještě ožil kulí hlavu pro ženu.
4: Pro koho?
3: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, kdo jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život pes je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se na

zas nic, až jednou lehl jsem si na koleje. Neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek, ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, dobytčí vlak měl

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ještě bych určitě chtěl zmínit, že Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, tedy herečka Jaroslava Pokorná, je taky autorkou knížky autobiografické Maminka není doma.
2: Ano.
1: Z jakého směru jste to popadla?
2: Tak k tomu mě vysloveně násilím donutil můj profesor Ivan Vyskočil. Protože v rámci, jak jsem byla vyděšená z toho, že člověk nesmí být umělcem, tak bych se vůbec neodvažovala něco psát, ale tam jsem měla povinný předmět autorské, on tam je dodnes, autorské čtení a psaní, přičemž důraz je na tom čtení, že si má student něco napsat, co potom taky nahlas v té skupině přečte. No mě to hrozně zajímalo, co k tomu říkal Ivan Vyskočil a vůbec celá ta hodina, celá ta přednáška, seminář, tak by se spíš řeklo. A doufala jsem, že vzhledem k věku mě bude tolerovat jako voajéra, ale on mě netoleroval. On každou hodinu říkal, a co napíšete do příště, co napíšete do příště. Já jsem říkala, já nic, pane profesore, starého psa novým kouskům nenaučíš, já vůbec nevím. Až mi položil nůž na krk a řekl, že teda buď tam budu chodit a zúčastním se toho aktivně, nebo že tam hold chodit nemůžu, což mě dohnalo k tomu, že jsem vypotila a posléze přečetla svůj první text čistě jako vstupenku, aby mě tam nechal. A domnívala jsem se, že budu mít pokoj. Ale neměla jsem pokoj a opět teda mě nutil k dalším výkonům, až teda nakonec teda ten můj kolega, o kterém jsem už mluvila, ty texty, vlastně ta cvičení sebral do knížky Maminka není doma.
1: Píšete tam taky o své rodině, předpokládám, ano, že jo? No, hlavně vy máte dvě dcery, jestli se nepletu. Tři vnoučata?
2: Čtyři vnoučata.
1: No tak to vám předpokládám dělá velkou radost, ano, co si budem povídat. Já jsem takový čerstvý dědeček, tak vím, co to je. Jo? Ale ještě bych naše dnešní povídání rád samozřejmě zakončil někde na scéně nebo před kamerami. Co vás teď čeká?
2: No, já nevím, co mě čeká. Teď se mnou mluvil, pokud mě to čeká, já teda dokud se něco nezačne točit, tak se neraduju, protože když se třeba měl točit ten film Okresní přebor, tak se do poslední chvíle nevědělo, jak to bude. Ale doufám, že se snad můžu těšit na spolupráci s panem Mádlem, který by měl točit svůj první film v červenci.
1: Herec Jiří Mádl jako režisér?
2: Ano. A tak jsme se spolu sešli a povídali jsme si, tak nějakou tu babičku bych tam měla mít, takže na to bych se velmi těšila.
1: No prosím, tak to se těšíme taky samozřejmě, až opět uvidíme herečku Jaroslavu Pokornou, tak jak ji máme rádi. Dnes jste ji poslouchali v tandemu a já vám děkuji za vaši návštěvu a ať se daří.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vladimír Hnátek a jeho polka Pod naším oknem v podání mistříňanky zahájila dnešní pořad Ta naše písnička a neb trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt pod heslem Méně mluvit, více hrát. První trojici písniček tvoří nejdřív dvě lidové. Polka Na břehu Blanice, valčík Olivo Olivo a tango Františka Maňase a Václava Babuly s názvem Je to láska tvá. Hezký poslech.

První trojici písniček hráli a zpívali Zlatá muzika s Josefem Zímou, Pražští muzikanti Milana Bašty s Blankou Tůmovou a Alenou Rycheckou a Brněnská Moravěnka s Joškou Šmukařem a Jarmilou Kachyňovou. A je tady další trojice písniček. Lidový valčík Červená růžička hraje Žatečanka s Olgou Filipkovou a Lenkou Nuhlíčkovou. Pochod Jiřího Voldána Jela eskadrona nabídne Zlatá muzika s Inkognito kvartetem a valčík s názvem Byl to krásný čas přidají České buchty. Úplný závěr bude podle času patřit orchestrální skladbě Jaroslava Tvrdého v podání mistřiňanky. Polka má název Nejmilejší a příjemný poslech Dvojky Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání se tehdy protáhlo, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáváte ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při minulém setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky. A dvěma hned začnu. Není těžké uhodnout, že známé blues pro malého chlapce se jistě tak trochu týkalo syna Vlasty Průchové a doktora Jana Hamra, malého Honzíka. Toho Honzíka Hamra, který pak s bratry Vitoušovými doprovázel v roce 1964 své zpívající rodiče ve skladbě Four Brothers.

Tak to bylo něco na rozjezd dnešního setkání s Vlastou Pluchovou. No a vy už teď, prosím, račte vstoupit do sálku. Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy po druhé a vítám po druhé naše hosty, klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Vítám mezi námi basistu, kontrabasistu Vítka Fialu. No a vítám teď toho hosta nejvýznamnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Pruchovou.

0: Tak, paní Bruchová, vítám vás po druhé u mikrofonu. Já, když jsem vás tak poslouchal a když jsem o vás četl všechno, co jsem se mohl dočíst, tak vy jste musela přijít do styku s obrovskou řadou významných kapelníků. Povězte, na které tak nejradši vzpomínáte, třeba z těch big bandů, nebo
1: to se nedá,
0: nedá takové, se to tak říct?
1: Pak, to bych někoho urazila, nebo vůbec. Ale každopádně je to, není jazzový hráč v Praze, bohužel. Nebo jak je to, jak bych to řekla, s kterým jsem nehrála nebo nespívala. Prostě to jsou všichni, co žijou, teda do toho jde. Oni nám to odcházejí, to je hrozný, proto já taky zpívám tu skladbu Goodbye, kde jako se to requiem, když Krautec umřela, když mě umřeli ty kamarádi z ty kapely, teď vlastně tam zůstal jedině Ivánek Domináků, celýho orchestru a Honza Konopásek a to je opravdu, no tak tam jsme nechtěli.
0: No.
1: Tak já nemůžu říct, já řeknu, s každým jsem zpívala ráda a nejvíc, když mi doprovázel Junior, můj syn, s těma klukama Vitoušovýma. S těma jsme byli do západního Berlína, do Blue Note Jazz Clubu a tam prostě jsme udělali trošku bouračku, jsme to tam krásně rozmetli. No ale to už to nám bylo taky o kolik. Je. Ty kluci byli 16, 17, 18, tak je takových 35 let nejméně. No. To víte, já už to počítám na desítky.
0: Paní Bruchová, máte tady dva mladé muzikanty. Máte tady i pivo, samozřejmě.
1: Neříkám značku. Všechny české piva jsou výborné.
0: Máte tady sebou dva muzikanty, významný,
1: dvě jedničky.
0: Jazzmeny.
1: Tak je to
0: nechcete
1: jedenáctka.
0: Na ně něco povědět?
1: Je to jedenáctka tím pádem.
0: Poněvadž já se budu za chvilinku ptát jich zase na vás.
1: To se ptejte klidně, no. To... Ale říkám, že když jsou to dvě jedničky, jak je to jedenáctka. To je fotbalový manšat. Já jsem hrala vždycky fotbal, no, takže já mám jedenáctku ve dvou.
0: No. Já bych, poněvadž s Vítkem se znám díl, bych poprosil Vítku, mohl bych tě takhle předat mikrofon a nemohl bys něco prozradit, poněvadž s paní Pruchou, jak dlouho spolupracuješ nebo spolupracujete i pan Zdeněk?
1: Můžeš to spočítat?
2: No já bych chtěl úvodem říct, že jsem osobně vlastně udělal obrovskou kariéru, protože když jsem jako student práv s hodýma ušima chodil na tyto všechny hvězdy v čele s Vlastičkou, no tak jsem nikdy netušil, že bych mohl hrát po jejich boku. Proto si jako velice považuji, že mi osud dopřál tento stav. No a s Vlastičkou to by mi mohl pomoct Zdeněk. Zdeňku, jak dlouho hrajeme, prosím tě? 10 let.
1: Víc?
2: Ne víc? 12.
1: Honziček, to je 14 let Honziček.
2: Tak 15 let, ano.
1: Ano.
0: Zažili jste nějakou situaci zvláštní, hráli jste a zpívala jste v nějakém prostředí nezvyklejším, než je tento bývalý Vepřín všema na věci?
2: Ano.
1: No myslím, že jste jednička. No.
2: Potvrzuji, protože není možný hrát ve zvláštnějším prostředí, než ve Vepří.
1: No máte to tady krásný, to musím pochválit, opravdu
0: tak
1: krásný.
0: Já jsem takhle nechtěl přímo, ale tak ne, je to taky
1: je to
0: dobrý,
1: pravda,
0: že to řeknete, víte?
1: Pravda,
2: škoda,
1: pravda.
2: Že ty prasátka nikde nejsou vidět.
1: Počkej po půlnoci. Sorry.
0: No, já myslím, že bych se obrátil teď také na publikum, jestli má někdo nějaký dotaz, jak jsme se domluvili, že po přestávce se můžete ptát paní Průchový, ale i pánu muzikantu, bude-li někdo chtít. Dáme tady první dotaz.
3: Paní Průchová, bych se chtěl zeptat na dvě jména. Jedno je starý, když jste byla ještě po trošku mladší než vy, tak tady byl ochrstel Grahama Bella, jestli jste se s ním nějakým způsobem setkala.
1: Ne, jenom jsem ho slyšela, poslouchala. bohužel ne.
3: A ovlivnil vás taky nějak? Jako ovlivnil hodně tady, že jo?
1: To, no, je to možný, ale já jsem byla spíš pro tu éru bebopovou a takovou tu jazzovější, on byl spíš tradicionál, že jo, nebo něco takového to bylo. A já věřím, že to mělo ten odpich taky, ale já jsem inklinovala díky snad Honzovi, že on na ten vibrafon hrál taky s těma Belgičanama nahoře, jak v ty, je to v tom, jestli jste viděli ten profil Honzův v televizi, to bylo hrozně hezky udělané od toho režisera. Tam jako Honza byl v tom ve Fenixu v první patře hrál belgický orchestr Roger Rose a my jsme hráli dole. A teď on jim vypadl někdo a oni Honzu jako, a on hrál prvně na vibrafon, on si ho koupil a hned jel tamhle do Norimberku koncertovat, on byl úžasně nadaný. To jako Honza byl výjimečný na sport, hokej, tenis, trenéra dělal, fotbal, všecko. A pak muziku, a pak medicínu, no to jeho stihnout, to byl, taky jsem mu nikdy nestihla. Akorát s tím věkem, to je jediný, jsem ho předstihla, no. No a co jste to ještě říkal?
3: Jo, ještě bych se chtěl zeptat na jednu dámu, která taky dobře zpívá poměrně, Jana Koupková, jaký máte vztah k jejímu zpívání, myslím, a jestli jste kamarádky.
1: Tak. Jsme kamarádky, říkáme si segra, si říkáme. A akorát se mi řekla, holka, jestli chceš být slavná nebo bohatá, tak nedělej jazz. A ona říkala, ale neposekla. Tak já jsem říkal, no tak to záleží na tobě, hotovo, no.
3: Takže bych se chtěl zeptat na to, co s tím souvisí, proč je tak malý zájem v televize třeba o
1: vaše zpívání. No to byste mě měl říct vy spíš. Takže když já se s nima jako občas potkám, tak říkám, no tak je to možný tam vůbec, že žádný nebyl a snad, já nevím, bude-li, nebude-li, ale oni mi řeknou, není poptávka, no a co teď, no tak není, že tam nepíšou lidi, že by chtěli, já když jsem na nějakém koncertě zájezdu, tak říkám, to mi říkal Palo Polanský, mi to poradil z Bratislava, bubeník, výborný kluk, který taky ve Vídni jako vedl něco jazzového a tak dále, teď vysílá a říká, všadě povím, že hrajte jazz, napište dopis, my chceme počuť jazz, no, tak já jak takhle jezdím, tak dneska vám to taky říkám, napište dopis. My bychom chtěli trošku jako jazzu, a ne až ve 2 v noci, že jo, to už kdo to má vydržet, že jo. No tak no to je, tak to je.
0: Teď jste to řekla, tak to uslyšej ve 12:15 v noci. Ahoj. Tak.
1: No.
0: Už je lepší trošku.
1: Aspoň něco, no. Nějaký zatoulanej posluchač. Tak. Já taky občas takhle jsem z noci z hůru a prostě si poslouchám, lovím ty stanice a je mi s tou muzikou dobře. Mám takhle 3 rádia za sebou, když se mi jedno nelíbí, tak si píchnu za druhý, třetí a pak některý mě jako chytí. No.
0: Tak přátelé, nějaký dotaz další?
4: Paní Pruchová, já bych se chtěl zeptat na rok 1965. To navštívil Prahu známý Sečmo.
1: Já.
4: Jestli jste se s ním setkala, jestli máte nějakou příhodu?
1: No každopádně byl to nádherný zážitek v té Lucerně. Tam jsem to teda proplakala, to vám řeknu. Takže to bylo tak úžasný. A dostala se o ně kytici, to bylo věnováno, jakože Armstrongově, teď na mě chtějí tu stůl, já ji nemůžu najít samozřejmě. A tak jsem pak manžel jako se zkamarádil s tím lékařem jeho osobním, tak jsme je pozvali na oběd druhý den, oni hrozně rádi, vůbec tyhle ty lidičky, jako jít někam na drink nebo někam do hospody, to jako není, ale domů, když je pozvete, tak si to úžasně považujou. Tak já přesně vím, jako Honzíček pozval toho pana doktora, pak trombonistu Tyre Glena a pak tam byl ten klarinetista, jméno nevím, jestli víte někdo, tak mi pomožte. A tak tam byli u nás...
5: Eddie se jmenoval
1: Eddie Shore. A ten jako byl pozvaný na nějaký ambasády a on to dal přednost, přišel k nám. No a tak jsme tam prostě, a ten doktor a teď ten Terry Glenn a dělala jsem teplý krásy prostě s předkrmem, polívku, jídlo, normálně, kdybyste chtěli, vám řeknu jídelníček. Už jsem o tohle říkala v Lucerně, když jsme dělali vzpomínku na Armstronga. A pak jsem šla lehonem zpívat do toho Lucerna baru, že to byl nervák, abych to stihla. Nemám žádnou služku, nemám nikoho, kdo by mi pomohl, tak jsem navařila, prostřela a teď oni jsme šli k piano, mám z toho fotku, jak tam ten Terry Glenn hraje, Honza na basičku, stojí vedle a najednou prásk a ta židle se rozsedla. No tak jsme mu dali jinou, no a ta už se nerozsedla.
0: Já bych se hned připojil ještě dotazem, poněvadž v těch 60. letech to nebyl pouze pan Armstrong, ale přijela Ella Fitzgerald, Count Basie posléze, teda to už potom Duke Ellington. Se všema těma osobnostama jste nějakým způsobem přišla do styku? Samozřejmě na koncertech jste byla.
1: Velice mě líto, že v té době, když tady byla Ella, tak jsem byla v Americe, ale tam jsem si byla poslechnout na Kennedy Stadium, tam bylo krásně, ona tam zpívala o krokec, že tam řvali, tam skutečně tam řvali, se s malými přeřvali ty, jak se jmenují? Krokec, ty jak več v noci ječej, jak se jmenují?
0: Co to krokec?
1: Zvířete
0: jak? To je anglicky staré, mluvila
1: no,
0: teď?
1: No, počkej, ale kdybych já viděla cvrčci, no. Ale takhle veliký, jo. A ona říkala, no tak kdo bude zpívat? Vy nebo krokec nebo já? No, tak to bylo v přírodě, v lese a tak. Tak to mám, já jsem jí v Praze propásla, ale Duke Ellington, ten jako toho jsme nepropásli, to bylo fajn, Honziček jsem o něj staral, mám krásnou fotku, jak ho vede na pódium, že tam byli davy, že jo, tak to jako takhle protahuje tím davem na to pódium, no tak to byl zážitek. Nebo když tady byl
0: Hampton.
1: Lionhampton, no. Honzová láska, tak jsme šli do zákulisí za ním a zaspívali jsme u Four Brothers a ten člověk říkal, jak to, že v Praze, v Čechách, já slyším Four Brothers, jo. No tak byl úplně odvázarej, no tak jsme říkali, no to víte, my jsme takový nějaký lidi, který nějak jsme muzikální a umíme muziku a sport, no. Na světě jsme se jako tím pádem trošku jako prosadili.
0: My na tom koncertě jsme seděli s bráchou, poblíž takhle v takové loži a tam jsme hulákali ej báb, když se muselo odpovídat.
1: Aha, no,
0: no a já jsem si vzpomněl právě na dětství, protože to se mně nelíbilo, ale musel se můj bratr mě nutil, abych mu odpovídal tadyhle v té písni. Mě byly asi 4 roky a jsem nevěděl, která bije vůbec.
1: Ale
0: pak jsem to ocenil právě v té Lucerně.
1: No.
0: Ještě nějaký dotaz? Tamhle jsem viděl.
5: Je, tak tady prosím, paní Pruchová, já bych se vás rád zeptal. Bavíme se tady celé odpoledne o výborných jazzmenech, většinou starší generace, ke kterým chovám velkou úctu a obdiv, ale chtěl jsem se zeptat, zaujal vás někdo z té mladé generace v poslední době?
1: Ale jo.
5: U nás třeba, tam má někdo ten správný nátisk jazzový?
1: Určitě. Franta Kopp, to je výborný saxofonista, ten jako, nebo Petr Binder, kytarista, výborný.
6: Starci
1: na chvilu?
6: Ne.
1: Ne, no tak, co já s nima jsem se potkala, když se mi ptá no, pán na to, koho jsem potkala, tak to jsem potkala, pak byl ten mladý Růžička, taky byl šikovný, no. Mladý, starý.
6: Mladý.
1: A pak... No já totiž, abych vám řekla pravdu, já chodím akorát tam, kde zpívám. I'm sorry. Protože mám takový problémy různý, že jo. Takže teď jsem byla jako ne na jazzový akci, pan napovídej, režisér Jakubisko měl narozeniny, tam jsem byla loni letos a paní Diana, ty tam mě jako říká, ty jsi moje dítě, víš? Já jsem si zpívala zrovna ten večer v Agartě, tak jsem nemohla na tu premiéru, to byl nějaký starý film, někde ho našli v trezoru a jako ho dělali mu premiéru a pak byla party v Jaltě. Tak mě jedna hodná kamarádka do té Jalty jako dokopala a tam jsem jako se sněla. Teď jsem šla z náruče do náruče a je vůbec lidi neznala. A oni jako říkali, no vy nám dáváte energii, jo, vy tohle, jak to děláte? Říkám, jo, já bych potřebovala. Občas, ale ne, bylo to hrozně hezky. A moc tam říkala, ty moje dítě asi přišlo. Já hovorím, je, hej, přišla jsem těž.

Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které říkáme semaforek, a kde si obvykle přehráváme nějaké archivní nahrávky. Přemýšlel jsem, co zde zahrát dnes, aby to potěšilo také ucho zpovídané paní Vlasty Průchové. Mluvili jsme například o vynikajícím vibrafonistovi a bubeníkovi Lionelu Hamptonovi. Já se přiznal, že jsem si v pražské Lucerně zavzpomínal na dětství a spolu s bratrem, tentokrát bez jeho donucení, jsem si v publiku spolu s ostatními zaspíval tuhle písničku.

jak už bylo řečeno, prošli jsme dveřmi semaforku. A protože máme možnost poslechnout si v podání Vlasty Průchové jednu písničku pocházející z dílny divadla Semafor, nenecháme ji nevyužitou, no ne?

Tak a nakonec, do třetice všeho dobrého, teď vám ještě připomenu atmosféru té k prasknutí nabité pražské lucerny v březnu roku 1965, kdy hostila nezapomenutelného Louis Armstronga a jeho All Stars.

0: Dozněly tři písničky, o nich jsem si myslel, že by vám posezení s mým dnešním hostem mohly ještě víc zpříjemnit. Takže teď už se můžete vrátit zase zpátky do sálku, já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí jazzovou zpěvačku Vlastu Průchovou, kterou k nám přijeli při zpěvu doprovodit dva hudebníci, pianista Zdeněk Zdeněk a basista Vít Fiala.
1: Pane Průchova, já mám dvě otázky. Než je položím, tak první taková věc. Tady v Šemanovicích žila manželská dvojice Drábkových. On architekt, ona sochařka. On, pan doktor, architekt Drábek, se léčil u vašeho manžela.
2: To je možný.
1: A neustále se vymlouval, pokud po něco bylo. Vždycky štamprličku čehosi. A vymlouval se, že mu to poradil
2: ano,
1: váš manžel.
2: Ano, to vám můžu dosvědčit. Nakonec alkohol v rukou lékaře je lék, no, to hlásal. A pak, víste tomu, já mám bohužel anginu pectoris a mám ischemickou chorobu srdce, nebudem mluvit o nemocech. Každopádně, a to víte, Honza byl kardiolog, jestli jste viděli ten film, on založil první koronární jednotku u nás, čeká pak tu angioplastiku, to prosadil všecko. A to se neví ani, ale teď ten film běžel o něm a tohle to mě vzkázal už po smrti, dá se říct. Vašek Irmanov, který byl náš jednička jazzový zpěvák, že jo? A on měl anginu pectoris také stonal a byl u Honzy jako u lékaře svýho a on říkal, Vašku, jak tě přijde tady, tam to tam měla včera, jsem měla taky blbej, jako hrozný tlak a tady v tom, jak tě to tady začne bolet, tak se zastav, rozlidí se, kde je první hospoda a dej si panáka. No a opravdu, ono totiž takhle zachránil i v Ženevě jednoho francouzského lékař, tam měl veliký kongres a to mi říkal právě profesor, jo, jméno nevím, promiňte, a v český náš profesor a oni mu dali tak veliký, veliký panák whisky, jo, který měl a vezli ho do toho, na koronárku, na nějakou tu intenzivní a mi říkali, vy jste mu zachránili život, takže ono se to roztáhne, tam to se zuží až konečně to praskne a hotovo. Než nitroglycerin mám každý kapse, to vám můžu ukázat. A že než to začne působit, tak ten panák je daleko lepší, že ten už hned tu cévu, která by mohla jako zúžit a vám jako způsobit trouble, tak ten alkohol to roztahne a vy přežijete aspoň tu cestu do špitálu. Dostali s tím jazzem, teda já vám...
3: Já vám děkuji za tuto informaci, je tady moje manželka, takže to slyšela, myslím, že budu potřebovat...
2: No, nesmí se to zneužívat, to je jasné.
1: Takže prosím. Já to též, protože tohle Drábek nelhal, nebo nevymyšlel si, protože když jsem vždycky přišel k němu, tak ano. Tam...

0: Jestli pak jste si někdy zaspívala třeba na tom Slovensku, kde jste vyrůstala, s nějakým jazzovým orchestrem, nebo s Gustavem Bromem, a nebo jestli jste už asi minula R.A. Dvorského, ten asi byl dřív.
1: Ne, já bych vám to řekla, tak se slovenskou kapelou jsem nespívala, aspoň si nepamatuju, bože, to víte, to už mám taky, tady něco občas mi vyskočí, ale my jsme tam byli teď pozvaný na festival do Trenčína, kde byl pod Hradem festival, tam jsme jako účinkovali, byli tam kluci, moji kamarádi, a co se týče toho Werberga, to byl kouzelný člověk, fantastický člověk, můj syn k němu chodil do první hodiny na klavír, a když on byl prostě, jeho dcera Ivetka nás volala, že tatínek má nějaký záchvat, že mu je špatně. No tak jsme okamžitě vyjeli a oni sanitou přijeli na František, tak my jsme šli jak ho vezli na tom vozíku, my jsme mu zpívali blues, a tak jsme ho vezli to ten pokoj. A teď si představte, že on vykrvácel, oni neměli jeho krevní skupinu. Tak skončil. Ale my jsme mu zpívali na cestu blues.
2: No, přátelé,
1: tak, takhle chci smutně končit. Honem něco veselý, vymysli něco.
2: Ještě tamhle a tady další.
3: Paní Průchová, já jsem se chtěl jenom zeptat, ano. Jestli jste někdy zpívala s Evou Olmerovou, nebo jak na ní vzpomínáte ještě?
1: Výborná, kouzelná zpěvačka, jazzový feeling, všecko. Zpívali jsme ve Viole třeba, takhle jsme si jako zpívali takový sketový jako chorusy, ano, ano.
2: Tak další dotaz?
4: No, já jsem si chtěl jenom zeptat, abych rychle po těch nemocích vás někam dostal. Jenom jaký měl ve vašem, vlastně se nejvíc obecně proslavila písničkama Na zejtra, kde jste byla často slavná.
1: Písničky pro všední den.
4: Jo, pardon, písničky pro všední den.
1: To potom po nás kopírovali.
4: Co to pro vašem životě znamenalo? Jako tady
1: ta ohromný zvrat v tom směru, protože tenkrát vysílali tak strašný písničky v rozhlase jako dneska. Pořád opakuju třeba 4-5 slov dokola, až se z toho blbej, takže já vypnu a přepnu, a teď ta byla soutěž vypsaná na, jako hledáme písničku pro všední den. Tak se přihlásilo třeba, já nevím, 200 písniček přišlo do toho kola, my jsme to dělali několik let, já si to nepamatuju, to by mi možná pan doktor Doruška řekl, ten je takový obrovský, to je encyklopedie chodící, tak a z toho se vybralo 10 písniček. Podle charakteru se to přidělilo určitému zpěvákovi, že jo? Tak tam byl Chladil, byla tam Hanička Hegerová, byl tam Luděk Hulan zpíval, pak zpíval taky Kája Velebný, já, a já už nevím, pak God přišel hodně později, Jirka Popr. No a teď jsme prostě to předvedli a teď tam hlasovali, porota byla a řekla, tak ty a ty písničky pokračujou do dalšího kola, a pak v finále bylo v Lucerně a točila to televize. A já si pamatuju, že jsme měli, jo, ten docela všední obyčej měla být taky jedna z těch soutěžních, ale oni říkali, ne, my si to vezmeme jako znělku. Takže vlastně to udělali znělkou toho celého pořadu a vyšly z toho krásné věci, jako jak zpívala paní Judita
2: Čeřovská,
1: je po dešti, nebo zase Jirka Popr zpíval Dva modré balonky, že jo, nebo Nedělní vláček jsem zpívala já, ale pak mi řekl pan autor, víte, paní Pruchová, ono to naspívá na desku Pepiček Zima, on je populární. A už to bylo. A furt mě brali takhle u huby. A pardon. A takže, ale nevadí, Pepičkem si rozumím ho ráda, to je v pořádku, to je jasný, tak to bylo, pak se to prodávalo. No, pak tam byli, jako, co jsme tam ještě vyhrali, právě s Karlem Gottem jsme vyhrali, až nám bude dvakrát tolik. Teď, když měl ty 60, tak jsem mu říkala, tak ty jsi to dožil. To by bylo 20, když jsi to zpívala. Mně bylo tenkrát 33. Abych se dožila 99, tak to asi ne. Takže si to nemůžeme zaspívat. No, ale tak to... Všechno k těm písničkám. Byly krásný, můžu říct, že byly krásný.
2: Přátelé, má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli není dotaz, já bych ještě jeden měl. Paní Průchová, měla jste někdy v životě dovolenou?
1: Ne.
2: Čili druhá otázka, jak jste ji trávila, to nemá cenu.
1: Jedině na chalupě, kde jsem prostě plela záhonky a když už mě ty nohy zašly zlobit, tak jsem měla takhle židli, dlouhou motičku a takhle na dálku jsem v sedě to okopávala.
2: Jo.
1: Ale bohužel se teď nemůžu dostat

0: Tak ještě jsem tam letos, já nebyla, abych viděla to krásy rozkvětlý, protože pořád někde nějaký zpívání a já jsem takový hamoun, že jdu všude, kde mě pozvou, protože mám pocit, že ještě žiju. Víte? Ta muzika mě drží, to říká, víte, jdeme autem a já mám nerváky z nemocí a s dětma, s vnukama. A říká, tak a jdeme se léčit jazzem, hotovo. Já dojedu do Agarty a vůbec nevím, že mě bylo zlé, no. Jako u vás.
1: Přátelé, jestli není více dotazů, já myslím, že by bylo teď hezké, když jsme se dostali až k tomu zpívání a že, k tomu, že paní Bruchová nemůže bez jazzu být, no. Tak už jsme dlouho byli bez jazzu, že? Skoro 20 minut, ne? Půl hodiny.
0: To je skladba, která říká, vyznávám, že vás miluji. Všechny. I am confessing that I love you.

Děkujeme. Pěkně vám děkujeme všem. Ano, děkujeme moc. Děkujeme. Moc krát vám děkujeme. A teď, aby taky zazněla čeština, ta krásná, jak napsal Jaromír Hořec a můj Honza, docela všední obyčejný den.

0: Can I get in? I don't like it, but can I get in? Tahle písnička mě provází celým životem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji.
1: Dámy a pánové, já snad řeknu tu závěrečnou větu akorát. Šimánovice navštívila paní Vlasta Pruchová.

milí rozhlasoví posluchači, Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Doufám, že bylo pro vás druhé šemánovické setkání s touto zpěvačkou stejně milé jako to první a nezbývá mi, než vám už teď jen popřát dobrou noc, popřípadě již předem dobrý den. Za týden zase naschledanou se s vámi všemi těší Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezký začátek nového týdne. Zatímco červenec jsme prožili ve znamení zdravého pohybu a seriálu Permanento, srpen nám do vysílání opět přinese pohodářské rozhovory. A hned na ten první se velice těším. Ne každý den totiž máte možnost popovídat si s indiánem, tedy v tomto případě s Čechem, který byl amazonskými indiány adoptován. Od roku 1989 ho tak známe i jako Atapanu, byť stále zůstává i Mnislavem Zeleným. Ale i když už žije převážně v České republice, svůj indiánský život rozhodně nezapře. Počkejte si na to, do té doby nám zaspívá Dalibor Janda a úplný začátek pohodového rána obstará dvojice Karel Štědrý a Valdemar Matuška.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A dnes je naším vzácným hostem etnolog, kulturní antropolog a také spisovatel Mnislav Zelený a Tapana. Dobrý den.
2: Dobrý, to přeji všem.
1: Pane Zelený, přiznám se, že jsem to zjistil až krátce poté, co jsme si domluvili rozhovor, ale vy dnes slavíte, jestli se nepletu, 83. narozeniny, je to tak?
2: Je, pro pana krále tohleto Indiáni neslavějí. To nechme stranou, prosím vás, to není důležité. Důležité jsou jiné věci.
1: Počkejte, takže oni si ani nepoblahopřejí k narozeninám Indiáni.
2: Ale kdepak, to jsou vedlejší věci. To není vůbec důležitý. Prosím vás, to zapomeňte.
1: No ale třeba, co se týká samotného stáří, to nějak Indiáni vnímají.
2: No pochopitelně, toho si cení. Jako čím starší, tím je ta osoba důležitější, vznešenější. Ona nese ty zkušenosti, které nabyla během svého života. Takže oni mladí nějakým způsobem moc nepreferují, neváží si, protože to není žádná zásluha. Ale ten starý člověk, který vydržel strasti toho života, no tak to je semeniště těch zkušeností a znalostí a toho si váží.
1: No a ten samotný člověk tento stáří nevnímá s obavami, s tím, že třeba nebude?
2: Ne, vůbec toho nezajímá. A když zjistí, že už je tady na obtíž, že už nemá co dát, tak se sebere a odejde zemřít.
1: No, skočili jsme do toho našeho povídání, řekl bych, rovnýma nohama. Dalo by se jistě velmi dlouho povídat o vašich zážitcích mezi Indiány. Tam asi nezbývá, než posluchačům doporučit nějakou z vašich knih. Ale napadá mě, my si pod tím označením Indián představíme spíš ty severoamerické z májovek a westernů. Jak to je? Pokřivili nám tu představu, jak to u Indiánů chodí nebo ne?
2: Tak takový ty zásady tam jsou, že jo, tak zaprvé jsou oni, kulturně jsou na stejné lodi, že jo, čili tam je důležitý, že oni všechno považují za posvátné. Pro ně je všechno posvátný, nejenom život, ale i kameny, listí, zvířata, lidi, věci, všechno je posvátné a podle toho se chovají. Protože a jednají. Oni jednají moudře. To je to, co mě na nich přitahují. Oni jednají a žijí moudře, bez napětí, v klidu a v pohodě.
1: A jak otevření jsou? Jak snadné je třeba v dnešní době se mezi ně dostat?
2: Tak to ne, tak to je špatný samozřejmě. To jako oni jako nemají důvod nám bělochům nějakým způsobem vycházet vstříc, ne. Oni mají svůj život a ten si udržují a protože cítí podvědomě, že jakákoliv novota, to, co přichází od nás, to je špatný. A oni se toho samozřejmě nevědomky obávají. Takže jakože by přijímali nějaký návštěvy. To je turistika a to oni jako nemají v popisu své práce.
1: Povídám si s Mnislavem Zeleným a Tapanou, ten jeho příběh, jak pobýval mezi amazonskými Indiány, je dobře znám, ale zajímalo by mě, zažil jste pak i kulturní šok na ruby, tedy když jste se z pralesa vrátil zpátky do Čech, přišlo vám něco, co děláme třeba absurdní?
2: No tak absurdních věcí je hodně, ale jako já nemám v popisu práce, abych poučoval, jak se má žít, protože to nejde, že jo, my máme jinou civilizaci, jinou kulturu, my jsme jinak nasměrovaní, máme jiné životní prostředí, že jo. To životní prostředí, to je to taky, co formuje toho člověka, že jo, a tu rozdílnou civilizaci. Takže jako je tady spoustu věcí, které se mi nelíbí, ale protože jsem Čech a jsem vlastenec, tak se vždycky sem vrátím a vždycky vlastně se tomu systému nějakým způsobem jako poddám.
1: A který nějaký způsob, který jste si osvojil v té Amazonii, jste si přinesl zpátky sem do Čech?
2: Snažím se být, i když nejsem, já jsem takový dost hektický, že jo, takže jako se snažím se dostat do toho módu toho klidu, ale protože jsem věřící, tak pro mě je taky všechno posvátný. Pro mě je všechno posvátný a proto si vlastně rozumíme a proto mě ten šaman Takuma pozval k sobě do učení, protože ta základní predispozice pro šamana je věřící a já věřím tomu, co oni říkají a já věřím tomu, co cítím tady doma ve křesťanském světě. A to je to společné, ten animismus a křesťanství má to společný, tu víru. Víru v dobro. A to je to hlavní.
1: Říká náš dnešní pohodář Mnislav Zelený Atapana, který tráví léto v klidu doma, i když možná úplně v klidu to není.
2: No já teďko dopisuju knihu, vlastně můj první historický román z Kolumbie, takže na tom teďko tak dodělávám, glosář tomu připravuju, ale teď nejvíc žiju prostě výrobou filmu. Z časozběrného dokumentu 40 let mého přátelství s Indiány Javalapity v Brazílii. To mě teďko naplňuje a kolem toho makám se svými kamarády, abychom ukázali našim divákům opravdovou tvář toho Indiána v amazonské džungli.
1: A máte už nějaký odhad, kdy se v tuto chvíli posluchači, v budoucnu diváci můžou těšit?
2: No, já to nerad odhaduji, protože vždycky to všechno dopadne jinak, ale mám dojem, že koncem roku by film Avir Ruru měl být na světě.
1: Říká náš dnešní pohodář Mnislav Zelený Atapana. My moc děkujeme za váš čas, klidné, byť tedy hektické dny, jak jsme slyšeli, a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a žijte moudře.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Hezké poselství nám do vysílání přinesl muž, který prožil část života mezi amazonskými Indiány. Tak nezbývá, než se alespoň pokusit se jim řídit a my už se teď přesouváme o kus dál na sever a Amazonku vystřídá jiná řeka, řeka Mississippi.

0: Protože víkend přinesl alespoň mírný ústup z tropických teplot, zkusili jsme doma trochu zabrat a pustit se do zevrubnějšího úklidu. A protože toho bylo na vyhození skutečně hodně, snažil jsem se maximum věcí vytřídit. První zádrhel ale nastal, když jsme doma začali vést polemiku o tom, jestli plata od vajec patří do modrého kontejneru. Nakonec nezbylo, než si to ověřit na internetu. A sám jsem byl překvapený, kolik dalších výjimek jsem v tomto směru objevil. Asi už většinu toho budete znát, ale říkám si, že třeba nebude vadit krátká rekapitulace. Zmíněná plata od vajec jsou na tom podobně jako třeba ruličky od toaletního papíru. Vyrobené jsou už z mnohokrát recyklovaného papíru s extrémně krátkým vláknem na konci životnosti. Obvykle se tak už zrecyklovat nedají a na většině míst stále patří spíš do směsného odpadu, případně do kompostu. Ono ale obecně platí, že ne vše s označením papír můžeme házet do těch modrých kontejnerů. A třeba pečící papír, ten obsahuje chemickou úpravu proti připalování a vlhkosti a proto bychom ho do papírového odpadu také dávat neměli. Kelímky na kávu jsou zase potažené tenkou vrstvou polyetylenu, to aby kelímek neprotékal, a běžné papírny ho neumí oddělit. Ani ty tedy do papíru nepřijdou. Stejně na tom jsou třeba přáníčka s různými třpytkami. Tyhle blízkavé části opět obsahují plast, anebo dokonce kovy, a můžou znehodnotit recyklační lázeň. Pozor dávejte i na dárkové balící papíry s plastovým leskem. Do papíru pak logicky nepatří ani sáčky od polévek a obaly od koření. Ty totiž uvnitř skrývají hliníkovou nebo plastovou vrstvu chránící aroma a trvanlivost. A jsou na tom podobně jako obálky s bublinkovou folií. Tam sice můžeme občas tu plastovou vložku odtrhnout, pokud to ale nejde, obálka patří do směsi. A když k tomu přičteme všechny ty krabice od pici a jednorázové útěrky, které jsou často biologicky znečištěné nebo umaštěné, ukazuje se, že výjimek není vůbec málo. Pokud jste tak někdy v minulosti do modrého kontejneru hodili něco, co tam nepatří, nejste v tom pravděpodobně sami. Naštěstí kontejnerem třídění nekončí a jejich obsah je vždy ještě ručně nebo strojově dotřiďován v recyklačním centru. Ale i tak platí, že pokud chcete životnímu prostředí skutečně pomoci, je dobré si vždy připomenout, že není papír jako papír.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Vypadá to, že i další dny budou velmi horké. Kam až teploty vystoupají, to nám jako obvykle řeknou kolegové z Kavčí hor.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tento týden nám bude předpověď do vysílání přinášet Michal Žák. Dobré ráno.
2: Krásné ráno vám přeju.
0: A zatím je to i vlastně takové příjemné letní ráno. Souhlasíte?
2: Souhlasím, je slunečno a teploty ještě nejsou příliš vysoké.
0: O víkendu přeci jen pomáhalo, že bylo trochu pod mrakem. To už dnes asi platit nebude.
2: Nebude. Dnes bude slunečno, bude jasno až polojasno. Případně v odpoledních hodinách se může na některých místech tvořit trochu více kupovitých oblaků, ale jen výjimečně by se v jižní polovině republiky mohla objevit přehánka a nebo bouřka. No a bude velmi teplo, nebo spíše horko. Teploty dnes už vystoupí na 31 až 35 stupňů. Na Moravě čekejme maxima dokonce mezi 35 a 38 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech kolem 27 a vítr slabý od východu. Na Moravě v průběhu dne bude vítr většinou mírný, a to od jihu.
0: Ty vysoké teploty zůstanou asi tématem. Dá se, Michale, odhadnout, který z těch dalších dnů bude vůbec nejteplejší?
2: Pravděpodobně hned zítřek, ale na východě republiky by to mohla být ještě i středa. A tam by tedy teploty výjimečně možná se mohly dostat až ke 40 stupňům Celsia.
0: No, budeme s tím počítat, ostatně už jsme to letos jednou zvládli. V každém případě děkujeme Michalu Žákovi za předpověď a zase zítra touto dobou naslyšenou.
2: Budu se těšit a hezké pondělí.

0: Přiznejme si, že zatím to pro houbaře nevypadá na úplně ideální sezónu, ale snad se to ještě v dalších týdnech zlomí. My se dnes budeme věnovat liškám, které jsou pro svoji žlutou barvu vidět zdaleka. A navíc mají tu výhodu, že nečerviví. Předností nabízí ovšem podstatně víc, jak teď uslyšíme od kolegyně Evy Bucharové.
1: Dneska začneme v kuchyni, tedy samozřejmě úplně nejdřív ve smrkovém nebo i v listnatém lese, kde si lišky nazbíráme, ale potom hned šup do kuchyně. Lišky jsou výborné naložené v octě, v kulajdě anebo na paprice. Sušené lišky dodají vašim pokrmům tu správnou tečku po celý rok. Kromě toho, že je to houba velmi chutná, prospívá i našemu zdraví. Houba obsahuje melatonin, organické kyseliny,

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

A v našem vysílání ještě zmíníme jedno jubileum. Její pastorkyňa Zlatorýna Vojcek. V těchto i v desítkách dalších oper si hlavní role zaspíval Štefan Margita, tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dnes slaví 70. narozeniny. A jeho mimořádnou kariéru připomeneme už za chvíli.

0: Milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberg. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

to. No vidíte, to nám to tady rovnou létlo další písnička, ale já si stejně řeknu to, co jsem říct chtěl. Ono totiž ráno, věřím, že není nešťastné ani slzavé, ale hlavně pohodové a v tuto chvíli skutečně i končící. 9. hodina totiž v našem vysílání znamená, že se přehoupneme do dopoledne a my navážeme na reportáž, kterou jste mohli slyšet před malou chvílí. Z archivu jsme totiž vybrali tandem, ve kterém si Jan Rosák povídal s dnešním oslavencem Štefanem Margitou, který byl hostem skoro úplně přesně před 20 lety. Tak teď už vám skutečně popřeji hezký poslech, klidný den, dávejte na sebe pokud možno pozor v těch vedrech a Václav Kuba, ten se bude těšit opět zítra ráno naslyšenou.

0: Spolky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
2: Přeju příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás vítá Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu je světově proslulý tenorista. Nejsem si jistý, jestli mám říct český nebo slovenský. Já to vyřeším tak, že řeknu prostě náš. Náš Štefan Margita. Já tě zdravím, Štefane, a vítám.
3: Já ti moc děkuju. To je velice milé.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Já si myslím, že to je vesměs známo, že Štefane, tvůj život nastartoval na východě tehdejší republiky, to znamená na východě Slovenska, v Košicích, je to tak?
3: Je to tak.
2: Kam jsi se narodil?
3: Narodil jsem se 3. srpna 1956.
2: 3. srpna, tak ty budeš slavit brzo.
3: Brzo?
2: Docela kulatinky.
3: Ano. To bude velká oslava, kde samozřejmě budeš zvaný.
2: No tak to samozřejmě rád. Chystáš na to nějaký eroberung veliký?
3: Já jsem se domluvil s Národním divadlem, že 21. udělám slavnostní představení její pastorkyně, kde jsem si pozval dokonce své kolegyně, jednu z Kanady a druhou z Londýna. Ale my odděláme tím pádem s Hankou, my jsme se domluvili a teď už to můžu prozradit, protože Hanka bude mít taky kulatiny. Takže a vzhledem k tomu, že v srpnu nikdy nikdo není doma, tak jsme se domluvili, že uděláme v září kompletně, protože Hanka má 6. září narozeniny, takže kolem 10. září uděláme velkou oslavu, protože nám spolu bude 110 let, takže se na vás těšíme.
2: To je krása. Tak, ale pojď, vrátíme se o těch pár let zpátky. Ano. To znamená do toho roku 56, kdy jsi se narodil. Potom si trávil tedy svoje dětství tam přímo v Košicích?
3: Přímo v Košicích.
2: Ano. Jaký bylo dětství?
3: Krásný. Krásný. Já jsem byl děsnej student, samozřejmě. Chodil jsem na...
2: Děsnej špatný student?
3: Špatný.
2: Co ti ale... nešlo, co ti šlo ve škole?
3: Co mi nešlo? Mně šla docela dobře matematika.
2: Ty nejsi tedy klasický takový ten typ, co matematiku ne?
3: Ne, to ne. To mi šlo docela dobře, ale já jsem si učil jenom to, co se mi samozřejmě líbilo.
2: Jasně.
3: Hudební výchova, to byla 5.
2: Nepovídej.
3: Opravdu.
2: Ty jsi jako Einstein, ten taky propadal z fyziky.
3: To je hezký, ano. Ale já jsem nesnášel, když jsme dělali třeba nějaké zborové písně nebo něco, já jsem to naprosto nesnášel a opravdu možný. Jsem zpíval, tehdy já jsem vůbec nevěděl, jestli zpívám falešně nebo nefalešně, ale jsem zpíval špatně, aby mě učitelka opravdu upozornila a vyhodila z té hodiny. Ale že to tak bylo.
2: Je to možný. No, ono to v podstatě je symptomatický, protože ty jsi taky nevystudoval zpočátku zpěv, i když to umělecká škola byla, ale byla to fotografie, viď?
3: Je to tak.
2: Ty jsi chtěl být fotografem?
3: Ne. Nechtěl.
2: Tak čím jsi chtěl být?
3: Já jsem skončil ZDŠku a tehdy bylo rozhodnutí, kam se dostat. A na uměleckou průmyslovou školu odbor fotografie, tehdy jsem se opravdu na tu školu dostal, protože konzervatoř mě tehdy nepřijala. Já jsem chtěl jít na ten zpěv, ale oni mě v podstatě nevzali. Takže já jsem udělal tu umprumku, co mě docela bavilo, a pak jsem se rozhodl, že bych se dostal třeba do Prahy na vejšku. Jenže v té době třeba ze Slovenska brali 2 lidi. A ta šance byla minimální. Ale co se nestalo a stalo, velice naši dobrý známí, kteří se vraceli ze Švýcarska, kteří tam v té době neemigrovali, ale opravdu tam pracovali, tak se vrátili zpátky do Košic, co dodnes se divím, ale pro mě to bylo to štěstí, protože ona tam učila na škole opravdu zpěv. Byla to paní Šomorjajová a když se vrátili do Košic, tak nás samozřejmě jako dobrý známy navštívili. Ona se ptala, co dělám a tak dále. A ona si pamatovala jako dítě, když odešli do toho Švýcarska, že jsem pořád zpíval. Tak ona řekla, pojď, já si tě poslechnu. A když si mě poslechla, ona řekla, já začínám učit na konzervatoři v Košicích a já si tě vemu. A ona si mě opravdu vzala. A talentové zkoušky, to si opravdu nemůžu představit. Oni mě ráno zavolali a řekli, že mám teda zpívat asi ve 2 hodiny odpoledne něco. A já jsem říkal, ale co mám zpívat? A mě tehdy napadla písnička Karla Gotta. Išel Macek do Malacek, Čočovíčku Mláci. Tak jsem tohle zpíval a teď já jsem přišel na tu zkoušku a oni mě řekli, a v jaký tónině to budete zpívat? Já jsem říkal, o čem mluvíte, já vůbec nevím, něco tam zahrajte. Tak jsem to zaspíval a řekla, nevadí, já si ho vemu. A vzala si mě do třídy a tak to pokračovalo.
4: Vidíš to, jak klika, štěstí prostě někdy stojí na začátku kariéry. Tak, je takovýhle úžasný, jako je kariéra Štefana Margity.
5: Tandem glosuje.
4: Málo kdo má takovou šanci okomentovat něco, co ho v životě zlobí nebo naopak těší, naplňuje nadšením, tak jako naši hosté v tandemu. A pochopitelně i můj dnešní host Štefan Margita toho využije. Jenom Štefane, nevím, jestli se pustíš do něčeho, co tě zlobí nebo těší.
3: Je spousta věcí, které mě samozřejmě těší, ale o tom, já si myslím, co mě těší, to o tom nemusíme mluvit, protože mě těší, když je krásná práce, kterou člověk zažívá.
4: A to teď rovna máš.
3: Ta je opravdu, už to klepu teda.
4: Ano, ano, ano.
3: Samozřejmě, tak jak ve Skale, nebo kdekoliv v divadle, když, a je to úplně jedno, jestli je to velký nebo malý divadlo, ale když přijde opravdu úžasný režisér a dirigent a super kolegové, tak člověk se vysloveně těší na ty zkoušky, které, samozřejmě ty taky dobře znáš, když začneš ráno v 10 a skončíš v 10, takže člověk je rád, že je doma, ale už se těší na další zkoušku.
4: Ano, ano, ano.
3: A co mě štve, je, samozřejmě jsou věci, které mě štou, ale mě štve třeba neupřímnost některých lidí a třeba cena Thálie.
4: Ale?
3: Opravdu.
4: No povídej.
3: Bylo to velice zajímavé, já jsem 2 dny předtím, než jsem dělal premiéru v Národním divadle Jenův, já jsem zpíval 2 dny předtím v Berlíně se slavným dirigentem Sirem Simonem Rattlem, kde bylo obsazením Carita Matila a paní Deborah Polasky. Za 2 dny na to vyšly opravdu tak úžasné kritiky, že když člověk si je přečte, tak v té chvíli si řekneš, tak to je ono, co by si člověk měl asi tapetovat ve svém bytě.
4: Co
3: když přijdeš k nám, uvidíš, že u nás nikdy není jedna fotografie naše společná vyložená, není žádná Hankina zlatá deska vyložená, protože ona naprosto to nesnáší. Ale pak třeba já potkám někoho z ceny Thálie, je to paní doktorka Hermanová, která je šéfka operního oddělení. A když se jí zeptám, že vlastně koho navrhujou na cenu Thálie, tak ona mě řekne, to ani není tak důležitý, protože my už tu cenu máme určenou.
4: Ale
3: tak jak je ta cena dopředu, předem určena? Jak ta cena? Oni když neustále tvrdí, že se hlasuje těsně před cenou Thálie, ona 2 měsíce předtím ví. A ona mě řekne dokonce jméno, kdo tu cenu dostane. Já říkám, jak to, že to víte? A ona mě řekne, no, ten člověk ještě nikdy žádnou cenu nedostal, takže musí dostat.
4: Takže.
3: Cože? Takže o takové ceny pak člověk samozřejmě nestojí, protože buď dostaneš za to, co umíš, anebo...
4: Poslyš tohleto, já myslel, že tohleto je jenom u nás ve fotbalovém týmu Amfora a všem, kde se k tomu hrdě hlásíme, protože to považujeme za dobrý fór, že fotbalistou roku je vždycky ten, kdo ještě nebyl.
3: A
4: vidíš? A dostává tu cenu dopředu, to znamená ještě předtím, než vůbec začne hrát. A to, aby ho to povzbudilo do té další práce, tak teď koukám, že s cenou Thálie je to stejné.
3: Je
4: no,
3: to
4: jsou věci.
3: Teda já tvrdím o operní oddělení teda, ale jak to funguje v další kategorii, ponětí nemám. Operní kategorii tohle se mi stalo.
4: Tak, jestli si vzpomínám na tu poslední udílení cen Thálie dobře, tak myslím, že tam jedna cena byla skutečně opravdu na místě, teda minimálně jedna.
3: Vím.
4: A to byla cena Mirkovi Lipským,
3: který
4: mu to hodně přeju.
3: To jo.
5: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásnou melodii Ave Maria zpíval náš dnešní host Štefan Margita s člověkem nejbližším, tedy s Hankou Zagorovou, ale Štefane, tvoje hlavní profesní záležitosti se odbývají tedy bez Hanky, myslím profesně. Ona za tebou, ale myslím jela i do Milána, vidíš?
1: Je to tak.
0: Do Laskaly. Tak a ty máš relativně krátce po slavné premiéře Káti Kabanové v Laskale. Ještě ti to pořád ještě někde tady zní?
1: Pořád.
0: Vzpomínáš na to? To byla slavná, krásná premiéra. Si.
1: To byla premiéra v první řadě. Káťa Kabanová se nikdy ve Skale nehrála, takže původně my jsme dostali smlouvu na 5 představení a asi 2 měsíce před produkcí, když jsme přijeli do toho Milána, tak mě moje agentura zavolala a řekli, že je přidáno dalších, že jsou přidány 3 představení další, takže se hrálo 8 a že opravdu ty představení byly naprosto vyprodány. Přitom Skala má kapacitu 2700 lidí. To samozřejmě byla obrovská radost. Ty zkoušky ze začátku byly na provizorní scéně, kde vlastně ti, co to četli, vlastně ví, že celá inscenace byla na vodě, kde byly udělány takové jako lávky.
0: To se říká, když je něco na vodě, tak jako, že to...
1: Co bude, ano, jak to dopadne.
0: Že nevíme, jak to dopadne, ale tohle bylo doslova na vodě.
1: To bylo doslova na vodě, kde Káťak opravdu na závěr ty celé opery jde do ty vody, takže ta voda musela být vyhřívaná, musela mít 28 stupňů, protože režisér si vymyslel, že ze začátku, kdy se otevře opona, je tam 20 holek, které se v té vodě vlastně koupou. Takže voda musela být dezinfikovaná. My jsme zkoušeli ze začátku, jsme měli gumáky, holiny, gumové holiny, takže několikrát se stalo, že několik nás kolegů jsme spadli do té vody, ale to všechno stálo za to, protože mělo to tak obrovský úspěch. A samozřejmě sešel tým, jak dirigent pan Gardiner, tak ten režisér Robert Carlson, s kterým už jsem pracoval před lety. Já jsem s ním dělal Jenufu, která byla zase na Hlíně.
0: Na Hlíně.
1: Ano. Ta práce byla opravdu nádherná, ty lidi naprosto na konci šíleli. Ale co je nebezpečný v té Skale, že na každém představení vlastně a na každé zkoušce sedí to vedení a tě sleduje. Takže oni jsou schopni těsně před premiérou říct tomu dotyčnému, že děkuju, ale vy premiéru nebudete zpívat.
0: Tam se nedá ta zkouška teda odvést na půl jenom, to se jde pořád
1: nedá.
0: Na 100%?
1: Oni ti nechají jednou, dvakrát, ale po třetí ti upozorní a když se jim to nelíbí, s Bohem. Tam je to bez pardonu.
0: No, tak ty jsi se líbil. Jednak si samozřejmě tu premiéru zpíval si všechna představení. Jak to vypadá s další spoluprací se Skalou?
1: Skala mě nabídla, co bohužel nemůžu dělat, to mě velice mrzí, na příští rok Jenufu, její pastorkyně. Já jsem v té době ve Vídni a to je operní barák, který se neodmítá také, takže tam dělám z mrtvýho domu zase Janáčka. Ale v 2008 se vrátím na další inscenaci a 2010 taky k ním zpátky.
0: Poslyš, Štefane, samozřejmě my jsme pyšní na to, jak ti to teď strašně jde a jaký je o tebe zájem ve světě. Máš ten pocit, že teď je to tvůj vrchol životní?
1: No, já jsem celý vlastně život od doby, když zpívám, já jsem nikdy nechtěl, já nemám rád, jak se říká, jak je třeba superstar, ty rychlokvašky. Protože ta kariéra je tak rychlá pak, že velice rychle člověk padne. Já jsem to budoval a buduju to opravdu pomalu. A vždy vrchol, člověk si řekne, že vrchol je, když se dostaneš do Metropolitní a když se dostaneš do Milánské Laskaly. A pak je ještě Londýn, kde jsem už zpíval a teď samozřejmě přišlo to období po té Skale, kde Metropolitní mi nabídla na rok 2009 inscenaci. A to je to, co samozřejmě toho zpěváka těší, protože je nejhorší se dostat hned do Metropolitní a pak už se nikam nedostaneš a ta kariéra končí.
0: Tak samozřejmě přeju, aby to trvalo co nejdýl. Tohle to krásný období.
1: Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Štefan Margita, můj dnešní host, je nejenom světový tenorista, ale je taky člověk, který má rád legraci a taky umí tu legraci dělat. My se dneska taky ještě dostaneme k tomu jeho účinkování i přípravám televizní show Hogo Fogo, kde taky...
1: Jsme se vyblbli.
0: Ano, mám ti taky co vracet. A Hance, protože jste mě pěkně dostali, nejenom mě. No, ale k tomu se dostaneme opravdu je za chvilku. Teď bych se tě rád zeptal, co by si rád vybral z našeho rozhlasového zvukového archivu legrace, protože ty máš úžasnou šanci teď dát lidem dárek a sobě taky.
1: To je hezký od vás. A já doufám, že to budete mít. Jinak, jak říkáš, ten tenorista, tak já jsem jednou dělal rozhovor do jednoho časopisu, kde ten dotyčný si splet titulek a napsal, on chtěl napsat, že tenorista pro Prahu a napsal terorista pro Prahu. Tak i to jsem zažil. Takže i to se stává někdy. Ale když legrace, já se přiznávám, že já miluji Jiřinu Bohdalovou a pamatuju se na její opravdu úžasný televariete, které dneska prostě já si myslím, že je spousta programů televizních, ale nenahradí tenhle styl programu v té době vůbec, jaké Jiřina Bohdalová dělala. Je to úžasná herečka a tak dále. A já si myslím, že to bylo v pořadu televariete, kdy pan Holcman a Iva Janžurová dělali vlastně scénku, která se jmenovala Včera, dnes a zítra.
3: No, nevím úplně přesně, jestli to bylo v televariete.
1: Nebo Silvestr?
3: Ale možná to byl Silvestr, ale každopádně my tu scénku u nás máme.
1: To mě
3: takže
1: těší.
3: Takže ti radost uděláme a přestože to scénka, která u nás v rádiu zazněla už mockrát, tak to je scénka, která může znít v podstatě od rána do večera.
4: Tak co je, halo, další.
5: Co říkáte?
4: No, co si přejete, chci vědět.
5: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
6: Lístky do kina.
5: Lístky do kina, lístky do kina.
4: To je mně jasné, ale na co?
5: Na co? Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
4: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
5: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
4: Včera, dnes a zítra?
5: Co?
4: Na včera, dnes a zítra?
5: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych neslík, jo.
4: Na zítra.
5: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
4: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Co?
4: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
4: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
4: No ano.
5: Ano.
4: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Že bych šel v neděli ráno.
6: Neděli,
5: no,
6: jak chceš, ale v neděli.
5: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
4: Tak na kdy teda to chcete?
5: Co říkáte?
4: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
5: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
4: Dobře,
5: teda, no, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
4: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Co?
4: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano, ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
4: No, teď vám to říkám.
5: Ano.
4: To hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano, a po zejtří?
4: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
5: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
4: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli.
5: A v pátek odpoledne?
4: To hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
4: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
5: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
4: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
5: Tak?
4: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
5: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, ano.
4: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
4: Tak
5: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak jo.
4: Toto trvalo.
5: Jo, no, tak,
4: 114 korun mi dáte.
5: To je dobrý. Tak.
4: To není dobrý, ještě 14 korun.
5: To jdeme ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se koukne. Teď se schválně koukne. Teď se schválně koukne na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakáty, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to ne.
7: Český rozhlas Pohoda.
8: Písničky a vzpomínky.

mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Teď uděláme velikánský skok. Od melodie, kterou nám teď právě Štefan Margita zaspíval, se dostaneme ke Štefanovi v úplně jiné podobě. V podobě komika a taky v podstatě tvůrce televizního pořadu Hogo Fogo, na který určitě spousta našich posluchačů vděčně vzpomíná, protože to byly opravdu neskutečné vychytávky. To už jsem taky naznačil, že jste vychytali i mě, Hanka.
1: Z radostí.
0: Nepochybuji, s velikou radostí. Hanka s úžasným talentem předvedla neskutečně protivnou industriální učitelku, nebo jak bych to nazval, v mém pořadu Riskuji, kdy jsem měl pocit, že jich musím chytit pod krkem a vyvést ze studia, než se mi teda samozřejmě prozradila. Ale vy jste nachytali spoustu dalších kolegů. Ty nápady vycházely od vás, myslím od tebe a od Hanky, nebo
1: od pana šéfredaktora Ivana Rösslera, který vlastně byl i dramaturgem toho pořadu. No. Ale samozřejmě Hanka si vymýšlela, i já jsme si vymýšleli svoje věci a jí napadlo opravdu, že se dostane k tobě do studia. A víš, jaký tam byl problém? Vůbec se do toho studia ani nebyl problém se dostat, protože samozřejmě jsme se snažili, aby čím méně lidí vědělo o tom, že to bude Jasně. nachytávka. Ale vy jste v té době měnili design celého studia.
0: Ano.
1: A pak jsme dostali několik listů, a vlastně kde lidi psali, ano, to bylo domluvení, protože to tam bylo jiný studio, než je původní studio pana Rosáka. Co ty lidi samozřejmě v té chvíli měli a neměli pravdu, ale samozřejmě pak se odepisovalo jim a vysvětlovalo, ale to už bylo. Ale myslím, že ta nachytávka se povedla.
0: Ta se povedla velice. Já si pamatuju, jak jste dostali jste velice tehdejšího ředitele Národního divadla pana Srstku před divadlem, kdy ty jsi si zahrál, přímo jsi si střihnul Homelessáka a přiznávám se, že teda opravdu, kdybych nevěděl, že to je v tomhle pořadu, tak bych tě nepoznal.
1: O mě také
0: nepoznal. Radost,
1: a Bára Basíková. To byla ale opravdu krutá nachytávka, kde v Domě důchodců se s nima domluvili, že když Bára začne zpívat, takže jí to začne nudit a oni začnou pomalu vstávat a odcházet. A ta Bára opravdu byla v takovém šoku a my jsme vzadu seděli jako starý lidi převlečení a když jsme se k ní blížili, ona se opravdu klepala, když jsem jí řekl, už se neklep, že to jsme my. Já jsem myslel, že mě zabije tam na fleku, ale...
0: No, když jsem si myslel, že jde trošičku o život, když jste nachytali Karla Šípa s tím vězněm v jeho automobile a Karel, pak se mi přiznal, protože jsme o tom mluvili samozřejmě, přiznal se, že opravdu měl hrozný strach a že byl tak možná tak 10 cm od infarktu.
1: My jste tam měli i doktora dokonce.
0: My jste tam tuto věc
1: opravdu měli doktora.
0: Ano. Ale možná jedna z největších nachytávek

0: Schifrem a byl to pořad, který byl velice sledovaný. A já jsem si v té souvislosti přečetl docela překvapivou informaci, že ty už nechceš nikdy žádnou televizní show dělat.
1: Mm-hmm.
0: Vážně?
1: Vážně. Opravdu.
0: A proč?
1: Já si myslím, že něco, když začne, pak... Já jsem přesvědčený, já jsem už Hanku přemluvil, my jsme to dělali 4 roky. A všechno má svůj čas. A já jsem už Hanku přemluvil, ať skončíme. Já si myslím, my jsme skončili už 12:05, co bylo ale ještě dobrý okamžik. A člověk se nemá vracet do stejného stylu pořadu. To byla taková pro mě hezká vycházka. Vycházka se říká? Procházka.
0: Vycházka, procházka, vycházka, internetu.
1: Tak. Takže už bych to nechtěl dělat. Já budu zpívat.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Určitě vás zajímá, do jakých krušných chvilek se dostává taková pěvecká hvězda, jako je Štefan Margita. Nemyslete si, jemu se může stát, že ho třeba zradí. No tak teď nemyslím jaksi paměť, to asi těžko.
1: Taky.
0: Taky vážně, jo?
1: Taky.
0: Ale třeba dejme tomu záda, viď?
1: Taky.
0: Já to tady mám poznamenáno, ruplý záda v Jenůfě, tak povídej, rozkrej to.
1: Buď ti rupnou hlasivky. To se také stalo.
0: Nebo kalhoty taky.
1: Také. Kouzelná fletna premiéra v Praze s panem dirigentem Košlerem. Já jsem vstoupil a tam jsem začal o pomoc, tedy da, krach. A už to praslo. A já v tom začátku nemůžu z jeviště. Takže opravdu to bylo krušný.
0: Takže k divákovi zásadně čelem.
1: Přesně tak. Všichni na jevišti se smáli z radosti.
0: No,
1: a
0: jo,
1: první jednání se dospívalo a pak se to znova zašilo. A pak samozřejmě člověk je nešťastný, protože se tvrdí, že kalhoty, když rupnou, nebo když něco rupne na jevišti, se nesmí počas představení zašívat, protože zašijou ti paměť.
0: Paměť, jistě, ano.
1: Je to tak. Pak ruplí hlasivky, to se mi taky stalo, kde jsem začal zpívat a zjistil jsem asi po 5 minutách, že možná nedospívám. Nastane opravdu indispozice, která je momentální indispozice a pak musíš v pauze hned volat doktora a něco dělat.
0: To je
1: no
0: to,
1: ale
0: to je příšerný.
1: Ještě horší byla, to byla, už nebyla premiéra, ale její pastorkyně a to byla v Antwerpách inscenace Roberta Carlsona. Bylo to na Hlíně, kde vlastně asi v půlce prvního jednání mi rupli záda, ale oni rupli záda vlastně plotinka. Takže já jsem cítil, že si musím v té chvíli sednout do ty Hlíny a teď je tam spousta dalších akcí a teď ta Jenůfa samozřejmě jenom se dívila, proč já pořád klečím a nevstávám. Teď v té chvíli, když jsem nespíval, já jsem se otočil nějakým způsobem na ní, já jsem jí říkal, já nemůžu vstát. Teď ona zpívala, všichni kolegami na mě čuměli a já jsem si říkal, já prostě nemůžu, opravdu já nevstanu. Dospíval jsem, zavřela se opona. A teď všichni přiběhli a říkali, co to děláš? A já říkám, já nemůžu vstát. Oni nevěřili, až zavolali doktora. Mě opravdu doktor na jevišti musel dávat injekci. Byla pauza asi 40 minut a jedině, že jsem dospíval to představení. Druhý den jsem byl v nemocnici, dokonce na kapačkách a pak byly reprízy představení, které teda jsem zpíval, ale docela z bolestma. A pak jsem se vrátil domů a docela dlouho jsem byl doma a léčil se z toho.
0: A co to byla? Ruplá
1: plotinka.
0: Plotinka. Mm-hmm. Tak to je malér. Víš, divák většinou, když je přítomen nenadálé situaci v divadle, kdy se stane něco, co není obvyklé, tak má většinou takový příjemný pocit, že byl při originálním takovém momentu.
1: Je to
0: no
1: tak.
0: Ale když jsou to ruplí záda, tak to teda, to nevím, jestli by si to někdo přál teda.
1: Já nevím, jestli přál, ale v té chvíli si určitě diváci říkali, co on dělá, proč tam klečí celý čas vlastně na boku vpravo na jevišti. Já jsem opravdu nestával, teď všichni kolegové, kteří zpívali se mnou něco, tak přicházeli ke mně. Byl to trapas.
0: Víš, jestli si náhodou ti diváci neříkali, že tam klečíš pod tou tíhou Janáčkovy hudby.
1: to je možné, ale pak se to ani nevysvětlovalo naštěstí, takže druhé a třetí jednání se to zpívalo, ale byly ty bolesti obrovské.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Štefan Margita se ve studiu teď právě rozzářil, když poslouchal Karla Gotta. Ty ho máš hodně rád, Karla, víš?
1: Opravdu, ano. Opravdu.
0: A mimochodem, já jsem si, prosím tě, přečetl, nevím, v jaké souvislosti to bylo, že si ho v Košicích vítal chlebem a solí.
1: Je to tak?
0: Je to tak.
1: Ano,
0: tak,
1: my jsme dělali v loni koncertní turné vlastně, kde byla Lucka Bíla ještě. A pak se u nás udělal, protože celá rodina žije v Košicích, tak můj brácha udělal u nich takovou jakože recepci, kde Karel Gott velice rád přišel a byl velice milý a vítali jsme ho chlebem a soli a pak samozřejmě domácí sekanou, která mu velice chutnala, ale je to člověk, kterého já si nesmírně vážím a vůbec se on zpívá úžasně, protože on má úžasnou techniku zpívání, co samozřejmě některý posluchači a vlastně lidi, kteří ho opravdu mají rádi, vůbec v té chvíli nezajímá, jestli technicky zpívá dobře nebo...
0: Jasně.
1: Protože nemusí je to zajímat, ale kdyby on neměl tu výtečnou techniku, tak dneska by nezaspíval ani hoří. Mm. On by klidně mohl být operní zpěvák, klidně. Mm.
0: To nepochybně, to si myslím, že to asi spousta lidí tuší, když to třeba neví. Ale já bych se rád vrátil k tobě a k té sekané a k tomu chlebu,
1: ano.
0: Protože ty si kromě jiného proslulí také svou známou Margitovou dietou. Je to tak, viď?
1: Je
0: to si
1: tak.
0: Fakt přišel na to ty?
1: Ne. Já jsem tu dietu dostal ve Francii, když jsem účinkoval, kde jsem před premiérou ve Francii hodně, mám to říci to slovo, nejed, ale žral. Takže každé představení jsem v podstatě zjišťoval, že se do kostýmu pomalu nevejdu. A v té chvíli já jsem si říkal, to už není možný. A tam mám agentku jednu, která mě řekla, no teda ty si teda pěkně přibral. Tady ve Francii, kde se jenom ryby, a já jsem říkal, já jim všechno tady. A čím víc a dál jím ty dobrý jídla, tak mám samozřejmě větší chuť. A v té chvíli ona řekla, že já mám jednu výtečnou dietu, je to francouzská dieta institutu, můžu to říct? Max Planck. A ona mi dala tu dietu a ta dieta opravdu během týdne začala fungovat. Do týdne zhubneš 3 kila. Teď já jsem dostal i takové listy, kde... Ne, já ještě to vysvětlím. Já k těm listům se vrátím, ale já jsem se vrátil domů a jsem potkal Dádu Patrasovou. Dáda Patrasová mě řekla, já jsem tak šíleně přibrala, já musím zhubnout. Já jsem říkal, já mám úžasnou dietu, já jsem ji dal. A Dáda Patrasová to dala dál, tuhle dietu, kde se to samozřejmě někdo dozvěděl z časopisu Story, tak mě volali ze Story. Já jsem říkal, to není ale moje dieta, ale pak už se říkalo jenom, že Margitova dieta.
0: No,
1: pak jsem začal dostávat listy. Vy prostě jako jeden, já mám 97 kilo a držela jsem tuhle dietu a neshubla jsem ani kilo. Tak já jsem ty paní dokonce odepsala, já jsem se ptal, dodržela jste všechno? Dodržela jsem všechno, jenom jsem si měnila jídla. Mě ta šunka nechutnala večer, tak jsem si je dala v poledne a na oběd jsem si dala jenom sklenku vína, kde je striktní zákaz alkoholu. Nesmíš. Tak samozřejmě, že paní neshubla ani kilo. Ale já znám člověka, který třeba zhubnul za 14 dnů 10 kilo. Takže ona opravdu funguje.
0: Je to vidět, že to funguje, protože máš fantastickou figuru teď.
1: Ano, děkuji pěkně. Ale já nedržím Margitovu dietu. Teď nežeru.
0: Jeden můj kamarád Američan mi nedávno říkal skvělou dietu, můžeš jíst úplně všechno, ale opravdu úplně všechno, ale nesmíš to polikat.
1: No. To pak nechutná.
0: Tak. To bylo příjemné povídání s dnešním hostem Štefanem Margitou. A jak jsem přesně tušil, nedostali jsme se na všechno, na co jsem se chtěl dostat, na tvoje koníčky, záliby. To si musíme nechat na příště. Dneska ti děkuju za tvoji návštěvu, za tvůj čas. A přeju ti samozřejmě hodně skvělých úspěchů na světových scénách, což nám, tvým věrným posluchačům a přátelům, bude dělat zase velikou radost.
1: A já se musím tobě ale poděkovat. Musím to říct veřejně. Nejlepší moderátor, kterého znám. Já se pamatuju na tvoje úžasné pořady, live pořady, bingo, kde jsem také byl, kde jsi mě pozval do toho pořadu a vůbec riskuje všechny pořady, které si vždy dělal, byly úžasné. Moc se na tebe už teď těšíme.
0: Jsi moc hodný, Štefane, i teď to vypadá, jsme si to tady pěkně připravili.
1: Ne, nepřipravili. O tom si vůbec nevěděl.
0: Tak, měj se moc hezky, děkuji ti za tvůj čas a někdy třeba na rozhlasových nebo televizních vlnách. Ahoj, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Citlivá a jemná duše. Člověk, který rozdával radost a smích. Autor mnoha desítek krásných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi. Ale také složitá osobnost, kterou ničila špatná životospráva, vleklé fyzické i psychické potíže a alkohol. Romantický trubadur české pop music Petr Novák. Dnes v životopisech.
3: Petr Novák. Poprvé.

0: Sen každého je, že až se odebere na věčný odpočinek, aby po něm něco zůstalo. Něco, díky čemu se na něj bude stále vzpomínat.
1: Petr Novák může být spokojen.
0: Zůstaly po něm stovky krásných písniček, které ani půl století od svého vzniku nestratily nic ze svého původního kouzla.
1: Mnohé z nich zlidověly,
0: hrají se u táboráků
1: a některé i pronikly do hudebních nauk.
0: Škoda, že už Petr Novák žádný další nezapomenutelný hit nesloží.
1: Ale přeci nebudeme začínat smutně.
0: To je pravda.
1: Petr Novák se narodil 6. září 1945, tedy pouhé 4 měsíce po skončení druhé světové války. Na svět přišel v porodnici v Královských Vinohradech. Jeho maminka Olga pracovala ve starožitnictví, kde dělala odhady při výkupu zboží.
0: Byla to prý noblesní dáma.
1: Ano. Za to o otci nejsou takřka žádné zprávy. Rodiče se poměrně záhy rozvedli a Petr se svým tátou nestýkal. Maminka se později znovu vdala a podle druhého manžela, právníka Jiřího Pochyly, převzala jméno Pochylová.
0: Petra převážně vychovával dědeček, strojní inženýr a renomovaný konstruktér, který navrhl železnou oponu Národního divadla. A byl to právě on, kdo svého vnuka přivedl k hudbě.
1: S maminkou a adoptivním otcem původně žili v Libni, ale ještě než šel Petr do školy, přestěhovali se do Legerovy ulice na Vinohradech.
0: Byl to takový vymydlený chlapeček s vestičkou, v čistém oblečku a kšandičkami.
1: V ulici našel dva kamarády a oba se ukázali jako rozhodující pro jeho pozdější úspěšnou hudební kariéru.
0: Tím prvním byl Karel Sluka, který později hrál s Novákem na baskytaru.
1: Tím druhým byl Ivo Plicka, soused přes zeď, který se později stal Novákovým dvorním textařem.
0: Na základní škole ještě o kariéře hudebníka nesnil. Přemýšlel o dráze lékaře a herce.
2: Já byl od jak živa grázl. S učením jsem potíže neměl, nemusel jsem vysedávat doma nad knihami. Za to mravy darmo povídat. Vždycky jsem se uvedl tak, že bylo jasné, co si o mě v ten moment učitelský sbor může myslet. Přinejmenším jsem rozbil dvě okna, jednu židli a nástěnku.
0: Řekl kdysi v jednom rozhovoru.
1: Na gymnázium chodil jen zřídka, mnohem víc než studium ho pohltilo herectví.
0: Dokonce si zahrál malou roličku ve filmu Vánice.
1: A hlavně hudba. Svou první kytaru dostal od maminky ve 14. A poměrně záhy se na ní sám naučil hrát a naplno prožíval beatovou horečku, která Prahu zachvátila počátkem 60. let.
0: Novák s Plickou a Slukou hltali vysílání rádia Luxemburg, zamilovali si Beatles a Garyho Marsdena. Novák také zkoušel psát první písničky, které jeho soused opatřoval cituplnými texty o lásce.
3: Tam v pokoji číslo 26.

0: První kapelu si založili v roce 1963 a říkali si Beatles.
1: Jak jinak?
0: Sami si sestrojili aparatury a přizpůsobili nástroje a v únoru téhož roku poprvé vystoupili na plese střední školy z Betlémské ulice. S úspěchem zahráli několik písní od Beatles a různé instrumentálky.
1: Úplně jsme zamluvili to studium na gymnáziu.
0: Novák ho nedokončil. Odešel na konci druhého ročníku. V pololetí měl vysvědčení plné čtyřek a k tomu dvojku schování. Zkrátka se choval jako správný mladý Big Beaťák. Kouřil, pil a jídlu moc nedal.
1: To museli mít rodiče radost.
0: Ale časem se s tím nějak smířili a maminka se stala synovou upřímnou faninkou. Já.

0: budu chodit po špičkách. Píseň, která Novákovi zajistila nesmrtelnost.
1: Byl to jeho první hit.
0: Novák ho napsal na Plickův text v roce 1964 a se svými kamarády ho společně s dalšími autorskými písněmi a několika hity od Beatles nahráli ve sklepním studiu amatérského zvukaře pana Slámy.
1: Mládežníci se s nahrávkou vypravili do rozhlasu za publicistou Jiřím Černým, který tehdy uváděl sledovanou hitparádu 12 na houpačce. Černému se jemná citlivá píseň zalíbila a pod původním názvem Budu chodit po špičkách jí zařadil do houpačky.
0: A zrodil se hit.
1: Z houpačky skladba nespadla celý rok a půl a kdyby její tvůrci později neupravili pravidla, byla by tam snad dodnes.
0: Zavedeným autorům se píseň neznámé kapely nelíbila.
1: Pochopitelně v Novákovi cítili konkurenci.
0: Ale novináři pěli ódy na zpěváku v výjimečný rozsah i na chytlavou melodickou linku. Do rozhlasu chodili denně desítky dopisů od posluchačů, kteří se nového hitu nemohli nabažit.
2: Byli jsme strašně pyšní, že máme písničku v rádiu. Když ke mně Petr přišel a řval, že jsme první na houpačce, tak byl úplně k neudržení, jak je to možné. Hned jsme si mysleli, že jsme něco jako světové hvězdy a že už nemůže být nic víc.
0: Vzpomínal Plicka.
1: Všichni byli zvědaví, kdo je vlastně ten Novák. V květnu 1965 se proto uskutečnilo první veřejné vystoupení pod novým názvem George and Beethovens. Tím Georgem v názvu byl mladinký bubeník Jiří Jirásek.
0: Bylo mu pouhých 14 let.
1: Dále v kapele hráli kytarista Michal Burian, již zmíněný basák Karel Sluka, samozřejmě Petr Novák a jakýmsi volným členem byl i textař Ivo Plicka.
0: Díky úspěchu písně Budu chodit po špičkách si je pro svoje turné jako předskokany vybrala slavnější kapela Olympic.

0: Novák publikum udivoval nejen nádherně klenutým hlasem, ale i svou exaltovanou pódiovou prezentací.
1: Během zpěvu si lehal na zem, poskakoval po jevišti. Na svou dobu to byla nevídaná show. Jeho výrazová škála se prostírala od rockového křiku k šanzoniérské deklamaci, k nepředstíranému prožitku, nezřídka korunovanému skutečnými slzami.
0: A posluchači,
1: hlavně posluchačky,
0: mu to s prominutím žrali.
1: Jenže slibně rozjetou kariéru zastavila vojna. Novák to sice uhrál na modrou, ale většina kapely se na 2 roky musela převléct do zeleného munduru.
0: A bylo po hraní a po slávě.
1: Osiřelý Novák si chvíli pohrával s myšlenkou, že si splní dětský sen stát se hercem. Ale na DAMU nebyl přijat. Neměl dostudovanou střední školu. A angažmá v kočovném divadle Maringotka také nemělo dlouhého trvání.
0: Tehdy se v jedné pražské restauraci potkal s bubeníkem Přemyslem Černým, který Nováka přizval do nově vznikající kapely Flamenco.

0: Tango navázalo na Novákovu předchozí éru. Přehledně stavěné melodie s lyrickými texty i voplicky.
1: Konečně si také mohl užít podmínek profesionálního studia. A v roce 1966 vycházejí u Suprafonu na singlu písně Já budu chodit po špičkách a Povídej. Malá deska se dočkala velkého ohlasu a skvěle se prodávala.
0: Novák ale s Flamengem stihl vydat už jeden jediný singl. Za to ten zásadní.
1: Náhrobní kámen. Opět ovládl rozhlasovou houpačku a následně i vyhrál anketu Zlatý slavík v tehdy vyhlašované kategorii písní. Mimochodem mezi zpěváky se Novák umístil jako pátý.
0: Novák ale nebyl se svou rolí ve Flamengu plně spokojený. Nejprve mu pěvecky konkuroval Viktor Sodoma a po něm Karel Kahovec. Navíc Flamengo postupně směřovalo k rhythm and blues, které nepříliš korespondovalo s Novákovým niterným způsobem vyjadřování.
1: A tak se v létě 1967 rozhodl z Flamenga odejít. Ale hned v zápětí znovu zakládá George and Beethoven's.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, Podruhé.

0: chybí. Petra Nováka jsme opustili v polovině roku 1967, kdy společně s baskytaristou Jiřím Čížkem odchází z Hvězdného flamenka. Oba uvažují o založení vlastní kapely. Přiberou osvědčeného bubeníka Jiřího George Jiráska, talentovaného varhaníka Miroslava Helcla a kytaristu Jaroslava Bednáře. A 12. srpna téhož roku světlo světa spatřila obnovená sestava George and Beethovens.
1: Začalo perné období zkoušek a hraní. Kapela jen do konce roku absolvovala na 50 koncertů.
0: A rodily se i nové písně.
1: V květnu 1968 jim u Pantonu vyšel čtyřpísňový singl v čele s dalším hitem Klaunova zpověď. Píseň, kterou Novák zpíval na koncertě v Kleče, je dramatickým vyprávěním o smutném osudu člověka, jenž druhým rozdával smích a radost, až na něj samotného nic nezbylo.
0: Že by předčasná autobiografie?
1: Závěr 60. let zastihl Nováka na uměleckém vrcholu. Jeho koncerty působily doslova sugestivně a část jejich atmosféry se povedlo přenést i na gramofonové desky. Novák se ale také čím dál tím více stavěl do role solitéra. Jako frontman zcela zastiňoval zbytek kapely.

0: Z Nováka se stala hvězda, které k ještě většímu ohlasu chybělo jediné. Alespoň občas proniknout do televize. Ale nebyl nárok.
1: Však i zlatého slavíka za náhrobní kámen mu předávali někde v hospodě.
0: Do televize nahlédl až díky bratislavské Liře v roce 1968, kde Novák zpíval s Lilkou Ročákovou baladický duet Až ty a já.
2: Až barva dnů bude stářím šedivá.
1: Nedopadlo to tehdy zrovna valně a Novák se napříště podobných úliteb střednímu proudu vyvaroval.
0: O rok později se, tentokrát se svými George and Beethovens, na bratislavskou Liru vrátil, ale nesoutěžil.
1: Lira byla tehdy poznamenána okupací Československa. Novák, stržen vzrušenou atmosférou a protiokupačními písněmi Karla Černocha, Valdemara Matušky a Marty Kubišové, po dospívání angažované písně Den štěstí, vyhlásil z jeviště v přímém televizním přenosu minutu ticha za Jana Palacha.
0: Publikum sice důstojně mlčelo, ale Novák později pochopil, že sobě si tímto činem přivolal v blízké budoucnosti mlčení mnohem delší.
1: Zmíněná píseň ještě stihla vyjít na singlu. Jelikož byly z textu odstraněny všechny narážky na rok 68, tak její autoři alespoň do nahrávky přimíchali zvuky kulometu a granátů.
0: Hned druhý den po vydání byl celý její náklad sešrotován.

0: Je trochu k nevíře, že i přes všechny úspěchy si na první dlouhohrající album musel Novák počkat až do roku 1970. Dostalo název Kolotoč svět a vzniklo v brněnském rozhlasovém studiu.
1: Na albu vyšlo 9 písní a až na závěrečnou Kde ticho umírá s textem manažera Jiřího Smetany všechny otextoval osvědčený Ivo Plicka.
0: Novák se v té době trochu stáhl a předal iniciativu spoluhráčům, kteří na albu složili 2/3 písní.
2: I když na to chvílemi zapomínali, Beethovens jsou vysloveně písničkářská skupina a byli vždy nejlepší tam, kde jim o písničku šlo víc než o chytání instrumentálních fíglů. Je už asi nutno se smířit s tím, že se Petr Novák nezbaví poněkud lajdácké výslovnosti. Ani Plicka si občas neodpustí lacinější obraz nebo přestupek proti veršovému řemeslu. Ti dva však vymysleli skupině tvář a jejich balady patří v současné české tvorbě k tomu lepšímu.
0: Psal v recenzi Jiří Černý.
1: Ohlasy na desku byly slušné a vydavatelství Panton si pochvalovalo dobré prodeje. 17. listopadu téhož roku se Novákovi navíc poprvé povedlo vyprodat velký sál legendární pražské Lucerny.
0: Dobré časy ale neměly trvat věčně.

0: Režim pomalu přituhoval a byť Novák po svém vystoupení na liře nedostal oficiální zákaz, postupně vymizel z tisku, rádia přestávala hrát jeho písně a o televizi ani nemluvě.
1: Kulturní domy a sály tehdy dostávaly dopisy, zjevně od ministerstva kultury, ve kterých byli Petr Novák a George and Beethovens nedoporučováni. Koncertů tedy postupně ubývalo.
0: Jako spásná se mohla jevit nabídka, aby se Novák a spol. Stali doprovodnou kapelou v muzikálu Hair, který se hrál s velkým úspěchem v Mnichově. Zároveň měli v západním Německu natočit několik písní a vydat i pár singlů.
1: George and Beethovens kvůli tomu rozšířili sestavu o saxofon Petra Bezpalce a pečlivě pilovali písničky, aby záhy zjistili, že nikam nejedou.
0: Spadla klec.
1: Na cizinu mohl rebelující a režim neustále provokující Novák se svými spoluhráči zapomenout.

0: problémy se kupily i uvnitř samotné kapely, kde jakoby Novák ztratil chuť táhnout káru dál a iniciativu přenechal druhým.
1: Žili jsme jako dobrá parta, hodně jsme drželi na rovnoprávnost. Jenže každý měl svůj rozum a svoje osobní zájmy a já prostě neměl sílu někomu říct, tohle ne, to už se mi nelíbí. Nakonec jsem ani skoro nemluvil do vlastního repertoáru a tehdy mi psal texty kdekdo.
0: Uvedl Novák později v jednom rozhovoru.
2: Na druhé album Modlitba za lásku, které vzniklo ani ne rok od debutu Kolotoč svět, se tak dostaly i písně, které Novákově pěveckému naturelu příliš nevyhovovaly.
3: Písně nepřinášejí nic nového, zůstávají pod úrovní, kterou jsme si dříve pod jménem George and Beethovens představovali. Na desce prakticky nenajdete text, o který by se Novák mohl opřít, vtisknout mu náležitý punc. Přesněji řečeno, nenajdeme skladbu, která by v podstatě mohla nést ráz jeho osobnosti. Písně ani textem, ani hudbou neříkají nic, co by stálo za povšimnutí.
2: Nebral si servítky Alexander Goldschneider v recenzi pro časopis Melodie.
0: Novákovi se sypala kapela pod rukama. Rozporů přibývalo, v obsazení se protočila řada muzikantů. Zkoušel všechno možné, ale když už se začalo odvracet i publikum, bylo jasné, kam to celé spěje.
2: Po natočení třetího alba Ve jménu lásky se Novák, nespokojený s repertoárem i atmosférou uvnitř kapely, rozhodl svou doprovodnou sestavu George and Beethovens už podruhé rozpustit.

0: Petr Novák byl počátkem roku 1972 na dně.
1: Bez kapely, v depresích a navíc na něj stále doléhaly zákazy.
0: Napřed se zkusil živit sám hraním po klubech, ale pro tuto úlohu se úplně nehodil. Z nouze a potřeby vydělat si nějak na živobytí začal dokonce jezdit s kočovnou estrádou.
1: Není divu, že se v té době zhoršilo jeho už tak chatrné zdraví. Přemíra alkoholu a nikotinu a trvalý nedostatek jídla si začal vybírat svou daň. A Novák se opakovaně ocitel v péči lékařů.
2: Petr trpěl mentální anorexií. Když byl trošku ve stresu nebo nebyl v úplné duševní pohodě, tak i to stačilo, že měl absolutní nechutenství.
1: Přiznal po létech zpěváků v ošetřující lékař Karel Bartík.
0: Pomocnou ruku tehdy Novákovi podal Jiří Suchý. Prožívající po Šlitrově tragické smrti taky ne zrovna lehké období. Nabídl mu angažmá v chystané hře Zuzana v lázni, kde Novák alternoval s Karlem Černochem ve třech písních. Jedna z nich, Dívenka z Duhy, kterou složil Ferdinand Havlík a otextoval Jiří Suchý, se v roce 1973 stala hitem.
1: Pro Nováka mělo být angažmá v Semaforu východiskem z nouze a jistým návratem k jeho hereckým snům v mládí. Nakonec ale vystupoval na zdejších Prknech, která znamenají svět, jen dvakrát, třikrát do měsíce. A po sezóně se z novinového článku dozvěděl, že s ním principál už dál nepočítá.

0: jsem já. Po ukončení ročního angažmá v divadle Semafor v roce 1973 řešil Petr Novák, jak dál. Vymyslel si, že udělá rokovou operu Kráska a zvíře. Libreto měl napsat zkušený textařský matador Zdeněk Rytíř.
1: Rytíř měl pověst zručného, ale krajně nespolehlivého autora. I v tomto případě se zdálo, že slíbený materiál vůbec nedodá, aby nakonec donesl haldu spíš útržkovitých nápadů, které za něj do hotové podoby dodělal Petr Formánek.
0: Byli to právě oba textaři, kdo Nováka přemluvili, že by si Kráska a zvíře zasloužila i svou koncertní podobu.
1: A tak se zrodila další Novákova kapela, kterou vedl zručný kytarista Bohuslav Janda, mladší bratr Petra Jandy z Olympiku.
0: Začalo se intenzivně zkoušet a některé z nových písní byly s úspěchem zařazeny i do koncertního programu. Kromě Novákovy nové doprovodné kapely se tehdejších koncertů účastnili i sestry Langerovy a také zpěvačka Věra Mazánková-Vajsarová, která na jevišti pěvecky i dramaticky stvárňovala Onu Krásku.
1: Zdálo se, že Novákova krize posledních let je zažehnána.
0: Pak ale přišel 13. prosinec 1974. Když se společně s manažerem Tomášem Jirsou vraceli z koncertu v Humpolci, jejich dodávka Volkswagen dostala smyk a čelně narazila do protijedoucího nákladního auta.
1: Jirsa utrpěl těžká zranění a přišel o nohu.
0: Novák měl lehký otřes mozku a frakturu nohy, kterou mu lékaři sešroubovali a zpevnili destičkami. Auto bylo zcela na odpis.
1: Zranění kapelníka přišlo snad v nejhorší možný okamžik. Nový program se ještě nestihl pořádně naskoušet, koncertů přibývalo pomálu a muzikanti brali záskoky po barech, aby se vůbec nějak uživili.
2: Ale nerozprchli se mi, což svědčilo o tom, že věci věří. Když mi sundali sádru, začali jsme pomalu jezdit, ale měli jsme hrozně málo kšeftů, snad jen 2-3 měsíčně. Přitom naše koncerty vypadaly dost šíleně. Přijeli jsme na štaci a lidi se divili, co tam dělám. Prý dávno mysleli, že už jsem nechal zpívání.
1: Vzpomínal na tehdejší krušnou dobu Novák, který ještě několik měsíců po nehodě chodil oholý.
3: Býval jsem dříve jiný, z včerejší.

0: skončil zasněný.
1: V projektu Kráska a zvíře Petr Novák nalezl svou autorskou a interpretační tvář, kterou hledal několik let. Libretisté Rytíř s Formánkem napsali příběh o muži, který přežil těžkou autohavárii, při níž ztratil svou podobu a upadl do samoty zvířete. Jeho truchlivý osud zvrátila Kráska a hrdina nakonec dostal na chirurgově stole novou tvář.
2: Člověk pod ošklivou slupkou ukrývá dobré srdce a lidé by si měli vážit dobré duše.
1: To bylo hlavní poselství této rokové opery, kterou se Novák rozhodl natočit na další desku.
2: Album nakonec vyšlo po nekonečných schvalovacích procesech v únoru 1976. Původně se uvažovalo, že by hudební základy nahrál orchestr Ladislava Štajdla a sám jeho kapelník projevil ochotu se podílet na jejich aranžmá, ale nakonec z této spolupráce sešlo. 21 původně nepojmenovaných kompozic tak nahrála skupina Bohuslava Jandy.
3: Velechválivá slova o Krásce a zvířeti by musela začít u zpěvu hlavního hrdiny, zvířete. Tak suverénní rokové frázování, výrazovou šíři a přitom všem ještě prostě zraňované a přece stále dychtivé lidství jsem od českého zpěváka ještě na žádném albu neslyšel.
2: Rozplýval se v recenzi Jiří Černý.
1: Novákova výrazová paleta je zde skutečně bohatší. Nedrží se striktně svého falzetu a vyšších poloh.
2: Krásku a zvíře vydal Panton v nákladu ne zrovna strhujícím, ale postupně se dočkala i reedice.
1: Koncerty ovšem na odbyt pořád moc nešly. Kvůli návštěvnosti musel Novák dokonce dočasně zredukovat skupinu. Velké sály totiž nenaplnil a malé by všechny muzikanty neuživili.
2: V té době také přišla objednávka na písničku, kterou měl u Nováka učinit Karel Gott. Ale ani z této spolupráce nic nebylo. Mistrovi se nabízené pomalé balady nepozdávaly s tím, že hledá něco ráznějšího.

0: Více než pětiletá pauza mezi dlouhohrajícími deskami a takřka totální, byť oficiálně nevyřčený zákaz v rozhlase a televizi, učinili svoje. Petr Novák se zdál být úspěšně zapomenut, nová generace posluchačů hýčkala nové idoly a zpívající trubadur jim už na srdci dvakrát neležel.
1: Na rozdíl od řady svých kamarádů a spoluhráčů, ale nikdy neuvažoval o emigraci.
2: Já jsem tu měl mámu a věděl jsem, že by to odnesla.
1: Vysvětloval.
0: Do zahraničí ale odešel jeho dlouholetý přítel a dvorní textař Ivo Plicka. Sice neemigroval, jen se přiženil do Rakouska, ale i to stačilo, aby se dlouholetí přátelé odcizili.
1: Za železnou oponou si Plicka budoval novou kariéru.
0: Pracoval jako číšník a také jako DJ.
1: A na psaní písniček neměl ani pomyšlení. Nakonec přesídlil do Švýcarska a následně do Ameriky a s Novákem ztratil kontakt úplně.
0: Novák tedy musel hledat nového textaře.
1: Přes pokus se zaneprázdněným Zdeňkem Rytířem se dostal až k dalšímu matadorovi, Eduardu Krečmarovi, který do Novákova světa lásek a zrad a rozchodů přinesl zcela nová témata.

0: kráse a zvířeti vznikl další velký celek. Vesmírnou tématikou ovlivněný projekt Planeta snů, ze kterého měla vzniknout další deska.
1: Petr měl už všechny písně v podstatě natočené, ale pak přišlo rozhodnutí Pantonu, že LPčko nevydá. Nakonec z původního alba Světlo světa spatřilo jen torzo. Pouze první strana se čtyřmi písničkami a s texty Ivo Plicky. Na druhé straně byly nové skladby. Čtyři složil Petr a dvě Bohuslav Janda. Všechny otextoval Eduard Krečmar.
0: Než však došlo k dokončení alba, které nakonec dostalo název Co je to láska, Petr se rozešel s Bohuslavem Jandou, který i se všemi spoluhráči už pár let paralelně fungoval v rockovém Abraxasu.
1: Novým vedoucím své kapely jmenoval Novák baskytaristu Oldřicha Weissara a spolu se rozhodli po třetí obnovit legendární George and Beethovens. Ale jelikož koncem 70. let bylo v komunistickém Československu nemyslitelné, aby skupina měla anglický název, bylo Novákovo doprovodné těleso označováno jen zkratkou G&B, tedy G a B.
0: S novou kapelou a novou deskou vznikl i nový koncertní program pojmenovaný Co je to láska. Opět v něm hostuje zpěvačka Věra Weisserová, která zpívá s Petrem několik duetů a má i svůj samostatný blok s několika písničkami.
1: V té době se také začíná zvolna oživovat zájem o Novákovu hudbu.
0: Zásluhu na tom má i televizní pořad Hitšaráda Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, kteří v nostalgické rubrice Písnička ze smetiště uvedli Novákovu Povídej. Dávný hit překvapivě u posluchačů zabodoval a vyhrál. A podobně se ve sledované televizní hitparádě vedlo i dalším Novákovým písním.
1: Po více než 15 letech na scéně se Novák dočkal svého prvního pořádného televizního úspěchu.
0: Odezvou na stoupající zájem o Novákovi staré písničky bylo rozhodnutí Pantonu vydat LPčko s největšími hity. Deska dostala název Já budu chodit po špičkách a už v začátcích příprav nastalo dilema, zda použít původní archivní nahrávky nebo všechny písně natočit znovu. Nakonec zvítězila druhá varianta. Ale než se vše zrealizovalo, uběhlo ještě neuvěřitelných 5 let.
1: V roce 1980 začal Suprafon na EP deskách vydávat největší hity z televizní hitšarády a hned na prvním EPčku byl i šlágr Povídej. V témže roce se ve Zlatém slavíku mezi zpěváky dostal na 6. místo.
0: Petr Novák, na rozdíl od většiny kolegů, nezaplevelil svůj repertoár předělávkami zahraničních hitů. Vždy zarputile lpěl na vlastní autorské tvorbě a byť udělal několik drobných ústupků směrem k režimu, stál si pevně za svými názory. V roce 1980 se mu povedlo znovu se vrátit na výsluní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, po čtvrté.
3: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích.
4: Petra Nováka jsme opustili počátkem 80. let, kdy se zpěvákovi povedlo na sebe několikrát výrazně upozornit a znovu získat ztracenou popularitu.
5: Vydavatelství Panton mu ve 82. povolilo vydat další album nazvané Sladké trápení, kde se skladatelsky uplatnili i spoluhráči z kapely Oldřich Weissar a nově též Zdeněk Nedvěd. K textově dominujícímu Eduardu Krečmarovi se ve dvou případech přidal další velikán Pavel Vrba. Oba Novákovi napsali verše o lásce z různých pohledů.
6: V cizích písničkách, byť dodaných na míru, působí Novák v nejlepším případě jako snaživý herec. Naštěstí jsou tu i jeho vlastní melodie, zřetelně uměle nekomponované, ale pochytané z pocitů, s romantikou jednoduchých motivků, křísících jiskry klukovské bezstarostnosti a v tomto směru také místy evokující kouzlo starých George and Beethovens.
5: Píše František Horáček v Melodii.
4: Album, které přineslo i hit Hvězdičko blízkavá, se ale stalo labutí písní Novákově spolupráci s manželi Weissarovými. Zvláště ztráta kapelníka doprovodné skupiny byla pro Nováka, který se vyhýbal jakýmkoliv pokusům cokoliv organizovat, poměrně fatální. Novým kapelníkem se stal Ladislav Klein. Nově se v sestavě objevuje baskytarista Karel Novák.
5: Zatímco v 70. letech mu režim dovolil pouhé 4 LP desky, v 80. letech mu vycházely alba takřka každý rok.
4: A kvalita tím přeci jen lehce trpěla.

0: Poměrně rozčarování přinesla další Novákova deska Ahoj tvůj Petr, která sice obsahovala úspěšnou píseň Přátelství na Entou, ale jinak nabízela řadu rušivých vlivů a málo skutečného Petra Nováka.
1: Texty psala hned pětice autorů. Nově Pavel Cmíral, Michal Bukovič, Vladimír Poštulka a také Jaroslav Uhlíř. Samotný Novák složil pouhé tři písně.
2: Ze všeho nejpřesvědčivěji zní z desky Nováků zaujatý vřelý vokál, vpravdě se srdcem na dlani, kterým získával posluchače před nějakými 20 roky stejně spontánně jako dnes. Album je příjemnou kolekcí písniček určených dívkám, které s nimi určitě stráví mnohé chvilky.
1: Stálo v recenzi v magazínu Gramoreví.
0: Kritika byla nevrlá, věrní fanoušci v lehkém šoku.
1: Reputaci Novákovi spravila kolekce největších hitů Greatest Hits. Výběr byl určený pro zahraniční trh, proto byly všechny písně nahrány nově s anglickými texty Michala Bukoviče a Miloše Skalky.

0: night. Let's go fast. Where's the past?
1: Povězme si nyní pár slov o životě Petra Nováka.
2: Hodně se napovídalo a napsalo o Novákových problémech s alkoholem.
1: Muzikanti pijou skoro všichni.
2: Ale u Nováka to bylo přeci jen už trochu za čárou. Pil pivo, víno, vodku. Občas byl na koncertech úplně namol. Drmolil, blábolil nesmysly a kolikrát se mu stalo, že spadnul z pódia. Nicméně povětšinou byl nějak schopen koncert odspívat a akce se tak nemusely příliš často rušit.
1: Do toho byl silným kuřákem, který s klidem vykouřil krabičku denně. A anorektikem, kterému k obědu stačila konzerva sardinek.
2: Měl oblíbené bary, ve kterých dokázal vysedávat celé dny. Demínku, Redutu, činoherní klub, bar u radnice.
1: Ten používal jako svoji kancelář a nechával si sem posílat i předplatné novin.
2: A jelikož měl srdce na dlani, tak mnohdy platil útratu za celou hospodu. Často si k němu také různí kamarádičkové chodili pro peníze, které samozřejmě nevraceli.
1: Chudý Petr Novák nebyl. Přeci jen mu chodili pěkné tantiémy. Ale peníze se u něj nikdy dlouho nezdržely.
3: Peníze se musí točit,
1: říkával.
2: Na druhé straně na něj jeho blízcí vzpomínají jako na ohleduplného, tolerantního, citlivého a galantního muže, který byl skutečným gentlemanem.
1: Jakoby byl člověkem z jiného století.
2: Ženy na něj letěly, i když nebyl žádný velký krasavec.
1: To skutečně ne.
2: Sám říkával, že skutečně zamilovaný byl jen dvakrát. V 70. letech žil s půvabnou modelkou Evou Štětkovou. Jeho další osudovou ženou byla krásná herečka Eva Jakoubková, kterou poznal v roce 1982.
1: Seznámili se zřejmě v kavárně činoherního klubu v době, kdy ještě chodila s Petřiným kamarádem hercem Iliou Rackem. Byla to láska jako trám.
2: Nejvíce si tuto křehkou ženu s uhrančivým pohledem

0: věnoval společnému projektu s textařem Pavlem Vrbou, který nazvali Spověď. Recitálu na téma život a smrt se kromě hudebníků účastnili také komici Oldřich Kaiser a Novákův dobrý přítel Jiří Lábus.
1: Písně z následného alba Spověď nabízí velice osobní výpověď právě 40-letého zpěváka, 10 jeho výrazných, ale netuctových melodií s vrbovými básnickými texty. Písničky z tohoto nadčasového alba se ale v rádiích prakticky neohřály.
0: Prý se nehodili do optimisticky naladěné dobové atmosféry.
1: V roce 1986 sice konečně vyšlo dlouho odkládané výběrové album 12 dnej, ale jinak to byl pro Nováka rok depresí a smutku.
0: 16. října ve věku 73 let zemřela zpěvákova matka Olga Pochylová. A pro Nováka, který byl na ní velmi fixovaný, to byla velká rána. V té době se také rozvedl se svou manželkou, byť nadále zůstali přáteli a stále spolu žili v jedné domácnosti.
1: Navíc ho trápily umělecké pochybnosti, které pomalu přerůstaly v deprese.
0: Přestože měl s vydavatelstvím Panton exkluzivní smlouvu, měl s vydáváním alb neustálé problémy. Zatímco on toužil natáčet tematické desky, jako byly Spověď nebo Kráska a zvíře, cenzoři a mocipáni z vydavatelství o tom nechtěli ani slyšet. A když už Petrovi takovou desku povolili, neuvěřitelně se táhla její realizace a takové LPčko nakonec vyšlo v titěrném nákladu, který byl okamžitě rozebrán.
1: Tehdy také přišlo Novákovo rozhodnutí skončit s hudbou úplně.
0: Petr to nakonec i díky zásahu jeho blízkých přehodnotil. Ale jelikož odmítl točit písničkové desky, vyšel mu v nejbližších 4 letech jen jediný singl. Na dlouhohrající desky mohl na pár let zcela zapomenout.
1: Dál koncertoval se skupinou G&B.
0: Společně s novinářem Radkem Jónem vymysleli koncertní program, vycházející z Jónovy úspěšné knihy Memento. V sugestivním představení, které mělo varovat před nebezpečím drog, vystupoval Novák i se svou figurínou. Písničky na texty Michaela Žantovského doplňovaly autentické vzpomínky jednoho narkomana.

0: a Jehla. Přišel 17. listopad 1989 a s ním i toužebně očekávaná změna politického klimatu.
1: Z pádu komunismu byl nadšený i Petr, který během své kariéry zažil řadu omezení a ústrků. Přestože občas vystoupil na nějakém politickém festivalu, nikdy se nedal zlomit a nenaspíval ruské častušky či vyloženě politické nebo angažované písně.
0: 3. prosince se objevil na koncertu pro všechny slušný lidi, který se konal v beznadějně vyprodané sportovní hale. Koncert vysílala v přímém přenosu Československá televize a divákům se představili po 20letém zákazu i Marta Kubišová a Karel Kryl.
1: Novák toho večera zaspíval jen tak s akustickou kytarou. A nechyběla ani slavná píseň Den štěstí. Jejímž uvedením na bratislavské Lýře před 20 lety a následnou minutou ticha za Jana Palacha si tolik zavařil.
0: Začátkem 90. let vtrhli do české pop music zpívající disidenti a emigranti, nahrával se a vydával se underground a všichni v minulosti ustrkovaní umělci. Ti, kteří za minulého režimu alespoň trochu mohli vystupovat a nahrávat desky, a tedy i Petr Novák, se stáhli do pozadí.
1: Novákovi ještě v roce 1990 vyšlo odkládané album Memento, ale pak se na několik let odmlčel zcela. Koncertů valem ubývalo. Marně vyhlížel slibované reedice svých slavných nahrávek z 60. a 70. let a do toho se ještě začalo zhoršovat zpěvákovo podlomené zdraví.
2: Teď čekáte s otevřenýma očima a srdcem na oslovení. Možná se rozezvučíte nějakým slovem nebo tónem, který se narodil přímo pro vás. A možná vám pomůže objevit v sobě něco nového, co jste v sobě tušili, ale do dneška nedovedli pojmenovat. Tak tedy zpověď.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
4: Petr Novák,

0: První měsíce po sametové revoluci měl národ zcela jiné starosti, než se chodit veselit na koncerty.
1: Alespoň tak měl Petr Novák konečně čas na odkládané albové plány.
0: V dubnu 1990 mu vyšlo album Memento. 3 roky po premiéře stejnojmenné komponované koncertní verze. Původně uvažoval, že to bude dvojalbum, ale nakonec musel stačit jeden disk. Vešlo se na něj 19 písní. Mnohé z nich byly brutálně sestříhané.
2: Spíš než účinným lékem na drogové nebezpečí je Memento mementem pro všechny příští velkoprojekty. Nemůžete či neumíte-li být nekompromisní, kompletní a včasní, jděte raději od toho.
0: Podotýká František Horáček v recenzi pro Rock a Pop.
1: Koncertní program byl zprvu věnován ještě projektu Memento. Následně pak objíždí štace v doprovodu komika a herce Jiřího Cízlera, který hudební program doplňoval zábavným vyprávěním.
0: V roce 1992 se Novák těšil ze svého prvního koncertního alba, lakonicky nazvaného Live.
1: Škoda, že se živé nahrávky nedočkal dříve. V dobách, kdy byl ještě na vrcholu sil a kdy ho doprovázela tradiční sehraná sestava muzikantů.
2: Petrův hlas je už léty poznamenaný a přesto se pro natáčení snažil zachovat co nejlepší formu. Sem tam zakolísá, ve vypjatějších polohách dokonce vynechá. Horší je to s doprovodnou kapelou. Tihle pánové mi připadají jako zruční řemeslníci odněkud z baru, kteří sice zahrají všechno, ale v jejich hře naprosto chybí nasazení a vcítění se do atmosféry písní.
1: Kritizoval živou nahrávku Miloš Latislav.

0: Novák začal uvažovat o vydání nové řadové desky. Údajně chtěl zpracovat Exupéryho Malého prince a navázat tak na podobné monotématické dílo Kráska a zvíře.
1: Místo toho začaly postupně vycházet na CDčkách reedice původních desek, které se po právu dočkaly velkého ohlasu a skvěle se prodávaly.
0: S koncerty to už tak slavné nebylo.
1: Jednak jich nebylo zdaleka tolik.
0: A také na něm bylo čím dál více znát, jak ho zrazuje vlastní zdraví.
1: Pobyty v nemocnici byly čím dál častější.
0: Lékaři řešili kromě jeho letitých problémů s lupénkou a s mizernou životosprávou i bídný stav jeho pohybového aparátu.
1: Novák měl artrózu kolenních kloubů a zborcenou nožní klenbu, kvůli čemuž mu dělalo velký problém ujít byť jen pár metrů.
0: I na pódium si bral na pomoc židli a část koncertů odehrál v sedě.
1: Lékaři ho vždy při pobytu v nemocnici dokázali nějak dát dohromady. Promluvili mu do duše a když ho pustili domů,
0: nasliboval jim vždy hory a doly.
1: Tak se opět vrátil ke svému nezřízenému způsobu života.
0: I kvůli podlomenému zdraví se rozhodl do kapely přizvat svého dávného kolegu z flamenga, zpěváka Karla Kahovce, aby ho v několika písních na koncertech nahradil a pomohl mu tak ušetřit síly.

0: a vrazy.
1: Rok 1996 začal pro Petra Nováka pracovně. Společně se svými spoluhráči začal pracovat na svém 13. albu. Ivo Plicka žil ve Švýcarsku, kde se věnoval hotelnictví. Proto se o texty podělili František Novák, Pavel Šrut, bubeník z jeho doprovodné skupiny Martin Richta a také osvědčený Pavel Vrba.
2: Novákovi se do psaní i natáčení nového materiálu vůbec nechtělo. Byl k sobě velmi sebekritický a nevěřil, že ještě umí napsat kloudné písničky.
3: Nevěřím, že moje písničky ještě vůbec někoho můžou zajímat,
2: říkával.
1: K natočení alba ho tak v podstatě dotlačili jeho spoluhráči z George and Beethovens v čele s kapelníkem a producentem CDčka Karlem Novákem. Sestavu hudebníků při natáčení jako hosté doplnili bubeník David Koller a dechař Jiří Hála.
2: Deska dostala název Dávné sliby.
1: Byly to skutečně dávné sliby, jelikož album vyšlo takřka po 7 letech od Mementa.
4: Po několika pokusech o comeback a po mnoha letech hořekování, že zpěvák Novák je bez pochyby pořád zpěvák, ale schází mu repertoár i kapela srovnatelná se Zlatou érou, se přes všechno zdá, že 50-letý Bart dnes vykročil po nových cestách. Průvodce mu nejlépe budiš, tak jako Michalu Prokopovi, textař Pavel Šrut.
1: Píše v recenzi Vojtěch Lindaur.
2: Novák se sice tehdy skutečně vydal po nových cestách, ale dnes už víme, že to byl výlet poslední. Další album už vydat nestihl.
1: S posluchači se stihl rozloučit ještě třemi duety, které vyšly na Kahovcově sólovém albu Rub a líc.

0: Na sklonku života už působil Novák rezignovaným a unaveným dojmem. Byl tichý a málomluvný. Mrzelo ho, že na světě nikoho nemá.
1: Stýskalo se mu po mámě. Mrzelo ho, že neměl vlastní děti.
0: Po 30 letech muzicírování také uvažoval, že vystoupí z hudebního kolotoče.
2: Občas mám obrovskou chuť toho nechat. Nenávidím hru z přinucení. Pořád musíš, musíš, musíš. A vím, že bych si měl udělat čas a dát se v nemocnici do pořádku.
0: Uvedl v jednom z posledních rozhovorů.
1: Byla to ale hudba, která ho držela při životě a která byla vedle vysedávání u hospodského stolu jeho jedinou skutečnou životní aktivitou.
0: Ve světlejších chvílích plánoval, co by rád ještě uskutečnil.
1: Na nové desce se údajně domluvil s emigrantem Plickou a další spolupráce se rýsovala i s Pavlem Vrbou. V jednom rozhovoru také nastínil, že by rád natočil CDčko písní, které pro něj osobně nejvíc znamenaly. A také uvažoval nad akustickým albem s převážně baladickým repertoárem.
0: Ale k ničemu z toho už nedošlo.
1: Poslední koncert odehrál 13. srpna 1997 v kostele v Jindřichově Hradci. Novákovi, který byl před koncertem na umření, se publikum v závěru poklonilo potleskem ve stoje.
0: O 6 dní později ho bývalá manželka Eva Jakoubková, která s ním i po rozvodu žila ve společné domácnosti, nalezla doma na gauči mrtvého.
1: Petr Novák zemřel ve spánku ve věku nedožitých 52 let.
0: Jako příčina smrti byla stanovena srdeční zástava.
1: Poslední rozloučení se na zpěvákovo přání neuskutečnilo.
0: Urna s popelem byla o pár měsíců později umístěna do hrobu na Olšanských hřbitovech. Já?

0: povídá.
1: Odešel pan zpěvák.
2: Citlivá, jemná duše. Člověk se srdcem na dlaní.
1: Člověk, který rozdával radost a smích.
2: Člověk, který byl sám sobě špatným životním partnerem.
1: Chodíval jsem každý den pod loubím. Třeba jsem ani nezašel. Stačil mi pohled přes okno. A když seděl u svého stolku nad panákem a novinami, měl jsem radost z jistoty, že určití lidé a věci jsou na svém místě. Teď už si budu těžko zvykat, že náš společný čas stává se časem minulým. Už nikdy nebude všechno docela v pořádku. Další jistota v moři nejistot mizí. Miloval vždycky Roje Orbisona a jednu z těch nových písniček mu chtěl věnovat. Mějte se tam oba dobře.

0: Člověk, který rozdával radost a smích, autor mnoha desítek slavných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi, to všechno byl Petr Novák. Jehož osudy vám přiblížil pravidelný cyklus Životopisy. Autorem a režisérem byl Tomáš Klement. Účinkovali Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Novotný a Martin Stratílek.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásné pondělí a pěkný začátek týdne vám přeji. Kolotoč se přihlásil známou znělkou a zve vás na prohlídku Vápencového dolu u Prachovic na Chrudimsku, který i dnes funguje, a spolu s ním naučná stezka, kam se společně vydáme. Podle receptu našich prababiček připravíme slaninové karbanátky s jalovcem. Nabídneme oblíbenou rubriku Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou a taky poradíme, jak pěstovat angrešt na zahrádce.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Prachovicích na Chrudimsku, kam dnes po rozhlasových vlnách vyrážíme na výlet, je dosud činný vápencový lom. Patří k nejrozlehlejším v celém Česku. A pokud byste chtěli vědět, jak funguje a co zajímavého ukrývá, vydejte se na unikátní naučnou stezku, která ho lemuje. Pokud budete mít štěstí, můžete z bezpečné vzdálenosti sledovat dokonce i odstřel kamene. Víc už kolegyně Tereza Brázdová a její reportáž.
1: S geologem Janem Doudskem z Národního geoparku Železné hory stojíme na okraji Prachovického lomu, který je snad údajně největší vůbec ve východních Čechách.
2: Mělo by to tak být. Je to jeden z největších lomů ve východních Čechách, ale je to jeden z největších lomů v celé České republice. Tenhle ten Prachovický lom těží vápenec. Ten vápenec tady má dvě barvy, tmavou a světlou, jednoduše řečeno. A tím hlavním produktem, který vlastně v celém lomu a potažmo v té navazující továrně vzniká, tak je cement a cementové směsi, které tady vyrábějí. Teďka jsme my to nazýváme Velká vyhlídka. Je to vlastně začátek naučné stezky kolem Prachovického lomu, která celkově má něco málo přes 2 kilometry a vede z Prachovic, z tohoto místa, kde stojíme, do centra obce Vápený Podol. Prozatím je to stezka, která vede z místa A do místa B a pak se musíte vrátit. Do budoucna plánujeme rozšíření této stezky. Nicméně po té trase je řada různých zastavení a jsou tam i dvě vyhlídky a jedna z nich je právě ta, na které stojíme.
1: Ty lavičky tady vypadají jako mramorové bloky, nicméně není to pravda, ale mají ještě i další funkce.
2: Při rekonstrukci stezky, která proběhla v loňském roce, jsme si řekli, že trošku zvýrazníme industriální charakter celé té stezky, propojení právě s tím lomem a s tou továrnou, kterou tady vidíte, a zvýrazníme i ten hlavní produkt, to znamená cement, potažmo beton. Takže ty lavičky, které tady vidíme, tak byť na první pohled z dálky mohou vypadat jako mramor, tak jsou z betonu. A co je na nich zajímavé, že z obou stran ta lavička má v sobě nápis. A ten nápis, to není jen tak jako prachobyčejná věc, z jedné strany je vždycky cizí název určitého jevu a z druhé strany je to přeloženo. To znamená, je tam třeba dempr a dempr je věc, která se používá v lomu na vození kamene a česky je to nakladač. Takže takovéhle věci jsou na těch lavičkách vlastně zvýrazněny.
1: Navštěvníci se při procházce tou naučnou stezkou také dozvědí něco o jeskyních, které tu byly objeveny v lomu.
2: Přesně tak. Zhruba ve 2/3 stezky směrem od Prachovic do Vápeného Podola je zastavení s výhledem na Vápený Podol a toto zastavení je doplněno objektem, který pojednává o Vápenopodolské a Páterově jeskyni, což je jeskynní systém, který se nachází vlastně blíže Vápenému Podolu. A ten byl objeven opravdu skutečně při těžbě v sérii vápencových lomů, které tady v minulosti byly. V minulosti tady nebyl pouze tento obrovský lom, ale těch lomů tady byly vyšší desítky. A právě jeden z nich odhalil vstup do těchto jeskyní. Ten vstup je dneska zasypaný, do jeskyní se dá dostat pouze skrze haldu, takovým 60-metrovým průlezem, takže je to pro návštěvníky absolutně nedostupné samozřejmě. Nicméně ty jeskyně tam stále jsou a jsou plné netopíru.
1: Proč by se lidé měli na naučnou stezku okolo Prachovického lomu vydat?
2: Ta stezka nabízí něco, co není zcela běžné u ostatních stezek a je to propojení toho přírodního, geologického s tím lidským faktorem. Pokud tady budete v týdnu a budete mít štěstí, tak uvidíte odstřel, což je věc, která je velmi atraktivní, clonový odstřel, kdy vyletí do vzduchu obrovské množství kameniva. Samozřejmě ty termíny známy nejsou, takže je to otázka náhody a štěstí. O víkendu se nestřílí, takže musíte tady být v týdnu, ale i tato možnost zde je.
0: Říká geolog Jan Doucek, jeden z autorů naučné stezky po stopách těžby vápence u Prachovic na Chrudimsku. Můžete na ní nahlédnout do historie těžby, geologie i prehistorie a navíc si užít výjimečný pohled na neustále se měnící panorama lomu.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: O baletce Lence nám v Kolotoči zpívala Miluška Voborníková. Přežije čeština nápor anglických výrazů. Nejen tomu se věnuje dnešní jazykový koutek, ve kterém se pokusíme vyvrátit některé mýty o současném stavu naší mateřštiny. S odborníkem na češtinu o tom rozprávěl kolega Stanislav Jurík.
2: Čeština jako náš národní jazyk je součástí našich životů, jak se říká, ji patřičně prožíváme a proto na ní máme také nějaké obecné názory. Bude jistě zajímavé si o názorech uživatelů jazyka na češtinu povědět i něco bližšího, a to s odborníkem, s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Vítejte a máte slovo. Dobrý den.
3: Dobrý den. Prvním velmi častým mýtem je, že současná čeština upadá. V jazykovědě se o úpadku jazyka hovoří tehdy, když se začne oslabovat nebo se zcela vytratí jeho role v důležitých a prestižních situacích. To znamená, že o úpadku bychom hovořili v případě, že by čeština přestala být například úředním jazykem, jazykem školního vyučování, přestalo by se mluvit a psát česky ve vědě, v médiích a podobně. Nic takového se ale v současné češtině neděje. Ve všech důležitých oblastech komunikace má čeština velmi pevnou pozici a ani ve výhledu není patrné žádné ohrožení. To ale samozřejmě neznamená, že se čeština nijak nemění.
2: A jaké změny v současné češtině probíhají?
3: Nejrozsáhlejší a nejvíce patrné jsou změny ve slovní zásobě. Do češtiny se přejímá řada nových slov, nejvíce samozřejmě z angličtiny, ale i z jiných jazyků, to bych rád zdůraznil. Přejímají se třeba kulinářské termíny z francouzštiny, jako je bouillabaisse nebo crêpe, z italštiny, tagliatelle a tortellini, ale i z orientálních jazyků. Odtud pochází například označení různých sportů, aikido, tai chi a duchovních hnutí. Máme třeba Falun Gong anebo Om Shinrikyo a podobně. Na rovině skladby věty je nápadné uplatňování anglického slovosledu typu Český Telekom Extraliga v názvech různých komerčních subjektů, produktů a podobně.
2: Takže čeština není ohrožena náporem cizích jazyků?
3: Ani tady bych nehovořil přímo o ohrožení, i když vliv cizích jazyků je skutečně markantní ve srovnání se situací před rokem 89. S přejímkami si ale čeština ve většině případů dokáže poradit, tak jako v minulosti. Slova se adaptují pravopisně, píšeme dnes například zcela po česku business, skloňují se, přidávají se k ním české přípony a předpony. Máme například četování nebo sloveso naskenovat a podobně.
2: Jenže na angličtinu často slýcháme nářky, znáte naše posluchače?
3: Je to skutečně tak. Veřejnost často říká, že je čeština anglicizmy doslova zaplavena, ale já bych i tady volil střízlivější pohled. V některých komunikačních sférách se anglicizmy opravdu užívají častěji či dokonce velmi často, například v oblasti výpočetní techniky, v mluvě obchodu a služeb, některých podotýkám. Populární jsou anglicizmy také v oblasti komunikace na internetu, v SMS-kách, v některých odborných sférách, ale ruku na srdce. Kolik anglicismů slyšíme v nejprestižnějších pořadech, například v hlavních zpravodajských relacích, nebo celkově? Kolik jich zaslechneme za celý den ve vysílání v médiích? Rozhodně jich nebude záplava.
2: Mýty o současné češtině vyvracel Martin Prošek v dnešním jazykovém koutku. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Loučí se host kolegy Stanislava Juríka, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Posloucháte Kolotoč a pokud vás zajímá, jaké rady stran vedení domácnosti dostávaly ženy před 100 lety, za chvíli vám to řekneme a taky přidáme recept na jednu masitou pochoutku. No a teď je tady Tulák po hvězdách Petr Rezek.

0: V letních receptech našich předků se teď věnujeme dozrávajícímu ovoci a zelenině, receptům na sirupy a lehkým pokrmům, ale i před 100 lety se to aspoň občas proložilo nějakou masitou pochoutkou. Jedna z nich zaujala etnografku Vladimíru Jakoubějovou, v Zaprášených kuchařkách s ní listoval redaktor Jaroslav Hoření.
1: Budou to slaninové karbanátky s jalovcem s křenovo-houbovou omáčkou podle receptu ze Zlaté knihy hospodyňky, která sice nemá uvedený rok vydání, ale podle surovin doporučených v receptech odhaduji, že mohla být vydána ve 20. letech 20. století. Kromě jiného je plná rad a rozmanitých návodů pro domácnost, které, jak je uvedeno, zbaví naše hospodyňky mnohých starostí a dopomůže jim k úsporám, na něž dříve ani nepomyslili.
2: Mají ty rady a pravidla něco společného?
1: Všechny rady hospodyňkám jsou zde motivovány jediným pravidlem – spokojená rodina a spokojený manžel. Například na svědomité práci ženy v domácnosti závisí zpravidla i mužovi úspěchy jeho veřejné činnosti, neboť spokojená a dobře vedená domácnost je muži zdrojem, z něhož plyne mu zvýšení jeho pracovní energie a spořádaný šťastný rodinný život je tou pravou základnou zdravého života lidské společnosti. Zajímavé je, že žádná podobná kniha nebyla v tomto období sepsána pro muže, ale vedle těchto rad je Zlatá kniha hospodyňky také plná výborných receptů. Mě zaujaly ty slaninové karbanátky.
2: A mě by celkem zajímalo, co by v takové Zlaté knize pro muže na počátku 20. století bylo. Ale pojďme radši vařit.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg mletého masa, 2 rohlíky, 1 decilitr mléka, 1 vajíčko, 10 kuliček jalovce, který utlučeme v moždíři nebo ho umeleme, 5 deka slaniny, sůl, pepř, popřípadě strouhanku na zahuštění a sádlo na pečení. Všechny suroviny dobře promícháme a tvoříme z toho malé karbanátky, které opečeme na sádle. A na omáčku pak použijeme výpek z karbanátku, hrstku hrub, 2 lžíce křenu, polohrubou mouku, 2 deci smetany, 1/4 litr vody. Do výpeku dáme mouku a uděláme jížku. Zalijeme smetanou, povaříme a doplníme vodou. Přidáme houby a opět vaříme do provaření jížky. Ochutíme solí, pepřem a přidáme nastrouhaný křen. Vše asi ještě 2 minuty mícháme. Do omáčky pak dáme prohřát karbanátky a podáváme s bylinkovými knedlíky. No a na ně přidáme recept někdy příště.
0: Slibuje milovnice starých receptů etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Jste na Pohodových vlnách a my se za chvíli zaposloucháme do jedné komické scénky, kterou napsal autor zábavných pořadů a scénárista, který by se v těchto dnech dožil 100 let. Tady je Kolotoč, přejeme vám hezké dopoledne.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: úspěšný autor zábavných pořadů a výborný scénárista. Právě jemu dnes patří následující minuty v Zábavě z rozhlasového archivu.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: V této rubrice, ve které připomínám úryvky ze zábavných pořadů, které jsou uloženy v archivu Českého rozhlasu, se povětšinou soustředíme na projevy známých herců, především těch, kteří si zasloužili označení komik nebo komička. Považuji ale za nutné připomenout zde občas také osobnosti těch, kteří zábavné pořady psali, zmínit tedy autory humoristických výstupů a scének. Jeden z velmi osvědčených autorů a scenáristů by se byl včera, tedy 2. srpna, dožil přesně 100 let. K tomu, aby se tohoto výročí skutečně dočkal, mu chyběly 4 roky. Zemřel totiž v říjnu roku 2022 ve svých 96 letech. Jmenoval se Gustav Oplustil a proslavil se jako televizní i rozhlasový scénárista, ale také jako dramaturg, režisér a občasný herec malých rolí. V 50. letech minulého století začal spolupracovat s Československou televizí. Jako autor mnoha zábavných pořadů zde působil více než 50 let. Gustava Oplustila jako autora připomenu částí scénky s názvem Emancipace. V roli veřejného činovníka, který si doma připravuje svůj projev, uslyšíme Josefa Větrovce, jeho ženu hraje Slávka Budínová.
3: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A kruci mám, ty se s tím pál. Dejte si. Udělám si to sám, co je s tou večeří?
4: Nahoře vám polivku.
3: No tak buď tak dobrá, pro boha, to není horké, a si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale vysaká. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak běž.
4: Tak já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
3: Já jsem neříkal?
4: Ne.
3: No ale Slavinko...
4: Co říkáš světlý sako?
3: Já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
4: A to ne.
3: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko, Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putal v županu. Slávino pro pána krále, kde se souráš, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
4: Se pohřebala to sako.
3: Co si ohřebala?
4: Sako.
3: Sako, jo tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat, referády úplně na vůni, na vodě.
4: A dobrý.
3: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
4: Já jsem žehlila to risotto.
3: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
4: Možný.
3: To já bych si na svědomí nebral.
4: Já dělám, co můžu, Pepo.
3: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
4: Slavě papřeji. Vořila tu polivku a máš ji na stole připravila.
3: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
4: Tady máš to risotto.
3: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
4: Ne, klobouk teda.
3: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
4: No tak.
3: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
4: Tady máš.
3: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
4: tady máš aktovku, dešník se ozývá. Nebo večeříš, Pepo.
3: Ty šíříš, Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
4: Pa.
3: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavinu!
4: Jen abys to prosadil, tatičku.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Angrešt patří do českých zahrádek už hezky dlouho, i když občas zahrádkáři žehrají na padlí, které jim decimuje úrodu. Ale kmání jsou vyšlechtěné odrůdy, které jsou rezistentní a chorobě lépe odolávají. Praktické tipy pro úspěšné pěstování a bohatou úrodu angreštu předal redaktorce Slávce Brádlové zahradník Petr Baďura.
1: No a tady máme pěkně založenou rostlinku, jo? Kterou zasadíme tady ty kořínky pěkně do země, dáme oporu, nějakou tyčku, dává se z východní strany. Dělá stín stromečku před sluníčkem jarním hlavně.
2: To je detail, který jsem neznala, no troufám si poznat, kde to má kořínky, kde to má korunku, ale tady je ještě jedno takové kritické místečko.
1: Tu tyčku dáme výš než ten roub, protože ještě přivazujeme ten stromeček nad roubem, aby se nám korunka nevylomila, pod roubem, aby se zpevnil ten stromeček a ještě vprostřed kmínku, aby neudělal bříško.
2: Prý to má být osmička.
1: Osmičkový úvazek, ano. Pokud je to nějaká ocelová třeba trubka jako opora, není na škodu dát třeba tubex, měkčí materiál, který by to chránil, jo, ten stromeček mezi tou tyčkou. Ještě přijde upravit korunka. Ostříhat na 3 až 5 pupenů při sázení na každé větvičce a jde vnější pupen ven.
2: To je stejný princip střihu jako u ovocných stromů, u jabloní třeba. No a vlastně ale jsme si ještě nic neřekli o ideálním místě.
1: Angreš má rád slunečné místo, snáší i polostín, na tom sluníčku prospívá líp.
2: A kdybychom chtěli trošku tomu angreštu pomoct, aby se mu u nás na zahradě líbilo, tak přihnojit nebo nechat chvíli a potom teprve přikrmit?
1: Tak přihnojuje se postupně. Můžeme přihnojit už při výsadbě, ale musí být potom ta jáma hlubší a musí být uležený hnůj nejlépe, alespoň oddělený od těch kořínků 20 cm hlíny, aby nám ty kořeny nespálil.
2: Tak a teď posluchači to neviděli, ale já jsem si všimla, že vlastně ty kořínky jste ještě zakrátil, tak bude potom ten angrešt vůbec mít čím čerpat ty živiny?
1: Právě, že my odstraníme tu uhynulou část, která vlastně vznikne při vyorávání, takže my vlastně uděláme taky čerstvý řez, aby byl zdravý, jo? Protože ta uhynulá část by nám mohla být původcem nějaké další nemoci.
2: Ještě nějaká vychytávka, něco, co třeba lidé dělají špatně a pak jsou zklamaní?
1: No, co spíš nedělají, tak kolem stromečku by měli udržovat okopanou část zeminy. Ono tyž se říká, když člověk okope kolem stromečku, jak kdyby přihnojil. Za další ještě z kořínku může vyrůstat další podnože a ty odstraňujeme i ty obrosty na kmínku, aby nám ten stromeček pustil tu energii do korunky a ta nám vlastně tvoří plody.
2: Troufnete si odhadnout, jaký je výnos a na co právě tenhle angrešt je nejlepší? Hned za čerstva nebo do nějaké buchty nebo zavařit?
1: Vynikající je na bublaninu, na zavařeniny taktéž. To ale sklízíme trošku dříve, než dozraje, aby byly ty plody také pevné. No a na marmelády tak to je vynikající výnos. 1 až 3 kila, podle toho, jak je rozrostený ten stromek.
0: O tom, že je angrešt zdravý a také chutný, vás asi přesvědčovat nemusím. Tak jestli vám ještě na zahrádce chybí, neváhejte. Vlastnoručně vypěstované vitamíny jsou nezaplacení.

0: Víte o tom, že ode dneška přestávají platit občanské průkazy vydané do 30. června 2000, na kterých je uvedena platnost bez omezení? Česká pošta vám například bez platné občanky nevydá starobní důchod. Změna se dotýká především seniorů narozených do 31. prosince 1935. Výměna občanského průkazu je zdarma, k žádosti stačí přinést stávající občanský průkaz. Pokud už je neplatný, což tedy je potřeba doložit tak rodný list nebo jiný platný doklad totožnosti, například cestovní pas. Standardní lhůta pro vydání nového občanského průkazu je do 30 dnů od podání žádosti. Za správní poplatek je možné využít i zrychlené vydání do 5 pracovních dnů. Tak zkontrolujte své občanky, ať pak nejste nemile překvapení. Přeji vám krásný zbytek dnešního dne, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Poslechněte si dnes další díl.

Petr Ptáček se procházel po Zlenickém hradě a přemýšlel o dosavadních výsledcích svého pátrání. Náhle se přistihl, že mu myšlenky bloudí zcela jinde. Přemýšlel o tom, měl-li pan Oldřich královo povolení k postavení hradu. V ten ráz Petra osvítil nápad. Bohatý Zeman ze Zlenického dvorce využil zmatků v zemi a královy nepřítomnosti, aby si vybudoval nový hrad. Vypukne povstání a král se nečekaně vrátí. Zlenický pán opatrně vyčkává, kam se přikloní štěstí. Mezitím již přitrhl král a zdola Šternberka. Tu se Oldřich ze Zlenic chápe příležitosti, staví se otevřeně na královu stranu, hostí ho na Zlenicích a král mu za odměnu dodatečně dává povolení ke stavbě hradu. Bude mu silnou oporou spolu s novým Kostelcem proti vzpůrným pánům, Benešovcům a Šternberkovi. Ti však doufají, že se jim přeci podaří zmařit dílo Oldřicha ze Zlenic. Zlenický hrad, který byl vybudován proti nim. Ano, tak to patrně bylo, pomyslel si Petr. A navíc povídá se přeci, že král Jan chystá nařízení o předložení všech darovacích, zástavních a jiných listin králově kanceláři. Teď po vzpouře toho král použije, aby žádal zpět statky, které si někteří páni neprávem přisvojili. Kdyby Jan ze Zlenic nemohl předložit listinu, musel by žádat o novou a tu by jistě páni na krále tlačili, aby dal hrad zbořit. Ano, ta listina. To mohl být důvod, proč byl zabit Oldřich ze Zlenic. Petr Ptáček utíkal, co mu nohy stačily, aby vyhledal Jana. Že nás to nenapadlo dřív, zvolal Jan, jakmile mu Petr sdělil svůj nápad a hned spěchali do komnaty pana Oldřicha. Zotvírali všechny truhly, otevřeli i skrytou zásuvku ve zdi, ale královu listinu nenalezli. Našli však nepodepsanou svatební smlouvu, připravenou pro Zdislava Zmrače, kterou mu pan Oldřich chtěl dát svou nevlastní dceru Jitku s věnem. Vesnicí kout. Víš určitě, že král Jan dodatečně povolil a spečetil panu Oldřichovi právo k stavbě hradu? Zeptal se Ptáček. Řekl jsem ti, mrzutě odpovídal Jan, že v těchto věcech jednal otec vždy docela sám, takže nemohu povědět. Je však docela možné, že listinu má pan Beneš z Konopiště nebo Šternberg, protože pro ně má ohromný význam, řekl Petr a už se nemohl dočkat rozmluvy s Benešem z Konopiště. Abych nezapomněl, řekl Jan, něco jsem se dozvěděl o Mnichovi. Nikdo sice neví, odkud a proč k otci přišel, ale když odešel z našeho dvorce, šel přes Poříčí. Tam ho viděli. Naposledy byl spatřen před rozcestím k Neveklovu. Vykládal, že chce dojít k Neveklovu a pak prý mluvil o Sedlčanech, ale také o Hrádku. Ptáček jen pokýval hlavou a spěchal na Konopiště. Pan Beneš z Konopiště uvítal Petra Ptáčka jako vzácného hosta. Petr byl poněkud přiveden do rozpaku srdečností pana Beneše. Tušil ovšem, že už byl spraven od Šternberka a očekával jeho návštěvu. Tušení se potvrdilo, neboť pan Beneš odpovídal na Petrovi otázky stejně jako Zdislav ze Šternberka. I na otázku, kdo z pánů byl před zamčenými dveřmi ložnice. Uvedl s jistotou Mračského a svého synovce Zdislava ze Šternberka. Petr věděl, že si tuto výpověď musí dát ověřit ještě u Mračského, pana z Hrádku i od Tibora z Kožlí. Strážci a sluhové si nepamatovali, kdy který pán přišel. Teď se však Petr podíval z ostra do očí usměvavého pana Beneše. Prohlíželi jste truhly a zásuvky pana Oldřicha a zdá se, že se při prohlídce ztratila jedna listina. To je mi novina, řekl pan Beneš, aniž hnul brvou. Listina, kterou král povoluje postavení hradu Zlenice. Nevím o ní nic, řekl suše pan Beneš. Pak mi řekni, kdo prohledával tajnou schránku ve zdi, řekl Petr Ptáček. Prohlíželi jsme i tuto zásuvku. Kdo? Nevím již, kdo byl prvý. Snad pan z Hrádku.
Na to Petr poděkoval a poroučil se. Byl přesvědčen, že Beneš z Konopiště něco o listině ví. Pokud ovšem listina vůbec byla kdy vystavena, zapochyboval. Necítil se o nic dál, než na začátku své cesty.

Ani na hradě Kožlí se Petr Ptáček od pana Ctibora Koloudně nedověděl, kteří z pánů byli osudného rána před dveřmi ložnice pana Oldřicha ze Zlenic. Nedověděl se nic určitého ani na Mrecké tvrzi. Avšak oba páni se domnívali, že patrně neviděli Šternberka. Byla to náhoda nebo stopa? O Mnichovi nevěděl jeden ani druhý. Ale přeci jenom se cesta na Mrač Petru Ptáčkovi vyplatila. Když Petr sdělil Mrackému svou domněnku o listině krále Jana, jejíž odcizení mohlo být pohnutkou ke zločinu, Zeman pozorně poslouchal a pak řekl: skutečně bych se nedivil, kdyby Šternberg nebo Benešovici po ní sáhli. Nenáviděli Oldřicha ze Zlenic, protože byl spolehlivě při králi. Jeho hrad Zlenice spolu s kostelcem, který staví pan Oldřich Stýnce pro krále a navíc smračí, znamená klín vražený mezi jejich panství, které si tak dobře zajistili Konopištěm, Kožlím a ostatními hrady. Pravda, řekl Petr Ptáček, kterého překvapil bystrý úsudek Zemanův. Avšak byla taková listina na Zlenicích. Co pak o tom nevíš? Řekl rychle Mračský. Sám jsem ji svým podpisem potvrdil jako svědek pana Oldřicha ze Zlenic. To bylo něco nového. Listina skutečně existovala a mohla být důvodem ke zločinu. Zatímco si byl pryč, řekl po Petrově návratu Jan, přemýšlel jsem ovšem znovu. Je možné, že některý ze šlechticů vnikl k otci, provedl svůj zločin, aby se zmocnil listiny. Jsou tu však i jiné možnosti. Vím, přiznal Petr, ale ty nejsou pravděpodobné. Proč? Trval na svém Jan. Předně mohl vraždu provést spíš někdo z jejich lidí. Za druhé myslím, že ti, kteří měli o listinu zájem, se jí zmocnili teprve při prohlídce, kterou provedli, zatímco jsem byl u Oldřicha Stýnce. Petr nemohl neuznat, že Janovi domněnky měly vážné opodstatnění, ale pokud jde o první z nich, nebylo pravděpodobné, že by pan Oldřich, který již měl večer zamčeno, vpustil k sobě neznámého zbrojnoše či sluhu. Pokud šlo o druhou námitku, zdála se Petrovi vážnější. Co bylo snazší než pod záminkou prohlídky zmocnice listiny? Totiž, že by vrah v noci zásuvku nenašel, to by bylo divné. Vždyť byl v ložnici při světle svíce až do rána. Přístup ke klíči měl rovněž. Jestliže opravdu došlo ke krádeži listiny krále Jana až při prohlídce, pak nebyl na Zlenicích spáchan jeden zločin, ale dva. Prvým byla vražda a druhým krádež cenné listiny. Uplynulo již 7 dní, co Petr Ptáček zahájil pátrání po původci zločinu na Zlenicích. Tentokrát se vydal s družinou k sídlu pana Ondřeje z Hrádku, dalšího Benešovice. Ovšem opět na otázku, kdo byl u dveří, když je vylamovali, se nedozvěděl zase nic nového, neboť Ondřej z Hrádku přišel ke dveřím poslední. Pak se Petr pana Ondřeje zeptal: kdo měl nápad, abyste udělali prohlídku v ložnici pana Oldřicha? Myslil, že ten, kdo navrhl prohlídku, mohl být nejspíš i zlodějem listiny. Měl-li pravdu Jan Zlenický, že ten, kdo ukradl listinu, nebyl vrahem? Já jsem dal ten návrh, řekl klidně Ondřej z Hrádku. Co tě k tomu vedlo, pane Ondřej? Zeptal se Ptáček ostražitě. Říkal jsem si, že byl-li pan Oldřich zavražděn, mohla být toho příčinou krádež. Řekl jsem to panu Benešovi a ten souhlasil. Chtěl jsem počkat, až se Jan vrátí, ale pan Beneš tvrdil, že je třeba pospíšit si. Říkal jsem, aby dal návrh sám, ale pan Beneš z Konopiště tvrdil, že bude vhodnější, abych to jako nejstarší navrhl sám. To byla zase další novinka. Další posílení podezření proti Benešovi z Konopiště. Vypadalo to ovšem tak,
Jakoby Konopišský neměl přímo prsty ve vraždě, ale spíš jen v krádeži listiny. Pak by byla správná domněnka, že šlo o dva zločiny. Vraždu a krádež, která zmátla stopu. Tu si Petr vzpomněl, co mu Jan řekl, že mnich se zmiňoval o Sedlčanech, Neveklovu, ale také o Hrádku. Ondřej z Hrádku však o mnichovi nic nevěděl. Druhá polovina putování Petra Ptáčka po hradech přinesla ještě méně než první část.

0: Slyšeli jste další díl z rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martinkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

každý rád a byl dáván za příklad, jak vypadá správný žák. Ten mámin mazlíček měl v tváři dolíček, byl vychvalován do oblak. Ty to někam dotáhneš, uvidíš jednoho dne, slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej, jak těch se straň.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

jako huragan. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

chleby ze všech stran. Stovky kopytků s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Že ty jenom kvůli mě, právě mě, jenom kvůli mě, na pokání se dáš jedna.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás také dnes pozval do nostalgického muzea zábavy, které se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína a kde byl mým hostem 25. března roku 2000 Karel Štědrý, muž mnoha profesí. Povídali jsme si hodně přes čas, takže už nyní hlásím, že se s Karlem Štědrým setkáte v tomto pořadu ještě jednou po nějakém čase. Tak vám přeji příjemnou zábavu. Já vás vítám, vážení a milí, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, inženýra Karla Štědrého.
1: Dobrý den.
0: Že tě takhle už dlouho netituloval nikdo.
1: Máš pravdu, že ne, ale Karel Bláha, můj přítel, vždycky, když se sejdeme na tenise s jeho synem a on mi říká pane Štědrý, tak on vždycky ho opraví, říká, to je inženýr, musí říkat pane inženýre. Prosím tebe. Já jsem vlastně ten titul používal ve své podstatě na vojně, když jsem byl, protože pak ti nemůžou tak nadávat, jako když,
0: ano,
1: aby říkali, vy vole, inženýre, že jo. To nemůžou, jako a teď ho používám při podnikání, protože zase to líp vypadá, když je jaksi...
0: Tak ty seš seriózní už od pohledu, ale ještě ten titul, no tak to už je, že jo, přátelé.
1: No, tak ono té serióznosti možná dodávali vždycky brýle.
0: A... Však je mám po tobě taky.
1: Jenže Ondro, já jsem nosíval, ty černé obroučky jsem nosíval a to je zajímavé, že když jsem ještě k tomu měl toho Ježka, tak se, já nevím, jestli o tom víš, tak se vykládal taková anekdota o Květě Fialové. Ne. Jak Květa Fialová, jak se dívá na televizi a po chvilce, tedy za doby totality, po chvilce povídá svému manželovi, povídá Pavel Háša, že jo, režisér, povídá ty Hášo. A já myslel, že ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví. A on vykouknul o to, jak psal ten scénář takhle. A já prosím tě, lidi, tě to Štrougal. Takže když jsem měl ty černé brýle a toho Ježka, tak když, nebudu to říkat, jako to říkal pan Verich v Divotvorném hrnci, že jo? Když si se díval tímhletím směrem a stál jsem po kolena ve vodě a byla mha, tak jsem byl podobnej Štrougalovi.
0: Karle, v životě lidském nastane období, která já už také znám, že se člověku začnou stále častěji vybavovat různé velice konkrétní obrázky z vlastního dětství. Co se ti výrazně vybavuje z tvého dětství?
1: Tak mně se vybavují, těch obrázků je samozřejmě moc, že jo. A jednak se mi vybavuje to, když jsme jezdívali s mými rodiči na do jednoho mlejna do Milešova, což je tedy v Povltaví ten Milešov. A tam jsme trávili vždycky celý léto. A pak se mi vybavují rvačky s mým bratrem Ivanem.
0: No, tady na to mám otázku.
1: A pak se mi vybavuje ještě to, že když se po válce, jo, jsem holt dítě válečné, že jo. Když se po válce narodila moje sestra Magdaléna, takže, jak, protože jsem byl mladší, brácha je o 2,5 roku starší, tak že jsem jí musel hlídat a vozit v kočárku.
0: Souvisí to jméno tvé sestry s názvem písně Magdaléna, kterou si zpíval později v Redutě i v Semaforu?
1: No, já bych pravdu řekl, já si myslím, že nesouvisí, ale já vždycky používám takovou licenci trošku, když uvádím písničky, které zpívám ze Semaforu, tak říkám, že když Valda zpíval Zuzanu a když zpíval Terezu a tak dále, takže jsem mu strašně záviděl, že zpíval písničky s dívčími jmény, že ono se to vždycky líp jako dívá na nějakou dívku v tom hledišti, ale že pak přeci jenom jsem získal písničku od tvého bratra, kterou mi vlastně přisknul a kterou jsem zpíval. A to byla první písnička, kterou jsem naspíval profesionálně v rozhlase, a to byla Magdaléna. A takže jsem byl strašně vděčný za tuhle tu písničku a vždycky jsem ji jako věnoval své sestře.
2: Ano. Prosím tě, ve svých pamětech píšeš, že jsi byl v dětství pěkný vstekloun. Co tě tak poučilo, že se ze vsteklouna stal posléze kliďas? Aspoň na první pohled tak působíš. No,
1: já, abych ti pravdu řekl, nevím. On byl vsteklejší můj bratr než já. A při těch domácích bitkách a rvačkách vždycky prostě... Když jsem viděl, jak on je vsteklej, tak to ale ve mně jaksi utlumilo tohleto to vsteklounství, jo. Ale to se tak pomalinku obrousí ty hrany věkem. A jak člověku přibývají roky, tak prostě najednou se z něj stává takový člověk spíš asertivní. Dřív jsem byl nasertivní. A teď jsem spíš asertivní a já se strašně nerad hádám.
2: To je moudré. To je jako usukej, to je moudré, jak jsem to tady potvrdil.
1: A to vždycky jako vyprovokuje moji ženu, která když, možná že jako usuchej, když mi něco vysvětluje zvýšeným hlasem trošku třeba, tak já mlčím. A ona pak řekne, kdyby si se mnou pohádal, kdyby si něco řekl, ale ty prostě, ty neřekneš ani slovo a mlčíš. A já prostě si myslím svý a říkám si, co se mám hádat. No ale těch hádek je opravdu jako šafránu u nás, protože většinou musím říct, že u nás je, jak říkával pan režisér Podskalský, že je to zalitý sluncem a my se nehádáme.
2: Tak. Karle, byli jste doma tři sourozenci, ty máš tři děti. Je to záměr nebo náhoda?
1: Ale to je čistě náhoda, rozumíš? Protože já bych to bral jako záměr, že jsme tři sourozenci, mám tři děti a kdybych od nich měl tři vnoučata, tak bych si říkal, hrgo, ta trojka je mi nějak souzena osudem, ale to je vyloženě náhoda, protože... Já jsem vlastně, abych pravdu řekl, když jsem si bral moji třetí ženu, tak když jsem jí požádal o ruku, tak, no vlastně vidíš to, třetí žena. Já jsem jí požádal o ruku, moji ženu, na Silvestra a o půlnoci. A ona mi odpověděla místo, abych řekla, jo, no tak, opravdu, to je hezký od tebe, že jsi mě požádal o ruku, tak mi řekla, prosím tě, nedělej si ze mě srandu. No a druhý den, to bylo v Bedřichově, kde jsem měl chalupu, a druhý den, když jsme šli lyžovat, tak když jsme jeli vlekem nahoru, tak jsem jí zopakoval nabídku k sňatku a třetí jízdou nahoru jsem jí slíbil, že teda budeme mít dítě, protože ona říkala, ale já se budu vdávat jedině, když se dohodneme na tom, že budeme mít rodinu. A já jsem předtím už byl rozhodnutý, protože jsem měl takový zklamání, že opravdu bych už děti nechtěl. A tak jsem prostě slíbil. Já jsem byl tehdy ochoten slíbit všecko, ale musím ti říct, že jsem absolutně nadšený prostě, protože po dvou dcerách mám syna a je to můj miláček a on mrzák toho využívá. To je citovej vyděrač.
2: Kolik mu je teď?
1: Teď mu je 15 A udělal zkoušky na výtvarné gymnázium, protože dobře maluje, tak zaplať pámbu, zase máme na 4 roky pokoj. To je zajímavé, že já vždycky se těším na prázdniny, ne proto, že jako nebudu mít starosti s ním, s tou školou a tohle to všecko, že bude léto. Já vždycky říkám, zaplať pámbu, 2 měsíce zase mezi námi nestojí ta škola. Protože člověk musí být na něj přísnej a dohlížet a tohle všecko a najednou to všecko z nás spadne a v létě je takový jako léto budíš pochválen. Mm.
2: Prosím tě, tak já tady mám otázku, jestli jsi mýval s bratrem nebo se sestrou někdy nějaké incidenty a jak jste je řešili. Ty už si tady napověděl, že s bratrem určitě. Že?
1: No s bratrem určitě, protože zatímco můj bratr byl takový jaksi poeta, on třeba od 5 let hrál na klavír a mě museli nutit bejčákem k tomu, abych dodržoval vždycky 30 minut, abych cvičil, nebo 15 minut. A když jsem cvičil doma a nebyli naši doma, tak se šli zeptat k sousedům, jestli jsem opravdu cvičil tu 30 minut. On šíleně rád čet, takže si zkazil oči, protože čet, když musel zhasnout, tak s baterkou pod peřinou. Já jsem to nenáviděl, já musel 30 minut číst nahlas vždycky. A když jsem se díval na hodinky a už ta vteřinová ručička byla na 60, tak já v půli věty jsem přestal a moje máma, která byla učitelka češtiny, řekla, a tebe to nezajímá, jak to dopadne? Já jsem byl, ne, mě zajímají ty kluci. Ty kluci venku mě zajímají. Takže my jsme byli úplně rozdílný typy. Já jsem byl maminčina taková kuchyňka, protože jsem s ní vařil, utíral nádobí a to jsem nenáviděl. A právě jsem říkal, a musíme utírat oba dva. A jednou, když ten brácha nechtěl utírat nádobí, tak jsem mu probod vidličkou ruku. Takže...
2: Já nevím, co máte proti staršímu bratrovi Ivanovi,
1: ne, Štědrému, ale...
2: že tleskáte, že má probodnutou ruku z mládí.
1: Ale jako samozřejmě to byly takový ty rozpory, že jo. Teď si velice dobře rozumíme, dokonce chodíme spolu hrát tenis a tak, jenže on má víc času než já.
2: O kolik je?
1: O 2,5 roku je starší.
2: Starší a sestra?
1: A sestra je o 9 let mladší než já.
2: Takže ta to měla všechno jako na talíři.
1: No jo, to víš.
2: V čem si myslíš, že jsou tvoje děti po tobě? Můžeš nám je vůbec nějak představit?
1: Tak, moje nejstarší dcera Zuzana, tu mi pomenoval Valdemar, protože ta se narodila 3 dny před premiérou Zuzany v semaforu Zuzana je sama doma. A to je, teď už jako o tom můžu mluvit celkem bez obalu. My jsme si v semaforu, my jsme byli všichni takový strašně velcí filmoví fandové a promítali jsme si grotesky a tak chodili jsme do archivu taky na promítání. Mě si oblíbil Myrtil Frieda, protože já jsem vedle Jirky, tady bratra Ondry, jsem byl jako opravdu velký filmový fanda, to mi zůstalo. Prostě.
2: Na to mám otázku. Několik otázek.
1: Neboj se, já to nebudu rozvádět. Ale byli jsme strašně velký filmový fandové a promítali jsme si grotesky. A moje žena, když už byla opravdu ve velice požehnaném stavu, tak jsme si promítali Frigo v módním salóně, se to jmenovalo ta groteska. A tam bylo jedno místo, kde opravdu jsme se tak řezali smíchy, že najednou moje žena mi povídá, prosím tě, musíme do porodnice, mě praskla plodová voda. Takže já jsem ji sebral a jeli jsme do porodnice, no a bylo to trošku složitější ten porod, ale prostě 3 dny před premiérou hry Zuzana je sama doma se narodila dcera. První, takže ta se samozřejmě nemohla jmenovat jinak než Zuzana. Za 5 let na to, když jsme natáčeli film Kdyby 1000 klarinetů, tak zase během toho natáčení se nám narodila druhá dcera, no a ta zase Valda zpívala Tereza, jedině Tereza. No tak dejte jiný jméno té dceři. No tak ta se jmenuje Tereza a tentokrát už se mu to nezapomněl Valdovi, tak šel za kmotra Tereze. No a...
2: A co tvůj syn Valdemar?
1: A já říkám, a pak už jsme ty dcery nechtěli, protože jak znám svůj smysl pro humor, tak ta by se snad musela jmenovat Babeta, jo. Tak to ne, ale pak tedy po letech se nám narodil syn s tou dcerou, mám tak zmatený, s manželkou Evou se nám narodil syn. A teď jsme pořád uvažovali, jaký jména, kdyby to byla dcera, kdyby to byl syn a tohle to všecko. Já jsem byl zrovna na vystoupení s Pavlínou Filipovskou v Karlových Varech a každou chvíli jsme volali do porodnice a tak. A Pavlína tam měla kamaráda porodníka, tak říkala, buď klidnej, to je všecko zařízený a tak. No a pak, když se teda narodil syn, tak jsme mysleli Jan a já nevím jak a pak jsem přišel za manželkou a ona povedala, oni se mě ptali, jak se má jmenovat, tak jsem řekla, ať je zachovaný rod, tak se jmenuje Karel. Já povedal, no to si udělala, no dobře, jsem rád, polichotilo mi to, že jo, ale teď byste měli slyšet, když vždycky Kájo nebo Karlás, tak se ozve z jednoho a z druhého. Kerej! Takže trošku jako nám to dělá problémy, ale když byl Karlas malej, tak jsme mu říkali Kadlásek. To zase bylo, jsem ho pojmenoval vlastně, jak mi říkal vždycky Pepi Koníček, choreograf z ABC, vždycky říkal, hele, Kadlás, tak to zůstalo, tak je Kadlas prostě. A když jsem dával nějaký interview nebo někde v časopisu, a už mu bylo nějakých 14 a řekl jsem, no náš Kadlásek, a on přišel, a tati, nech toho Kadláska, prosím tě, si ze mě děláš srandu ve škole. Tak povídám, tak ne, tak Kadlas. Takže no, to jsou moje tři děti.
2: No ale ještě si neřekl, co mají po tobě?
1: Já vím, že ten Kadlas teda, ten po mně je takový trošičku vzteklej, ale hlavně strašný bordelář teda, no ale to po mně nemá, já jsem pořádný. A dcery?
2: Tak dcery po tátovi, že jo? Tak
1: no moc, já nevím, moc toho po mně nepobrali, řekl bych. Brejle nemají. Mně se podařilo u dvou dětí mých, u Zuzany a u Kadlase, se mi podařilo docílit teda do chvilnosti, což je mistrovský čin, si myslím. Protože Zuzana, když řekne, já přijdu v tolik a v tolik, nebo přijedu v tolik, tak opravdu přijede. A Kadlas, zaplať pánbu za to, že ten je taky dochvilný a přesný. A když nemůže, tak zavolá, tati, jsem na autobusové stanici, přijedu, tak to zaplať pánbu. Tereska, ta zase, bych řekl, je taková plubojná, je dobrá organizátorka, zabývá se keramikou a velice dobře, to musím říct, ona vystudovala pedagogický gymnázium a vychovávala děti v mateřské školce a najednou prostě se to u ní objevilo, tohleto výtvarné nadání, zaplať pánbu, a měla několik výstav a vždycky to všecko prodala, takže zaplať pánbu se jí vede. No, uvidím, jak to bude dál. Promiň, já jsem strašně ukecaný, vždycky to všecko beru, ale od doby kamenný, víš?
2: Správně, správně. V knížce Z mého života a ne trochu Nostalgie nikoho nezabije, to je velmi sympatický pro nás název, že? Nostalgie nikoho nezabije. Vzpomínáš také s láskou na období svého páskovství. Já se přiznávám, že jako dítě jsem pásky přímo obdivoval, konkrétně jejich modu nebo jejich taneční kreace. Prosím tě, můžeš mi to popsat, jaký jsi byl pásek ty?
1: No tak zaprvé jsem se nosili roury, kalhoty, že jo, který já jsem si sám v ruce zužoval ty kalhoty. Tím jsem zužoval mý rodiče, protože jsem vzal třeba kalhoty a opravdu jsem si je v ruce ušil, takže jsem si je zúžil, takže jsem se do nich těžce navlík. A pak jsem říkal, ale já strašně toužím, abych měl sako do flašky. Jo. Bylo takhle. No tak prostě když už viděli ty naši, že potom strašně prahnu a toužím, tak mě povolili, že jsem šel ke Krejčímu a z nějakého starého saka, že mi to přešil, že mi to udělal takhle do flašky. A pak, když jsem dostal k Vánocům od mý tetičky pruhované ponožky, které byly žluto-červený.
2: To je úžasný.
1: To bylo strašný. Já, kdybych viděl mýho kluka takhle oblečenýho, tak ho přerazím. Já si čím dál tím víc obdivuju tomu mýmu tátovi. A pak jsem si koupil, teď už to zase jsem viděl, že se někde prodávají boty Maďary takhle na podezdívce, že jo, obšitý bužírkou a s takovou tou boulí vepředu. No tak to prostě jsem byl na vrcholu blaha. Vždycky jsem si šel s kamarádama jako na trafou, jsme říkali, na Václavské náměstí, že jsme říkali, hele, jdem si cvrknout Maďarama o trafouš. Víš, to byla, nosil jsem emana takhle.
2: No účes, jaký
1: účes, no jaký emana, to byly zčesaný vlasy takhle na stranu a tadyhle líznutý doleva takhle, takhle, že tam to hodilo takovou vlnu takhle. Jo, tak. No teď se mi na to nedívej, že jo. To. Pak když už jaksi jsem rozumbral, tak jsem nosil ježka, říkalo se tomu kanadský trávník, teď už je to taková parková směs. No a v té době jsme tancovali, co jsem chodil tančit do elektrických podniků, to mi bylo tak těch 16. A to jsme tančili boogie woogie nebo jitterbug. To bylo takový ty odhazovačky a tak, víš. A
2: já jsem si vzpomněl, že to slovo jitterbug jsem slyšel v písni Zlomil jsem ruku tetičce, pak to nějak bratr opravil. A to si nepamatuju, to muselo být nějak po válce.
1: To bylo po válce a to se tak jako...
2: Bylo to podobný rock'n'rollu nebo...
1: Bylo to podobný, tam jsou ty figury z rock'n'rollu, ty jsou prostě v tom jitterbugu, to je, jí zavineš takhle tu partnerku, pak jí rozvineš a pak kolem ní prostě v tom jako... Tom, já to tady v rozhlasu tak nemůžu ukázat, víš, ale to... A to já jsem hrozně miloval, tohleto. A jednou, když jsem holkám pouštěl St. Louis Blue rock, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem říkal, holky, teď dobře poslouchejte, protože při tomhle vždycky tatínka vyváděli z Lucerny.
2: No a říkalo se tomu trsání už tehdy, nebo ne? To se trsalo se potom už rock'n'roll a...
1: No, to...
2: Asi
1: to...
2: Jo.
1: Asi
2: já
1: ne.
2: Já myslím, že ty budeš takový postpotápkovský.
1: Postpotápkovský, jo.
2: Typ.
1: No ale každej jsme z toho vyrost. Z toho se musí prostě vyrůst. Karlas, ten je zase takovej ten, protože jezdí na snowboardu a na skateboardu a já jsem říkal, to není sport, to je prostě životní styl. Oni mají ty kalhoty, nosí takhle na půl zadku, že jo, a ty, takový všecko volný a tak a z toho vyroste, no. Teď už chodí jinak oblečený a to jsou prostě, tak to musí být.
2: Já ještě k tomu účesu, prosím tě, když jsi měl toho emana vepředu, měl jsi vzadu havla?
1: To bych se neodvážil. Ne, měl jsem delší vlasy.
2: Jo, oni... A nebo to možná už byla taková koncem 50. let, nebo kdy přišla taková ta... Jak se dělal ten Havel, to se sestřihávali nějak ty vlasy a...
1: No bylo to přes límec, že jo. A to
2: dobře, až měl jsi jenom přišli. Emana.
1: Emana jsem měl.
3: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
4: To všechno odnes čas.
5: No moment, no, to snad není možný.
6: Prošli jsme jako obvykle dveřmi do místnosti zvané Semaforek, kde si občas přehráváme něco z historie divadel malých forem. Teď to budou dvě písničky v podání Karla Štědrého. Ta první je zajímavá tím, že autorem textu na hudbu Jiřího Šlitra byl Miroslav Horníček a že nahrávka byla pořízena amatérsky ve vinárně Reduta v roce 1958.

může člověk z lásky vázat svazky do vlastní kůže. K čemu šperky, k čemu zlá...

častokrát se teď táží, s kyticí, když se váží. Častokrát se teď táží, co dělat má. Láska je nekonečná.

Tak to byla píseň Vazače knih, šlitrem zhudebněná horničková reminiscence na písničku pánů Ježka, Voskovce a Vericha, Když jsem kytici vázala. O druhé písničce už tu byla dnes řeč. Jmenuje se Magdalena a Karel Štědrý ji zpíval v pásmu Zuzana je sama doma na scéně Semaforu. Nahrávka byla pořízena na jaře roku 1960.

0: Takto jsme si na moment odskočili do let 1958 a 1960 a teď se zase můžeme vrátit zpět do sálku nostalgické myši roku 2000. Jděte napřed, já to tady jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Karlem Štědrým. Pamatuješ si ještě, v kterých kavárnách v Praze hráli tenkrát, tedy že na konci 40. ale hlavně v 50. letech, orchestry?
1: No, já ti musím říct, že my s bratrem dáváme dohromady prostě takový dokumenty kolem pana Vlacha. Teď jsem točil v televizi pořad, jmenuje se to List z památníků o Strejdovi Vlachovi, a kde jsou prostřihané dokumenty, kde jsou rozhovory s různými lidmi a tak. Takže jsem si uvědomil, že v době takových těch, v tom roce 50, 55, že v Praze hráli třeba asi 6 nebo 7 velkých kapel a hráli třikrát týdně ty kapely. Hrál tam pan Vlach, hrál tam Barták, na kterého jsme chodili v Lucerně, hrál tam orchestr Bradáčka, hrál tam Echtner, dohrával ještě orchestr Habarta. To bylo tolik velkých kapel a hrálo se v Sokolovnách, hrály se čaje v Alfě, kam se chodilo tancovat, v těch elektrických podnicích a tak. No prostě my jsme hrávali a měli jsme kapelu potom v tom 52. 53. roce jsme měli kapelu v kavárně Ural, což bylo vedle hotelu AXA. V prvním patře kavárna Ural a střídali jsme se s dívčím orchestrem.
0: A nebylo to Karen Ostrá náhodou?
1: Ne. To, už... to vedla maminka Víti Hádla, paní Hádlová. No, takže to bylo, a to bylo krásný, to už nebyly jako žádný dívky a tak dále, to už byly takový odrostlejší dorostenky a tak. A tam byla paní, která hrála na trubku, která měla, vždycky si vzala kapesníček, ten si dala takhle přes sukně a teď hrála s trubkou na piskem jako. A takže to byly takový kolem 40, 50, pro nás už to byly starší dámy, že jo, mě bylo 17, takže jsme tam byli mladí kluci, pak jsme hrávali v seminářské zahradě, jsme hrávali čaje, tam byly slavný čaje s naší kapelou, vždycky v létě se tam hrálo, ve středu a v neděli. A dokonce poprvé nás nechali naši rodiče samotný přes léto, když jsme hráli v seminářské zahradě, protože jsem si chtěl vydělat na šaty, protože jsem zpíval v tatínkových šatech. Tak jsem si chtěl na ně vydělat, tak nás nechali samotný přes léto. No ale hrálo se opravdu všude a teď bohužel je všude Dýza a těch živých kapel je hrozně málo.
0: Jak dopadlo tvé první vystoupení na veřejnosti? Mám dojem, že jsi začínal jako herec v Raduzi a Mahuleně.
1: To je taková zajímavost, že...
0: Co se dočet v pamětech.
1: Ano, že mě ve Vančurově gymnáziu, tehdy se to jmenovalo 20. jedenáctiletka, na Smíchově, byla mojí třídní učitelkou paní profesorka Štědrá. Ale s tou jsme neměli vůbec nic společného, pouze jméno. A je zajímavé, ona byla velká divadelnice a její obě dvě dcery, dvojčata, se uchytili potom v divadelním životě, obě dvě vystudovali damu a teď zrovna včera jsem viděl Libušku Štědrou v nějaký televizní inscenaci, starší, tedy jedna hrála donedávna ještě v Libni a druhá byla v angažmá ve Zlíně. A ta paní profesorka Štědrá vždycky každý rok nastudovala s divadelním kroužkem nějakou hru, takže jednou jsme hráli něco o mládí Jana Nerudy, kde jsem stvárnil Nerudu s Čamarou takhle. A pak jsme hráli Raduze. A tam kromě jiného vystupoval taky Honza Šmíd, což byl takový herec, který pak vystudoval Damu a hrál taky ve Vyšším principu jednoho z těch studentů. No a já jsem hrál Radu ze S blond parukou. A když na generálce jsem říkal takový to svoje jen duj, duj, větře, boží silný orle, jen vlasy moje rvy, a nějak jsem zavadil o tu paruku a tam mi ulítla. Tak paní profesorka potom říkala, hele, tohle bylo dobrý, ale radši bez toho rvaní vlasů, protože večer by to oni nepochopili, až budou diváci. No ale Raduze jsem zahrál a bylo to bezvadný.
0: To ses naučil, to byla hlavní role.
1: Hlavní role, ano, to byla Hauptka, no.
0: Prosím tě, a kdy jsi poprvé na veřejnosti zpíval? Vzpomínáš si na ten okamžik, kdy jsi...
1: Poprvé jsem zpíval... Přes mikrofon jsem zpíval poprvé na nějakým takovým čaji na Vančurově gymnáziu s tou kapelou. A pak jsme hrávali v Metru, kde měl taneční pan doktor Chrastil.
0: Tak a co to bylo za kapelu?
1: Byla studentská kapela, kterou dal dohromady můj bratr.
0: S bratrovou kapelou?
1: S bratrovou kapelou.
0: Jak se jmenovala? Měli názvy kapely?
1: Nevím, jak se... Ne? Ale...
0: Stardust nebo...
1: Ne, nemělo to takový jméno žádný. A pak jsme s tou kapelou jsme hráli dál, ta doznala různé obměny a musím říct, že nejslavnější byla tak asi po 2, po 3 letech, kdy jsme byli na angažmá ve Františkových lázní na sezónu. To taky bylo velice odvážné od mých rodičů, že mě tam pustili, protože to už jsem byl v postpubertálním věku a takhle pustit bez dozoru. Ale oni říkali, že mě hlídá brácha, ale moc mě nehlídal. Ale tam byla strašně slavná kapela, protože v ní hrál Milan Pilar, basista. Karel Velebný tam hrál. Honza Konopásek, kterýho jsem potkal před, já nevím, dejme tomu před 15 lety, když jsem byl v Mnichově a on v tu dobu, protože on emigroval, hrál s Woody Hermanem na baritón, saxofon a doprovázel Frank Sinatra na tom slavném koncertu v Madison Square Garden. Takže takovýhle muzikanti tam hráli v té kapele, tak to byla opravdu vynikající kapela v těch Františkových lázní. Ani ty ženský, který tam se léčej, nás nepodařilo, se jim nepodařilo, aby ji rozklížili tu kapelu.
0: Hele, tvoje maminka si přála, aby jsi byl inženýrem.
1: No jo.
0: Na to, že zbylo dítě vzteklou, je s podivem, že jsi se jim skutečně stal. Ač nerad, jo?
1: Já se taky divím, ale já zase, protože já jsem měl vždycky jako strašnou obavu, když moje maminka, která taky byla trošičku, abych to řekl, taková jako citová vyděračka, protože ona... Když jako nemohla něčeho docílit, tak vždycky najednou se jí začaly válet tady slzy jako hrách a já strašně nemám rád slzy. Já podlehnu, jakmile vidím slzy, tak podlehnu vždycky. Takže když můj bratr, který...
0: Já jsem taky, jak jsem brečel, než jsem ho sem dostal, toho Karla do Šimánovic.
1: Co povídáš na tebe? Pro tebe já mám slabost, prosím tě.
0: To je zvláštní, Karle, člověče, že já jsem si toho všimnul, ale já jsem ti za to hrozně vděčný. Já, přátelé, promiňte, že to teď střihnu, ale představte si, že když mě bylo 14 let, vzniklo divadlo Semafor na konci roku 59. Tam jsem začal docházet, protože se mě líbily některé členky, nebo začínaly líbit některé členky souboru. Konkrétně jedna, jmenovala se Pavlína, abych to všechno vyžvanil. Ale představte si, že nikdo se mnou tam nekomunikoval. Takový ty pánové Havlíkové a ty naopak i pan Šlitr a toto prostě, co tam opruzuje, takový chlapec. Ale dva lidi, a to byl Karel Štědrý a Valdemar Matuška, mi nabídli tykání. A tak u toho Valdy, poněvadž ten říkal, ty musíš být horší než tvůj brácha, nemusíš se tam kouřit a pořádně pít. A skutečně to dokázal, jako já mu to nechci dávat za vinu, ale pravda je, že jsem k tomu měl sklony kdysi, když jsem byl mlad. Tak u Karla mě to bylo záhodou, proč, poněvadž on je taky mladší bratr, jo? I když jenom o 2 roky, ale... Že teda nemá takové, jako že by chápal, že tady je o 14 let mladší bratr a že mu potřeba. On je ke mně hrozně kamarádský. Vysvětli mi to, prosím tě, teď.
1: No, já, abych ti pravdu řekl, tak já nevím, jestli to bylo v té době, ale mě nabídnul tykání František Filipovský. Já jsem vždycky mu za to byl strašně vděčný a on mi vysvětlil, František, že to je z toho důvodu, že prostě se cítí strašně starý potom mezi těma mladýma lidma. A nejdřív mi vonikal Filísek, jak mu říkala Pavlína, a pak mi říkal, hele, teď tykej mi, teď prostě jsme z jedné branže a tak. A mě to strašně vzalo tohleto, ale pak jsem si uvědomil, že jako pro mě to byla obrovská podsta, jako teď ti říkáš o tom, že to byla pro tebe třeba podsta, že tě to velice potěšilo, tak mě to hrozně potěšilo. A

0: sluníčko, tak tenhle štáb čekal, až se zatáhne. Jakmile se zatáhlo, tak my jsme do toho bahna dva hasičský vozy a už začali stříkat. Jo. Ale tam hrál kromě tedy pana Marvana a Bagru, tam hrál Jaroušek Vojta. A ten Jaroušek Vojta si mě strašně oblíbil. A říkal, Krle, musíš mi tykat. A já jsem povedal mistře, jo, ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal. No tak já jsem mu tykal a jednou jsem natáčel takovou anketu o fotbale a o příslušnosti k určitým klubovým barvám. A taky jsem přišel za Jarouškem Vojtou a povídám mistři, já jsem ti řekl, abys mi tykal. Já povím, Jaroušku, teď ti nemůžu před tou kamerou tykat. Ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal, jak mi nebudeš tykat, já to zastavím. No tak jsem mu tykal, já dostal dopisů potom. Já jsem zprosták a takový opoře Národního divadla, že já tykám a tak. Čili to byla pro mě velká podsta. Jedinej, kdo mě nenabídnul tykání a kterýmu bych to snad nikdy v životě neřekl, to byl pan Vlach. S panem Vlachem to jsme si vonikali. No. On vždycky říkal, kouknou, co tomu říkají. A teď jsme jeli v tom autě a vyprávěli jsme si, no ale to později.
1: Takže, no, děkuji. Nevysvětlili jsi mi to, ale...
0: Ne, to bylo možná pod vlivem toho, že ten František... Jo. Mi nabít tykání, víš, ale já to dělám hezky, tak, já vždycky říkám, hele, tykej mi, děti. Mně to strašně blbý, rozumíš, někomu vykat a když je mu, já nevím, 18 a on, aby mi vykal a tak, a s většinou zpěváků a zpěvaček, třeba když docházím do semaforu, tak s většinou z nich si tykáme. A...
1: Tak ti děkuji dodatečně ještě jednou. Nevždy jsi byl zpěvákem solovým. Byl jsi například v Pastel Triu. Prosím tě, jak třeba na tohle krátké období vzpomínáš?
0: No, já, abych pravdu řekl, jo, já jsem tě chtěl ještě, Ondro, poprosit o jednu věc.
1: Abych ti začal vykat.
0: Já jsem tě chtěl poprosit o jednu věc, což mi dělají moji partneři ve firmě, když něco vysvětluju a tak, tak vždycky říkají, hele, střihni to. Jo. Kdybych byl moc ukecaný, tak stačí jenom říct, udělat na mě třeba gesto, nebo střihni to, nebo tak. No, tak na Pastel Trio vzpomínám opravdu, řekl bych, se slzou v oku, protože vlastně díky tomu Pastel Triu my jsme začali spolupracovat s Jirkou a s Jirkou Šlitrem, a protože nás někde slyšel, snad myslím, že Jiří Šlitr, a tak to taky vypráví tvůj bratr, že říkal, hele, ty jsou docela dobrý, ty bychom mohli zkusit v té Redutě. A pak jsme tedy dělali všechna ty nocturna v Redutě s Pastel Triem. No a tam já jsem vlastně dostal poprvé solovou písničku, že jsem tam zpíval píseň Vazače knih. A s tím Pastel Triem ono se to potom tak trošičku rozpadlo, protože ještě jsme dělávali v Alhambře, ale už tehdy jsme zpívali Chanson d'amour a takový krásný písničky. Jako se pamatuju, že jsme velice vynikali v konečné takové směsi písní, kdy se začalo plakala pana, plakala, kapala slza, kapala. A tak bylo, zkusme si zaspívat, voláre, oho, a pak se jelo zase kousek a zase plakala pana, plakala. A to opravdu bylo bezvadný, ta atmosféra té Reduty byla skvělá a já si myslím, že to Pastel Trio tam zapadlo.
2: Poslední píseň, plakala pana, plakala. Vařila pana, vařila.
3: A to už posloucháte písničkovou směs, o níž Karel Štědrý zrovna hovořil.
2: Bude pít, já nemám tyhle slzy rád, to přece jednou musíš pochopit. Plakala pana, plakala, kapala slza, kapala, a bo kapala mi kanapé, a na kanapé se nekapé, když kanapé je po tetě, a teda dávno není na světě, přestaň, pano, plakat.

0: Loučíme se s vámi pro dnešek a těšíme se, že se v úterý anebo ve čtvrtek zase tady s vámi uvidíme. Vašila, pana Vašila.
1: Co zamyká u stolina? Já říkám, pano přestankář, kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slunci rád. To přece jednou musíš pochopit. Přestaň, pano, plakat a přestaň, pano, lkát. Já mám totiž nápad, zkusme si zaspívat.

Vasila, pana Vasila, jsem tam kávu solila. Já říkám, pano, přestaň kát. Kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slzy rád. To přece jednou musíš pochopit. Přestaň, pano, plakat. Přestaň, pano, lkát. Já mám totiž nápad. Zkusme si

0: Moucheyen, Moucheyen, Mr. Rock, I'm Mr. Roll, Moucheyen, Moucheyen, Volare. Oh, oh,
1: dobrou noc a těšíme se na shledanou buď úterý nebo ve čtvrtek tady v Redutě. Dobrou noc.
2: Ještě jeden návrat do roku 1958 ukončil první část záznamu ze setkání se zpěvákem, konferenciérem, inženýrem Karlem Štědrým. Pro dnešek vám přeji už jen pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, pod světly ramp. Zdraví vás Jiří Kasal. Dnes sestoupím v rámci výběru z písničkového archivu hodně hluboko, až do předválečného období. A největší prostor jsem v této kolekci vyhradil panu Františku Smolíkovi.

Když se řekne herec František Smolík, řada z našich posluchačů si nejspíše vybaví profesora Málka, který se snaží v Krejčíkově filmovém přepisu Drdova vyššího principu jako jediný člověk v celém městečku najít v sobě sílu proti připravovanému zločinu popravit nevinné studenty, něco udělat. Každému citlivému člověku musí jít opakovaně mráz po zádech, když profesor latiny Málek před celou třídou schválí atentát. Těch hluboce lidských, Smolíkových, filmových a divadelních rolí na Vinohradech a na Národním je samozřejmě více. Připomeňme v tuto chvíli namátkou Čapkova doktora Galéna, Langrova starého drožkáře Pištoru nebo Moliérova Orgána. Nezaslouženě však stojí ve stínu jeho úlohy veseloherní i jeho rané kabaretní písničkové výstupy. Ten následující byl v roce 1929 dokonce zaznamenán i na gramofonové desce. V jeho záhlaví stojí leco slibující věta, když do diskrétních cukrárny stěn.

jak przed rokiem nocce tla lechla na Paryż. Kol nas iż dawno zmlkli bulwar, ci się trzymal, a snil, a mnie si nań z mraku strzibra jaslil, jen my dwa bloudzili sme spolu w ulicy. A red náš mlčel, byl němý a tich. Tom zrak tvůj strnul a žas, když usněv jítřenky z hav a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá, mlčel tvůj rez, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných těm k nám loudil se den a čaj zvolil.

když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt. Tu člověk

Přímus vět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, v ráj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde v koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

profil jí u hodin před Madlen. Staň se mou na chvilku třeba jen. A v horké, když noci šedala mu plen, nechal jí u hodin

Hrabě i kníže, jož uměl rád, brilanty, perlík, nožkám jí klad. V Paříži u hodin sedmadle diváku zástup stál den jak den.

0: Když však dál hodiny před madlem, štěstí je prchavé jako sen. Dnes najdete žužu, snad nejchučí z žen, v Paříži u hodin před madlem. Ach, kupte si fialky, její zní sten, v Paříži u hodin před madlem.
1: Snad nejznámější komedii, v níž se představil a zároveň zpíval František Smolík, je Tetička. Na motivy divadelní hry Jaroslava Tumníře ji natočil Martin Frič, který do ústřední postavy Tetičky obsadil impozantní Růženu Naskovou. Kdo bude dědit po bohaté tetě? To zajímá všechny příbuzné a proto s neskrývanými nadějemi a značným cynismem přijímají zprávu o její smrti. Netuší však, že jim byl sympatickou a moudrou starou dámou a jejím oddaným služebnictvem přichystán skutečně povedený žertíček s milou poentou. František Smolík, jehož život se uzavřel v roce 1972, v tomto stále zábavném snímku vytvořil úlohu úctyhodného doktora Jelínka a zároveň si v něm zaspíval později úspěšnou písničku Bláhové mládí, což je vlastně stará americká lidovka s přidaným českým textem K.M. Valo, později známého režiséra.

0: Carle, și frutebe.
1: Co se děje? Jakže? Pan policejní komisař a četníci. Co chcete, pánové, teď v noci? Což se slavné rakouské úřady bojí denního světla? Tak pro mě jste přišli. Teď vidím, že je pan ministr Bach ještě horším lékařem než ministrem, když myslí, že mě v Čechách nesvědčí a stará se o to, abych změnil vzduch. No dobrá, jsem připraven. Bojí s rakouskou justicí jsem nikdy strachu neměl. Mé svědomí je čisté, pánové.
0: Karle, můj Karle.
1: Neplač, Julinko. Brzy se vrátím. Teď jsem přece nevinen. Boj.
2: František Smolík si ve filmu zahrál i Karla Havlíčka Borovského, čehož důkazem byla i minulá písnička. Na závěr bych v tomto nostalgii vonícím pořadu rád připomněl smutné výročí odchodu jednoho z největších filmových českých režisérů Martina Mekafriče na onen svět. Stalo se tak 5. dne po sovětské okupaci Československa 21. srpna roku 1968. Jeho osobnost vám mohou přiblížit úryvky slov, která na téma film vyslovil v dávném roce 1936.
3: Podívejte se, takový americký redaktor má obyčejně ve filmu nohy na stole a skvěle boxu.
4: To jsem viděl.
3: Hudební skladatel ve filmu je vždycky zamilován do hraběnky, ve svém pokoji má klavír, sedne si k němu a bez všech těžkostí harmonizace před našima očima vytvoří geniální hudební díl.
4: To se stalo moc krát.
3: No, vidíte, spisovatel ve filmu je vždycky bohatý, jezdí si s krásnými ženami, jenom to se nikdy nedozvíme, kdy ten spisovatel vlastně píše.
4: To je zajímavé.
3: A nejhůř je na tom zpěvák, víte, proč? To je chudá, protože ten musí zpívat všude. Na lodi, na gondole, na stožáru lodi, na severní točně i na poušti.
4: To byly, víte,
3: to jsou, příteli, paušální charakteristiky, které nezmizí. Právě tak je to s křičícím režisérem, ale právě proto, že děláme zvukové filmy, tak v prvé řadě musíme být ticha, abychom to ticho docílili v celém ateliéru.
4: Aha, v ateliéru. To vás ty herečky poslouchají jak na drátku, že?
3: No, proč by poslouchali? Já jim přece nic nerozkazuji.
4: Nerozkazuji.
3: Já jim jenom naznačuji styl hry. Snažím se herce poznat a podle toho využít jeho kvality. Hercovou individualitu nepotírám, já ji jenom pracuji.
4: Pracuji. Já jsem zase četl v kinorevi, že takový herec v Americe každou scénu musí zkoušet i 30krát, než to s ním natočí. A u nás prý se musí šetřit, tak vy zkoušíte ještě před filmováním. Ne v ateliéru, jenom tak někde.
3: Jo, to máme takzvané čtené zkoušky.
4: Ano, ano.
3: Ale to je jenom proto, že je to nařízení.
4: Je.
3: Zkoušet dialogy jinde než v ateliéru podle mého názoru nemá smysl.
4: Proč?
3: Podívejte, když herec sedí u stolu, tak říká svůj text docela jinak, než když má kolem sebe atmosféru prostředí, v kterém se ten děj odehrává. A nejen to. Filmový režisér tvoří na místě, víte, v ateliéru a ve stavbě. Teprve tam vidí scénu tak, jak ji potom nastřihne, teprve světlo, stavba a celá atmosféra vytváří dokonalou souhru herce s partnerem.
4: To ano, tomu rozumím teda úplně, ale...
3: My vyrobíme ročně asi 30 filmů a z toho jsou 3 až 4 filmy velmi dobré.
4: No to je málo.
3: To není málo. Podívejte, v Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
4: Jenom?
3: Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrý.
4: To jsem nevěděl.
3: Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
4: To je pravda.
3: No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film z stojí, řekněme, desetkrát tolik než náš nejlepší.
4: Desetkrát.
3: Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svoji budoucnost.
4: To je pravda. To...
3: Český filmový režisér točí filmy v rekordní době.
4: Za měsíc.
3: Posledněte, víte, že by byl velmi zajímavý pokus, kdyby český režisér mohl natočit v Americe film s těmi možnostmi, jaké mají američtí režiséři, a naopak, kdyby zase americký režisér musel u nás natočit film za 10 dní. Český režisér v Americe, myslím, že by udělal docela dobrý film. Ale americký režisér u nás, no co myslíte?
4: No buď by udělal, buď by schořel. No. To je možný, ale pane režisére, když teda půl roku dělají v Americe, proč neděláte vy půl roku ten film?
3: No protože na to máme málo peněz.
4: Vždy peníze, pořád peníze.
3: No podívejte, český film se vyrábí pro 1600 biografů. Když to americký film pro biografy celého světa.
4: No, my bychom měli taky.
3: Ale chyba je v tom, příteli, že máme málo provozovacího kapitálu.
4: A jistě.
3: Naši producenti by neměli točit laciné filmy jenom pro naše biografy. Měli by točit pro nás i pro vývoz. A vložený kapitál by se jim jistě vrátil.
4: To je pravda.
3: Kdybychom čerpali látky pro export a do realizování bychom vložili potřebný kapitál, já myslím, že by náš film mohl umělecky klidně soutěžit se světovou kinematografii.

Jaká jiná píseň mohla zarámovat stařičky dokumentární záběr hovoru Martina Friče než slavná Slunečnice z jeho snad nejlepší komedie Hotel Modrá hvězda. Tím končí i dnešní Světla rám, která pro vás jako obvykle připravil a slovem provázel Jiří Kasal. Přátelé, děkuji vám za milou přízeň a mějte se co možná nejlépe.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

nose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni a ještě
4: Jaromír Ostrý
1: vám z Českého rozhlasu Brno přinášejí pro vlny Českého rozhlasu dvě stanice jménem Praha 339. díl našeho toulání českou historií. Inspirovali jsme se při jeho přípravě mimo jiné knihami Petra Hory Hořejše.
5: Členové cechu Frantovského nemají držet žádnou míru v jídle a pití, protože pak rychleji a snáze umřou. Mají mít hodně dluhů a nesplácet je, leda když si na splátku dluhu zase od někoho vypůjčili. Každý člen cechu má v neděli utratit více, než co vydělá za celý týden. Nikdo z cechu nemá myslet na svou živnost nebo na jiný užitek z práce. Mají být jako ptactvo nebeské, které milý Bůh bez práce živí, nebo se řídit slovy zhyň ten zpráva, kdo se o zítřejší den stará. Nahý jsem přišel na svět od matky své a nahý se navrátím.
0: Tak to jsou, řekla bych, úvodní preambule cechu pijáků, zvaného též cech Frantovský.
1: Proč zrovna Frantovský?
0: Inu, to jméno nebylo vybráno náhodně.
1: A co to byl zač ten František?
3: Žádný František, Franta.
0: Vlastním jménem Johannes Franta, povoláním fyzikus.
3: Nevíme to tak úplně jistě, ale pravděpodobně to byl skutečný lékař, a to z Plzně.
1: O jaký cech vlastně šlo? To bylo nějaké bratrstvo?
0: Přesně tak.
1: A pracovní náplň onoho sdružení?
0: Časté krčem návštěvy a hojné pití tamtéž.
5: Šel jest Franta mezi Franty. Prodal kabát, koupil karty. Lepší karty nežli kabát, kartama si můžem zahrát.
3: Od znakem cechů Frantů byl biritec.
1: Cože to bylo?
3: Biritec přece, aneb klobouk.
5: Aneb klobouk zřezaný, nebo tím byla prostrčena lžíce nebo skořápka, aby mohl každý Franta hned jísti a neprosil se za půjčení příboru.
3: A ještě dále se doporučovalo?
5: Na hrdle, aby byl růženec, košile, ať jest delší než sukně, tato, ať jest napřed usmolená, nohavice roztrhané a šlítka prosvítají a střevíce děravé, aby z nich bláto krchtalo. Pořádný Franta nepečuj o mytí, sání, aby ho každý zdaleka poznal. Členové bratrstva mají pospávat ve dne, aby v noci snáze hodovali, hráli nebo chodili na zálety. Nemají pečovat o své domy ani o hospodářská stavení. To je nejenom pohodlnější, leč i užitečné. Pastýř ráno zatroubí na dobytek a ten, když není přivázán ani zavřen, sám odejde za pastýřem. Když spadne šindel ze střechy, je lépe vytrhnout i další okolo, protože velkou dírou teče rychleji a účelněji.
1: To všechno zní jako parodie na nějaký skutečný cechovní řád.
3: Tak to taky fyzikus Franta a spol. Mínili.
0: Je to vlastně protiklad mnohých vesměs dost nudných knížek mravokárných.
1: Což byl, jmenujme namátkově, ku příkladu spisek jménem Dvě písně o truňkopolství a ještě Píseň o svinském a zhovadilém truňkopolství.
0: Ta se začíná slovy.
5: Sluší se poznamenati přehrozné příhody, jak rozmohlo se ožralství po vší české zemi. Z Franků, ze Švábů, ze Švýcarů do Čech přineseno.
1: Pochybuji, že bychom museli ožralství importovat.
3: Jinou vzácnou památkou je traktát Proti frejířům, ožralcům, kostkařům a vrchcádníkům Řeč příkladná, kterouž se hanebnosti freje, ožralství a hry kostečné užitečně a potřebně jako důvodně a důvtipně mě oznamují. Hned v úvodu jsou tyto verše.
5: Kdož se ožíráš, kurvíš, v kostky hráš, jestliže neznáš, jak velmi zle děláš, teď můžeš znáti, styd kostí nechati, ctnosti milovati.
3: A po tomto laskavém pozdravení čtenářů autor
1: nějaký Filomen Berault Bononský
3: pokračuje v podobně vlídném duchu.
5: Vožralství, frej neřádný a hry kostečné, Čechu milí, tohoto našeho času, kterak jsou rozmnoženy a kterak velmi ty hanebnosti již z obyčejeli vidíme. Ano, také i ženy, a která nejsvobodnější růvka jest, nejvzácnější bývá.
0: V skutku nemálo bylo i žen příslušných do cechu Frantova.
3: Těm Frantova práva radí, aby potajmu uzmula kbelec nebo dva pšenice a prodala to sousedce, aby měla na pivo.
5: I tem, která žena by se pak opila a bála se, aby muž přijde nic nepoznal, tehdy polož se na lože a když muž přijde, stonej a prav, že máš nádchu, anebo že se ti matka hnula. Předlože pak na věžej obrazů svatých, aby se muž tím více lekl a tak ve strachu, boje se, abys neumřela, přidá ti ještě některý groš na pivo, aby ses zhojila. Pak vstaň a pij znova.

0: pomohla všechna ta kontrapropaganda proti Frejům, ožralství a hře v kostky?
1: Nepomohla.
2: Frantovým právům, která obsahují řadu kratochvilných historek popsaných lidovou řečí a lidovými způsoby, i když proti nim čeští mravokárci v 16. a 17. století speciálně brojili, prohlašujíce ji
3: za spis nezbedný, oplzlý a zadaremnici frejířskou,
2: tak popularitě této knihy to nikterak neuškodilo.
0: Byla tedy hojně tištěna a vydávána?
2: To byla, jenže žádný exemplář se nezachoval.
1: Až na jedinou výjimku. Ta byla objevena v knihovně Akademie v ruském Petrohradě.
2: Na začátku minulého století jej tam našel badatel Čeněk Zíbrt.
3: Nikdo nemá chodit spát před 10.
0: To byla tehdy velmi pozdní hodina dlouho po setmění.
3: Když bratři v cechu sedí a pijí mezi dobrými lidmi, má každý mluvit, co sám chce. A nikdo druhého nemá poslouchat. Zároveň je nutno klamat a lhát. Když už jde někdo spát, nemá se svlékat a stlát si. A také orat a síť a sklízet v tu správnou dobu se nemá. A když už ve stodole není zhola nic, má se jet s rodinou na pouť. Dříví na zimu se rovněž připravovat nemá. Stačí, až když mrzne.
0: Soudě podle několika zřetelných narážek byli Frantové příznivci, řekl bych, mokrého způsobu života.
2: Velice mokrého.
0: Pili hodně?
2: Pili.
1: Nejenom však oni. Pivo a samozřejmě i víno se považovalo za dar boží, stejně jako ostatní dobré věci.
0: Proti tomu snad nelze mít nějakých výhrad?
1: Ani v těch nejmravokárnějších knížkách nikdo pití nezakazoval.
2: Pouze nemírné pití, ožralství a chlast.
1: A z toho pocházející mravní i hmotnou chudobu.
2: Což vadilo nejvíce u řemeslníků a sedláků, jakož vůbec u dělného lidu, neboť kvůli bumbání zanedbávali práci a rodinu.
0: U pánů nikoli.
2: Bohatí a vznešení naopak považovali veliké pití za jakýsi druh zásluhy.
1: Pitky chápali jako bitvy, ve kterých bylo mnoho poražených a málo vítězů.
2: Ti, kteří se nejpomaleji spíjeli do němoty nebo vydrželi na nohách déle než druzí, získávali slavné jméno.
3: Pít se má ráno dřív než jíst.
0: Logické, ale co pít?
1: No především pivo, to bylo za Rudolfa II. Nejoblíbenějším nápojem.
3: Poněvadž ne všude dobrá voda nalézá se, z té příčiny rozum lidský mistrně jest jiný nápoj obmyslil, kterémuž pivo říkáme.
0: Tak to objevně nastínil vznik piva urozený pan Jan Kop z Raumentálu, doktor všeho lékařství, osobní lékař Ferdinanda I. ve své rozmluvě nazvané
3: Gruntovní a dokonalý regiment zdraví.
0: Již do češtiny převedl pan Hynek krabice z Whitemíle a překládalo se mu zřejmě dobře a s chutí, protože ten spisek jest plný obdivu k pivu.
3: Pivo bývá z vody, obilí a chmele vařeno. A to buď ze pšenice, jako naše blahoslavené pivo české, nebo z ječmene, jako naše černé pivo. České obecné bílé pivo, velmi příhodný nápoj, jest i zdravý, kterýžto životům slušně dobrou živnost a také mnohou a hojnou krev dává, než toliko těm lidem, kteří jej dobře zažít mohou, neboť břicho nadýmá, větr je vyplňuje a ty úzké průduchy zacpává. Ačkoliv méně studí nežli ječné pivo, horkým a suchým lidem je zdravější nežli ječné. A to proto, že takoví lidé obyčejně silnější žaludky mají a lépe zažívat i mohou, aniž se zacpání obávají. Ječné pak pivo lehčeji se zažívá, aniž játra a žíly tak velmi zacpává, ani břicho tam moc nenadýmá, ani tak mnoho větrů nečiní. Také lépe moč žene a krev i veškeren život čistí a obecně za lepší pivo se pokládá než bílé.
2: Pivo tenkrát vařili stejně jako dnes ze sladu a chmele, ale slad se často dělal z pšenice.
1: Pšeničnému pivu se říkalo bílé, popřípadě bledé pivo.
2: Jistému samostatnému druhu se říkalo patoky. To byl vlastně takový odvar.
1: Ječné pivo bylo tmavé.
2: A hlavně husté a hořké.
1: Říkalo se mu taky staré.
2: Výroba starých piv, zvláště ječných, byla technicky náročnější a proto se připravovala jenom u těch nejkvalitnějších druhů.
1: Vařilo se i z míchaných sladů a také pivo ovesné.
3: Vařilo se však také pivo společní.
0: To jsme se dočetli v knize historičky doktorky Magdaleny Beranové.
3: Jakož i řídké, dále dolívka a baba.
0: Z instrukcí na některých panstvích se dovídáme, že...
3: Po každé jedné várce piva bílého, jeden věrtel piva společního pro řemeslníky a piva řídkého pro spotřebu čelátky i na prodej se nadělati má.
0: Jeden věrtel, kolik se do něj vešlo?
1: To nevíme úplně přesně. V 16. a 17. století mohl mít asi 248 litrů, ale taky skoro 600.
2: Z jedné várky se dělal 31 věrtel, kromě dolívky.
1: Společní pivo bylo zřejmě kvalitnější než řídké. Mohlo se dávat jen těm řemeslníkům a jiným osobám,
3: kterýmž to v obzvláštním vyměření našem povoleno jest a nejinak nežli v té míře, jak to v témž vyměření dostaveno.
1: Řídkého piva
3: pro čelátku dělní
1: a všelijaké jiné nádeníky se naopak mohlo vydávat tolik,
3: co toho kdy mohou vypíti.
0: No, v dobách, kdy neexistovala potravinářská inspekce, se děly věci, čímž netvrdíme, že se nemohou dít i dnes.
3: De Cerevisia.
0: Tak to pojmenoval v roce 1585 jeden svůj spis věhlasný učenec Tadeáš Hájek z Hájku, což znamená
3: o pivu.
1: Sladovnu tvořila patrová budova, v jejímž hořejším patře byla sladová půda s otvorem v podlaze.
2: V přízemí se nacházelo takzvané humno a kamenná máčecí káť.
1: Dostatečně navlhlé zrno se rozestřelo lopatami na podlahu humna, aby se zapařilo na určitou teplotu.
2: Zrno se obracelo, schrnovalo a opět rozhrnovalo, až jednotlivá zrna začala pukat a klíčit.
0: Soudě podle popisu musela to být činnost velice pracná a složitá.
1: Taky, že byla náročná i na znalosti a zkušenosti. Ono se klíčení mohlo přehnat, nebo zrno mohlo splesnivět.
2: Vyklíčené zrno se pak přenášelo do sousední oficíny, vybavené pecí k vytápění. A tak se pomalu sušilo a pražilo a obracelo, až z něho vznikla polenta nebo slad.
1: Teplý vzduch se přiváděl z ohniště, ale musel se dávat pozor, aby zrno nenačichlo kouřem.
2: Hotový slad se znovu rozhazoval lopatami, provětrával a jemným kropením navlhčoval, nesměl se však přemočit.
0: Hotová věda.
2: Pak jej odvezli v pytlích do mlýna, kde se mlel za opatrného kropení, aby se zmenšil rozprach na mletou polentu nebo sladový šrot, který se pak vrátil zase do pivovaru.
1: A tam se teprve začalo se samotným vařením piva.
2: Slad se v kádích s horkou vodou při ustavičném míchání vyluhoval na sladovou břečku neboli sladinu.
1: To se několikrát opakovalo, až vznikla čistá, sladká mladinka a ta se v mělkých kádích...
2: Těm se říkalo štoky.
1: Chladila a potom zase vařila s chmelovým odvarem.
2: Ten vznikl dušením chmele s mladinkou v přesně stanoveném poměru. Chmel se nesměl připálit, aby pivo nezhořklo.
1: Vychladlá mladinka.
2: To už bylo vlastně surové pivo.
1: Se v dalších kádích umístěných v klenuté prostoře zvané spilka zakvasila, a to tím, že se k ní přidalo určité množství kvasnic.
2: A vaření piva vstoupilo do své nejdůležitější fáze.
0: Já jsem myslel, že všechny dosavadní byly důležité.
2: Tahle byla z těch důležitých nejdůležitější. Pivo vykvasilo a stáčelo se do ležáckých sudů, uložených ve sklepech.
0: Ležáckých, pochopitelně.
2: Pochopitelně. A tam pivo dokvasilo, vypěnilo a tím se zušlechtilo.
3: Tuto se pět znamení dává o vybírání piva dobrého. První, aby nebylo zvoctilé nebkyselé. Takové zajisté žaludku odporné jest, neboť vocet žíly vlasaté uráží, žaludek pak jest out velmi žilovaný, protože vocet žaludku překážku činí. Druhé, aby bylo čisté, neboť když je kalné, průduchy moče zacpává, protož i kámen mající náramně škodí, roztučňuje, povětrnosti plodí, dýchání krátí a flusy rozmnožuje. Třetí, aby vařeno bylo z obilí zrna plného, nesporušeného, tedy z ječmene, pšenice neb ovsa výborného. Neboť čím lepší zrno je, tím také vlhko odtud pošlé družnější je. Čtvrté, aby dobře uvařené bylo, proto čím lépe zažívá se, tím příhodnější přirození bývá. Zle pak uvařené žření v břiše nadýmání a střevní dnu vzbuzuje. Páté, aby bylo staré, to jest vyleželé a kvasnic v sobě nemající, neboť mladé pivo ty stejné zlé věci dělá jako nedokvašené, nadto i řezavku činí.
0: Pravila lékařská kniha v rukopise z roku 1580.
2: Každé město mívalo ne jeden, ale hned několik pivovarů.
1: Měšťané, kteří měli své domy, mohli mít právo várečné. Ne vždycky je uplatňovali, protože k tomu neměli potřebné zařízení.
2: Sem tam se jich dalo pár dohromady a postavili si společný pivovar.
1: Jiní zase přispěli na pivovar obecní a v tom pak střídavě vařili.
2: Například v Rakovnice bylo v druhé polovině 16. století 8 měšťanských pivovarů se 121 várečníkem.
1: Což ani zdaleka nebylo nejvíc, protože ku příkladu v Hradci Králové bylo 37 pivovarů, v Kolíně 11, v České Kamenici měli 67 měšťanů s právem vařit pivo a ve Šluknově žilo 137 právovárečníků.
0: Rakovnické pivo mělo tehdy věhlas, který se promítl i do jedné latinské říkanky.
3: Unus papa Rome, una porta arcone, una teris cremone, una ceres racone.
0: Neboli po česku.
3: Jediný papež v Římě, jediný přístav v Arconě, jediná věž v Cremoně, jediné pivo v Rakovnice.
1: Už Jan Lucemburský dal rakovnické pivo pod ochranu mílového práva, což potvrdili i jeho nástupci na českém trůně.
2: Za věrné služby Ferdinandovi I. bylo rakovnickým pivovarníkům výslovně dovoleno, že smějí svá piva vozit do měst pražských.
1: Byla ozdobou mnoha hostin, panských i císařských tabulí.
2: Už od 14. století bylo pivo z Rakovníka považováno
3: za pivo silnější, lahodnější a mužnější.
1: Na rozdíl od piva z Litoměřic.
0: Copak v tom městě nad Labem umění vařit pivo neovládali?
1: Ovládali, leč nevalně. Šla o něm pověst, že
3: smrdí bahnem a dýmem.

0: Ve staročeské domácnosti nacházelo pivo nejrůznější uplatnění.
1: Tedy nejenom dobře vychlazené v džbánku?
0: Nejenom. Podle Tadeáše Hájka z Hájku fungoval i tento svérázný povzbuzující prostředek.
2: Jsou lidé, kteří časně z rána pijí zahřáté pivo zázvorem a pepřem kořeněné, a to zvlášť tehdy, když z domu odebrati neb na cestu vydati se mají, i posilují pak nápojem tím vnitřnosti ku podivu velice.
0: Nejznámějším pokrmem z piva bývaly nejrůznější pivní polévky.
3: Jedli se k snídani i na oběd u stolu chudého i bohatého.
0: Nemocným se pivní polévka předkládala s mlékem a vejci a tvrdilo se o ní, že je velice posilující.
3: Vařila se obyčejná, chlebová, hnědá, s rýží, s česnekem, s vajíčky, s mlékem.
0: Ale vařila se i německá, pomořanská, holandská, švédská a hodně dalších úprav.
3: Na severu Evropy se jedla se slanečkem.
2: Pivní polévce s vetřeným do ní chlebem režným, kteréž mnozí gramatika říkají, snad protože jest pokrmem lehkého zažití, jakéž potřebují studenti a ti, kteří se těžkými tělesnými pracemi neobírají.
0: Velice letité jsou i všeliké návody na léčebné užití piva.
2: Teplé pivo přistrojené s částečkou zázvoru, z kořice stlučené a květu muškátového, žaludek od nezáživnosti buď z nápoje nebo z jídla pocházející osvobozuje, pomáhajíc k zažití.
0: A kdyby jenom žaludek?
2: Potlačuje také bolesti zubů, jestli je kdo vlažným vyplachuje. Unaveným od cesty, jestli pivo drobec zhřité k nohám se položí, posiluje.
1: Ale to snad byla škoda dávat ohřáté pivo k nohám, ne?
0: O ne, podobnou radu podává i český vědec Hájek z Hájku.
2: Zemdleným cestou radí se, aby si teplým pivem s máslem nohy umývali, a dělá se toto i koňům na večer, když na hospodu se dostaví, a je znáti, že druhého dne jsou čilejší a že chůzi spíš vydrží.
1: Tak tomu bych věřil. Když se pivo nepilo, ale jenom se v něm cachtaly nohy, určitě se šlo druhého dne svižněji.
3: Doktor Kopp z Raumentálu ve svém Regimentu zdraví,
1: my bychom jej spíš pojmenovali správná životospráva,
3: radil ovšem bílé pivo raději pít.
2: Zvlášť hradecké a hlubocké a také vratislavské, které muž z kopec říkají. Rovněž rakovnické, táborské, pražské i svídnické bílé pivo, zvláště když není velmi chmelené, ani také ne příliš staré, ani kyselé.
1: Nějak jsme se však nedozvěděli, čemu měly tyto rady sloužit.
2: K posilování mužství, protože mužům semena přidává. A ženám, hlavně kojícím matkám a kojiným, mléka přidává.
0: Nejvíc nás však pan Kopp překvapuje, že radí dávat pivo i dětem.
2: Pivo ne velmi silné a ne velmi chmelené, jaké bílé pivo české jest, dětem po mléku nejpřednější a nejpříhodnější a nejzdravější, neb nejpotřebnější nápoj.
1: No, tak to byl zajisté ojedinělý názor.
3: Ale nikoli. Ani učitel národů Jan Amos Komenský v 17. století nevylučoval pivo z potravy malých dětí.
1: Jak potom ale mohla vypadat jeho škola hrou?
3: Pivo doporučoval pan Komenský již pro nejmladší generaci, jak nás o tom přesvědčuje jeho informatorium školy mateřské.
2: Podrostou-li dítka od mléka, zůstává ti sluší jim při věcech podobných, mírně temperovaných, chlebu, máslu, kaši nějaké, vodě a pivu. Tím porostou jako byliny při tekutých vodách.
0: A již citovaný protomedik Království českého a matematik Tadeáš Hájek z Hájku radí pivo všem, dětem, matkám i kojícím ženám.
2: U kojiných vystupuje ona výživná vlastnost, ještě se po něm mléko velmi rychle a v přehojné míře vytvořuje. Oni totiž, jimž mléko v prsu vysychati počíná, rychle opět mléka nabývají, když se piva trochu napijí a trochu pospí. Načež brzy jim prsa nádržky to mléčné až mlékem bubří.
3: Dokonce i na starou známou podágru mělo pivo zabírat.
0: V šenkýřské knize královského města Nymburka je toho pádný doklad.
3: Šenkýř Václav Perger píše v roce 1595 svému společníkovi.
2: Podágra prokletá, aby psi měli. Tu země trápí. Dorota nade mnou splakala, trůniky mi zapověděla. Poněvadž víno se mi zošklivilo a v Nymburce na ten čas dobrýho žádnýho piva není. Prosím za věderko samečka, aneb piva z Prahy. 3 flašky dobrého pražského piva, které jsem si byl přivezl, byly tak dobré, že lepšího a čistšího jsem nepil.
0: Pivo bylo doporučováno jako posilující kůra.
3: Jako léčebný prostředek při tvorbě písku a ledvinových a močových kamenů.
0: A ještě ve století 20. viděli čeští profesoři medicíny Hlava a Thomayer, jakož i slavný Němec Robert Koch, v pivu prostředek proti choleře.
3: K tomuto názoru je vedla zkušenost, že v dobách epidemií cholery jsou zaznamenány pouze vzácně ojedinělé případy onemocnění kohokoli z hasiči obyvatel pivovaru, kteří konzumovali pivo.
0: Potvrzuje to i staré rčení, že...
2: Korhela?
1: Korhel je prosím ctitel piva.
2: Korhela nezabije cholera.

0: Léky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já hynu žízní u vína a mrznu v plamenech a budím se, když usínám a stojím, když

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Velká 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Majitel zvučného tenoru a operní zpěvák, který působil v největších světových operních domech v Miláně, Londýně či v New Yorku, to všechno je Štefan Margita, který slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti. Tandem.
2: Přeju příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás vítá Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu je světově proslulý tenorista. Nejsem si jistý, jestli mám říct český nebo slovenský. Já to vyřeším tak, že řeknu prostě náš. Náš Štefan Margita. Já tě zdravím, Štefane, a vítám.
3: Já ti moc děkuju. To je velice milé.
4: Tandem Jana Rosáka.
2: Já si myslím, že to je vesměs známo, že Štefane, tvůj život nastartoval na východě tehdejší republiky, to znamená na východě Slovenska, v Košicích, je to tak?
3: Je to tak.
2: Kam jsi se narodil?
3: Narodil jsem se 3. srpna 1956.
2: 3. srpna, tak ty budeš slavit brzo. Brzo. Docela kulatinky.
3: Ano. To bude velká oslava, kde samozřejmě budeš zvaný.
2: No tak to samozřejmě rád. Chystáš na to nějaký eroberung veliký?
3: Já jsem se domluvil s Národním divadlem, že 21. udělám slavnostní představení její pastorkyně, kde jsem si pozval dokonce své kolegyně, jednu z Kanady a druhou z Londýna. Ale my odděláme tím pádem s Hankou, my jsme se domluvili a teď už to můžu prozradit, protože Hanka bude mít taky kulatiny. Takže a vzhledem k tomu, že v srpnu nikdy nikdo není doma, tak jsme se domluvili, že uděláme v září kompletně, protože Hanka má 6. září narozeniny, takže kolem 10. září uděláme velkou oslavu, protože nám spolu bude 110 let, takže se na vás těšíme.
2: To je krása. Tak, ale pojď, vrátíme se o těch pár let zpátky. Ano. To znamená do toho roku 56, kdy jsi se narodil. Potom si trávil tedy svoje dětství tam přímo v Košicích?
3: Přímo v Košicích.
2: Ano. Jaký bylo dětství?
3: Krásný. Krásný. Já jsem byl děsnej student, samozřejmě. Chodil jsem na...
2: Děsnej špatný student?
3: Špatný. Špatný.
2: Co ti ale... nešlo a co ti šlo ve škole?
3: Co mi nešlo? Mně šla docela dobře matematika.
2: Ty nejsi tedy klasický takový ten typ, co matematiku ne?
3: Ne, to ne. To mi šlo docela dobře, ale já jsem si učil jenom to, co se mi samozřejmě líbilo.
2: Jasně.
3: Hudební výchova to byla 5.
2: Nepovídej.
3: Opravdu.
2: Ty jsi jako Einstein, ten taky propadal z fyziky.
3: To je hezký, ano. Ale já opravdu, já jsem nesnášel, když jsme dělali třeba nějaké sborové písně nebo něco, já jsem to naprosto nesnášel a opravdu jsem zpíval, tehdy já jsem vůbec nevěděl, jestli zpívám falešně nebo nefalešně, ale jsem zpíval špatně, aby mě učitelka opravdu upozornila a vyhodila z té hodiny. A že to tak bylo.
2: Je to možné. No, ono to v podstatě je symptomatický, protože ty jsi taky nevystudoval zpočátku zpěv, i když to umělecká škola byla, ale byla to fotografie, viď?
3: Je to tak.
2: Ty jsi chtěl být fotografem?
3: Ne. Nechtěl.
2: Tak čím jsi chtěl být?
3: Já jsem skončil ZDŠku a tehdy bylo rozhodnutí, kam se dostat. A na uměleckou průmyslovou školu odbor fotografie, tehdy jsem se opravdu na tu školu dostal, protože konzervatoř mě tehdy nepřijala. Já jsem chtěl jít na ten zpěv, ale oni mě v podstatě nevzali. Takže já jsem udělal tu umprumku, co mě docela bavilo, a pak jsem se rozhodl, že bych se dostal třeba do Prahy na vejšku. Takže v té době třeba ze Slovenska brali 2 lidi. A ta šance byla minimální. Ale co se nestalo a stalo, velice naši dobrý známí, kteří se vraceli ze Švýcarska, kteří tam v té době neemigrovali, ale opravdu tam pracovali, tak se vrátili zpátky do Košic, co dodnes se divím, ale pro mě to bylo to štěstí, protože ona tam učila na škole opravdu zpěv. Byla to paní Šomorjajová a když se vrátili do Košic, tak nás samozřejmě jako dobrý známy navštívili. Ona se ptala, co dělám a tak dále. A ona si pamatovala jako dítě, když odešli do toho Švýcarska, že jsem pořád zpíval. Tak ona řekla, pojď, já si tě poslechnu. A když si mě poslechla, ona řekla, já začínám učit na konzervatoři v Košicích a já si tě vemu. A ona si mě opravdu vzala. A talentové zkoušky, to si opravdu nemůžu představit. Oni mě ráno zavolali a řekli, že mám teda zpívat asi ve 2 hodiny odpoledne něco. A já jsem říkal, ale co mám zpívat? A mě tehdy napadla písnička Karla Gotta. Išel Macek doma, Lacek, Čočovičku, Mlácek. Tak jsem tohle zpíval a teď já jsem přišel na tu zkoušku a oni mě řekli, a v jaký tónině to budete zpívat? Já jsem říkal, o čem mluvíte, já vůbec nevím, něco tam zahrajte. Tak jsem to zaspěval a řekla, nevadí, já si ho vemu. A vzala si mě do třídy a tak to pokračovalo.
5: Vidíš to, jak klika, štěstí prostě někdy stojí na začátku kariéry. Tak, je takový tak. Úžasný, jako je kariéra Štefana Margity.
4: Tandem glosuje.
5: Málo kdo má takovou šanci okomentovat něco, co ho v životě zlobí nebo naopak těší, naplňuje nadšením, tak jako naši hosté v tandemu. A pochopitelně i můj dnešní host Štefan Margita toho využije. Jenom Štefane, nevím, jestli se pustíš do něčeho, co tě zlobí nebo těší.
3: Je spousta věcí, které mě samozřejmě těší, ale o tom, já si myslím, co mě těší, to o tom nemusíme mluvit, protože mě těší, když je krásná práce, kterou člověk zažívá.
5: A to teď rovna máš. Tak.
3: Ta je opravdu, už to klepu teda.
5: Ano, ano, ano.
3: Samozřejmě, tak jak ve Skale, nebo kdekoliv v divadle, když, a je to úplně jedno, jestli je to velký nebo malý divadlo, ale když přijde opravdu úžasný režisér a dirigent a super kolegové, tak člověk se vysloveně těší na ty zkoušky, které samozřejmě ty taky dobře znáš, když začneš ráno v 10 a skončíš v 10, a člověk je rád, že je doma, ale už se těší na další zkoušku.
5: Ano, ano, ano.
3: A co mě štve, je, samozřejmě jsou věci, které mě štou, ale mě štve třeba neupřímnost některých lidí a třeba cena Natálie.
5: Ale?
3: Opravdu.
5: No povídej, povídej.
3: Bylo to velice zajímavé, já jsem 2 dny předtím, než jsem dělal premiéru v Národním divadle Jenův, já jsem zpíval 2 dny předtím v Berlíně se slavným dirigentem Sirem Simonem Rattlem, kde bylo obsazením Carita Matila a paní Deborah Polasky. Za 2 dny na to vyšly opravdu tak úžasné kritiky, že když člověk si je přečte, tak v té chvíli si řekneš, tak to je ono, co by si člověk měl asi tapetovat ve svém bytě.
5: Co
3: když přijdeš k nám, uvidíš, že u nás nikdy není jedna fotografie naše společná vyložena, není žádná Hankina zlatá deska vyložená, protože ona naprosto to nesnáší. Ale pak třeba já potkám někoho z Ceny Itálie. Je to paní doktorka Hermanová, která je šéfka operního oddělení. A když se jí zeptám, že vlastně koho navrhují na cenu Itálie, tak ona mě řekne, to ani není tak důležitý, protože my už tu cenu máme určenou.
5: Ale...
3: Tak jak je ta cena dopředu, předem určena? Jak ta cena? Oni když neustále tvrdí, že se hlasuje těsně před cenou Itálie, ona 2 měsíce předtím ví. A ona mě řekne dokonce jméno, kdo tu cenu dostane. Já říkám, jak to, že to víte? A ona mě řekne, no, ten člověk ještě nikdy žádnou cenu nedostal, takže musí dostat.
5: Takže.
3: Cože? Takže od takové ceny pak člověk samozřejmě nestojí, protože buď dostaneš za to, co umíš, anebo...
5: Poslyš tohleto, já myslel, že tohleto je jenom u nás ve fotbalovém týmu Amfora a všem, kde se k tomu hrdě hlásíme, protože to považujeme za dobrý for, že fotbalistou roku je vždycky ten, kdo ještě nebyl.
3: Hezky,
5: a
3: vidíš?
5: A dostává tu cenu dopředu, to znamená ještě před tím, než vůbec začne hrát. A to, aby ho to povzbudilo do té další práce, tak teď koukám, že s cenou Itálie je to stejné.
3: Je to,
5: no, to jsou věci.
3: Teda já tvrdím operní oddělení teda, ale jak to funguje v další kategorii, ponětí nemám. Operní kategorii tohle se mi stalo.
5: Tak, jestli si vzpomínám na tu poslední udílení Centálie dobře, tak myslím, že tam jedna cena byla skutečně opravdu na místě, teda minimálně jedna.
3: Vím.
5: A to byla cena Mirkovi Lipským,
3: tak,
5: který mu to hodně přeju.
3: To jo.
4: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Krásnou melodii Ave Maria zpíval náš dnešní host Štefan Margita s člověkem nejbližším, tedy s Hankou Zagorovou, ale Štefane, tvoje hlavní profesní záležitosti se odbývají tedy bez Hanky, myslím profesně. Ona za tebou, ale myslím, jela i do Milána, vidíte?
1: Je to tak.
0: Do Laskaly. Tak a ty máš relativně krátce po slavné premiéře Káti Kabanové v Laskale. Ještě ti to pořád ještě někde tady zní?
1: Pořád.
0: Vzpomínáš na to? To byla slavná, krásná premiéra si.
1: To byla premiéra v první řadě. Káťa Kabanová se nikdy ve Skale nehrála, takže původně my jsme dostali smlouvu na 5 představení a asi 2 měsíce před produkcí, když jsme přijeli do toho Milána, tak mě moje agentura zavolala a řekli, že je přidáno dalších, že jsou přidány 3 představení další, takže se hrálo 8 a že opravdu ty představení byly naprosto vyprodány. Přitom Skala má kapacitu 2700 lidí. To samozřejmě byla obrovská radost. Ty zkoušky ze začátku byly na provizorní scéně, kde vlastně ti, co to četli, vlastně ví, že celá inscenace byla na vodě, kde byly udělány takové jako lávky.
0: Mně to se říká, když je něco na vodě, tak jako, že to...
1: ano, jak to dopadne.
0: Že nevíme, jak to dopadne, ale tohle bylo doslova na vodě.
1: To bylo doslova na vodě, kde Káťak opravdu na závěr ty celé opery jde do ty vody, takže ta voda musela být vyhřívaná, musela mít 28 stupňů, protože režisér si vymyslel, že ze začátku, když se otevře opona, je tam 20 holek, které se v té vodě vlastně koupou. Takže voda musela být dezinfikovaná. My jsme zkoušeli ze začátku, jsme měli gumáky, holiny, gumové holiny, takže několikrát se stalo, že několik nás kolegů jsme spadli do té vody, ale to všechno stálo za to, protože mělo to tak obrovský úspěch. A samozřejmě sešel tým, jak dirigent pan Gardiner, tak ten režisér Robert Carlson, s kterým už jsem pracoval před lety. Já jsem s ním dělal Jenufu, která byla zase na Hlíně.
0: Na Hlíně.
1: Ano. Ta práce byla opravdu nádherná, ty lidi naprosto na konci šíleli. Ale co je nebezpečný v té Skale, že na každém představení vlastně a na každé zkoušce sedí to vedení a tě sleduje. Takže oni jsou schopni těsně před premiérou říct tomu dotyčnému, že děkuju, ale vy premiéru nebudete zpívat.
0: Tam se nedá ta zkouška teda odvést na půl jenom, to se jde pořád na 100%.
1: Oni ti nechají jednou, dvakrát, ale po třetí tě upozorní a když se jim to nelíbí, sbohem. Tam je to bez pardonu.
0: No, tak ty jsi se líbil. Jednak si samozřejmě tu premiéru zpíval si všechna představení. Jak to vypadá s další spoluprací se Skalou?
1: Skala mě nabídla, co bohužel nemůžu dělat, to mě velice mrzí, na příští rok Jenufu, její pastorkyně. Já jsem v té době ve Vídni a to je operní barák, který se neodmítá také, takže tam dělám z mrtvýho domu zase Janáčka. Ale v 2008 se vrátím na další inscenaci a v 2010 taky k ním zpátky.
0: Poslyš, Štefane, samozřejmě my jsme pyšní na to, jak ti to teď strašně jde a jaký je o tebe zájem ve světě. Máš ten pocit, že teď je to tvůj vrchol životní?
1: No, já jsem celý vlastně život, od doby, když zpívám, já jsem nikdy nechtěl, já nemám rád, jak se říká, jak je třeba superstar, ty rychlokvašky. Protože ta kariéra je tak rychlá pak, že velice rychle člověk padne. Já jsem to budoval a buduju to opravdu pomalu. A vždy vrchol, člověk si řekne, že vrchol je, když se dostaneš do Metropolitní a když se dostaneš do Milánské Laskaly. A pak je ještě Londýn, kde jsem už zpíval a teď samozřejmě přišlo to období po té Skale, kde Metropolitní mi nabídla na rok 2009 inscenaci. A to je to, co samozřejmě toho zpěváka těší, protože je nejhorší se dostat hned do Metropolitní a pak už se nikam nedostaneš a ta kariéra končí.
0: Tak samozřejmě přeju, aby to trvalo co nejdýl. Tohle to krásný období.
1: Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Štefan Margita, můj dnešní host, je nejenom světový tenorista, ale je taky člověk, který má rád legraci a taky umí tu legraci dělat. My se dneska taky ještě dostaneme k tomu jeho účinkování i přípravám televizní show Hogo Fogo, kde taky...
1: Jsme se vyblbli.
0: Ano, mám ti taky co vracet. A Hance, protože jste mě pěkně dostali, nejenom mě. No, ale k tomu se dostaneme opravdu je za chvilku. Teď bych se tě rád zeptal, co by si rád vybral z našeho rozhlasového zvukového archivu legrace, protože ty máš úžasnou šanci teď dát lidem dárek a sobě taky.
1: To je hezký od vás. A já doufám, že to budete mít. Jinak, jak říkáš, ten tenorista, tak já jsem jednou dělal rozhovor do jednoho časopisu, kde ten dotyčný si splet titulek a napsal, on chtěl napsat, že tenorista pro Prahu a napsal terorista pro Prahu. Tak i to jsem zažil. Takže i to se stává někdy. Ale když legrace, já se přiznávám, že já miluju Jiřinu Bohdalovou a pamatuju se na její opravdu úžasný, úžasný televariete, které dneska prostě já si myslím, že je spousta programů televizních, ale nenahradí tenhle styl programu v té době vůbec, jaké Jiřina Bohdalová dělala. Je to úžasná herečka a tak dále. A já si myslím, že to bylo v pořadu televariete, kdy pan Holcman a Iva Janžurová dělali vlastně scénku, která se jmenovala Včera, dnes a zítra.
3: No, nevím úplně přesně, jestli to bylo v televariete.
1: Nebo Silvestr.
3: Ale možná to byl Silvestr, ale každopádně my tu scénku u nás máme.
1: To mě
3: takže
1: těší.
3: Takže ti radost uděláme a přestože je to scénka, která u nás v rádiu zazněla už moc krát, tak to je scénka, která může znít v podstatě od rána do večera.
4: Tak co je, halo, další.
5: Co říkáte?
4: No, co si přejete, chci vědět.
5: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
6: Lísky do kina.
5: Lísky do kina, lísky do kina.
4: To je mně jasné, ale na co?
5: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
4: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
5: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
4: Včera, dnes a zítra?
5: Co?
4: Na včera, dnes a zítra?
5: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
4: Na zítra.
5: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
4: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano, co?
4: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
4: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano, tak na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
4: No ano.
5: Ano.
4: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
5: Ano, ano.
4: No.
5: Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
6: Měli, jak chceš, ale v neděli.
5: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
4: Tak na kdy teda to chcete?
5: Co říkáte?
4: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
5: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
4: dobře.
5: No, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
4: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Co?
4: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
4: No, teď vám to říkám.
5: Ano.
4: To hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano. A po zejtří?
4: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
5: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
4: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večer a v neděli.
5: A v pátek odpoledne?
4: To hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
4: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
5: Tak to jsou asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
4: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
5: Tak?
4: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
5: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, chtěl, ano.
4: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
5: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajeme. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajeme.
4: Tak
5: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý, tak
4: jo. Toto trvalo.
5: A jo, no tak.
4: 114 korun mi dáte.
5: To je dobrý, tak.
4: To není dobrý, ještě 14 korun.
5: To jdem ještě 20, ne, to je ještě nás dostanete, ano, tady tu máte, dobrý je to, no, tady, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to šválně koukne, teď se koukne na plakát, co hrajou, no jo, no vidíš to, no teď je to jasný, Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to ne.
7: Český rozhlas Pohoda.

0: Teď uděláme velikánský skok. Od melodie, kterou nám teď právě Štefan Margita zaspíval, se dostaneme ke Štefanovi v úplně jiné podobě. V podobě komika a taky v podstatě tvůrce televizního pořadu Hogo Fogo, na který určitě spousta našich posluchačů vděčně vzpomíná, protože to byly opravdu neskutečné vychytávky. To už jsem taky naznačil, že jste vychytali i mě, Hanka.
1: Z radostí.
0: Nepochybuji, s velikou radostí. Hanka s úžasným talentem předvedla neskutečně protivnou industriální učitelku, nebo jak bych to nazval, v mém pořadu Riskuj, kdy jsem měl pocit, že jich musím chytit pod krkem a vyvést ze studia, než se mi teda samozřejmě prozradila. Ale vy jste nachytali spoustu dalších kolegů. Ty nápady vycházely od vás, myslím od tebe a od Hanky, nebo
1: od pana šéfredaktora Ivana Rösslera, který vlastně byl i dramaturgem toho pořadu. No. Ale samozřejmě Hanka si vymýšlela, i já jsme si vymýšleli svoje věci a jí napadlo opravdu, že se dostane k tobě do studia. A víš, jaký tam byl problém? Vůbec se do toho studia ani nebyl problém se dostat, protože samozřejmě jsme se snažili, aby čím méně lidí vědělo o tom, že to bude jasně nachytávka. Ale vy jste v té době měnili design celého studia.
0: Ano.
1: A pak jsme dostali několik listů, a vlastně kde lidi psali, ano, to bylo domluvení, protože to, tam bylo jiný studio, než je původní studio pana Rosáka. Co ty lidi samozřejmě v té chvíli měli a neměli pravdu, ale samozřejmě pak se odepisovalo jim a vysvětlovalo, ale to už bylo. Ale myslím, že ta nachytávka se povedla.
0: Ta se povedla velice. Já si pamatuju, jak jste dostali jste velice tehdejšího ředitele Národního divadla pana Srstku před divadlem, kdy ty si zahrál, přímo si střihnul Homelessáka a přiznávám se, že teda opravdu, kdybych nevěděl, že to je v tomhle pořadu, tak bych tě nepoznal.
1: O mě taky
0: nepoznal. Radost,
1: a Bára Basíková. To byla ale opravdu krutá nachytávka, kde v Domě důchodců se s nima domluvili, že když Bára začne zpívat, takže jí to začne nudit a oni začnou pomalu vstávat a odcházet. A ta Bára opravdu byla v takovém šoku a my jsme vzadu seděli jako starý lidi převlečení a když jsme se k ní blížili, ona se opravdu klepala, když jsem jí řekl, už se neklep, že to jsme my. Já jsem myslel, že mě zabije tam na fleku, ale...
0: No, vždy jsem si myslel, že jde trošičku o život, když jste nachytali Karla Šípa s tím vězněm v jeho automobile a Karel, pak se mi přiznal, protože jsme o tom mluvili samozřejmě, přiznal se, že opravdu měl hrozný strach a že byl tak možná tak 10 cm od infarktu.
1: My jste tam měli i doktora dokonce.
0: My jste tam tuto věc.
1: Opravdu měli doktora.
0: Ano. Ale možná jedna z největších nachytávek byla Petra Novotného, kdy jste jeho manželce dali do rukou to drahé víno, které pustila na zem. A Petr se taky přiznal, že v tu chvilku měl poprvé a naposledy v životě chuť manželku lehce uhodit.
1: Víš, tam bylo úžasný, že ona to s takovou radostí dělala, když jsme jí zavolali a ona říkala, ano, ano, já to strašně ráda udělám. A Hanka jí říkala, ale že to neprozradíte. A ona říkala, já vám slibuju, že to nikdy neprozradím. A ona opravdu tak se na to těšila, jak to upustila. Ten Petr byl opravdu v šoku, naprostém šoku.
0: Víš, já si myslím, že jste to dělali s ohromným talentem, velikým ajfrem a byl to pořad, který byl velice sledovaný a já jsem si v té souvislosti přečetl docela překvapivou informaci, že ty už nechceš nikdy žádnou televizní show dělat.
1: Mm-hmm.
0: Vážně?
1: Vážně, opravdu.
0: A proč?
1: Já si myslím, že něco, když začne a pak... Já jsem přesvědčený, já jsem už Hanku přemluvil, my jsme to dělali 4 roky a... Všechno má svůj čas a já jsem už Hanku přemlouval, ať skončíme. Já si myslím, že jsme skončili už 12:05, co bylo ale ještě dobrý okamžik. A člověk se nemá vracet do stejného stylu pořadu. To byla taková pro mě hezká vycházka. Vycházka se říká? Procházka.
0: Vycházka,
1: tak. Takže už bych to nechtěl dělat. Já budu zpívat.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Určitě vás zajímá, do jakých krušných chvilek se dostává taková pěvecká hvězda, jako je Štefan Margita. Nemyslete si, i jemu se může stát, že ho třeba zradí. No tak teď nemyslím jaksi paměť, to asi těžko.
1: Taky.
0: Taky vážně, jo.
1: Taky.
0: Ale třeba dejme tomu záda, viď?
1: Taky.
0: Já to tady mám poznamenáno, ruplý záda v Jenůfě, tak povídej, rozkrej to.
1: Buď ti rupnou hlasivky, To se také stalo.
0: Nebo kalhoty taky.
1: Také. Také. Kouzelná fletna premiéra v Praze s panem dirigentem Košlerem. Já jsem vstoupil a tam jsem začal o pomoc, tedy, da, da, da, da, krach. A už to praskne. A já v tom začátku nemůžu z jeviště. Takže opravdu to bylo krušný.
0: Takže k divákovi zásadně čelem.
1: Přesně tak. Všichni na jevišti se smáli z radosti.
0: No,
1: a první jednání se dospívalo a pak se to znova zašilo. A pak samozřejmě člověk je nešťastný, protože se tvrdí, že kalhoty, když rupnou, nebo když něco rupne na jevišti, se nesmí počas představení zašívat, protože zašijou ti paměť.
0: Paměť, jistě, ano.
1: Je to tak. Pak ruplí hlasivky, to se mi taky stalo, kde jsem začal zpívat a zjistil jsem asi po 5 minutách, že možná nedospívám. Nastane opravdu indispozice, která je momentální indispozice a pak musíš v pauze hned volat doktora a něco dělat.
0: To je
1: no
0: to,
1: ale
0: to příšerný.
1: Ještě horší byla, to byla, už nebyla premiéra, ale její pastorkyně, to byla v Antwerpách inscenace Roberta Carlsona. Bylo to na Hlíně, kde vlastně asi v půlce prvního jednání mi ruplí záda, ale oni ruplí záda vlastně plotinka. Takže já jsem cítil, že si musím v té chvíli sednout do ty Hlíny a teď je tam spousta dalších akcí a teď ta Jenufa samozřejmě jenom se dívila, proč já pořád klečím a nevstávám. Teď v té chvíli, když jsem nespíval, já jsem se otočil nějakým způsobem na ní, já jsem jí říkal, já nemůžu vstát. Teď ona zpívala, všichni kolegami na mě čuměli a já jsem si říkal, já prostě nemůžu, opravdu já nevstanu. Dospíval jsem, zavřela se opona. A teď všichni přiběhli a říkali, co to děláš? A já říkám, já nemůžu vstát. Oni nevěřili, až zavolali doktora. Mě opravdu doktor na jevišti musel dávat injekci. Byla pauza asi 40 minut a jedině, že jsem dospíval to představení. Druhý den jsem byl v nemocnici, dokonce na kapačkách a pak byly reprízy představení, které teda jsem zpíval, ale docela z bolestma. A pak jsem se vrátil domů a docela dlouho jsem byl doma a léčil se z toho.
0: A co to byla? Ruplá
1: plotinka.
0: Plotinka. Mm-hmm. Tak to je malé. Víš, divák většinou, když je přítomen nenadálé situaci v divadle, kdy se stane něco, co není obvyklé, tak má většinou takový příjemný pocit, že byl při originálním takovém momentu.
1: Je to
0: no
1: tak.
0: Ale když jsou to ruplý záda, tak to teda, to nevím, jestli by si to někdo přál teda.
1: Já nevím, jestli přál, ale v té chvíli si určitě diváci říkali, co on dělá, proč tam klečí celý čas vlastně na boku vpravo na jevišti. Já jsem opravdu nestával, teď všichni kolegové, kteří zpívali se mnou něco, tak přicházeli ke mně. Byl to trapas.
0: Víš, jestli si náhodou ti diváci neříkali, že tam klečíš pod tou tíhou Janáčkovy hudby.
1: to je možné, ale pak se to ani nevysvětlovalo naštěstí, takže druhé a třetí jednání se dospívalo, ale byly ty bolesti obrovské.

0: Štefan Margita se ve studiu teď právě rozzářil, když poslouchal Karla Gotta. Ty ho máš hodně rád, Karla, víš?
1: Opravdu, ano. Opravdu.
0: A mimochodem, já jsem si, prosím tě, přečetl, nevím, v jaké souvislosti to bylo, že si ho v Košicích vítal chlebem a solí.
1: Je to tak?
0: Je to tak.
1: Ano,
0: tak,
1: my jsme dělali v loni koncertní turné vlastně, kde byla Lucka Bíla ještě. A pak se u nás udělal, protože celá rodina žije v Košicích, tak můj brácha udělal u nich takovou jakože recepci, kde Karel Gott velice rád přišel a byl velice milý a vítali jsme ho chlebem a soli a pak samozřejmě domácí sekanou, která mu velice chutnala, ale je to člověk, kterého já si nesmírně vážím a vůbec se on zpívá úžasně, protože on má úžasnou techniku zpívání, co samozřejmě některý posluchači a vlastně lidi, kteří ho opravdu mají rádi, vůbec v té chvíli nezajímá, jestli technicky zpívá dobře nebo...
0: Jasně.
1: Protože nemusí je to zajímat, ale kdyby on neměl tu výtečnou techniku, tak dneska by nezaspíval ani hoří. Hmm. On by klidně mohl být operní zpěvák, klidně.
0: Hmm. To nepochybně, to si myslím, že to asi spousta lidí tuší, když to třeba neví. Ale já bych se rád vrátil k tobě a k té sekané a k tomu chlebu,
1: ano.
0: Protože ty si kromě jiného proslulí také svou známou Margitovou dietou. Je to tak, viď?
1: Je
0: to si
1: tak.
0: Fakt přišel na to ty?
1: Ne. Já jsem tu dietu dostal ve Francii, když jsem účinkoval, kde jsem před premiérou ve Francii hodně, mám to říci to slovo, nejed, ale žral. Takže každé představení jsem v podstatě zjišťoval, že se do kostýmu pomalu nevejdu. A v té chvíli já jsem si říkal, to už není možný. A tam mám agentku jednu, která mě řekla, no teda ty si teda pěkně přibral. Tady ve Francii, kde se jenom ryby, a já jsem říkal, já jim všechno tady. A čím víc a dál jím ty dobrý jídla, tak mám samozřejmě větší chuť. A v té chvíli ona řekla, že já mám jednu výtečnou dietu, je to francouzská dieta institutu, můžu to říct? Max Planck. A ona mi dala tu dietu a ta dieta opravdu během týdne začala fungovat. Do týdne zhubneš 3 kila. Teď já jsem dostal i takové listy, kde... Ne, já ještě to vysvětlím. Já k těm listům se vrátím, ale já jsem se vrátil domů a jsem potkal Dádu Patrasovou. Dáda Patrasová mě řekla, já jsem tak šíleně přibrala, já musím zhubnout. Já jsem říkal, já mám úžasnou dietu, já jsem ji dal. A Dáda Patrasová to dala dál, tuhle dietu, kde se to samozřejmě někdo dozvěděl z časopisu Story, tak mě volali ze Story. Já jsem říkal, to není ale moje dieta, ale pak už se říkalo jenom, že Margitova dieta.
0: No,
1: a pak jsem začal dostávat listy. Vy prostě jako jeden, já mám 97 kilo a držela jsem tuhle dietu a neshubla jsem ani kilo. Tak já jsem ty paní dokonce odepsala, já jsem se ptal, dodržela jste všechno? Dodržela jsem všechno, jenom jsem si měnila jídla. Mě ta šunka nechutnala večer, tak jsem si je dala v poledne a na oběd jsem si dala jenom sklenku vína, kde je striktní zákaz alkoholu. Nesmíš. Tak samozřejmě, že paní neshubla ani kilo. Ale já znám člověka, který třeba zhubnul za 14 dnů 10 kilo. Takže ona opravdu funguje.
0: Je to vidět, že to funguje, protože máš fantastickou figuru teď.
1: Ano, děkuji pěkně. Ale já nedržím Margitovu dietu.
0: Jeden můj kamarád Američan mi nedávno říkal skvělou dietu, můžeš jíst úplně všechno, ale opravdu úplně všechno, ale nesmíš to polikat, prej.
1: No. To pak nechutná.
0: Tak. To bylo příjemné povídání s dnešním hostem Štefanem Margitou. A jak jsem přesně tušil, nedostali jsme se na všechno, na co jsem se chtěl dostat.
1: Se
0: na tvoje koníčky, záliby. To si musíme nechat na příště. Dneska ti děkuju za tvoji návštěvu, za tvůj čas. A přeju ti samozřejmě hodně skvělých úspěchů na světových scénách, což nám, tvým věrným posluchačům a přátelům, bude dělat zase velikou radost.
1: A já se musím tobě ale poděkovat. Musím to říct veřejně. Nejlepší moderátor, kterého znám. Já se pamatuju na tvoje úžasné pořady, live pořady, bingo, kde jsem také byl, kde jsi mě pozval do toho pořadu a vůbec riskuje všechny pořady, které si vždy dělal, byly úžasné. Moc se na tebe už teď těšíme.
0: Jsi moc hodný, Štefane, i teď to vypadá, jsme si to tady pěkně připravili.
1: Ne, nepřipravili, o tom si vůbec nevěděl.
0: Tak, měj se moc hezky, děkuji ti za tvůj čas a někdy třeba na rozhlasových nebo televizních vlnách. Ahoj, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Venkovská polka Ladislava Kubeše a Zdeňka Beneše zahájila dnešní pořad s názvem Ta naše písnička, na který vás zve Vláďa Brandt. Co nás dnes čeká, zahraje dvojice mladých kapel Lipkovanka a Křídlovanka a navíc si poslechneme pár živých nahrávek ze slavnostního koncertu ke dni válečných veteránů, který se konal v minulém roce v pražském Rudolfínu. Nejdřív ale zahraje Lipkovanka dvě lidové písničky s názvy Uzonká cestička a Byl večer tichý. Hezký poslech.

České lidové písničky zpívala a hrála Lipkovanka, kterou založil rodák z jihočeské Lipkovy Vody, vášnivý motorkář a autor textů úspěšných písniček Zdeněk Beneš. A jak jsem slíbil, teď se v duchu přeneseme do Dvořákovy síně pražského Rudolfína, abychom si poslechli dvě živé nahrávky z veřejného slavnostního koncertu Ústřední hudby armády České republiky ke dni válečných veteránů, který se konal 10. listopadu 2011. Koncert dirigoval podplukovník Jaroslav Šíp, o kterém je známo, že se umí velmi dobře postarat o hudebníky a kapela pod jeho vedením hraje výtečně. Ústřední hudba armády České republiky doprovodí solistu Aleše Bryscejna v pěsni o rodnej zemi z operety Hrnčiarský bál autoru Gejzy Dusíka a Pavla Braxatorise a potom houslistku Ludmilu Budínskou v Montyho Čardáši.

Nádherné spojení zvuku houslí se špičkovou velkou dechovou kapelou. Co říkáte? My se teď vrátíme k menší kapele, složené převážně z mladých muzikantů. Pár vybraných písniček nám nabídne křídlovanka z Kutné Hory. Polku z Marcipánu Srdéčko a Valčík, když se mi stýská, zpívají Jana Trojanová, Věra Buřilová, Jiří Chmelař a na další setkání se těší autor pořadu Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Citlivá a jemná duše. Člověk, který rozdával radost a smích. Autor mnoha desítek krásných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi. Ale také složitá osobnost, kterou ničila špatná životospráva, vleklé fyzické i psychické potíže a alkohol. Romantický trubadur české pop music Petr Novák. Dnes v životopisech.
3: Petr Novák. Poprvé.

0: Sen každého je, že až se odebere na věčný odpočinek, aby po něm něco zůstalo. Něco, díky čemu se na něj bude stále vzpomínat.
1: Petr Novák může být spokojen.
0: Zůstaly po něm stovky krásných písniček, které ani půl století od svého vzniku nestratily nic ze svého původního kouzla.
1: Mnohé z nich zlidověly,
0: hrají se u táboráků
1: a některé i pronikly do hudebních nauk.
0: Škoda, že už Petr Novák žádný další nezapomenutelný hit nesloží.
1: Ale přeci nebudeme začínat smutně.
0: To je pravda.
1: Petr Novák se narodil 6. září 1945, tedy pouhé 4 měsíce po skončení druhé světové války. Na svět přišel v porodnici v Královských Vinohradech. Jeho maminka Olga pracovala ve starožitnictví, kde dělala odhady při výkupu zboží.
0: Byla to prý noblesní dáma.
1: Ano. Za to o otci nejsou takřka žádné zprávy. Rodiče se poměrně záhy rozvedli a Petr se svým tátou nestýkal. Maminka se později znovu vdala a podle druhého manžela, právníka Jiřího Pochyly, převzala jméno Pochylová.
0: Petra převážně vychovával dědeček, strojní inženýr a renomovaný konstruktér, který navrhl železnou oponu Národního divadla. A byl to právě on, kdo svého vnuka přivedl k hudbě.
1: S maminkou a adoptivním otcem původně žili v Libni, ale ještě než šel Petr do školy, přestěhovali se do Legerovy ulice na Vinohradech.
0: Byl to takový vymydlený chlapeček s vestičkou v čistém oblečku a kšandičkami.
1: V ulici našel dva kamarády a oba se ukázali jako rozhodující pro jeho pozdější úspěšnou hudební kariéru.
0: Tím prvním byl Karel Sluka, který později hrál s Novákem na baskytaru.
1: Tím druhým byl Ivo Plicka, soused přes zeď, který se později stal Novákovým dvorním textařem.
0: Na základní škole ještě o kariéře hudebníka nesnil. Přemýšlel o dráze lékaře a herce.
2: Já byl od jak živa grázl. S učením jsem potíže neměl, nemusel jsem vysedávat doma nad knihami. Za to mravy darmo povídat. Vždycky jsem se uvedl tak, že bylo jasné, co si o mě v ten moment učitelský sbor může myslet. Přinejmenším jsem rozbil dvě okna, jednu židli a nástěnku.
0: Řekl kdysi v jednom rozhovoru.
1: Na gymnázium chodil jen zřídka, mnohem víc než studium ho pohltilo herectví.
0: Dokonce si zahrál malou roličku ve filmu Vánice.
1: A hlavně hudba. Svou první kytaru dostal od maminky ve 14. A poměrně záhy se na ní sám naučil hrát a naplno prožíval beatovou horečku, která Prahu zachvátila počátkem 60. let.
0: Novák s Plickou a Slukou hltali vysílání rádia Luxemburg, zamilovali si Beatles a Garyho Marsdena. Novák také zkoušel psát první písničky, které jeho soused opatřoval cituplnými texty o lásce.
3: Tam v pokoji čísla.

0: První kapelu si založili v roce 1963 a říkali si Beatles.
1: Jak jinak?
0: Sami si sestrojili aparatury a přizpůsobili nástroje a v únoru téhož roku poprvé vystoupili na plese střední školy z Betlémské ulice. S úspěchem zahráli několik písní od Beatles a různé instrumentálky.
1: Úplně jsme zamluvili to studium na gymnáziu.
0: Novák ho nedokončil. Odešel na konci druhého ročníku. V pololetí měl vysvědčení plné čtyřek a k tomu dvojku schování. Zkrátka se choval jako správný mladý Big Beaták. Kouřil, pil a jídlu moc nedal.
1: To museli mít rodiče radost.
0: Ale časem se s tím nějak smířili a maminka se stala synovou upřímnou faninkou. Já.

0: budu chodit po špičkách. Píseň, která Novákovi zajistila nesmrtelnost.
1: Byl to jeho první hit.
0: Novák ho napsal na Plickův text v roce 1964 a se svými kamarády ho společně s dalšími autorskými písněmi a několika hity od Beatles nahráli ve sklepním studiu amatérského zvukaře pana Slámy.
1: Mládežníci se s nahrávkou vypravili do rozhlasu za publicistou Jiřím Černým, který tehdy uváděl sledovanou hitparádu 12 na houpačce. Černému se jemná citlivá píseň zalíbila a pod původním názvem Budu chodit po špičkách jí zařadil do houpačky.
0: A zrodil se hit.
1: Z houpačky skladba nespadla celý rok a půl a kdyby její tvůrci později neupravili pravidla, byla by tam snad dodnes.
0: Zavedeným autorům se píseň neznámé kapely nelíbila.
1: Pochopitelně v Novákovi cítili konkurenci.
0: Ale novináři pěli ódy na zpěváků v výjimečný rozsah i na chytlavou melodickou linku. Do rozhlasu chodili denně desítky dopisů od posluchačů, kteří se nového hitu nemohli nabažit.
2: Byli jsme strašně pyšní, že máme písničku v rádiu. Když ke mně Petr přišel a řval, že jsme první na houpačce, tak byl úplně k neudržení, jak je to možné. Hned jsme si mysleli, že jsme něco jako světové hvězdy a že už nemůže být nic víc.
0: Vzpomínal Plicka.
1: Všichni byli zvědaví, kdo je vlastně ten Novák. V květnu 1965 se proto uskutečnilo první veřejné vystoupení pod novým názvem George and Beethovens. Tím Georgem v názvu byl mladinký bubeník Jiří Jirásek.
0: Bylo mu pouhých 14 let.
1: Dále v kapele hráli kytarista Michal Burian, již zmíněný basák Karel Sluka, samozřejmě Petr Novák a jakýmsi volným členem byl i textař Ivo Plicka.
0: Díky úspěchu písně Budu chodit po špičkách si je pro svoje turné jako předskokany vybrala slavnější kapela Olympic.

0: Novák publikum udivoval nejen nádherně klenutým hlasem, ale i svou exaltovanou pódiovou prezentací.
1: Během zpěvu si lehal na zem, poskakoval po jevišti. Na svou dobu to byla nevídaná show. Jeho výrazová škála se prostírala od rockového křiku k šanzoniérské deklamaci, k nepředstíranému prožitku, nezřídka korunovanému skutečnými slzami.
0: A posluchači?
1: Hlavně posluchačky.
0: Mu to s prominutím žrali.
1: Jenže slibně rozjetou kariéru zastavila vojna. Novák to sice uhrál na modrou, ale většina kapely se na 2 roky musela převléct do zeleného munduru.
0: A bylo po hraní a po slávě.
1: Osiřelý Novák si chvíli pohrával s myšlenkou, že si splní dětský sen stát se hercem. Ale na Damu nebyl přijat. Neměl dostudovanou střední školu. A angažmá v kočovném divadle Maringotka také nemělo dlouhého trvání.
0: Tehdy se v jedné pražské restauraci potkal s bubeníkem Přemyslem Černým, který Nováka přizval do nově vznikající kapely Flamenco.

0: Flamengo navázalo na Novákovu předchozí éru. Přehledně stavěné melodie s lyrickými texty i voplicky.
1: Konečně si také mohl užít podmínek profesionálního studia. A v roce 1966 vycházejí u Suprafonu na singlu písně Já budu chodit po špičkách a Povídej. Malá deska se dočkala velkého ohlasu a skvěle se prodávala.
0: Novák ale s Flamengem stihl vydat už jeden jediný singl. Za to ten zásadní.
1: Náhrobní kámen. Opět ovládl rozhlasovou houpačku a následně i vyhrál anketu Zlatý slavík v tehdy vyhlašované kategorii písní. Mimochodem mezi zpěváky se Novák umístil jako pátý.
0: Novák ale nebyl se svou rolí ve Flamengu plně spokojený. Nejprve mu pěvecky konkuroval Viktor Sodoma a po něm Karel Kahovec. Navíc Flamengo postupně směřovalo k rhythm and blues, které nepříliš korespondovalo s Novákovým niterným způsobem vyjadřování.
1: A tak se v létě 1967 rozhodl z Flamenga odejít. Ale hned v zápětí znovu zakládá George and Beethoven's.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, Podruhé.

0: chybí. Petra Nováka jsme opustili v polovině roku 1967, kdy společně s baskytaristou Jiřím Číškem odchází z Hvězdného flamenka. Oba uvažují o založení vlastní kapely. Přiberou osvědčeného bubeníka Jiřího George Jiráska, talentovaného varhaníka Miroslava Helcla a kytaristu Jaroslava Bednáře. A 12. srpna téhož roku světlo světa spatřila obnovená sestava George and Beethovens.
1: Začalo perné období zkoušek a hraní. Kapela jen do konce roku absolvovala na 50 koncertů.
0: A rodily se i nové písně.
1: V květnu 1968 jim u Pantonu vyšel čtyřpísňový singl v čele s dalším hitem Klaunova zpověď. Píseň, kterou Novák zpíval na koncertě v Kleče, je dramatickým vyprávěním o smutném osudu člověka, jenž druhým rozdával smích a radost, až na něj samotného nic nezbylo.
0: Že by předčasná autobiografie?
1: Závěr 60. let zastihl Nováka na uměleckém vrcholu. Jeho koncerty působily doslova sugestivně a část jejich atmosféry se povedlo přenést i na gramofonové desky. Novák se ale také čím dál tím více stavěl do role solitéra. Jako frontman zcela zastiňoval zbytek kapely.

0: Z Nováka se stala hvězda, které k ještě většímu ohlasu chybělo jediné. Alespoň občas proniknout do televize. Ale nebyl nárok.
1: Však i zlatého slavíka za náhrobní kámen mu předávali někde v hospodě.
0: Do televize nahlédl až díky bratislavské Liře v roce 1968, kde Novák zpíval s Lilkou Ročákovou baladický duet Až ty a já.
2: Až barva dnů bude stářím šedivá.
1: Nedopadlo to tehdy zrovna valně a Novák se napříště podobných úliteb střednímu proudu vyvaroval.
0: O rok později se, tentokrát se svými George and Beethovens, na bratislavskou Liru vrátil, ale nesoutěžil.
1: Lira byla tehdy poznamenána okupací Československa. Novák, stržen vzrušenou atmosférou a protiokupačními písněmi Karla Černocha, Valdemara Matušky a Marty Kubišové, po dospívání angažované písně Den štěstí, vyhlásil z jeviště v přímém televizním přenosu minutu ticha za Jana Palacha.
0: Publikum sice důstojně mlčelo, ale Novák později pochopil, že sobě si tímto činem přivolal v blízké budoucnosti mlčení mnohem delší.
1: Zmíněná píseň ještě stihla vyjít na singlu. Jelikož byly z textu odstraněny všechny narážky na rok 68, tak její autoři alespoň do nahrávky přimíchali zvuky kulometu a granátů.
0: Hned druhý den po vydání byl celý její náklad sešrotován.

0: Je trochu k nevíře, že i přes všechny úspěchy si na první dlouhohrající album musel Novák počkat až do roku 1970. Dostalo název Kolotoč svět a vzniklo v brněnském rozhlasovém studiu.
1: Na albu vyšlo 9 písní a až na závěrečnou Kde ticho umírá s textem manažera Jiřího Smetany všechny otextoval osvědčený Ivo Plicka.
0: Novák se v té době trochu stáhl a předal iniciativu spoluhráčům, kteří na albu složili 2/3 písní.
2: I když na to chvílemi zapomínali, Beethovens jsou vysloveně písničkářská skupina a byli vždy nejlepší tam, kde jim o písničku šlo víc než o chytání instrumentálních fíglů. Je už asi nutno se smířit s tím, že se Petr Novák nezbaví poněkud lajdácké výslovnosti. Ani Plicka si občas neodpustí lacinější obraz nebo přestupek proti veršovému řemeslu. Ti dva však vymysleli skupině tvář a jejich balady patří v současné české tvorbě k tomu lepšímu.
0: Psal v recenzi Jiří Černý.
1: Ohlasy na desku byly slušné a vydavatelství Panton si pochvalovalo dobré prodeje. 17. listopadu téhož roku se Novákovi navíc poprvé povedlo vyprodat velký sál legendární pražské Lucerny.
0: Dobré časy ale neměly trvat věčně.

0: Režim pomalu přituhoval a byť Novák po svém vystoupení na Liře nedostal oficiální zákaz, postupně vymizel z tisku, rádia přestávala hrát jeho písně a o televizi ani nemluvě.
1: Kulturní domy a sály tehdy dostávaly dopisy, zjevně od Ministerstva kultury, ve kterých byli Petr Novák a George and Beethovens nedoporučováni. Koncertů tedy postupně ubývalo.
0: Jako spásná se mohla jevit nabídka, aby se Novák a spol. Stali doprovodnou kapelou v muzikálu Hair, který se hrál s velkým úspěchem v Mnichově. Zároveň měli v západním Německu natočit několik písní a vydat i pár singlů.
1: George and Beethovens kvůli tomu rozšířili sestavu o saxofon Petra Bezpalce a pečlivě pilovali písničky, aby záhy zjistili, že nikam nejedou.
0: Spadla klec.
1: Na cizinu mohl rebelující a režim neustále provokující Novák se svými spoluhráči zapomenout.

0: problémy se kupily i uvnitř samotné kapely, kde jakoby Novák ztratil chuť táhnout káru dál a iniciativu přenechal druhým.
1: Žili jsme jako dobrá parta, hodně jsme drželi na rovnoprávnost. Jenže každý měl svůj rozum a svoje osobní zájmy a já prostě neměl sílu někomu říct, tohle ne, to už se mi nelíbí. Nakonec jsem ani skoro nemluvil do vlastního repertoáru a tehdy mi psal texty kdekdo.
0: Uvedl Novák později v jednom rozhovoru.
2: Na druhé album Modlitba za lásku, které vzniklo ani ne rok od debutu Kolotoč svět, se tak dostaly i písně, které Novákově pěveckému naturelu příliš nevyhovovaly.
3: Písně nepřinášejí nic nového, zůstávají pod úrovní, kterou jsme si dříve pod jménem George and Beethovens představovali. Na desce prakticky nenajdete text, o který by se Novák mohl opřít, vtisknout mu náležitý punc. Přesněji řečeno, nenajdeme skladbu, která by v podstatě mohla nést ráz jeho osobnosti. Písně ani textem, ani hudbou neříkají nic, co by stálo za povšimnutí.
2: Nebral si servítky Alexander Goldschneider v recenzi pro časopis Melodie.
0: Novákovi se sypala kapela pod rukama. Rozporů přibývalo, v obsazení se protočila řada muzikantů. Zkoušel všechno možné, ale když už se začalo odvracet i publikum, bylo jasné, kam to celé spěje.
2: Po natočení třetího alba Ve jménu lásky se Novák, nespokojený s repertoárem i atmosférou uvnitř kapely, rozhodl svou doprovodnou sestavu George and Beethovens už podruhé rozpustit. Tak dlouho.

0: Petr Novák byl počátkem roku 1972 na dně.
1: Bez kapely, v depresích a navíc na něj stále doléhaly zákazy.
0: Napřed se zkusil živit sám hraním po klubech, ale pro tuto úlohu se úplně nehodil. Z nouze a potřeby vydělat si nějak na živobytí začal dokonce jezdit s kočovnou estrádou.
1: Není divu, že se v té době zhoršilo jeho už tak chatrné zdraví. Přemíra alkoholu a nikotinu a trvalý nedostatek jídla si začal vybírat svou daň. A Novák se opakovaně ocitel v péči lékařů.
2: Petr trpěl mentální anorexií. Když byl trošku ve stresu nebo nebyl v úplné duševní pohodě, tak i to stačilo, že měl absolutní nechutenství.
1: Přiznal po létech zpěvákův ošetřující lékař Karel Bartík.
0: Pomocnou ruku tehdy Novákovi podal Jiří Suchý. Prožívající po Šlitrově tragické smrti taky ne zrovna lehké období. Nabídl mu angažmá v chystané hře Zuzana v lázni, kde Novák alternoval s Karlem Černochem ve třech písních. Jedna z nich, Dívenka z Duhy, kterou složil Ferdinand Havlík a otextoval Jiří Suchý, se v roce 1973 stala hitem.
1: Pro Nováka mělo být angažmá v Semaforu východiskem z nouze a jistým návratem k jeho hereckým snům v mládí. Nakonec ale vystupoval na zdejších Prknech, která znamenají svět, jen dvakrát, třikrát do měsíce. A po sezóně se z novinového článku dozvěděl, že s ním principál už dál nepočítá.

0: to jsem já. Po ukončení ročního angažmá v divadle Semafor v roce 1973 řešil Petr Novák, jak dál. Vymyslel si, že udělá rokovou operu Kráska a zvíře. Libreto měl napsat zkušený textařský matador Zdeněk Rytíř.
1: Rytíř měl pověst zručného, ale krajně nespolehlivého autora. I v tomto případě se zdálo, že slíbený materiál vůbec nedodá, aby nakonec donesl haldu spíš útržkovitých nápadů, které za něj do hotové podoby dodělal Petr Formánek.
0: Byli to právě oba textaři, kdo Nováka přemluvili, že by si Kráska a zvíře zasloužila i svou koncertní podobu.
1: A tak se zrodila další Novákova kapela, kterou vedl zručný kytarista Bohuslav Janda, mladší bratr Petra Jandy z Olympiku.
0: Začalo se intenzivně zkoušet a některé z nových písní byly s úspěchem zařazeny i do koncertního programu. Kromě Novákovy nové doprovodné kapely se tehdejších koncertů účastnili i sestry Langerovy a také zpěvačka Věra Mazánková-Vajsarová, která na jevišti pěvecky i dramaticky stvárňovala Onu Krásku.
1: Zdálo se, že Novákova krize posledních let je zažehnána.
0: Pak ale přišel 13. prosinec 1974. Když se společně s manažerem Tomášem Jirsou vraceli z koncertu v Humpolci, jejich dodávka Volkswagen dostala smyk a čelně narazila do protijedoucího nákladního auta.
1: Jirsa utrpěl těžká zranění a přišel o nohu.
0: Novák měl lehký otřes mozku a frakturu nohy, kterou mu lékaři sešroubovali a zpevnili destičkami. Auto bylo zcela na odpis.
1: Zranění kapelníka přišlo snad v nejhorší možný okamžik. Nový program se ještě nestihl pořádně naskoušet, koncertů přibývalo pomálu a muzikanti brali záskoky po barech, aby se vůbec nějak uživili.
2: Ale nerozprchli se mi, což svědčilo o tom, že věci věří. Když mi sundali sádru, začali jsme pomalu jezdit, ale měli jsme hrozně málo kšeftů, snad jen 2-3 měsíčně. Přitom naše koncerty vypadaly dost šíleně. Přijeli jsme na štaci a lidi se divili, co tam dělám. Prý dávno mysleli, že už jsem nechal zpívání.
1: Vzpomínal na tehdejší krušnou dobu Novák, který ještě několik měsíců po nehodě chodil oholý. Býval jsem dříve jiný.

0: žil zasněný.
1: V projektu Kráska a zvíře Petr Novák nalezl svou autorskou a interpretační tvář, kterou hledal několik let. Libretisté Rytíř s Formánkem napsali příběh o muži, který přežil těžkou autohavárii, při níž ztratil svou podobu a upadl do samoty zvířete. Jeho truchlivý osud zvrátila Kráska a hrdina nakonec dostal na chirurgově stole novou tvář.
2: Člověk pod ošklivou slupkou ukrývá dobré srdce a lidé by si měli vážit dobré duše.
1: To bylo hlavní poselství této rokové opery, kterou se Novák rozhodl natočit na další desku.
2: Album nakonec vyšlo po nekonečných schvalovacích procesech v únoru 1976. Původně se uvažovalo, že by hudební základy nahrál orchestr Ladislava Štajdla a sám jeho kapelník projevil ochotu se podílet na jejich aranžmá, ale nakonec z této spolupráce sešlo. 21 původně nepojmenovaných kompozic tak nahrála skupina Bohuslava Jandy.
3: Velechválivá slova o Krásce a zvířeti by musela začít u zpěvu hlavního hrdiny, zvířete. Tak suverénní rokové frázování, výrazovou šíři a přitom všem ještě prostě zraňované a přece stále dychtivé lidství jsem od českého zpěváka ještě na žádném albu neslyšel.
2: Rozplýval se v recenzi Jiří Černý.
1: Novákova výrazová paleta je zde skutečně bohatší. Nedrží se striktně svého falzetu a vyšších poloh.
2: Krásku a zvíře vydal Panton v nákladu ne zrovna strhujícím, ale postupně se dočkala i reedice.
1: Koncerty ovšem na odbyt pořád moc nešly. Kvůli návštěvnosti musel Novák dokonce dočasně zredukovat skupinu. Velké sály totiž nenaplnil a malé by všechny muzikanty neuživili.
2: V té době také přišla objednávka na písničku, kterou měl u Nováka učinit Karel Gott. Ale ani z této spolupráce nic nebylo. Mistrovi se nabízené pomalé balady nepozdávaly s tím, že hledá něco ráznějšího.

0: Více než pětiletá pauza mezi dlouhohrajícími deskami a takřka totální, byť oficiálně nevyřčený zákaz v rozhlase a televizi, učinili svoje. Petr Novák se zdál být úspěšně zapomenut, nová generace posluchačů hýčkala nové idoly a zpívající trubadur jim už na srdci dvakrát neležel.
1: Na rozdíl od řady svých kamarádů a spoluhráčů ale nikdy neuvažoval o emigraci.
2: Já jsem tu měl mámu a věděl jsem, že by to odnesla.
1: Vysvětloval.
0: Do zahraničí ale odešel jeho dlouholetý přítel a dvorní textař Ivo Plicka. Sice neemigroval, jen se přiženil do Rakouska, ale i to stačilo, aby se dlouholetí přátelé odcizili.
1: Za železnou oponou si Plicka budoval novou kariéru.
0: Pracoval jako číšník a také jako DJ.
1: A na psaní písniček neměl ani pomyšlení. Nakonec přesídlil do Švýcarska a následně do Ameriky a s Novákem ztratil kontakt úplně.
0: Novák tedy musel hledat nového textaře.
1: Přes pokus se zaneprázdněným Zdeňkem Rytířem se dostal až k dalšímu matadorovi, Eduardu Krečmarovi, který do Novákova světa lásek a zrad a rozchodů přinesl zcela nová témata.
3: Tak

0: kráse a zvířeti vznikl další velký celek. Vesmírnou tématikou ovlivněný projekt Planeta snů, ze kterého měla vzniknout další deska.
1: Petr měl už všechny písně v podstatě natočené, ale pak přišlo rozhodnutí Pantonu, že LPčko nevydá. Nakonec z původního alba Světlo světa spatřilo jen torzo. Pouze první strana se čtyřmi písničkami a s texty Ivo Plicky. Na druhé straně byly nové skladby. Čtyři složil Petr a dvě Bohuslav Janda. Všechny otextoval Eduard Krečmar.
0: Než však došlo k dokončení alba, které nakonec dostalo název Co je to láska, Petr se rozešel s Bohuslavem Jandou, který i se všemi spoluhráči už pár let paralelně fungoval v rockovém Abraxasu.
1: Novým vedoucím své kapely jmenoval Novák baskytaristu Oldřicha Weissara a spolu se rozhodli po třetí obnovit legendární George and Beethovens. Ale jelikož koncem 70. let bylo v komunistickém Československu nemyslitelné, aby skupina měla anglický název, bylo Novákovo doprovodné těleso označováno jen zkratkou G&B, tedy G a B.
0: S novou kapelou a novou deskou vznikl i nový koncertní program pojmenovaný Co je to láska. Opět v něm hostuje zpěvačka Věra Weisserová, která zpívá s Petrem několik duetů a má i svůj samostatný blok s několika písničkami.
1: V té době se také začíná zvolna oživovat zájem o Novákovu hudbu.
0: Zásluhu na tom má i televizní pořad Hitšaráda Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, kteří v nostalgické rubrice Písnička ze smetiště uvedli Novákovu Povídej. Dávný hit překvapivě u posluchačů zabodoval a vyhrál. A podobně se ve sledované televizní hitparádě vedlo i dalším Novákovým písním.
1: Po více než 15 letech na scéně se Novák dočkal svého prvního pořádného televizního úspěchu.
0: Odezvou nastoupající zájem o Novákovi staré písničky bylo rozhodnutí Pantonu vydat LPčko s největšími hity. Deska dostala název Já budu chodit po špičkách a už v začátcích příprav nastalo dilema, zda použít původní archivní nahrávky nebo všechny písně natočit znovu. Nakonec zvítězila druhá varianta. Ale než se vše zrealizovalo, uběhlo ještě neuvěřitelných 5 let.
1: V roce 1980 začal Suprafon na EP deskách vydávat největší hity z televizní hitšarády a hned na prvním EPčku byl i šlágr Povídej. V témže roce se ve Zlatém slavíku mezi zpěváky dostal na 6. místo.
0: Petr Novák, na rozdíl od většiny kolegů, nezaplevelil svůj repertoár předělávkami zahraničních hitů. Vždy zarputile lpěl na vlastní autorské tvorbě a byť udělal několik drobných ústupků směrem k režimu, stál si pevně za svými názory. V roce 1980 se mu povedlo znovu se vrátit na výsluní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, po čtvrté.
3: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích.
4: Petra Nováka jsme opustili počátkem 80. let, kdy se zpěvákovi povedlo na sebe několikrát výrazně upozornit a znovu získat ztracenou popularitu.
5: Vydavatelství Panton mu ve 82. povolilo vydat další album nazvané Sladké trápení, kde se skladatelsky uplatnili i spoluhráči z kapely Oldřich Weissar a nově též Zdeněk Nedvěd. K textově dominujícímu Eduardu Krečmarovi se ve dvou případech přidal další velikán Pavel Vrba. Oba Novákovi napsali verše o lásce z různých pohledů.
6: V cizích písničkách, byť dodaných na míru, působí Novák v nejlepším případě jako snaživý herec. Naštěstí jsou tu i jeho vlastní melodie, zřetelně uměle nekomponované, ale pochytané z pocitů, s romantikou jednoduchých motivků, křísících jiskry klukovské bezstarostnosti a v tomto směru také místy evokující kouzlo starých George and Beethovens.
5: Píše František Horáček v Melodii.
4: Album, které přineslo i hit Hvězdičko blízkavá, se ale stalo labutí písní Novákově spolupráci s manželi Weissarovými. Zvláště ztráta kapelníka doprovodné skupiny byla pro Nováka, který se vyhýbal jakýmkoliv pokusům cokoliv organizovat, poměrně fatální. Novým kapelníkem se stal Ladislav Klein. Nově se v sestavě objevuje baskytarista Karel Novák.
5: Zatímco v 70. letech mu režim dovolil pouhé 4 LP desky, v 80. letech mu vycházely alba takřka každý rok.
4: A kvalita tím přeci jen lehce trpěla.

0: mám já.
1: Poměrně rozčarování přinesla další Novákova deska Ahoj tvůj Petr, která sice obsahovala úspěšnou píseň Přátelství na Entou, ale jinak nabízela řadu rušivých vlivů a málo skutečného Petra Nováka.
2: Texty psala hned pětice autorů. Nově Pavel Cmíral, Michal Bukovič, Vladimír Poštulka a také Jaroslav Uhlíř. Samotný Novák složil pouhé tři písně.
3: Ze všeho nejpřesvědčivěji zní z desky Nováků zaujatý vřelý vokál, vpravdě se srdcem na dlani, kterým získával posluchače před nějakými 20 roky stejně spontánně jako dnes. Album je příjemnou kolekcí písniček určených dívkám, které s nimi určitě stráví mnohé chvilky.
2: Stálo v recenzi v magazínu Gramoreví.
1: Kritika byla nevrlá, věrní fanoušci v lehkém šoku.
2: Reputaci Novákovi spravila kolekce největších hitů Greatest Hits. Výběr byl určený pro zahraniční trh, proto byly všechny písně nahrány nově s anglickými texty Michala Bukoviče a Miloše Skalky.

0: Povězme si nyní pár slov o životě Petra Nováka.
1: Hodně se napovídalo a napsalo o Novákových problémech s alkoholem.
0: Muzikanti pijou skoro všichni.
1: Ale u Nováka to bylo přeci jen už trochu za čárou. Pil pivo, víno, vodku. Občas byl na koncertech úplně namol. Drmolil, blábolil nesmysly a kolikrát se mu stalo, že spadnul z pódia. Nicméně povětšinou byl nějak schopen koncert odspívat a akce se tak nemusely příliš často rušit.
0: Do toho byl silným kuřákem, který s klidem vykouřil krabičku denně. A anorektikem, kterému k obědu stačila konzerva sardinek.
1: Měl oblíbené bary, ve kterých dokázal vysedávat celé dny. Demínku, Redutu, činoherní klub, bar u radnice.
0: Ten používal jako svoji kancelář a nechával si sem posílat i předplatné novin.
1: A jelikož měl srdce na dlani, tak mnohdy platil útratu za celou hospodu. Často si k němu také různí kamarádičkové chodili pro peníze, které samozřejmě nevraceli.
0: Chudý Petr Novák nebyl, přeci jen mu chodili pěkné tantiémy, ale peníze se u něj nikdy dlouho nezdržely.
2: Peníze se musí točit,
0: říkával.
1: Na druhé straně na něj jeho blízcí vzpomínají jako na ohleduplného, tolerantního, citlivého a galantního muže, který byl skutečným gentlemanem.
0: Jakoby byl člověkem z jiného století.
1: Ženy na něj letěly, i když nebyl žádný velký krasavec.
0: To skutečně ne.
1: Sám říkával, že skutečně zamilovaný byl jen dvakrát. V 70. letech žil s půvabnou modelkou Evou Štětkovou. Jeho další osudovou ženou byla krásná herečka Eva Jakoubková, kterou poznal v roce 1982.
0: Seznámili se zřejmě v kavárně činoherního klubu v době, kdy ještě chodila s Petřiným kamarádem hercem Iliou Rackem. Byla to láska jako trám.
1: Nejvíce si tuto křehkou ženu s uhrančivým pohledem získal, když přišla pozdě na koncert, který on v tu chvíli přerušil slovy:
2: Vážení diváci, promiňte, ale od této chvíle zpívám jenom pro jednu dívku, která právě teď vešla, protože ji miluji.
0: Vzali se 22. září 1984 v 15 hodin na staroměstské radnici a přestěhovali se do Evy na bytu v Karlově ulici.

0: pracovním životě se Petr Novák věnoval společnému projektu s textařem Pavlem Vrbou, který nazvali Spověď. Recitálu na téma život a smrt se kromě hudebníků účastnili také komici Oldřich Kaiser a Novákův dobrý přítel Jiří Lábus.
1: Písně z následného alba Spověď nabízí velice osobní výpověď právě 40-letého zpěváka, 10 jeho výrazných, ale netuctových melodií s vrbovými básnickými texty. Písničky z tohoto nadčasového alba se ale v rádiích prakticky neohřály.
0: Prý se nehodili do optimisticky naladěné dobové atmosféry.
1: V roce 1986 sice konečně vyšlo dlouho odkládané výběrové album 12 dnej, ale jinak to byl pro Nováka rok depresí a smutku.
0: 16. října ve věku 73 let zemřela zpěvákova matka Olga Pochylová. A pro Nováka, který byl na ní velmi fixovaný, to byla velká rána. V té době se také rozvedl se svou manželkou, byť nadále zůstali přáteli a stále spolu žili v jedné domácnosti.
1: Navíc ho trápily umělecké pochybnosti, které pomalu přerůstaly v deprese.
0: Přestože měl s vydavatelstvím Panton exkluzivní smlouvu, měl s vydáváním alb neustálé problémy. Zatímco on toužil natáčet tematické desky, jako byly Spověď nebo Kráska a zvíře, cenzoři a mocipáni z vydavatelství o tom nechtěli ani slyšet. A když už Petrovi takovou desku povolili, neuvěřitelně se táhla její realizace a takové LPčko nakonec vyšlo v titěrném nákladu, který byl okamžitě rozebrán.
1: Tehdy také přišlo Novákovo rozhodnutí skončit s hudbou úplně.
0: Petr to nakonec i díky zásahu jeho blízkých přehodnotil. Ale jelikož odmítl točit písničkové desky, vyšel mu v nejbližších 4 letech jen jediný singl. Na dlouhohrající desky mohl na pár let zcela zapomenout.
1: Dál koncertoval se skupinou G&B.
0: Společně s novinářem Radkem Jónem vymysleli koncertní program, vycházející z Jónovy úspěšné knihy Memento. V sugestivním představení, které mělo varovat před nebezpečím drog, vystupoval Novák i se svou figurínou. Písničky na texty Michaela Žantovského doplňovaly autentické vzpomínky jednoho narkomana. A dáš

0: Přišel 17. listopad 1989 a s ním i toužebně očekávaná změna politického klimatu.
1: Z pádu komunismu byl nadšený i Petr, který během své kariéry zažil řadu omezení a ústrků. Přestože občas vystoupil na nějakém politickém festivalu, nikdy se nedal zlomit a nenaspíval ruské častušky či vyloženě politické nebo angažované písně.
0: 3. prosince se objevil na koncertu pro všechny slušný lidi, který se konal v beznadějně vyprodané sportovní hale. Koncert vysílala v přímém přenosu Československá televize a divákům se představili po 20letém zákazu i Marta Kubišová a Karel Kryl.
1: Novák toho večera zaspíval jen tak s akustickou kytarou. A nechyběla ani slavná píseň Den štěstí. Jejímž uvedením na bratislavské Lýře před 20 lety a následnou minutou ticha za Jana Palacha si tolik zavařil.
0: Začátkem 90. let vtrhli do české pop music zpívající disidenti a emigranti, nahrával se a vydával se underground a všichni v minulosti ustrkovaní umělci. Ti, kteří za minulého režimu alespoň trochu mohli vystupovat a nahrávat desky, a tedy i Petr Novák, se stáhli do pozadí.
1: Novákovi ještě v roce 1990 vyšlo odkládané album Memento, ale pak se na několik let odmlčel zcela. Koncertů valem ubývalo. Marně vyhlížel slibované reedice svých slavných nahrávek z 60. a 70. let a do toho se ještě začalo zhoršovat zpěvákovo podlomené zdraví.
2: Teď čekáte s otevřenýma očima a srdcem na oslovení. Možná se rozezvučíte nějakým slovem nebo tónem, který se narodil přímo pro vás. A možná vám pomůže objevit v sobě něco nového, co jste v sobě tušili, ale do dneška nedovedli pojmenovat. Tak tedy zpověď.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
4: Petr Novák, popát.

0: První měsíce po sametové revoluci měl národ zcela jiné starosti, než se chodit veselit na koncerty.
1: Alespoň tak měl Petr Novák konečně čas na odkládané albové plány.
0: V dubnu 1990 mu vyšlo album Memento. 3 roky po premiéře stejnojmenné komponované koncertní verze. Původně uvažoval,

0: Slavným vyprávěním.
1: V roce 1992 se Novák těšil ze svého prvního koncertního alba, lakonicky nazvaného Live.
0: Škoda, že se živé nahrávky nedočkal dříve. V dobách, kdy byl ještě na vrcholu sil a kdy ho doprovázela tradiční sehraná sestava muzikantů.
2: Petrův hlas je už léty poznamenaný a přesto se pro natáčení snažil zachovat co nejlepší formu. Sem tam zakolísá, ve vypjatějších polohách dokonce vynechá. Horší je to s doprovodnou kapelou. Tihle pánové mi připadají jako zruční řemeslníci odněkud z baru, kteří sice zahrají všechno, ale v jejich hře naprosto chybí nasazení a vcítění se do atmosféry písní.
0: Kritizoval živou nahrávku Miloš Latislav.

0: Novák začal uvažovat o vydání nové řadové desky. Údajně chtěl zpracovat Exupéryho Malého prince a navázat tak na podobné monotématické dílo Kráska a zvíře.
1: Místo toho začaly postupně vycházet na CDčkách reedice původních desek, které se po právu dočkaly velkého ohlasu a skvěle se prodávaly.
0: S koncerty to už tak slavné nebylo.
1: Jednak jich nebylo zdaleka tolik.
0: A také na něm bylo čím dál více znát, jak ho zrazuje vlastní zdraví.
1: Pobyty v nemocnici byly čím dál častější.
0: Lékaři řešili kromě jeho letitých problémů s lupénkou a s mizernou životosprávou i bídný stav jeho pohybového aparátu.
1: Novák měl artrózu kolenních kloubů a zborcenou nožní klenbu, kvůli čemuž mu dělalo velký problém ujít byť jen pár metrů.
0: I na pódium si bral na pomoc židli a část koncertů odehrál v sedě.
1: Lékaři ho vždy při pobytu v nemocnici dokázali nějak dát dohromady. Promluvili mu do duše a když ho pustili domů,
0: nasliboval jim vždy hory a doly.
1: Tak se opět vrátil ke svému nezřízenému způsobu života.
0: I kvůli podlomenému zdraví se rozhodl do kapely přizvat svého dávného kolegu z flamenga, zpěváka Karla Kahovce, aby ho v několika písních na koncertech nahradil a pomohl mu tak ušetřit síly.

0: noci a vrazy.
1: Rok 1996 začal pro Petra Nováka pracovně. Společně se svými spoluhráči začal pracovat na svém 13. albu. Ivo Plicka žil ve Švýcarsku, kde se věnoval hotelnictví. Proto se o texty podělili František Novák, Pavel Šrut, bubeník z jeho doprovodné skupiny Martin Richta a také osvědčený Pavel Vrba.
2: Novákovi se do psaní i natáčení nového materiálu vůbec nechtělo. Byl k sobě velmi sebekritický a nevěřil, že ještě umí napsat kloudné písničky.
3: Nevěřím, že moje písničky ještě vůbec někoho můžou zajímat,
2: říkával.
1: K natočení alba ho tak v podstatě dotlačili jeho spoluhráči z George and Beethovens v čele s kapelníkem a producentem CDčka Karlem Novákem. Sestavu hudebníků při natáčení jako hosté doplnili bubeník David Koller a dechař Jiří Hála.
2: Deska dostala název Dávné sliby.
1: Byly to skutečně dávné sliby, jelikož album vyšlo takřka po 7 letech od Mementa.
4: Po několika pokusech o comeback a po mnoha letech hořekování, že zpěvák Novák je bez pochyby pořád zpěvák, ale schází mu repertoár i kapela srovnatelná se zlatou érou, se přes všechno zdá, že 50-letý Bart dnes vykročil po nových cestách. Průvodce mu nejlépe budiš, tak jako Michalu Prokopovi, textař Pavel Šrut.
1: Píše v recenzi Vojtěch Lindaur.
2: Novák se sice tehdy skutečně vydal po nových cestách, ale dnes už víme, že to byl výlet poslední. Další album už vydat nestihl.
1: S posluchači se stihl rozloučit ještě 3 duety, které vyšly na Kahovcově sólovém albu Rub a líc.

0: Na sklonku života už působil Novák rezignovaným a unaveným dojmem. Byl tichý a málomluvný. Mrzelo ho, že na světě nikoho nemá.
1: Stýskalo se mu po mámě. Mrzelo ho, že neměl vlastní děti.
0: Po 30 letech muzicírování také uvažoval, že vystoupí z hudebního kolotoče.
2: Občas mám obrovskou chuť toho nechat. Nenávidím hru z přinucení. Pořád musíš, musíš, musíš. A vím, že bych si měl udělat čas a dát se v nemocnici do pořádku.
0: Uvedl v jednom z posledních rozhovorů.
1: Byla to ale hudba, která ho držela při životě a která byla vedle vysedávání u hospodského stolu jeho jedinou skutečnou životní aktivitou.
0: Ve světlejších chvílích plánoval, co by rád ještě uskutečnil.
1: Na nové desce se údajně domluvil s emigrantem Plickou a další spolupráce se rýsovala i s Pavlem Vrbou. V jednom rozhovoru také nastínil, že by rád natočil CDčko písní, které pro něj osobně nejvíc znamenaly. A také uvažoval nad akustickým albem s převážně baladickým repertoárem.
0: Ale k ničemu z toho už nedošlo.
1: Poslední koncert odehrál 13. srpna 1997 v kostele v Jindřichově Hradci. Novákovi, který byl před koncertem na umření, se publikum v závěru poklonilo potleskem ve stoje.
0: O 6 dní později ho bývalá manželka Eva Jakoubková, která s ním i po rozvodu žila ve společné domácnosti, nalezla doma na gauči mrtvého.
1: Petr Novák zemřel ve spánku ve věku nedožitých 52 let.
0: Jako příčina smrti byla stanovena srdeční zástava.
1: Poslední rozloučení se na zpěvákovo přání neuskutečnilo.
0: Urna s popelem byla o pár měsíců později umístěna do hrobu na Olšanských hřbitovech. Já?

0: odpovídá.
1: Odešel pan zpěvák.
2: Citlivá, jemná duše. Člověk se srdcem na dlaní.
1: Člověk, který rozdával radost a smích.
2: Člověk, který byl sám sobě špatným životním partnerem.
1: Chodíval jsem každý den pod loubím. Třeba jsem ani nezašel. Stačil mi pohled přes okno. A když seděl u svého stolku nad panákem a novinami, měl jsem radost z jistoty, že určití lidé a věci jsou na svém místě. Teď už si budu těžko zvykat, že náš společný čas stává se časem minulým. Už nikdy nebude všechno docela v pořádku. Další jistota v moři nejistot mizí. Miloval vždycky Roye Orbisona a jednu z těch nových písniček mu chtěl věnovat. Mějte se tam oba dobře.
0: Po celý svůj život

0: Člověk, který rozdával radost a smích, autor mnoha desítek slavných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi, to všechno byl Petr Novák. Jehož osudy vám přiblížil pravidelný cyklus Životopisy. Autorem a režisérem byl Tomáš Klement. Účinkovali Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Novotný a Martin Stratílek.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, Léta páně 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Poslechněte si dnes další díl.

Petr Ptáček se procházel po Zlenickém hradě a přemýšlel o dosavadních výsledcích svého pátrání. Náhle se přistihl, že mu myšlenky bloudí zcela jinde. Přemýšlel o tom, měl-li pan Oldřich královo povolení k postavení hradu. V ten ráz Petra osvítil nápad. Bohatý Zeman ze Zlenického dvorce využil zmatků v zemi a královy nepřítomnosti, aby si vybudoval nový hrad. Vypukne povstání a král se nečekaně vrátí. Zlenický pán opatrně vyčkává, kam se přikloní štěstí. Mezitím již přitrhl král a zdola Šternberka. Tu se Oldřich ze Zlenic chápe příležitosti, staví se otevřeně na královu stranu, hostí ho na Zlenicích a král mu za odměnu dodatečně dává povolení ke stavbě hradu. Bude mu silnou oporou spolu s novým Kostelcem proti vzpůrným pánům, Benešovcům a Šternberkovi. Ti však doufají, že se jim přeci podaří zmařit dílo Oldřicha ze Zlenic. Zlenický hrad, který byl vybudován proti něm. Ano, tak to patrně bylo, pomyslel si Petr. A navíc povídá se přeci, že král Jan chystá nařízení o předložení všech darovacích, zástavních a jiných listin králově kanceláři. Teď po vzpouře toho král použije, aby žádal zpět statky, které si někteří páni neprávem přisvojili. Kdyby Jan ze Zlenic nemohl předložit listinu, musel by žádat o novou a tu by jistě páni na krále tlačili, aby dal hrad zbořit. Ano, ta listina. To mohl být důvod, proč byl zabit Oldřich ze Zlenic. Petr Ptáček utíkal, co mu nohy stačily, aby vyhledal Jana. Že nás to nenapadlo dřív, zvolal Jan, jakmile mu Petr sdělil svůj nápad a hned spěchali do komnaty pana Oldřicha. Zotvírali všechny truhly, otevřeli i skrytou zásuvku ve zdi, ale královu listinu nenalezli. Našli však nepodepsanou svatební smlouvu, připravenou pro Zdislava Zmrače, kterou mu pan Oldřich chtěl dát svou nevlastní dceru Jitku s věnem. Vesnicí kout. Víš určitě, že král Jan dodatečně povolil a spečetil panu Oldřichovi právo k stavbě hradu? Zeptal se Ptáček. Řekl jsem ti, mrzutě odpovídal Jan, že v těchto věcech jednal otec vždy docela sám, takže nemohu povědět. Je však docela možné, že listinu má pan Beneš z Konopiště nebo Šternberg, protože pro ně má ohromný význam, řekl Petr a už se nemohl dočkat rozmluvy s Benešem z Konopiště. Abych nezapomněl, řekl Jan, něco jsem se dozvěděl o Mnichovi. Nikdo sice neví, odkud a proč k otci přišel, ale když odešel z našeho dvorce, šel přes Poříčí. Tam ho viděli. Naposledy byl spatřen před rozcestím k Neveklovu. Vykládal, že chce dojít k Neveklovu a pak prý mluvil o Sedlčanech, ale také o Hrádku. Ptáček jen pokýval hlavou a spěchal na Konopiště. Pan Beneš z Konopiště uvítal Petra Ptáčka jako vzácného hosta. Petr byl poněkud přiveden do rozpaku srdečností pana Beneše. Tušil ovšem, že už byl spraven od Šternberka a očekával jeho návštěvu. Tušení se potvrdilo, neboť pan Beneš odpovídal na Petrovi otázky stejně jako Zdislav ze Šternberka. I na otázku, kdo z pánu byl před zamčenými dveřmi ložnice. Uvedl s jistotou Mračského a svého synovce Zdislava ze Šternberka. Petr věděl, že si tuto výpověď musí dát ověřit ještě u Mračského, pana z Hrádku i od Tibora z Kožlí. Strážci a sluhové si nepamatovali, kdy který pán přišel. Teď se však Petr podíval z ostra do očí usměvavého pana Beneše. Prohlíželi jste truhly a zásuvky pana Oldřicha a zdá se, že se při prohlídce ztratila jedna listina. To je mi novina, řekl pan Beneš, aniž hnul brvou. Listina, kterou král povoluje postavení hradu Zlenice. Nevím o ní nic, řekl suše pan Beneš. Pak mi řekni, kdo prohledával tajnou schránku ve zdi, řekl Petr Ptáček. Prohlíželi jsme i tuto zásuvku. Kdo? Nevím již, kdo byl prvý. Snad pan z Hrádku.
Na to Petr poděkoval a poroučil se. Byl přesvědčen, že Beneš z Konopiště něco o listině ví. Pokud ovšem listina vůbec byla kdy vystavena, zapochyboval. Necítil se o nic dál, než na začátku své cesty.

Ani na hradě Kožlí se Petr Ptáček od pana Ctibora Koloudně nedověděl, kteří z pánů byli osudného rána před dveřmi ložnice pana Oldřicha ze Zlenic. Nedověděl se nic určitého ani na Mrecké tvrzi. Avšak oba páni se domnívali, že patrně neviděli Šternberka. Byla to náhoda nebo stopa? O Mnichovi nevěděl jeden ani druhý. Ale přeci jenom se cesta na Mrač Petru Ptáčkovi vyplatila. Když Petr sdělil Mračskému svou domněnku o listině krále Jana, jejíž odcizení mohlo být pohnutkou ke zločinu, Zeman pozorně poslouchal a pak řekl: skutečně bych se nedivil, kdyby Šternberg nebo Benešovici po ní sáhli. Nenáviděli Oldřicha ze Zlenic, protože byl spolehlivě při králi. Jeho hrad Zlenice spolu s kostelcem, který staví pan Oldřich Stýnce pro krále a navíc smračí, znamená klín vražený mezi jejich panství, které si tak dobře zajistili Konopištěm, Kožlím a ostatními hrady. Pravda, řekl Petr Ptáček, kterého překvapil bystrý úsudek Zemanův. Avšak byla taková listina na Zlenicích. Co pak o tom nevíš? Řekl rychle Mračský. Sám jsem ji svým podpisem potvrdil jako svědek pana Oldřicha ze Zlenic. To bylo něco nového. Listina skutečně existovala a mohla být důvodem ke zločinu. Zatímco si byl pryč, řekl po Petrově návratu Jan, přemýšlel jsem ovšem znovu. Je možné, že některý ze šlechticů vnikl k otci, provedl svůj zločin, aby se zmocnil listiny. Jsou tu však i jiné možnosti. Vím, přiznal Petr, ale ty nejsou pravděpodobné. Proč? Trval na svém Jan. Předně mohl vraždu provést spíš někdo z jejich lidí. Za druhé myslím, že ti, kteří měli o listinu zájem, se jí zmocnili teprve při prohlídce, kterou provedli, zatímco jsem byl u Oldřicha Stýnce. Petr nemohl neuznat, že Janovi domněnky měly vážné opodstatnění, ale pokud jde o první z nich, nebylo pravděpodobné, že by pan Oldřich, který již měl večer zamčeno, vpustil k sobě neznámého zbrojnoše či sluhu. Pokud šlo o druhou námitku, zdála se Petrovi vážnější. Co bylo snazší než pod záminkou prohlídky zmocnice listiny? Totiž, že by vrah v noci zásuvku nenašel, to by bylo divné. Vždyť byl v ložnici při světle svíce až do rána. Přístup ke klíči měl rovněž. Jestliže opravdu došlo ke krádeži listiny krále Jana až při prohlídce, pak nebyl na Zlenicích spáchan jeden zločin, ale dva. Prvým byla vražda a druhým krádež cenné listiny. Uplynulo již 7 dní, co Petr Ptáček zahájil pátrání po původci zločinu na Zlenicích. Tentokrát se vydal s družinou k sídlu pana Ondřeje z Hrádku, dalšího Benešovice. Ovšem opět na otázku, kdo byl u dveří, když je vylamovali, se nedozvěděl zase nic nového, neboť Ondřej z Hrádku přišel ke dveřím poslední. Pak se Petr pana Ondřeje zeptal, kdo měl nápad, abyste udělali prohlídku v ložnici pana Oldřicha? Myslil, že ten, kdo navrhl prohlídku, mohl být nejspíš i zlodějem listiny. Měl-li pravdu Jan Zlenický, že ten, kdo ukradl listinu, nebyl vrahem? Já jsem dal ten návrh, řekl klidně Ondřej z Hrádku. Co tě k tomu vedlo, pane Ondřej? Zeptal se Ptáček ostražitě. Říkal jsem si, že byl-li pan Oldřich zavražděn, mohla být toho příčinou krádež. Řekl jsem to panu Benešovi a ten souhlasil. Chtěl jsem počkat, až se Jan vrátí, ale pan Beneš tvrdil, že je třeba pospíšit si. Říkal jsem, aby dal návrh sám, ale pan Beneš z Konopiště tvrdil, že bude vhodnější, abych to jako nejstarší navrhl sám. To byla zase další novinka. Další posílení podezření proti Benešovi z Konopiště. Vypadalo to ovšem tak,
Jakoby Konopišský neměl přímo prsty ve vraždě, ale spíš jen v krádeži listiny. Pak by byla správná domněnka, že šlo o dva zločiny. Vraždu a krádež, která zmátla stopu. Tu si Petr vzpomněl, co mu Jan řekl, že mnich se zmiňoval o Sedlčanech, Neveklovu, ale také o Hrádku. Ondřej z Hrádku však o mnichovi nic nevěděl. Druhá polovina putování Petra Ptáčka po hradech přinesla ještě méně než první část.

0: Slyšeli jste další díl z rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martinkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty.

Jich cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, pod světly ramp. Zdraví vás Jiří Kasal. Dnes se stoupím v rámci výběru z písničkového archivu hodně hluboko, až do předválečného období. A největší prostor jsem v této kolekci vyhradil panu Františku Smolíkovi.

cielo, oggi vos afila. A muy odgas, yes, ne problas.

Když se řekne herec František Smolík, řada z našich posluchačů si nejspíše vybaví profesora Málka, který se snaží v Krejčíkově filmovém přepisu Drdova vyššího principu jako jediný člověk v celém městečku najít v sobě sílu proti připravovanému zločinu popravit nevinné studenty, něco udělat. Každému citlivému člověku musí jít opakovaně mráz po zádech, když profesor latiny Málek před celou třídou schválí atentát. Těch hluboce lidských, Smolíkových, filmových a divadelních rolí na Vinohradech a na Národním je samozřejmě více. Připomeňme v tuto chvíli namátkou Čapkova doktora Galéna, Langrova starého drožkáře Pištoru nebo Moliérova Orgána. Nezaslouženě však stojí ve stínu jeho úlohy veseloherní i jeho rané kabaretní písničkové výstupy. Ten následující byl v roce 1929 dokonce zaznamenán i na gramofonové desce. V jeho záhlaví stojí leco slibující věta, když do diskrétních cukrárny stěn.

jak se drogem noce vlálehla na Paříž. Kol nás již dávno zmlklý bulvár tiše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tich. Tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jícenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den a čaj zvolil.

když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt. Tu člověk všeho hluku rušivého straní se hned a ničí mu slunce, ničí mu svět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero, a tma v ráj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde v koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

profil jí u hodin před Madlen. Staň se mou na chvilku třeba jen. A v horké, když nosí šedá lámu len, nechal jí u hodin

Hrabě i kníže, jož uměl rád, brilanty, perlík, nožkám jí klad. V Paříži u hodin sedma dle, diváku zástup stál den jak den.

0: Když však dál hodiny před madle, štěstí je prchavé jako sen. Nesnajdete žužu, snad nejchučí z žen, Paříži u hodin před madle. Ach, kupte si fialky, její zní sen, Paříži u hodin před madle.
1: Snad nejznámější komedii, v níž se představil a zároveň zpíval František Smolík, je Tetička. Na motivy divadelní hry Jaroslava Tumníře ji natočil Martin Freč, který do ústřední postavy Tetičky obsadil impozantní Růženu Naskovou. Kdo bude dědit po bohaté tetě? To zajímá všechny příbuzné a proto s neskrývanými nadějemi a značným cynismem přijímají zprávu o její smrti. Netuší však, že jim byl sympatickou a moudrou starou dámou a jejím oddaným služebnictvem přichystán skutečně povedený žertíček s milou poentou. František Smolík, jehož život se uzavřel v roce 1972, v tomto stále zábavném snímku vytvořil úlohu úctyhodného doktora Jelínka a zároveň si v něm zaspíval později úspěšnou písničku Bláhové mládí, což je vlastně stará americká lidovka s přidaným českým textem K.M. Valo, později známého režiséra.

0: Carle. Și frutebe.
1: Co se děje? Jakže? Pan policejní komisař a četníci. Co chcete, pánové, teď v noci? Což se slavné rakouské úřady bojí denního světla? Tak pro mě jste přišli. Teď vidím, že je pan ministr Bach ještě horším lékařem než ministrem, když myslí, že mě v Čechách nesvědčí a stará se o to, abych změnil vzduch. No dobrá, jsem připraven. Bojí s rakouskou justicí jsem nikdy strachu neměl. Mé svědomí je čisté, pánové.
0: Karle, můj Karle.
1: Neplač, Jurinko. Brzy se vrátím. Teď jsem přece nevinen. Boj.
2: František Smolík si ve filmu zahrál i Karla Havlíčka Borovského, čehož důkazem byla i minulá písnička. Na závěr bych v tomto nostalgii vonícím pořadu rád připomněl smutné výročí odchodu jednoho z největších filmových českých režisérů Martina Mekafriče na onen svět. Stalo se tak 5. dne po sovětské okupaci Československa 21. srpna roku 1968. Jeho osobnost vám mohou přiblížit úryvky slov, která na téma film vyslovil v dávném roce 1936.
3: Podívejte se, takový americký redaktor má obyčejně ve filmu nohy na stole a skvěle boxuje.
4: To jsem viděl.
3: Hudební skladatel ve filmu je vždycky zamilován do hraběnky, ve svém pokoji má klavír, sedne si k němu a bez všech těžkostí harmonizace před našima očima vytvoří geniální hudební díl.
4: To se stalo moc krát.
3: No, vidíte, spisovatel ve filmu je vždycky bohatý, jezdí si s krásnými ženami, jenom to se nikdy nedozvíme, kdy ten spisovatel vlastně píše.
4: To je zajímavé.
3: A nejhůř je na tom zpěvák, víte, proč? To je chudá, protože ten musí zpívat všude. Na lodi, na gondole, na stožáru lodi, na severní točně i na poušti.
4: To byly, víte,
3: to jsou, příteli, paušální charakteristiky, které nezmizí. Právě tak je to s křičícím režisérem, ale právě proto, že děláme zvukové filmy, tak v prvé řadě musíme být ticha, abychom to ticho docílili v celém ateliéru.
4: Aha, v ateliéru. To vás ty herečky poslouchají jak na drátku, že?
3: No, proč by poslouchali? Já jim přece nic nerozkazuji.
4: Nerozkazuji.
3: Já jim jenom naznačuji styl hry. Snažím se herce poznat a podle toho využít jeho kvality. Hercovou individualitu nepotírám, já ji jenom pracuji.
4: Pracuji. Já jsem zase četl v kinorevi, že takový herec v Americe každou scénu musí zkoušet i 30krát, než to s ním natočí. A u nás prý se musí šetřit, tak vy zkoušíte ještě před filmováním. Ne v ateliéru, jenom tak někde.
3: Jo, to máme takzvané čtené zkoušky.
4: Ano, ano.
3: Ale to je jenom proto, že je to nařízení.
4: Je.
3: Zkoušet dialogy jinde než v ateliéru podle mého názoru nemá smysl.
4: Proč?
3: Podívejte, když herec sedí u stolu, tak říká svůj text docela jinak, než když má kolem sebe atmosféru prostředí, v kterém se ten děj odehrává. A nejen to. Filmový režisér tvoří na místě, víte, v ateliéru a ve stavbě. Teprve tam vidí scénu tak, jak ji potom nastřihne, teprve světlo, stavba a celá atmosféra vytváří dokonalou souhru herce s partnerem.
4: To ano, tomu rozumím teda úplně, ale...
3: My vyrobíme ročně asi 30 filmů a z toho jsou 3 a 4 filmy velmi dobré.
4: No to je málo.
3: To není málo. Podívejte, v Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
4: Jenom?
3: Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrý.
4: To jsem nevěděl.
3: Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
4: To je pravda.
3: No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film stojí, řekněme, 10x tolik než náš nejlepší.
4: 10x.
3: Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svoji budoucnost.
4: To je pravda. To...
3: Český filmový režisér točí filmy v rekordní době.
4: Zaměstí.
3: Posledněte, víte, že by byl velmi zajímavý pokus, kdyby český režisér mohl natočit v Americe film s těmi možnostmi, jaké mají američtí režiséři, a naopak, kdyby zase americký režisér musel u nás natočit film za 10 dní. Český režisér v Americe, myslím, že by udělal docela dobrý film. Ale americký režisér u nás, no co myslíte?
4: No buď by udělal, buď by schořel. No. To je možný, ale pane režisére, když teda půl roku dělají v Americe, proč neděláte vy půl roku ten film?
3: No protože na to máme málo peněz.
4: Vždy peníze, pořád peníze.
3: No podívejte, český film se vyrábí pro 1600 biografů. Když to americký film pro biografy celého světa.
4: No, my bychom měli taky.
3: Ale chyba je v tom, příteli, že máme málo provozovacího kapitálu.
4: A jistě.
3: Naši producenti by neměli točit laciné filmy jenom pro naše biografy. Měli by točit pro nás i pro vývoz. A vložený kapitál by se jim jistě vrátil.
4: To je pravda.
3: Kdybychom čerpali látky pro export a do realizování bychom vložili potřebný kapitál, já myslím, že by náš film mohl umělecky klidně soutěžit se světovou kinematografii.

Jaká jiná píseň mohla zarámovat stařičký dokumentární záběr hovoru Martina Friče než slavná slunečnice z jeho snad nejlepší komedie Hotel Modrá hvězda? Tím končí i dnešní Světla rám, která pro vás jako obvykle připravil a slovem provázel Jiří Kasal. Přátelé, děkuji vám za milou přízeň a mějte se co možná nejlépe.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce.

0: otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova mál užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí staví z Brně a je to ta, nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě bydeli tatínku bratr a jeho rodiče, tatínkovi, takže to byli, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka, takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, jak je tam zavezla. Tak mě tam zavezla. Já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům.
0: Jo.
1: A šli jsme tam a měl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neávám, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma, tak to byl domov. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na dlouhý. A maximálně chci se zmínit po jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásný pán, pod náma ty krasvratka.
0: Aha.
1: Nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to takže bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přino jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám a chtěla bych mít takový dět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodal, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se nezmění.
1: Budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povytrávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk, tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha a to, mám, však to je ono. Takže to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce den před 4 dny mi to z toho Brna doveze. Tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a
0: nápodobně poslouchat. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v noční lince. Mějte se hezky,
1: ano,
0: Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Nasledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tuško.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolkem. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za námi byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně a to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosádla a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům a náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku, ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala z načivaté ložnici a my jsme měli ty trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Ještě. Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje. A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat, ano.
1: Prodáme. A mě bylo 15, když ona tu o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnici z újezda za Mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná. Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu. No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to teď nakonec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A já říkám, co tady děláte? Veď vy jste to prodali. to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydli, jo. Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělal radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
0: Aspoň jste to poznala hned. Že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl brizolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli i krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Zahrádečka.
1: Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy.
0: Ano.
1: Tak už je mě 74 bude. Každý říjen, týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprosný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný večer. Dobrou noc a zase příště. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitučko taky přeju krásný večer a všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Jitučko, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům, tady jak se teďka žení do mamko, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, a já tam ten domek omrknu vždycky, a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli nějak možná v nájmu nebo tak, jo? A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo.
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo. Ale je jich teda málo.
0: Uh-huh.
1: Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo. Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vidíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka, aj tatínek, jako, jo.
0: Mm-hmm.
1: A, no, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říká, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli na dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: Samozřejmě. Manželka ta se si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky nebyli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědiny nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to odběhlo všechno dobře, jako, jo, jo. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, když je pronásledovali, nebo jak to bylo, jo. No takže já tam z těch Kupšic mám z těch Kupšic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční výjimky. Jo,
0: jo. Takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: Dobře, jasný, jo, jo.
0: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju. Hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak naspátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupějí. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání, nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život, nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil, nebo co, a tačka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme tak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a děda se vrátil asi v 50. 6, 7. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. Mm-hmm. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
0: Jo, a tam už jste pokračovali.
1: No,
0: pak.
1: A takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
0: Rozumím.
1: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko prostě odcházelo. Tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikáni.
0: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
1: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
0: Jasně.
1: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
0: Boženko,
1: to...
0: taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásný dny a zase příště v Noční lince. Ano?
1: Taky děkuju a všem dobrou noc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička, no a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale listek stojí to skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak
2: to
1: jsme trošku práce. Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to Moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 kilometrů do Žeravic a ze Bzence je to 8 kilometrů. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku.
2: No. Aha, opravdu, opravdu.
1: No, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy. Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo říct, protože to městečko tady, tak budu říct,

0: měl 3 nebo 4 včelstva, ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože jo.
1: Zabalený vším možným, ano.
0: Úplně oblečený do všeho možného. A stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely, ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky. A maminka od tatínka byla na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. Mm-hmm. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku. Mm-hmm. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte to, a šlo to i bez elektřiny, že jo?
0: Šlo to i bez
1: všechno
0: elektřiny.
1: Šlo bez elektřiny.
0: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno a tak dále, a tak dále. No, tak byl tam samozřejmě v Žeravci krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, a tak dále. Takže na ty Žeravce se vzpomínám opravdu rád.
1: Běžem.
0: A ještě musím ale zmínit, uh-huh. že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
0: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru. Uh-huh. Byl v roce 1616. Uh-huh. Potom odešel do Fulneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro ty Žeravice. Tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, nebo oni neříkali kostel, ale sbor, toho původního zboru, je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, můj staříček od tatínka, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci, mm-hmm. Stála teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
0: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782 nebo 1772, až to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene. Uh-huh. Ten šnek je prostě z jednoho kmene. Ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene. A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte to krása.
0: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře
0: se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
0: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme.
0: Poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
0: A
1: výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se moc krásně, děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takovej kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No, většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nás nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to bylo takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si ještě vzpomínám, my jsme měli tehdy takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a strašil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch čertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Normálně
1: se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný. On jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli s Romulova, mi to taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mě zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, mm-hmm. tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku a chodili jsme za místní tancovačky a splašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo,
1: to bylo
0: věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Se krásně, všichni se mějte
0: krásné krásně. Léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě je noční linka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No to kole, to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, veď a vnučka, oni se to popravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr, na matatro. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnaná nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo, tak co vás pracuji. Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže
0: no,
1: je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Já takže říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec mě to nemrzí.
0: Nemrzí jste
1: ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, ten byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože je to vaše místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě, to já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, hlavě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? A já jsem teďka celý květen Poděbrady hulázní. A to právě byl to téma, to měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze
1: všech. Tak mě to úplně, jo, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera mě pan kapitán či taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása. Tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já už to poslouchám o začátku, mám říct, o začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Protože já zase letos jsem nebyla.
0: Tak to dožene.
1: Protože jsem byla v lázních, já jsem byla v lázních. No a pan kapitán ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, ne, proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no,
0: je pravda.
1: Šmáste lázně.
0: To tak. Je pravda. Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát. No. Krásnou noc přeju. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: Mějte, a vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji. Mm-hmm. Vám
0: všem. Děkuju.
1: Ponocují s námi.
0: Ještě nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě. A z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím,
1: na
0: to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkal valovej škrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným.
0: To je pravda,
1: když tam,
0: no.
1: Když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučené uvidím z dálky, když tam přijíždím, tak prostě i dneska, kdy už je mě dneska 72 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouči tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma a bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle exekuovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale mezi ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, se k tomu to je hlásila. Pravda, no, k tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano, ano, ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No, ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Mě nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Jo. Ale nejkrásnější, když jsou taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Takže byli krásno ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
0: Mm-hmm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
1: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám. Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečený, jako ta čarodejnica, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No a já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
0: Jasně.
1: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola působil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
0: A bylo.
1: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
0: Jo.
1: Tak ujíždím denodenně do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denodenně se chodím plavat.
0: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince. Ano, a děkuji za návštěvu.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak vzpomínáte.
1: Já mám něco mora, tady mám gramolecky. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mirotici. Je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviák, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roků jsem žil v Mirotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova. Tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Miroticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, zapatí záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotice každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sídnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvětovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli. Ale zmáchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému šidlený, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se burčákové období, to máte pravdu, ono to tak udíká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Vždycky jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů,
0: možná
1: dělám výborů zahrádka, ruka možná má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je takže, ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když řeknete.
1: Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Tam možná říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi rád a pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě jenom letos bude mít Kyjov 900 let

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubrát.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo. I na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není loučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová.
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni a ještě
5: Jaromír Ostrý
1: vám z Českého rozhlasu Brno přinášejí pro vlny Českého rozhlasu dvě stanice jménem Praha 339. díl našeho toulání českou historií. Inspirovali jsme se při jeho přípravě mimo jiné knihami Petra Hory Hořejše.
6: Členové cechu Frantovského nemají držet žádnou míru v jídle a pití, protože pak rychleji a snáze umřou. Mají mít hodně dluhů a nesplácet je, leda když si na splátku dluhu zase od někoho vypůjčili. Každý člen cechu má v neděli utratit více, než co vydělá za celý týden. Nikdo z cechu nemá myslet na svou živnost nebo na jiný užitek z práce. Mají být jako ptactvo nebeské, které milý Bůh bez práce živí, nebo se řídit slovy zhyň ten zpráva, kdo se o zítřejší den stará. Nahý jsem přišel na svět od matky své a nahý se navrátím.
2: Tak to jsou, řekla bych, úvodní preambule cechu pijáků, zvaného též cech Frantovský.
1: Proč zrovna Frantovský?
2: Inu, to jméno nebylo vybráno náhodně.
1: A co to byl zač ten František?
4: Žádný František, Franta.
2: Vlastním jménem Johannes Franta, povoláním fyzikus.
4: Nevíme to tak úplně jistě, ale pravděpodobně to byl skutečný lékař, a to z Plzně.
1: O jaký cech vlastně šlo? To bylo nějaké bratrstvo?
2: Přesně tak.
1: A pracovní náplň onoho sdružení?
2: Časté krčem návštěvy a hojné pití tam též.
6: Šel jest Franta mezi Franty. Prodal kabát, koupil karty. Lepší karty nežli kabát, kartama si můžem zahrát.
4: Od znakem cechů Frantů byl biritec.
1: Cože to bylo?
4: Biritec přece, aneb klobouk.
6: Aneb klobouk zřezaný, nebo tím byla prostrčena lžíce nebo skořápka, aby mohl každý Franta hned jísti a neprosil se za půjčení příboru.
4: A ještě dále se doporučovalo?
6: Na hrdle, aby byl růženec, košile, ať jest delší než sukně, tato, ať jest napřed usmolená, nohavice roztrhané a šlítka prosvítají a střevíce děravé, aby z nich bláto krchtalo. Pořádný Franta nepečuj o mytí, sání, aby ho každý zdaleka poznal. Členové bratrstva mají pospávat ve dne, aby v noci snáze hodovali, hráli nebo chodili na zálety. Nemají pečovat o své domy ani o hospodářská stavení. To je nejenom pohodlnější, leč i užitečné. Pastýř ráno zatroubí na dobytek a ten, když není přivázán ani zavřen, sám odejde za pastýřem. Když spadne šindel ze střechy, je lépe vytrhnout i další okolo, protože velkou dírou teče rychleji a účelněji.
1: To všechno zní jako parodie na nějaký skutečný cechovní řád.
4: Tak to taky fyzikus Franta a spol. Mínili.
2: Je to vlastně protiklad mnohých vesměs dost nudných knížek mravokárných.
1: Což byl, jmenujme namátkově, ku příkladu spisek jménem Dvě písně o truňkopolství a ještě Píseň o svinském a zhovadilém truňkopolství.
2: Ta se začíná slovy.
6: Sluší se poznamenati přehrozné příhody, jak rozmohlo se ožralství po vší české zemi. Z Franků, ze Švábů, ze Švýcarů do Čech přineseno.
1: Pochybuji, že bychom museli ožralství importovat.
4: Jinou vzácnou památkou je traktát Proti frejířům, ožralcům, kostkařům a vrchcádníkům Řeč příkladná, kterouž se hanebnosti Freje, ožralství a hry kostečné užitečně a potřebně jako důvodně a důvtipně mě oznamují. Hned v úvodu jsou tyto verše.
6: Kdož se ožíráš, kurvíš, v kostky hráš, jestliže neznáš, jak velmi zle děláš, teď můžeš znáti, styd kostí nechati, ctnosti milovati.
4: A po tomto laskavém pozdravení čtenářů autor
1: nějaký Filomen Berault Bononský
4: pokračuje v podobně vlídném duchu.
6: Vožralství, frej neřádný a hry kostečné, Čechu milí, tohoto našeho času, kterak jsou rozmnoženy a kterak velmi ty hanebnosti již z obyčejeli vidíme. Ano, také i ženy, a která nejsvobodnější růvka jest, nejvzácnější bývá.
2: V skutku nemálo bylo i žen příslušných do cechu Frantova.
4: Těm Frantova práva radí, aby potajmu uzmula kbelec nebo dva pšenice a prodala to sousedce, aby měla na pivo.
6: I tem, která žena by se pak opila a bála se, aby muž přijde nic nepoznal, tehdy polož se na lože a když muž přijde, stonej a prav, že máš nádchu, anebo že se ti matka hnula. Předlože pak na vějšej obrazů svatých, aby se muž tím více lekl a tak ve strachu, boje se, abys neumřela, přidá ti ještě některý groš na pivo, aby se zhojila. Pak vstaň a pij znova.

0: pomohla všechna ta kontrapropaganda proti Frejům, ožralství a hře v kostky?
1: Nepomohla.
2: Frantovým právům, která obsahují řadu kratochvilných historek popsaných lidovou řečí a lidovými způsoby, i když proti nim čeští mravokárci v 16. a 17. století speciálně brojili, prohlašujíce ji
3: za spis nezbedný, oplzlý a zadaremnici frejířskou,
2: tak popularitě této knihy to nikterak neuškodilo.
0: Byla tedy hojně tištěna a vydávána?
2: To byla, jenže žádný exemplář se nezachoval.
1: Až na jedinou výjimku. Ta byla objevena v knihovně Akademie v ruském Petrohradě.
2: Na začátku minulého století jej tam našel badatel Čeněk Zíbrt.
3: Nikdo nemá chodit spát před 10.
0: To byla tehdy velmi pozdní hodina dlouho po setmění.
3: Když bratři v cechu sedí a pijí mezi dobrými lidmi, má každý mluvit, co sám chce. A nikdo druhého nemá poslouchat. Zároveň je nutno klamat a lhát. Když už jde někdo spát, nemá se svlékat a stlát si. A také orat a sít a sklízet v tu správnou dobu se nemá. A když už ve stodole není zhola nic, má se jet s rodinou na pouť. Dříví na zimu se rovněž připravovat nemá. Stačí, až když mrzne.
0: Soudě podle několika zřetelných narážek byli Frantové příznivci, řekl bych, mokrého způsobu života.
2: Velice mokrého.
0: Pili hodně?
2: Pili.
1: Nejenom však oni. Pivo a samozřejmě i víno se považovalo za dar boží, stejně jako ostatní dobré věci.
0: Proti tomu snad nelze mít nějakých výhrad?
1: Ani v těch nejmravokárnějších knížkách nikdo pití nezakazoval.
2: Pouze nemírné pití, ožralství a chlast.
1: A z toho pocházející mravní i hmotnou chudobu.
2: Což vadilo nejvíce u řemeslníků a sedláků, jakož vůbec u dělného lidu, neboť kvůli bumbání zanedbávali práci a rodinu.
0: U pánů nikoli?
2: Bohatí a vznešení naopak považovali veliké pití za jakýsi druh zásluhy.
1: Pitky chápali jako bitvy, ve kterých bylo mnoho poražených a málo vítězů.
2: Ti, kteří se nejpomaleji spíjeli do němoty nebo vydrželi na nohách déle než druzí, získávali slavné jméno.
3: Pít se má ráno dřív než jíst.
0: Logické, ale co pít?
1: No především pivo. To bylo za Rudolfa II. Nejoblíbenějším nápojem.
3: Poněvadž ne všude dobrá voda nalézá se, z té příčiny rozum lidský mistrně jest jiný nápoj obmyslil, kterémuž pivo říkáme.
0: Tak to objevně nastínil vznik piva urozený pan Jan Kopp z Raumentálu, doktor všeho lékařství, osobní lékař Ferdinanda I. ve své rozmluvě nazvané
3: Gruntovní a dokonalý regiment zdraví.
0: Již do češtiny převedl pan Hynek krabice z Whitemíle a překládalo se mu zřejmě dobře a s chutí, protože ten spisek jest plný obdivu k pivu.
3: Pivo bývá z vody, obilí a chmele vařeno. A to buď ze pšenice, jako naše blahoslavené pivo české, nebo z ječmene, jako naše černé pivo. České obecné bílé pivo, velmi příhodný nápoj, jest i zdravý, kterýžto životům slušně dobrou živnost a také mnohou a hojnou krev dává, než toliko těm lidem, kteří jej dobře zažít mohou, neboť břicho nadýmá, větr je vyplňuje a ty úzké průduchy zacpává. Ačkoliv méně studí nežli ječné pivo, horkým a suchým lidem je zdravější nežli ječné. A to proto, že takoví lidé obyčejně silnější žaludky mají a lépe zažívat mohou, aniž se zacpání obávají. Ječné pak pivo lehčeji se zažívá, aniž játra a žíly tak velmi zacpává, ani břicho tam moc nenadýmá, ani tak mnoho větrů nečiní. Také lépe moč žene a krev i veškeren život čistí a obecně za lepší pivo se pokládá než bílé.
2: Pivo tenkrát vařili stejně jako dnes ze sladu a chmele, ale slad se často dělal z pšenice.
1: Pšeničnému pivu se říkalo bílé, popřípadě bledé pivo.
2: Jistému samostatnému druhu se říkalo patoky. To byl vlastně takový odvar.
1: Ječné pivo bylo tmavé.
2: A hlavně husté a hořké.
1: Říkalo se mu taky staré.
2: Výroba starých piv, zvláště ječných, byla technicky náročnější a proto se připravovala jenom u těch nejkvalitnějších druhů.
1: Vařilo se i z míchaných sladů a také pivo ovesné.
3: Vařilo se však také pivo společní.
0: To jsme se dočetli v knize historičky doktorky Magdaleny Beranové.
3: Jakož i řídké, dále dolívka a baba.
0: Z instrukcí na některých panstvích se dovídáme, že
3: po každé jedné várce piva bílého, jeden věrtel piva společního pro řemeslníky a piva řídkého pro spotřebu čelátky i na prodej se nadělati má.
0: Jeden věrtel, kolik se do něj vešlo?
1: To nevíme úplně přesně. V 16. a 17. století mohl mít asi 248 litrů, ale taky skoro 600.
2: Z jedné várky se dělal 31 věrtel, kromě dolívky.
1: Společní pivo bylo zřejmě kvalitnější než řídké. Mohlo se dávat jen těm řemeslníkům a jiným osobám,
3: kterýmž to v obzvláštním vyměření našem povoleno jest a nejinak nežli v té míře, jak to v témž vyměření dostaveno.
1: Řídkého piva
3: pro čelátku dělní
1: a všelijaké jiné nádeníky se naopak mohlo vydávat tolik,
3: co toho kdy mohou vypíti.
0: No, v dobách, kdy neexistovala potravinářská inspekce, se děly věci, čímž netvrdíme, že se nemohou dít i dnes.
3: D.C. revízia.
0: Tak to pojmenoval v roce 1585 jeden svůj spis věhlasný učenec Tadeáš Hájek z Hájku, což znamená
3: o pivu.
1: Sladovnu tvořila patrová budova, v jejímž hořejším patře byla sladová půda s otvorem v podlaze.
2: V přízemí se nacházelo takzvané humno a kamenná máčecí káť.
1: Dostatečně navlhlé zrno se rozestřelo lopatami na podlahu humna, aby se zapařilo na určitou teplotu.
2: Zrno se obracelo, schrnovalo a opět rozhrnovalo, až jednotlivá zrna začala pukat a klíčit.
0: Soudě podle popisu musela to být činnost velice pracná a složitá.
1: Taky, že byla náročná i na znalosti a zkušenosti. Ono se klíčení mohlo přehnat, nebo zrno mohlo splesnivět.
2: Vyklíčené zrno se pak přenášelo do sousední oficíny, vybavené pecí k vytápění. A tak se pomalu sušilo a pražilo a obracelo, až z něho vznikla polenta nebo slad.
1: Teplý vzduch se přiváděl z ohniště, ale musel se dávat pozor, aby zrno nenačichlo kouřem.
2: Hotový slad se znovu rozhazoval lopatami, provětrával a jemným kropením navlhčoval, nesměl se však přemočit.
0: Hotová věda.
2: Pak jej odvezli v pytlích do mlýna, kde se mlel za opatrného kropení, aby se zmenšil rozprach na mletou polentu nebo sladový šrot, který se pak vrátil zase do pivovaru.
1: A tam se teprve začalo se samotným vařením piva.
2: Slad se v kádích s horkou vodou při ustavičném míchání vyluhoval na sladovou břečku neboli sladinu.
1: To se několikrát opakovalo, až vznikla čistá, sladká mladinka a ta se v mělkých kádích,
2: těm se říkalo štoky,
1: chladila a potom zase vařila s chmelovým odvarem.
2: Ten vznikl dušením chmele s mladinkou v přesně stanoveném poměru. Chmel se nesměl připálit, aby pivo nezhořklo.
1: Vychladlá mladinka,
2: to už bylo vlastně surové pivo,
1: se v dalších kádích umístěných v klenuté prostoře zvané spilka zakvasila, a to tím, že se k ní přidalo určité množství kvasnic.
2: A vaření piva vstoupilo do své nejdůležitější fáze.
0: Já jsem myslel, že všechny dosavadní byly důležité.
2: Tahle byla z těch důležitých nejdůležitější. Pivo vykvasilo a stáčelo se do ležáckých sudů, uložených ve sklepech.
0: Ležáckých, pochopitelně.
2: Pochopitelně. A tam pivo dokvasilo, vypěnilo a tím se zušlechtilo.
3: Tuto se pět znamení dává o vybírání piva dobrého. První, aby nebylo zvoctilé neb kyselé. Takové zajisté žaludku odporné jest, neboť vocet žíly vlasaté uráží, žaludek pak jest out velmi žilovaný, protože vocet žaludku překážku činí. Druhé, aby bylo čisté, neboť když je kalné, průduchy moče zacpává, protož i kámen mající náramně škodí, roztučňuje, povětrnosti plodí, dýchání krátí a flusy rozmnožuje. Třetí, aby vařeno bylo z obilí zrna plného, ne z porušeného, tedy z ječmene, pšenice neb ovsa výborného. Neboť čím lepší zrno je, tím také vlhko odtud pošlé družnější je. Čtvrté, aby dobře uvařené bylo, proto čím lépe zažívá se, tím příhodnější přirození bývá. Zle pak uvařené žření v břiše nadýmání a střevní dnu vzbuzuje. Páté, aby bylo staré, to jest vyleželé a kvasnic v sobě nemající, neboť mladé pivo ty stejné zlé věci dělá jako nedokvašené, nadto i řezavku činí.
0: Pravila lékařská kniha v rukopise z roku 1580.
2: Každé město mívalo ne jeden, ale hned několik pivovarů.
1: Měšťané, kteří měli své domy, mohli mít právo várečné. Ne vždycky je uplatňovali, protože k tomu neměli potřebné zařízení.
2: Sem tam se jich dalo pár dohromady a postavili si společný pivovar.
1: Jiní zase přispěli na pivovar obecní a v tom pak střídavě vařili.
2: Například v Rakovnice bylo v druhé polovině 16. století 8 měšťanských pivovarů se 121 várečníkem.
1: Což ani zdaleka nebylo nejvíc, protože ku příkladu v Hradci Králové bylo 37 pivovarů, v Kolíně 11, v České Kamenici měli 67 měšťanů s právem vařit pivo a ve Šluknově žilo 137 právovárečníků.
0: Rakovnické pivo mělo tehdy věhlas, který se promítl i do jedné latinské říkanky.
3: Unus papa Rome, una porta arcone, una teris cremone, una ceres racone.
0: Neboli po česku.
3: Jediný papež v Římě, jediný přístav v Arkoně, jediná věž v Kremoně, jediné pivo v Rakovnice.
1: Už Jan Lucemburský dal rakovnické pivo pod ochranu mílového práva, což potvrdili i jeho nástupci na českém trůně.
2: Za věrné služby Ferdinandovi I. bylo rakovnickým pivovarníkům výslovně dovoleno, že smějí svá piva vozit do měst pražských.
1: Byla ozdobou mnoha hostin, panských i císařských tabulí.
2: Už od 14. století bylo pivo z Rakovníka považováno
3: za pivo silnější, lahodnější a mužnější.
1: Na rozdíl od piva z Litoměřic.
0: Copak v tom městě nad Labem umění vařit pivo neovládali?
1: Ovládali, leč nevalně. Šla o něm pověst, že
3: smrdí bahnem a dýmem.

0: Ve staročeské domácnosti nacházelo pivo nejrůznější uplatnění.
1: Tedy nejenom dobře vychlazené v džbánku?
0: Nejenom. Podle Tadeáše Hájka z Hájku fungoval i tento svérázný povzbuzující prostředek.
2: Jsou lidé, kteří časně z rána pijí zahřáté pivo zázvorem a pepřem kořeněné, a to zvlášť tehdy, když z domu odebrati neb na cestu vydati se mají, i posilují pak nápojem tím vnitřnosti ku podivu velice.
0: Nejznámějším pokrmem z piva bývaly nejrůznější pivní polévky.
3: Jedli se k snídani i na oběd u stolu chudého i bohatého.
0: Nemocným se pivní polévka předkládala s mlékem a vejci a tvrdilo se o ní, že je velice posilující.
3: Vařila se obyčejná, chlebová, hnědá, s rýží, s česnekem, s vajíčky, s mlékem.
0: Ale vařila se i německá, pomořanská, holandská, švédská a hodně dalších úprav.
3: Na severu Evropy se jedla se slanečkem.
2: Pivní polévce s vetřeným do ní chlebem režným, kteréž mnozí gramatika říkají, snad protože jest pokrmem lehkého zažití, jakéž potřebují studenti a ti, kteří se těžkými tělesnými pracemi neobírají.
0: Velice letité jsou i všeliké návody na léčebné užití piva.
2: Teplé pivo přistrojené s částečkou zázvoru, z kořice stlučené a květu muškátového, žaludek od nezáživnosti buď z nápoje nebo z jídla pocházející osvobozuje, pomáhajíc k zažití.
0: A kdyby jenom žaludek?
2: Potlačuje také bolesti zubů, jestli je kdo vlažným vyplachuje. Unaveným od cesty, jestli pivo drobec zřité k nohám se položí, posiluje.
1: Ale to snad byla škoda dávat ohřáté pivo k nohám, ne?
0: O ne, podobnou radu podává i český vědec Hájek z Hájku.
2: Zemdleným cestou radí se, aby si teplým pivem s máslem nohy umývali, a dělá se toto i koňům na večer, když na hospodu se dostaví, a je znáti, že druhého dne jsou čilejší a že chůzi spíš vydrží.
1: Tak tomu bych věřil. Když se pivo nepilo, ale jenom se v něm cachtaly nohy, určitě se šlo druhého dne svižněji.
3: Doktor Kopp z Raumentálu ve svém Regimentu zdraví,
1: my bychom jej spíš pojmenovali správná životospráva,
3: radil ovšem bílé pivo raději pít.
2: Zvlášť hradecké a hlubocké a také vratislavské, které muž z kopec říkají. Rovněž rakovnické, táborské, pražské i svídnické bílé pivo, zvláště když není velmi chmelené, ani také ne příliš staré, ani kyselé.
1: Nějak jsme se však nedozvěděli, čemu měly tyto rady sloužit.
2: K posilování mužství, protože mužům semena přidává. A ženám, hlavně kojícím matkám a kojiným, mléka přidává.
0: Nejvíc nás však pan Kopp překvapuje, že radí dávat pivo i dětem.
2: Pivo ne velmi silné a ne velmi chmelené, jaké bílé pivo české jest, dětem po mléku nejpřednější a nejpříhodnější a nejzdravější, neb nejpotřebnější nápoj.
1: No, tak to byl zajisté ojedinělý názor.
3: Ale nikoli. Ani učitel národů Jan Amos Komenský v 17. století nevylučoval pivo z potravy malých dětí.
1: Jak potom ale mohla vypadat jeho škola hrou?
3: Pivo doporučoval pan Komenský již pro nejmladší generaci, jak nás o tom přesvědčuje jeho informatorium školy mateřské.
2: Podrostou-li dítka od mléka, zůstává ti sluší jim při věcech podobných, mírně temperovaných, chlebu, máslu, kaši nějaké, vodě a pivu. Tím porostou jako byliny při tekutých vodách.
0: A již citovaný protomedik Království českého a matematik Tadeáš Hájek z Hájku radí pivo všem, dětem, matkám i kojícím ženám.
2: U kojiných vystupuje ona výživná vlastnost, ještě se po něm mléko velmi rychle a v přehojné míře vytvořuje. Oni totiž, jimž mléko v prsu vysychati počíná, rychle opět mléka nabývají, když se piva trochu napijí a trochu pospí. Načež brzy jim prsa nádržky to mléčné až mlékem bubří.
3: Dokonce i na starou známou podágru mělo pivo zabírat.
0: V šenkýřské knize královského města Nymburka je toho pádný doklad.
3: Šenkýř Václav Perger píše v roce 1595 svému společníkovi.
2: Podágra prokletá, aby ji psi měli. Tu země trápí. Dorota nade mnou splakala, truňky mi zapověděla. Poněvadž víno se mi zošklivilo a v Nymburce na ten čas dobrýho žádnýho piva není. Prosím za věderko samečka, aneb piva z Prahy. 3 flašky dobrého pražského piva, které jsem si byl přivezl, byly tak dobré, že lepšího a čistšího jsem nepil.
0: Pivo bylo doporučováno jako posilující kůra.
3: Jako léčebný prostředek při tvorbě písku a ledvinových a močových kamenů.
0: A ještě ve století 20. viděli čeští profesoři medicíny Hlava a Thomayer, jakož i slavný Němec Robert Koch, v pivu prostředek proti choleře.
3: K tomuto názoru je vedla zkušenost, že v dobách epidemií cholery jsou zaznamenány pouze vzácně ojedinělé případy onemocnění kohokoliv z chasiči obyvatel pivovaru, kteří konzumovali pivo.
0: Potvrzuje to i staré rčení, že...
2: Korhela?
1: Korhel je, prosím, ctitel piva.
2: Korhela nezabije cholera.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.
2: Původně chtěla být herečkou. Na televizní obrazovku se dostala tak trochu i díky svému spolužákovi Jaromíru Hanzlíkovi. Jak se to tehdy všechno před rokem 1967 seběhlo? Proč o sobě říká, že je staromilec? A jakou z tisíců pikantních maličkostí slavného kalendária si nejvíc oblíbila? S českou Sofií Loren, moderátorkou a bývalou hlasatelkou Saskií Burešovou budu dnes mluvit v Záletech. Právě začínají. U mikrofonu je Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte.